Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
1: Krásné dobré dopoledne, hezké dobré odpoledne, krásný večer vám všem, kdo jste na příjmu Českého rozhlasu. Nevíme, kdy nás právě posloucháte, jestli je to premiéra nebo repríza, proto jsem použil všechny ty denní doby. Zdravíme vás všechny, 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi a takhle vám tleská nabitý kulturní dům v Čelákovicích. Ovšem, tohle je rokový koncert, připadám se jak Eva Farná v Edenu. To je radost. Dámy a pánové, já doufám, že takový potlesk sklidí i muž, který právě teď přichází. Starosta Čelákovic, pan inženýr Josef Pátek. Přeji krásný dobrý večer, pane starosto.
2: Dobrý večer, Aleši, dobrý večer vám všem.
1: Pane starosto, teď je to na vás. Tady sedí vaši čelákovičtí, u rozhlasových přijímačů celá Česká republika, samozřejmě i zahraničí, zámoří a všichni poslouchají, co se děje v Čelákovicích. Teď máte šanci udělat si jakoukoliv reklamu pro ty, kteří poslouchají. Co byste nám o Čelákovicích prozradil?
2: Tak všem bych řekl, že Čelákovice jsou náš domov na Labi, že tady máme obyvatele, které své město opravdu milují a že tady máme spoustu zajímavých věcí, kvůli kterým je dobré do Čelákovic přijet.
1: Povídejte.
2: Tak můžu zmínit například Volmanovu vilu, což je funkcionalistický skvost, který opravdu v celé České republice je naprosto výjimečný a tuto vilu ročně navštíví přes 10 000 návštěvníků. To je určitě cíl turistický číslo jedna. Druhý je naše muzeum, které je teda čerstvě po rekonstrukci, budeme připravovat novou expozici, ale hlavně je tady řeka Labe, krásná příroda hned za Labem, to znamená ideální na kolo, ideální na pěší výlety.
1: Tam se často třeba na nějaké výjimečné osobnosti, rodáky, někdo, kdo se zapsal do čelákovické historie, tím se rádi chlubíte?
2: Tak rádi se chlubíme Josefem Volmanem, což byl vlastně český Baťa, se mu říká, významný průmyslník a továrník. Založil továrnu na obráběcí stroje, která potom byla známá pod značkou TOS, ale na každý pád Volmanovy stroje fungují bezpečně dodnes po celém světě.
1: Pane starosto, než začneme oficiální úvod, odstartujte ten dnešní přenos z Čelákovic, ať můžu začít zvát hosty.
2: Tak všechny vás zdravíme z polabských Čelákovic, středočeských Čelákovic. Budu velmi rád, když k nám přijedete na návštěvu, máme to tady opravdu hezké a super. A mimo jiné vítám Český rozhlas právě tady na půdě Čelákovic, jak už jsme zmínili. Bude překvapení, já ho nemůžu prozradit vlastně, proč je ta vazba k Čelákovici.
1: Myslím, že jsme ještě neříkali.
2: Můžeme. Pan generální ředitel René Zavoral je dlouholetým občanem Čelákovic. A když vlastně tak nad tím přemýšlím, já když jsem se před 16 lety poprvé stal starostou, tak to bylo mimo jiné i díky tomu, že Renda Zavoral odešel pracovat do Českého rozhlasu. Takže Rendo, děkuju.
1: Ano, pane starosto, velmi děkujeme za
2: Děkuji
1: úvod.
2: Děkuji za pozvání.
1: Děkujeme, hezky si užijte ten dnešní večer. Pan inženýr Josef Pátek, starosta Čelákovic. Dámy a pánové, vy víte, že na každé místo, a dneska je to po 24. přivážíme, krom generálního ředitele, i zajímavé osobnosti, které mají něco společného s Českým rozhlasem. A vy vidíte, že těch židlí je tady o něco málo víc než běžně, protože jsme v Čelákovicích, kde bydlí generální ředitel. A proto mi dovolte, abych pozval tento sympatický trojlístek. Přicházejí Světlana Vitovská. Krásný dobrý večer, kolegyně z Českého rozhlasu Plus.
3: Dobrý večer.
1: Jsem šťastný, že do rodiny rozhlasáků patří i pan hrabě František Kinský. Krásný dobrý večer přejeme i vám. No a naše rodinné stříbro, úžasný muž, komentátor Libor Dvořák. Pro rozhlasové posluchače, aby si to představili, ten sál je tady takový a zákulisí, že všichni absolvovali špalírem tu nádhernou cestu. Posaďte se tady v Čelákovicích, Světlanko, vaše je to krásné křeslo. Pánové, vás poprosím sem. No a možná hned v úvodu bychom mohli rozklíčovat, jaké je vlastně vaše spojení s Českým rozhlasem, protože vy víte, pokud nás posloucháte, že Český rozhlas má 25 stanic. To jsou desítky pořadů, takže Světlano, začneme u vás, kde jste teď u nás v Českém rozhlase doma vy?
3: Já jsem doma v Českém rozhlase Plus, v Osobnosti Plus, což je 26 minut dlouhý živě vysílaný rozhovor s osobnostmi, ne s politiky, což je pro mě velká a výrazná změna k lepšímu.
1: Je sympatické. Jak jste to rozdělila? Je hezký, jakože vlastně moderátor povýšil, že dřív dělal ty politiky, ale teď už
3: osobnosti.
1: Může být
3: taky jsem tam měla pana Hraběte.
1: Mm. To je nádhera.
4: Tak já jsem se k tomu dostal.
1: Pane Hrabě, co vy a Český rozhlas?
4: Já a Český rozhlas, tak já se myslím trošku víc známý z České televize než z Českého rozhlasu, i když každé léto, což znamená to loňské poprvé, to zní hezky, každé léto loni poprvé, možná letos podruhé.
1: Je to taková hezká dlouholetá tradice.
4: Je to taková dlouholetá spolupráce s Českým rozhlasem, která určitě neskončí do té doby, než projedem všechny hrady a zámky.
1: Libore, ptát se vás na stejnou otázku, vy, jak jsem říkal, rodinné stříbro Českého rozhlasu, kde vy jste teď nejvíc doma na vlnách Českého rozhlasu?
5: Nejvíc doma jsem v dané chvíli, Aleši, v důchodu, musím říct. Ale jinak samozřejmě dělám pro obě stanice, tedy myslím ty zpravodajské pro Radiožurnál, mou domovskou stanicí je stejně jako u Světlanky Český rozhlas Plus a pevně doufám, pokud se nestane ve veřejnoprávních médiích nic neblahého a pokud najdu mikrofon, tak tam budu docházet až do smrti.
1: Je fakt, že člověk vždycky, když si vzpomene na ty osobnosti, které prošly rozhlasem a vždycky se mi vybaví Honza Petránek, Zdeněk Veríšek, všichni tyhle ty muži, které člověk měli ještě šanci v plné síle potkat, vy jste se s nimi samozřejmě znal, patříte do té gardy, co ti by dneska říkali tihle 68-tníci, kteří tenkrát bojovali za tu svobodu, jak by se na to dívali?
5: No, ti by koukali jako blázni, docela určitě, protože i já, Aleši, za těch 36 let od revoluce jsem se nikdy nedopracoval toho, že bych se mohl dožít těch časů, které teď přišly. To je opravdu velice nepříjemná věc a je otázka, co s tím my, vy ostatní občané, můžeme dělat.
1: Vy víte, že vždycky přivezeme i nějakého interpreta, zpěváka, zpěvačku, kapelu a dneska poprvé je tady mladý muž, který má tu čest být s námi už podruhé. Dámy a pánové, pan Tomáš Klus! To je on! Tomáš Klus se zdraví! Těmi šťastnými faninkami, které jsou přímo v té uličce, kterou přichází Tomáš Klus. Tomášku, krásný dobrý večer. Vítej opět pořadu Rozhlas jede za vámi. Tomáš se vítá se všemi na jevišti. Rádi tě vidíme, hezký den. Prosím tebe, řekni nám, jakou začneš písní a druhá věc, jsem drobně zmaten, protože nejsi boss. Čili ty se teprve zuješ, anebo to je teď nějaká novinka?
6: Já
1: nebo
6: se zouvám až vždycky při výkonu.
3: A máme se taky.
6: Jo? No tak jako, je to příjemné.
1: No ne, chcete se zout?
3: Všichni se zujem, všichni, tady všichni.
1: No na mě nekoukejte, já se klidně zuju, ale řekněte to panu Hraběti, jako to se nebo Libor.
6: Dobře, já jsem měl připraveno spoustu jiných věcí, ale pak jsem tady potkával lidi, kteří mi říkají, co mám hrát.
1: Ano. Tak a občan má právo rozhodnout za svůj koncesionářský poplatek, co bude udělat zpívat.
6: A já jsem tak zvyklý z domova, je to tak lepší dělat to, co mě řeknou, takže já zahraju ty písničky, které jste mě řekli.
1: Podívej se. Ta doba, kdy umělci zpívali, co chtějí, ta už je pryč.
6: Já myslím, že to vždycky bylo tak, co jim řekli doma.
1: To je pravda. No. Ne. Čím začneš?
6: Já začnu písní Pocity na psání.
1: Velmi děkujeme.
6: Yeah.
1: Publikum zajásalo, tak to je ideální. Dámy a pánové, rozhlas vyjel za vámi po 24. Světlana Bytovská, František Kinský, Libor Dvořák a u mikrofonu právě teď boss Tomáš Klus.

0: Děkuju.
1: Jste nejlepší publikum, kterému jsem dneska hrál.
2: Děkuju. Tomáš Klus. Živě v nabitém kulturním domě v Čelákovicích.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
2: Jsou tady teď už 4 rozhlasové osobnosti a já se moc rád vždycky jako vracím o několik let zpátky, abych se zeptal, jakou roli rozhlas, tenkrát třeba československý, český, hrál ve vašich životech. Světlanko, začnu u vás. Jak to máte vy? Jakou roli u vás nebo ve vaší rodině hrál tehdy československý rozhlas?
4: Já jsem poslouchala každou neděli v 1 hodinu pohádku a ve 2 hodiny v sobotu rozhlasovou hru pro mládež a vždycky jsem u toho žehlila. Tehdy dobrovolně, ale chápu, když Daniela Kolářová říkala, že žehlil jsi nikdy, tak už jsem pochopila, co to znamená, ale ta pohádka ve mně zůstává dodnes. Je to takový symbol něčeho svátečního a milovala jsem ty rozhlasové hry pro mládež, protože to byly třeba Verneovky. Mm-hmm. Takže pro mě rozhlas je něco svátečního a v autě ho poslouchám. Já teda se přiznám, že poslouchám Radiožurnál. Vlastně, proč neposlouchám Český rozhlas Plus? Mm-hmm. Já se budu muset zamyslet.
2: No, vy se zamyslete, proč neposloucháte dvojku nad sebou, ale...
4: tu poslouchá moje maminka. Moje maminka dokonce zná tenhle pořad.
2: Fakt? Jo. Vaše maminka mi byla hned sympatická.
0: Jo. Jsi ve stejné kategorii jako já. Já mám takovou věc, že chodím kontrolovat občas do nákupáku, jestli se na mě lidi ještě koukají.
4: Jako kam?
0: A už jako,
4: no, v nákupáku?
0: Na, v nákupáku. Nebo
2: jako jestli tebe poznám?
0: No a už je to blbý, jako jo. Ale teď se mi právě stalo, na to narážím, že přišly jako 2 fakt mladý holky. A já jsem si říkal, tak dobré, Tome, ještě to funguje, protože šli ke mně, tak. A tak jsem se hned začal nadělávat jak dort ve výloze, abych byl princ zase.
2: No.
0: Nic marné. Ale došli až ke mně a říkají, pane Klus, můžu se vyfotit s váma? A říkám, jasné, není problém, holky, můžu vás chytnout? Jo, jo, jo, babička bude mít radost, ona vás miluje.
2: Pane Hrabe, je to vlastně oslovení správný, pane Hrabe, byste asi na to zvykli, je?
5: Nejsem, já si na to zvykám těžko.
2: Jo, ale teď to jste celoživotně.
5: Jo, vlastně jo.
2: No.
5: I když nějaký čas mi to neplatilo.
2: No to je... Ale zase my moderátoři tohle oslovení tak málo užíváme, jako to je častější prezident, prezidenty už máte všeho, ale jako pane Hrabě to běžně člověk vůbec jako neužívá.
5: No,
2: že
5: tak
2: ne?
5: To zkuste.
2: A
5: víte co?
2: No.
5: Vy jste dostal kafe a já ne. Zestal jste moje, nebo já?
2: Já jsem doufal, že si toho nevšimnete, ale já nepiju vaše kafe, ale já si myslím, že...
5: Prostě na tomhle pódiu bude vždycky kafe jenom jedno. Ne.
2: Pane Hrabě, vaše dětství nebo mládí s rozhlasem, figuroval tam rozhlas?
5: Figuroval, měli jsme rádio. Ale my jsme to nějak moc v těch letech, kdy já jsem byl malej, moc neposlouchali. Ale první, co mě tak jako upoutalo, byl samozřejmě František Filipovský a bylo nás 5. To jako mám jako intenzivně v paměti. A pak už jsem vždycky čekal na 8 hodinu večer, kdy jsem to přeladil a ozvalo se Radio Luxemburg. To bylo moje rádio. No, pro vaše ne, vy nevíte, co to je.
2: Ale je krásný, že i ten František Filipovský se často objevuje, že člověk to mohl slyšet před lety 1, 2x.
5: Ne, ono to bylo, myslím, tak úžasný a tak jedinečný, jak on to četl. Ten, kdo to jednou slyšel, tak si to pamatuje prostě po celý život. S tou dikcí a s tou melodií. To bylo neskutečný. Samozřejmě vzpomínám, že jsem poslouchal i, ale teď nevím, jestli jsem si to nevymyslel. Že jsem poslouchal i dramaturgii románu Jules Verna, 15-letý kapitán a takový.
2: Ano.
5: Takže jsem si to nevymyslel, to bylo.
2: Ne, určitě, no jistě.
5: To je možná proto, že už je to tak dávno, že si to ani nepamatuju. Že?
2: Ale zapsalo se to do paměti. Jakou roli hraje rozhlas dneska ve vašem životě?
5: Tak musím říct, že doma ho vlastně vůbec neposlouchám. Mm-hmm. A poslouchám ho jedině v autě a tam jsem neklidný. To znamená, pořád s tím takhle šmrdlám. Ježiš, to se mi nelíbí. Jo, tohle se mi líbí, tak chvilku zůstanu, pak zase odejdu. Takže projíždím to rádio takhle a vždycky, ono je to na volantu.
2: No.
5: Takže tady zmáčknu takový ten puntík a on to udělá. A pak to zase něco hraje a to řekl, to je dobrý. A pak to skončí u rádia B.
2: Tohle mám nejradši, to přelaďování, jo? Jako člověk to samozřejmě zná, ale co teda my v tom rádiu máme udělat, abyste u nás zůstali? Jako jedete v autě a co by se muselo dít, jako kdy tam zůstanete?
5: Jakmile vás slyším.
2: Tím jste ten beat úplně vyžehlil.
5: No, že jo?
6: A tebe nejde přelaďit.
5: Jakmile vás slyším, ta dikce vaše je taky jako taková jako vřelá, tak já mám takový pocit, jako že úplně ze mě takhle tam v tom rozdobu.
2: Že vylezu.
5: V autě najednou sedíte vedle mě.
6: Ta kadence, to se můžou repeři schovat vedle tebe. A tebe nejde přelaďit, protože ty máš tu kadenci tak rychlou, že i když člověk ladí další rádio, tak ještě je tam furt zás, tam seš.
2: Ano, a třeba teď, když nás poslouchají posluchači, tak nás slyší na všech regionálních stanicích. Takže když přeladíte dál, my tam furt budem. My tam furt budem, kromě Světlany, ta bude na plusu možná proti nám, ale ať naladíte, co chcete, my jsme dneska všude. A vy taky.
5: To je mi klíto.
2: Ale děkuju za tu vzpomínku. Libore, když se podíváme o pár pátků zpátky, kdy vás uhranulo rádio, třeba jako kluka malýho.
7: No, já se musím přiznat, Aleši, že rádio mě provázelo od dětství, podobně jako to říkala Světlanka, jedině už daleko dřív. Samozřejmě nejdřív ty rozhlasové pohádky, potom později zejména v 60. letech, protože pocházím, jak to říct, z velmi spolitizované rodiny. Můj táta byl za bolševika několikrým ministrem a velvyslancem. Možná i díky tomu já i brácha jsme se tomu velmi rychle odrodili. A možná to bylo právě v těch 60. letech, kdy jsem začal poslouchat politické komentáře, aniž by mě napadlo, že jednou budu dělat totéž. To rozhodně ne, ale zejména Karla Vginsla, Honzu Petránka, který byl potom, jaksi už na sklonku svého života, skoro i mého, mým osobním kamarádem. Takže takhle se to asi celé vyvíjelo. Už v letech, kdy jsem vůbec nepředpokládal, že bych mohl v rádiu být zaměstnán, ale protože jsem předtím, podobně jako Světlana, dělal léta v televizi, tak najednou mně ta televize nějak odpadala od srdce a to rádio mi bylo bližší tím spíš, že jsem už od 80. let dělal sobotní rána na Vltavě. No a potom samozřejmě jsem přišel tedy nejdřív na Český rozhlas 6, potom Plus, dnes na stará kolena dělám pro Rádiožurnál i pro Plus, ale domovskou stanicí je pro mě Plus a tak mě napadá, že si člověk prostě uvědomí v téhle práci, co je na ní dobrý a co je na ní možná přímo zázračný, jak to říká moje bytostná dlouholetá kamarádka, rozhlasová klasička Hanka Kofránková. Víš, rádio, to je z ucha rovnou do duše. To je kouzlo rádia.
2: Děkujeme vám všem, že jste přišli, že máte rádi Český rozhlas. No a jak jsou na tom hudebníci? Tomáši, ty jsi tady z nás nejmladší. Jak tebe zasáhl rozhlas? Ty už jsi se narodil do éry i privátních rozhlasových stanic.
0: Ano, ale já jsem od malička, od útlého věku jsem velkým fanouškem Oldy Kaisera a Jirky Lábuse. Mm-hmm. A já jsem poslouchal Rodinku na Českém rozhlase. Tím jsem se dostal k Českému rozhlasu. A pak se Český rozhlas dostal ke mně, protože první moje oficiální cena nebo ocenění za můj hudební přínos, jestli se to tak dá říct, pro někoho je to spíš trest, ale je od Českého rozhlasu Regina. Já jsem tam byl vyhlášen jako objev roku, asi před 21 lety. takže tak. No a já jsem posluchačem Českého rozhlasu Plus. Mm-hmm. Jenom mě mrzí, že pořád ještě nejsem osobnost teda.
2: Jo, no, hele, ale když už jsem moderátorka takovýho pořadu zuje, tak to už jako...
0: Když už se zula, možná přestanu být nula.
2: Dámy a pánové, je tady další píseň.
0: Je tady další píseň.
2: Tomáši, v tuhle chvíli budeš zpívat na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu.
0: Mě ani neříkej.
2: Jsi prakticky nepřeladitelný. Prostě vy v autě ani to nemačkejte na tom volantu, jako pan Hrabě, je to zbytečné, všude klus.
0: Omlouvám se.

na malý postel, u kojen kojtem, v nočním vesilíště pořád vidím dvojité, ale v tvém raním útěku, střízlavým bolestně, posledním doteku zůstal jsem uvězněn, ospalý šašek, já dítě na věčnost, nákupní tašek, tahla z upřímnost a zbylý city, ukrytý po kapsách,

0: Děkuju. Děkuju. Děkuju. Seďte, seďte. Děkuju.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
2: Tomáš Klus na vlnách Českého rozhlasu v Čelákovicích, kde natáčíme 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. Světlana Vitovská, František Inský, Libor Dvořák, Tomáš Klus, vlastně si sedl vedle pana Hraběte, ty taky v pohádkách. Kolikrát jsi si zahrál šlechtice? Kolikrát jsi byl princátko?
3: Třikrát.
2: Třikrát? Mm-hmm. Takže taky šlechtic.
3: Já jsem vlastně trošku ještě výš, ne? Jako...
2: ne, to... Jo, a kam až ses vlastně vypracoval?
3: Já jsem byl král, no. Ale pro mě Hrabě taky dobrý.
2: No. Co, pane Hrabě, s králem se člověk jako setká málo kdy a vy sedíte hned vedle ní? Podívejte se, kým...
4: No to se mi snad ještě v životě nestalo, abych seděl tak blízko vedle krále.
2: Ale tak to...
4: Teda mnohokrát jsem seděl vedle krále, ale to bylo jméno. Teď tentokrát sedím vedle krále.
2: No.
4: To je něco jiného, král. To je.
3: Teď mi to konečně došlo, teda no. Musím říct. Jsem to opravdu někam dotáhl.
2: Takový v našich pořadech zpívaj. To je...
4: Ano. Rozhlas dělá zázraky.
2: Dámy a pánové, jak vidíte, jedno křeslo je připraveno a já jsem moc rád, že opět vlastně po 24. dorazí muž, který je s námi pokaždé a je to fascinující, protože vlastně neznám jinou takovou talk show, takový pořad, že by nejvyšší osobnost té které instituce sjezdila opravdu všechna místa. Dneska asi nebudu používat svou otázku, jestli už někdy byl na tom místě, kde právě jsme, protože je tady doma. Dámy a pánové, generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý večer. Takhle Reného Zavoral, no to je... To jsem ještě nezažil, na pódium začali lítat plyšáci. Čelákovice zdraví svého generálního ředitele. No to je fascinující. Pane generální řediteli, no to běžně se vám nestává, hlavně tady v posledních dnech, že byste vešel na nějaké jednání a takhle vás zasypali plyšáky. No to je fascinující. To je rokový koncert, jako to je úžasný.
5: Hezký podvečer, milí čelákovičtí. Tomáš tohle to zažívá asi pravidelně, že jo?
3: Ne, ale v Čelákovicích prostě ještě ne, je ředitel víc než Hrabě a král.
2: No, no tak...
5: Ne, děkuju.
2: Ale tak...
5: Já moc děkuju vám všem za milé přijetí, protože opravdu já jsem dneska měl to velké štěstí, že jsem nemusel cestovat přes kus republiky, jako to vždycky děláme. A já tady hlavně vám všem chci říci, já jsem před 25 lety tady doputoval z Ostravy do tohoto nádherného krásného města a stejně jako miluji rozhlas, miluji Čelákovice a čelákovickým děkuju za to, že mě tady před 25 lety vlídně přijali a věřte, že opravdu já se tady cítím doma, jako kdybych tady byl vlastně od malička. Takže děkuju za to.
2: Pane řediteli, u tohohle tématu se zastavím víc než kdy jindy. Vy jste, a to už jste naznačil, přicházel z Ostravy. Těch míst, kde člověk mohl zakotvit, bylo x, počínaje Prahou, jakýmkoliv městečkem u Prahy. Proč zrovna Čelákovice tenkrát? To mělo nějaký konkrétní důvod?
5: Já jsem na Čelákovice narazil úplně v počátcích mé takové velmi krátké epizody, kdy jsem působil jako poradce tehdejší předsedkyně Senátu Libuše Benešové. A my jsme spolu objížděli její tehdejší obvod, což mimochodem ten senátní obvod právě zahrnul Prahu Východ a Benešovsko. A na Praze Východ byly tři taková velká centra, kde jsme často jezdívali, Čelákovice, Úvaly, Říčany. A takhle jsem vlastně přišel na Čelákovice a už tehdy se mi tady hodně zalíbilo, takže v momentě, kdy jsem pak nastupoval do rozhlasu, tak mé kroky zamířily tady, protože tady opravdu už tehdy bylo krásně, teď je tady ještě krásněji, protože město opravdu za těch 25 let neskutečně vzkvetlo. Tak to prostě je. Takže když pan starosta Pátek lákal turisty tady do Čelákovic, tak určitě přijeďte, opravdu. Je tady fakt nádherný.
2: To je propagace destinace.
5: Jenom Aleši musím říct, že já se, věřte mi, velmi nedobře cítím v tom křesle. Já bych mnohem radši, kdyby v tom křesle seděl třeba pan Kinský, Tomáš, Libor, protože si to zaslouží mnohem víc než já, ale budu se snažit se s tím nějak popasovat.
3: Já myslím, že vy si teďkom to zasloužíte si odpočinout.
5: Děkuji. Děkuji.
2: Ano, tím se dostáváme k aktuální situaci. Já jsem naznačil, že 24krát jsem se ptal, co nového v Českém rozhlase, čím se zrovna tak jako zabýváte. Co teď zrovna, pane řediteli? Už o vás dlouho nebylo slyšet.
5: Je paradoxní, že my jsme vlastně tuto naši roadshow před 24 vlastně měsíci, nebo řekněme před 2 lety, začínali jsme ve Strakonicích a celý ten nápad vznikl, že pojedeme vlastně opravdu po těch menších obcích a budeme vysvětlovat, proč těch 45 korun, co za těch 45 korun rozhlas nabízí, abychom tehdy při té diskusi zase poplatek zvýšil o 10 korun vysvětlil opravdu, za co rozhlas těch 55 korun od vás, jakoby od poplatníků, tak to vlastně použije. A to bylo před 2 lety. Za tu dobu jsme vysvětlovali, proč poplatek a proč 10 korun navíc a proč ho potřebujeme. No a dneska jsme v situaci, kdy vlastně bojujeme za to, aby vůbec rozhlas zůstal rozhlasem v takové podobě, jako ho známe. Já jsem i proto rád, že dneska jsou tady s námi lidé, kteří opravdu jsou rozhlasovými tvářemi a navíc lidé, kteří podporují český rozhlas, ať už tím, že pracují v rozhlase, mluví o něm a i svými činy, svými kroky, svou prací, tak to rozhlas, řekněme, prezentují ven. My vysvětlujeme, proč má poplatek smysl, protože máme opravdu za to, že pořád je dobré, když si lidé platí ten přijímač a je tam ta vazba mezi poplatníkem, posluchačem a tím médiem, než když do toho vstupuje jakákoliv politická, říkám, jakákoliv politická garnitura skrze státní rozpočet. Takže teď jsme teďka v takovémhle období, no a uvidíme. My se budeme snažit o to, aby opravdu v tom zákoně alespoň zůstala jednak adekvátní částka rozpočtu a aby tam byly pojistky pro to, aby opravdu nezávislost rozhlasové televize nebyla ohrožena, protože si myslím, že bychom to opravdu po kolika 35 letech od revoluce si neměli nechat líbit. Jsem o tom bytostně přesvědčen a myslím si, že 55 korun za 24 hodin, 7 dní v týdnu, 25 stanic, že to fakt vlastně není moc peněz. No.
2: Děkujeme za tu podporu a tím mám na mysli nejenom tenhle potlesk, ale vůbec vaší podporu, kterou my v rozhlase cítíme. Pane řediteli, já jsem optimista, já věřím, že to dobře dopadne, ale když bych se zeptal na ten úplně nejčernější scénář. Připustil byste si na chvilku tu myšlenku, že ve své funkci budete muset řešit, že to prostě nastane, bude se muset vysílat dál, ale jak?
5: Víte, já dnes už jsem asi nejdéle sloužící generální ředitel Českého rozhlasu teďka v historii a představoval jsem si ten svůj závěr toho svého druhého mandátu trošku jinak, že budeme naopak si užívat toho, že rozhlas je v takové špičkové kondici, v jaké opravdu je, a to ať je to jeho programová nabídka, ať je to počet posluchačů, ať je to jeho hospodaření. Netušil jsem, že opravdu se budu muset zabírat nějakými černými scénáři a byl bych asi špatný manažer, kdybych nepřemýšlel nad tím, že samozřejmě ta situace tady může nastat a že opravdu už v tom příštím roce budeme hospodařit s menším rozpočtem. Pro nás by to znamenalo, že například i tento pořad nebo pořady na regionálních stanicích bychom museli dělat úplně jinak, respektive jestli bychom je vůbec dělali. Museli bychom se opravdu podívat, zda to portfolio regionálních stanic zůstane takové, jaké je, jestli nebudeme muset stanice slučovat, některé rušit. My často mluvíme nebo obecně o zpravodajství publicistice, ale rozhlas má svůj symfonický orchestr. Mimochodem, letos slavíste výročí. Je to jeden ze 3 špičkových orchestrů, nejšpičkovější orchestrů této zemi. Otázka, máme ho a budeme mít na to provozovat ho i nadále, nebo ho budeme rušit, nebo zrušíme český rozhlas regionální sport a tak dále, tak dále. Čili to vše sebou samozřejmě by tahle ta změna přinesla. No a ono je mi sice vyčítáno některými, že straším, anebo že vyhrožuji propouštěním. To není vyhrožování, to je realita, protože, a vy všichni víte, že rozhlas stojí na 2 pilířích, na lidech, to je absolutní to hlavní. A pak jsou to technologie. V momentě, kdy služby začnete osekávat, tak logicky musíte snižovat i počty pracovních míst. A to já bych si opravdu v době, kdy český rozhlas je podle mě v té nejlepší možné historické kondici, kdy byl, tak by to byla velká škoda. A já si myslím, že si to tahle ta instituce za 103 let své existence prostě nezaslouží. Tak to je.
2: Děkujem. Tomáši, co nám zaspíváš teď?
3: Bude to zase písnička na přání. Já jsem slíbil, že zahraju píseň Marie.
2: Jo, je! Dámy a pánové, posloucháte oblíbený pořad Českého rozhlasu Hrajeme na přání. Na vaše četná přání opět na všech frekvencích Českého rozhlasu Tomáš Klus. To je co?
6: Jeden

0: vdechovat.
1: Děkuji. Děkuji. Děkuji.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
3: Tomáš Klus propojil stanice Českého rozhlasu, kde posloucháte 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi z Čelákovic. Libor Dvořák, František Kinský, René Zavoral, Světlana Vitovská, Tomáši.
0: Já se jenom omlouvám, já jsem se na vás tak díval, jak jste začali tleskat do rytmu. Já jsem se jenom díval bezradně, že já nemám rytmus. Takže já jsem se vám chtěl chytnout, ale mě to mrzí, že byste pak přestali, že to mohlo být hezké, tak nevadí, děkuju. Vy jste taky skvělá.
3: Odpouštíte mu to.
0: To je paní Jitka.
3: Ano.
0: My jsme se seznámili.
3: Jak to víš, jako ty už takhle.
0: My jsme se fotili před kulturním domem. Oba jsme si stěžovali, že jsme spocení a že nám to ale nevadí.
3: Je. Vy jste se takhle otlapkali, jste lepili spolu tak, ale to je krásný, že jste to schválila, že i když ten výkon nebyl 100%, nám to stačilo.
0: To nikdo neřekl, že to nebylo 100%, Aleši.
3: Ne, ty tady paní říkala, že přesto,
0: ne,
3: že...
0: Ne, neříkala, že to bylo...
4: To bylo vynikající.
0: No. A pak, že se nelže v Českém rozhlasu. Ale to tak je pravda, Aleš.
3: Ne, no je... Ty budeš dělat ten zábavný pořád, rozumíš tomu? Ty
0: jo.
3: Jsi? No.
0: To bude zábavička. No, to...
3: Bavilo by tě to?
0: Jako jo, musím říct, že mě rozhlas strašně baví a mám ho rád, protože jednak se člověk nemusí bát vypadat jakkoliv, když tam je. Dneska už ne vlastně, že?
4: Máme webkamu.
0: Jste monitorovan, každý hovor je monitorován.
4: Ano. No, tam už... Takže když půjdete do té osobnosti, tak se prostě nás trošku otřebujete.
0: Dobře, ne, to jasně. Dobře. Když teda malinko zvážním, tak kultura vždycky byla takovým lakmusovým papírkem stavu společnosti, ve kterým se nacházíme. A rozhlas pro mě vždycky byl primárně o svobodě, protože rozhlas i nejenom symbolicky, ale fakticky hájil tu naši svobodu. A v momentě, kdy budeme mít nesvobodný rozhlas, tak budeme mít nesvobodnou společnost.
5: Já když byla stávka v Českém rozhlase, tak jsem si vzala tričko se stávkou, šla jsem před Český rozhlas a chvíli jsem tam pozorovala to dění a cvrkot. Natočila jsem si tam video a pak jsem ho dala na Instagram a co mě první napadlo, pustila jsem tam k tomu písničku Evy Farné z filmu Vlny. A vlastně mě úplně z toho mrazilo. Jak ona tam na začátku říká, vážení posluchači, zůstaňte u rozhlasových přijímačů. Úplně se mi to tady sevřelo a říkala jsem si, že doufám, že to tak nedopadne.
6: Ještě možná jenom doplním, já jsem šel podpořit, respektive vyjádřit solidaritu se zaměstnanci rozhlasu a udělali jsme takový živý řetěz kolem budovy Českého rozhlasu. Tak jsme se objímali tam všichni přesně tak a já jsem potkal hlavně Jirku Mádla. A vlastně mě napadlo mu říct, chce to příště kameru sebou, protože to je tolik materiálu na možné vlny dvě, doufáme, že nebudou, ale že tolik komparzistů už potom nesežene, ale že toto je realita, tak doufáme, že tomu tak nebude, uvidíme.
3: Libore, poprosím
7: vás. Já bych to dodal ještě jednu věc. Já bych se v tomhle, dejme tomu požehnaném věku, strašně nerad dočkal toho, že by v rádiu nastala taková situace, že by přišli nějací gaulajtři, protože to by pro mě znamenalo, že v takovém rádiu pracovat nemůžu.
3: Pane Hrabě, to prosím vás.
8: Jsem taky už trošku dospělejší, takže jsem zažil různé fáze toho rozhlasu. Pro mě je jeden z nejsilnějších zážitků z rozhlasu 21. srpen 68. Ve 3 hodiny ráno mě probudili moji podřízení vojíni, kteří se vraceli z opušťáku a třásli se mnou a říkali, Franto, stávej, je válka, jsou tady Rusové a Němci. A já jsem říkal, já vím, jedeš z Moravy, klídek. A on říkal, ne, fakt, pojď se podívat. A já jsem se šel podívat a bylo tomu tak, jenom ti Němci tam nebyli, že to bylo v Chebu. Takže jsme si okamžitě zapnuli rádio, protože jsme chtěli vidět, co se děje. A to byl jeden z takových nejsilnějších okamžiků v mém životě, když ten ženský hlas, který hlásil, že už nás našli a bylo fakt slyšet ten dupot po té chodbě, pak se rozrazily ty dveře a oni říkají, asi nás slyšíte naposledy a pustili tu hymnu. takže to si vzpomínám, že to se mnou jako zacloumalo úplně strašidelně, takže mě to sebralo, takže jsem rovnou zdrhnul, myslím z vojny. A den na to jsem byl před tím rozhlasem. Takže já ho znám, jak vypadal, jak to tam bylo ohořelý, jak to tam bylo omlácený. Takže pamatuju Zápotockýho, který nám hlásil, že zítra nic nebude a bylo. Pamatuju tu proměnu toho rozhlasu, těch pořadů toho jara 68 a těch přímých přenosů z těch různých diskuzních fór, který jsem samozřejmě poslouchal úplně napjatě a byl jsem unesen tou euforií té doby a pak pro mě se to rádio najednou vyplo a vlastně jsem ho přestal poslouchat, protože pro mě to přepnutí toho módu v tom rozhlase mě ve své podstatě jako velmi intenzivně zasáhlo. A pak zase po těch dalších 20 letech najednou zase to začalo být takovýhle příjemný a ten rozhlas začal být jako zajímavý, protože jako přinášel nejrychlejší informace. To je velká výhoda rozhlasu.
3: Dámy a pánové, já doufám, že jsou mezi vámi dobrovolníci, kteří chtějí tahle ta DAP rádia. Ovšem, kdo přijde soutěžit a jaké budou dnešní soutěžní otázky, to už ví dvojice, která je vlastně v našem pořadu taky po 24. Přichází maskot tohohle našeho pořadu, což je pejsek, vypet, Tobiáš. A přichází i jeden z jeho páníčků, pan Michal Jagelka. Krásný dobrý večer. Další rozhlasák, kterého znáte z dvojky. Dobrý večer.
9: Budu potřebovat, dámy a pánové, milí čelákovičtí, dva dobrovolníky, dámu a pána. Ano? Vítejte, s kým máme tu čest. Já jsem Michal, dobrý večer.
10: Já jsem Lucie a jsem přespolní teda.
9: Odkud, z Brandejsa?
10: Z Horoušan.
9: A mladý muž, dobrý večer, s kým máme tu čest?
11: Já jsem Viktor Klučina, rodák z Čelákovic.
9: To, že jste Klučina, to vidím. Ale máte asi 4 metry, Klučino, škoda, že to rozhlasoví diváci nevidí. Stárnu a rostu do země, nebo je ten chlap tak vysoký? Kolik měříte?
11: Pouhých 196 cm.
9: Co to tady dneska s tím zouváním za mány?
3: To je takový jako, kdo má rád kluse, ten je zutej.
4: Přesně tak.
3: No. A paní má ještě rovnou...
4: Klučina už je taky bosej.

0: Miluje jahodové proteinové koktejly, které si tam po cvičení dává na baru? Nebo za B, miluje pohled na posilující muže, touto fascinací trpí již od puberty? A nebo za C, miluje všechny ty seriály, které tam stíhá zhlédnout třeba během šlapání na rotopedu? Tak co by to mohlo být? Viktor? A? Vy si myslíte, Viktore, proteinové jahodové koktejly?
1: No jasně.
0: Proč?
1: Tak svaly má, takže jako ten protein tam je.
2: V životě jsem to nepila.
0: Viktore, je to špatně. Lucko, zkusíte to?
3: No, já myslím, že tam kouká na ty seriály.
0: Vy si myslíte, že C, jo? Hmm. Tak schválně, Světlano, jak to je?
4: Je to tak, koukám se na seriály. A pak taky ještě teda mám novýho trenéra.
0: Takže trošku ujbé, jako ano.
4: Ne, jenom trenér.
0: Každopádně je to za C. Lucko, máte bod? Gratulujeme. No vidíte, jak nám to jde pěkně. Druhá otázka se týká dalšího z našich dnešních hostů, pana hraběte Františka Kinského. Věděli byste název kterého svátku, který známe z kalendáře, je součástí celého jména pana hraběte? Dám vám opět možnosti. Za A, pan hrabě je Valentín, za B, Silvestr, anebo za C, Pankrác. Lucie se hlásí?
3: Já si tipnu, já bych si tipla Valentína.
0: Myslíte, že A, je to špatně, Viktore?
1: Jelikož Pankrác moc neznám, takže dávám B, Silvestr.
0: Pane hrabě, jaká je správná odpověď?
5: B, Silvestr.
0: Vy se jmenujete, pane hrabě, celým jménem Maria František Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský. Je to pravda? Nezapomněl jsem na nějaké křesní jméno?
5: Nezapomněl jste žádné. Jak vidíte, narodil jsem se ještě dávno před rokem 48, takže to jsme ještě si mohli dovolit mít více jmen.
0: A vy si je pamatujete takhle všechny?
5: Samozřejmě.
0: Já si kolikrát nepamatuju ani ty dvě moje.
5: Já se každý ráno s ním probouzím.
0: No každopádně, Viktore, gratulujeme, máte bod a tleskáme. Skvěle, je to 1-1. Libor Dvořák není jen rozhlasový komentátor, ale také překladatel z ruštiny. Který slavný román Michaila Bulgakova převedl do češtiny? Věděli byste? Za A to mohl být Doktor Živago, za B Mistr a Markétka, anebo za C Otcové a děti. A Viktor se hlásí?
1: Já bych dal B.
0: Tedy Mistr a Markétka. Proč si to myslíte, Viktore?
1: Od osazenstva zaznělo B, tak jsem dal B.
0: To jste neměl říkat, už jste vypadal jako intelektuál. Libore, tak jak to je?
6: Je to tak.
0: Velmi správně a my vám tleskáme, máte bod, Viktore. Tak říkám, intelektuál. Takže 2-1. Čtvrtou otázku věnujeme zde přítomnému Tomáši Klusovi. Není žádným tajemstvím, že Tomáš je trojnásobný táta. Jaké postavení měl ale on sám ve své původní rodině jako dítě? Za A. Byl nejstarší ze tří sourozenců. Za B, vyrůstal jako jedináček, anebo za C, měl 5 sester. A Lucie se hlásí.
3: Myslím si, že je jedináček.
0: Takže B, že by to mohlo být. Tomáši, jak to je?
7: Ano, vyrůstal jsem už jako jedináček.
0: Takže 2-2. Přátelé, je to napínavé. Je to napínavé jako celý tento večer. Je tu otázka poslední, pátá. A ta rozhodne. Náš pan generální ředitel a místní čelákovický patriot René Zavoral má jednu takovou oblíbenou seriálovou či filmovou postavu. Dokonce se s onou nebo s oním představitelem či představitelkou setkal, má podpis. A já se ptám, která ta ikonická postava to je? Za A by to mohl být Sandokan, za B Angelika, anebo za C James Bond. Viktor se hlásí.
1: Mě ten James Bond zní jako reálně.
0: Proč myslíte, Viktore?
1: Tak jako časově tak vychází James Bond v té době, jako byl docela trendy.
0: Počkejte, váš pan ředitel je zhruba tak můj ročník, je o rok starší a my teda skutečně nejsme jako z doby Jamese Bonda. To bylo starý už, když jsme byli malí. Není to dobře. Tak Lucko, teď se možná rozhodne. Máte dvě možnosti. Angelika nebo Sandokan?
3: Typnu si, že je to Angelika.
0: Pane řediteli.
8: Bylo by krásné se potkat s Michelle Mercierovou, krásnou dámou francouzskou. Navíc já jsem frankofonní od svých 10 let, takže bylo by to krásné. Ale já měl dva takové životní hrdiny. Vinetua v podání Pierre Briseho, kterého ale už jsem neměl šanci potkat. A pak právě toho Sandokana. A Já jsem opravdu měl tu možnost i tu čest se před 2 lety s Kabirem Bedem osobně potkat v Praze a nejenže mám podpis, ale krásné fotografie, mohl jsem s ním mluvit, takže Sandokan a Kabir Bedi. Takže je mi líto, nepotěším asi ani jednoho z vás.

0: Každopádně, Lucko, Viktore, dlouho tu nebyl rozstřel, takže já vám dám jednu, tentokrát už opravdu rozhlasovou, rozstřelovou otázku. Kdo bude blíž s tím číslem, které budu chtít slyšet, tak prostě vyhrál to velké DAB rádio. Ve kterém roce začal pod rozhlasem působit Dismanův rozhlasový dětský soubor? Tak dáma má přednost. Lucko, jaký to mohl být rok?
1: Já typu 1965.
0: Viktore?
2: A já bych dal 1970.
0: Tak asi opět pan generální ředitel by to měl uvést na pravou míru.
3: Dismančata v loňském roce oslavila 90 let. Takže správně 1935 a tudíž paní Lucie byla blíž o kousek.
0: Ano, a proto vyhrála v tomto napínavém souboji. Tak, Viktore, byl jste úžasný a s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala přebíráte právě teď to menší DAB rádio. My vám gratulujeme, byl jste statečný, úžasný, děkuju. A teď prosíme fanfáru. A Lucie získává to velké DAB rádio, opět s rukou našeho pana generálního ředitele. Lucko, gratulujeme, byla jste skvělá, pozdravujte v Horoušánkách a děkujeme, byli jste skvělí.
4: Dámy a pánové, budeme se loučit. Čekají nás prázdniny, ovšem naše roučou pokračuje dál. Uvidíme se 17. září a to se vydáme na Moravu. Natáčet budeme v Ivančicích. A tam s námi vyrazí rozhlasoví kolegové Honza Rosák a zpívat vám bude Ilona Čáková. Takže se máte na co těšit. Dámy a pánové, děkujeme za vlídné přijetí. Děkujeme za pozornost. Dnes se s vámi loučí Světlana Vitovská. Pan hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, Michal Jagelka, kompletní tým Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová, Martina Coufalová a se závěrečnou písní Tomáš Klus.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci, ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Aleš Cibulka. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Hezký dobrý den, zdravím vás všechny, ať jste kde jste.
1: Senky, písničky, výhry, humory, vedru na vzdory.
2: No jistě, samozřejmě, a možná přijde i kouzelník.
1: Ne, přijde Jirka Korn a bude zpívat. Žal se odkládá.
2: No, tak co nám chybí?
0: Humoriáda.

0: Memoriáda začala právě teď. Aleš Cibulka dorazil, má takový, jak by se to řeklo, fresh sestřih. Sluší ti to, omlazen si.
1: Já ti děkuji.
0: Zapomeň už na ty patky a trvalý. Ne,
1: to prosím tě, není můj nápad. Já jsem 26 let věrný své kadeřnici Blance Haškové, která mě střihá opravdu už dlouhá léta, ale Michal má svého barbera, ke kterému chodí a který vždycky jak jako upraví vousy a ty vlasy a všechno tak jako...
0: A řekl, udělej mi něco s tím Alešem.
1: Ne, to vůbec ne, ale on vždycky, mladý barber, vždycky vzkazuje Kuba a říká, no a kdyby přišel pan Cibulka, já bych mu to ostříhal úplně jinak, já bych to vzal víc nakrátko a vždycky, když Michal přijde od toho barbera, tak říká, tak Kuba ti vzkazuje, že by to jako ostříhali ještě víc nakrátko a teď já jsem doprovázel Michala, prvně jsem ho viděl a Kuba Paško mě zase viděl a říká, no já bych vám to ale ostříhal víc nakrátko a protože bylo před prázdninama a protože jsem měl čas, tak jsem říkal, tak víte co? Jdem na to, udělejte, co jako myslíte. Je mi to úplně jedno, co budu mít na hlavě. A tohle to mi vyrobil, ale já jsem si říkal, a teď to mám konečně jako ty mladý. A teď jsem se koukal po těch mladých a oni jak nosí ty květáky strašně
0: no,
1: na hlavě.
0: Vepředu,
1: furt si to upravujou, no, ty čupřiny, že jo, no, furt to tak
0: do mobilu, tam se vidí, že jo.
1: Tak oni se češou prostě úplně neskutečně. Uh-huh. Tak jsem zjistil, že to nemám jako mladý, ale jako my, ty padesátníci, který chceme vypadat jako mladý, rozumíš tomu, takže uh-huh. Ale je to
0: strašně
1: praktický.
0: Takže já tam zajdu taky, myslím, že Kuba si poradí s tím.
1: Já myslím, že s tím, co máš na hlavě, ale je to na tohle to strašně praktický.
0: Jo, nechám mu vousy předělat nějak.
1: No, hezký. Ale to je, hele, a my jsme tam prodělali i masáž hlavy. Oni tam mají úžasnou slečnu, která tohle to nám ukázala. Jsem nikdy nic takového nezažil. To je, to seš hodinu v ráji.
0: Jo, teď na to koukám, máš i tu hlavu trošku.
1: No, to je taková, která se mi zkroutila blahem právě.
0: Hele, milí blažený, řekni nám, ano. Byste měli akci Rozhlas jede v Čelákovicích, ano. Teď to bylo ve středu, tuším, a posluchači to uslyší, právě ti, co nás teď poslouchají, můžou si užít tuhle tvoji rozhlasovou show, kdo tam byl a kdy to uslyšíme.
1: Já si myslím, že to bude stát za to a tentokrát, protože nám budou začínat prázdniny, to bude už tenhle ten víkend, takže v tradičním čase v sobotu večer od 20 hodin a v neděle od 13 hodin na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu. Rozhlas jede za vámi z Čelákovic, pan hrabě Kinský tam byl, Světlana Vitovská, Libor Dvořák, samozřejmě náš pan generální ředitel Michal Jagelka, soutěžilo se, bylo tam veselo, no a dobrá zpráva pro ty, kteří teď poslouchají, my během roku vysíláme Rozhlas jede za vámi tady na regionech, ale vždycky slibujeme, že během léta to bude i na dvojce, takže kdo třeba něco propásl, na dvojce Českého rozhlasu během léta, protože tam, na rozdíl od vás, kdo posloucháte regiony, to ještě neslyšeli, to budou mít šanci slyšet včera, dnes a zítra.
0: Já bych zůstal tady na regionech, protože to je lepší signál než na té dvojce.
1: To je no jistě, vy jste stereo, to je úplně samozřejmě no jistě.
0: Tak prosím tě, co nabídneme posluchačům na začátek?
1: Já jsem se díval do toho seznamu a vybral jsem muž, kterého jsem dlouho neslyšel a který by před pár dny, proto jsem na něj vzpomínal i na dvojce, oslavil 85. narozeniny a to je Jan Vodňanský. Ano. Na toho by bylo dobré nezapomenout, takže máte-li tam něco, budu pro.
0: Máme tam něco a dokonce i to začne znělkou, kterou všichni pamětníci dobře známe.
1: Bude plum plum.
0: Bude plum.

0: Běží liška k táboru. Běží liška k táboru, odolává náboru.
1: Ani celé, ani spola. Ani celé, ani spola nebudu vám dělat vola.
0: Jak se Napoleon zove? Jak se Napoleon zove? Bonaparte Kutuzove.
1: Řekl kobyl kobyle. Řekl kobyl kobyle, budem bydlet ve vile. Řekli jí to ve stáji, ještě teď tam chlastají.
0: Kurník, kurník, kurník, hraješ jako hurník. Jako hurník Ilja, za dvě, za tři kilja.
1: Malíř zabývá se malbou, kulomet ho kryje palbou. Až tu malbu dodělá, tak ho taky oddělá.
0: Běží zajíc z Rakous požádat k nám o azyl. Někoho tam zakous a nerad by narazil.
1: Tady hraju právě ty předěly takový, abyste věděli, kde je konec, protože někdy se to nepozná. Někdy, jak říká kolega, titul tvoří až 50% básně. Deporučík z kasáren, to je taky jedna z těch delších básní. Deporučík z kasáren, hlavu plnou prasáren. To právě ještě není konec. Deporučík z prasáren, hlavu plnou kasáren.
0: Naléhavé upozornění těm, kteří dosud plýtvají elektrickou energií. Jenom beznadějný kripl zapne to, co jiný vypl.
2: Zábava z Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik Jan Vodňanský pro tuto chvíli. Můžeme s ním pokračovat, když posluchači zvolí Ačko, když dají Bčko, budeme v Pidivajzlicích. To je taková vesnice, Aleši, ale ty už si to zažil tady, ne? Pidivajzlice ještě ne.
4: Ne, Pidivajzlice, to je nádherný a moc se mi to líbí.
3: Ano, a navíc má zajímavé obyvatele Josefa Hlinomaze, Vlastimila Bedrnu, Jiřího Líra. No, je to ze Silvestra 64. Bývají zábavní chlapci z našeho archivu. Mm-hmm. Tak si vyberte, dámy a pánové, u rádia SMS-kou Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: historickém úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Je tady páteční humoriáda, Aleš Cibulka a Pavel Kučera vás zdraví ze studia. Na telefon zveme všechny, kdo chtějí přidat své hlasy, a to buď pro Jana Vodňanského, nebo pro, a teď se Aleš zase zasměje, pídívaj z lice. Dobré odpoledne. Haló.
4: Miroslav z Karviné.
5: Hezký den, pane, hezký den.
4: Dobrý den, Ivan Pavle.
3: Dobrý den.
4: Pro pidi vajzlíte.
3: No vidíte, jak to hezky říkáte.
5: Mně už stačí tohle.
3: Děkujeme. Naslyšenou, hezký den. Víkend. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, pánové. Zdraví vás Standa Zimník.
5: Zdravíme.
6: Pod velkým vlaským ořechem, teplota plus 35 stupňů. Mm-hmm. Tak dejte pidi vajzlíce.
5: Ano.
3: 35 ve stínu, tak to je tedy dost. Zůstaňme svěží. Dobrý den. Haló.
7: Haló, haló. Haló, haló. Starší dvora Králové nad Labem.
3: Dobrý
7: jestli
3: den.
7: Jestli vám můžu poradit, jaký můžete použít taky sestřih, jestli znáte finskou skupinu Leningrad Cowboys.
5: No.
7: Když se na ně podíváte, ty mají správný takový kohouty na hlavě.
5: Aha.
7: Skupinu znáte.
5: Vidíte, tak na to se hned
7: to
5: podívám.
7: Stálo, ta sranda.
3: Mm. Jo, a pak už jenom uniformu z fundusu a je to. Tak jo, děkujeme pěkně. A, Ačko, Bčko?
7: Posádku v humoriádě.
5: Děkujem.
7: A dáme si Ačko.
3: Je to tam, děkujeme. Hezký víkend, dobré odpoledne. Ozvěnu slyšíme, ale vás ne. Je tam někdo? Tak nebudeme čekat. Není čas ztrácet čas, jak se říká, dobrý den. Dalšímu.
8: Dobrý den, tady Milan ze Soběsluk, já vás zdravím.
5: Zdravíme taky.
8: Chtěl bych hlasovat pro ty pížvajzlice. Ano. Chtěl jsem jenom poprosit pana Cibulku, jestli by mě mohl říct, nebo všem teda, co je jeho nejoblíbenější herec té první republiky. To mě zajímá. A co tak mu dělá největší radost z té první republiky, z té herce.
3: Tak já jdu na svačinu, alež budu jmenovat všechny.
5: Jako hercu. Děkujeme. Ano, až bude chvilka, tak odpovím určitě. Můžu rovnou říct.
3: No,
5: pokud jde o herce, já miluju herecké kreace Hugo Haase. Hugo Haase je pro mě král komiků, Vlasta Burian snad promine, ale pokud jde o ty chlapy Hugo Haase, Oldřich Nový samozřejmě. No a pokud by to bylo celkem i s dámami, tak vítězí Nataša Golová.
3: No, samozřejmě. Tak to je jasné. Vždyť si oni napsal jako... nejednu knihu, dvě?
5: Ano,
3: nebo
5: ano.
3: Tři.
5: Ale tak jako, dokonce jsme otevřeli sál Nataši Golové v Sulické v domově seniorů, takže té zůstávám věrný.
3: Tak jo, jsem se zamyslel, zavzpomínal jsem
5: já
3: si.
5: Já koukám, ano.
3: Máme součet?
5: No.
3: Víš, kam jdeme?
5: Do Pidivajzlic. Yeah.
3: Přivítání Shakespearea v Pidivajzlic.
5: Yeah.
9: Já prosím plesový výbor, aby poděkoval dámám. Opakuju. Nechte být ženský a poté sem. Svolávám vás k důležitý schůzi. Vítám zástupce zdravotnického střediska. Vítám zástupce místního národního výboru. A vítám taky zástupce našich pidivajzlických obětavých požárníků.
10: Mame, jste si vědomi toho, že když já tady schůzuju, že je v Pidivajzlicích puštěnej
11: červený kout ze řetězu?
9: Samozřejmě, soudruhu. Samozřejmě.
11: Děkuji vám.
9: Proto taky ta schůze bude krátká, na nejvíc tak do půlnoci. Tak. O co nám vlastně jde?
12: Já myslím, že musíme lépe, radostněji a s větším úsilí.
9: Ale počkej tou druhou. Já myslím, o co nám jde teď momentálně?
12: No tak to nás neučili, já to znám jenom vyhlídkově.
9: Soudruzi, helejte, jde o tohle. Dostal jsem telefonát z okresu, že máme taky u nás v Pidivajzlicích přivítat pana Shakespeara. Teď jde o to. Za A. Jak ho přivítáme? A za B. Kdo to vlastně je?
12: No, hele, moje holka něco říkala o nějakým anglickým umělcovi.
13: Ojeje! My máme dost patalí s našima umělcema, že nám pijou a budeme se starat ještě o nějaký anglický alkoholiky.
9: Máme město. Ovšem, soudruzi, já myslím, že to žádný umělec nebude.
12: Proč myslíš?
9: Já mám takovej dojem, že to bude nějaký šejk, ten pan Spír. My jsme jim tam asi postavili cukrován, tak jsme jim za to zavázaný.
12: Ať je to, kdo je to, když to přišlo z okresu, tak musíme dát najevo svou radost, jak je nám...
9: To je správně.
12: Jak je nám ten člověk vzácný, jo, že přijede, protože jinak by nám zvýšili dodávky.
9: Správně, tohle myslím, že je velmi správně nanesený, soudruzi.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak v Pidivajzlicích probíhají velké přípravy na přivítání Shakespeara. Uvidíme, jak to bude pokračovat. Pokud zvolíme Ačka, pokud dáme Bčka, tak tady bude Richard Genzer s Karlem Šípem a téma Prodavač palačinek. Na co máš chuť? Na palačinky nebo
5: palačinku
3: pidivajzlice?
5: Bych si dal, ale pidivajzlice mě naprosto dostali, tak bych myslím potřeboval vědět nutně, jak tahle ta schůze skončí. Takže kdybych měl hlas, jakože ho nemám, tak jsem pro Shakespeara v pidivajzlicích, protože to je geniální nápad.
3: To je Ačko, humor mezera A, SMSka pro pidivajzlice, Bčko, humor mezera B, Richard Genzer, prodavač palačinek, 90 011 04, číslo pro SMS, telefonáty směřujete na 731 800 900 a Xindl X zpívá Dřevo.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje právě teď. Než vám dáme slovo, vybíráte si Pidi Vajzlice nebo Richarda Genzera. Aleši, co ty a léto?
2: Já léto miluju.
1: Letošní léto.
2: Letošní léto, no, zdá se mi poněkud horké, ale jako my Češi, jak pořád na něco nadáváme, když zase byla zima, když bylo to loňské léto.
1: Sluníčko,
2: ne, takhle to ideální. Ale zrovna nedávno jsme vzpomínali s Michalem doma, jak to bylo zvláštní, když byla polovina 80. let. My jsme byli někde na letním táboře, já si to vybavím jak dneska, a hlásili, že bude 30. Že bude 30 stupňů Celsia. A to vím, že jsme jako čekali během toho dne, co se stane, co se bude dít, protože to jsme nezažili do té doby, nebyly to běžné teploty a teď je 40 naprosto jako úplně běžné.
1: Ale většinou taky po tom horkém dni, po tom dusnu, večer, odpoledne už přicházely ty
2: bouřky. Byla bouřka, no jistě.
1: Takže se to vyčistilo ten vzduch a zase na novo.
2: To je to globální oteplování.
1: No, tak...
2: Teď jsem trefil, citlivé téma.
1: Úplně tam, kde jsme nechtěli být. Jdeme do Pidi Vajzlic nebo za prodavačem palačinek. Ptáme se našich posluchačů, tak uvidíme, kdo pak se nám dovolal. Dobrý den. Haló.
3: Ano, dobrý den.
2: Zdravíme, dobrý den.
3: Tady Pepa ze Štětí.
2: Zdravíme.
3: Číslo 2. Já to říkám všude, kamarád říká jedničku a chtěl bych dívat z více.
1: Dobře,
2: výborně,
1: děkujeme. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
4: Ano, hezké odpoledne, i když horké odpoledne.
2: Dobrý den.
4: Vám, dobrý den Aleši, přeji vám Pavle a
1: děkujeme.
4: Srdečně zdravím vás Aleši teda.
2: Děkuji moc.
4: Správně, ráda vás poslouchám a přeji vám hodně osobních i pracovních úspěchů.
2: Děkuji moc.
4: Ano,
1: dám
4: si Ačko.
1: Máme zapsáno. Děkujeme, hezký víkend i vám. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, já bych prosila Bčko. Mm-hmm. A děkuju, že nám v těch horkých dnech takhle se snažíte to odpoledne zpestřit. A jestli pak víte, že je dneska takové zajímavé datum. 26.6.26.
2: Ano,
1: numero,
2: jenom dvojky a šestky,
1: nám to připomíná.
2: No jistě.
5: Mějte se pěkně.
1: Děkujeme, hodně štěstí, mějte se hezky. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Jirka z Brodku, Přerova.
2: Dobrý den.
6: Mezera a přeji krásný odpoledne všem.
1: Ano, a Genzera, jsem zaslechl správně. Dobře, máme zapsáno a já už bych to sečet, ať osvěžíme posluchače dalším humorem.
2: Tak povídej.
1: Doděláme toho Shakespeara.
2: Fakt jo, no, výborně. Omlouváme se panu Genzerovi příště.
1: Dobře. Ano, anebo možná ještě dneska.
2: Jo, to je vlastně pravda, ano, když zbyde. Čas.
1: Nezbyde, protože máme ještě soutěž a máme losování, máme toho hodně, Aleši.
2: Ano, tak Genzer nebude.
1: Bude Shakespeare.
7: Tak koukněte, soudruzi, já myslím, že po úvodním přípitku bychom mu jako mohli ukázat náš kravín. Co by na to?
8: No jo, ale kde jsou ty 4 čistý krávy, které vždycky delegacím ukazujeme?
9: No ty jsme půjčili do Hunťákovic, mají prý tam delegaci afrických pionýrů.
7: Jo, tak hele, já navrhuju, aby jsme umyli další 4 krávy.
8: Co to? Vodou se musí šetřit kvůli požáru. Navrhuju, aby jsme ho místo toho krajina vzali k nám do sklípu na jednu u nás v Pidi Vajzlicích pálenou.
7: Tak to je schváleno. Tak za druhý si myslím, že by se třeba taky rád podíval na naše muzeum místních památek.
9: Víte, kam dáme ty slepice?
7: Ale to slepice, co ta nová slepičárna?
9: A to by nám moc zaneřádili, znáš, přece slepice jak záděj, ne?
7: No, tak já
8: navrhuju, aby jsme ho místo toho vzali do našeho sklípku na ještě jednu skleničku.
7: Správně, schváleno, soudruzi. No a teď si myslím, helejte, soudruzi, co vy na to, jestli mě podpoříte v tomhletom, co ho vzít takhle mezi lidi? Myslím také na tancovačku. Aby ho provedla některá z našich ženských.
9: Ale která?
7: Hele. Co Mirovická z mlíkárny?
10: Počkej,
7: ta je sice moc hezká, to víme, že ano, ale ona to zase nemá moc politicky dobře jako ujasněný.
11: No, hele, tak v tom případě bych navrhnul Barkalovou ze svazu.
7: No vidíš to, to je dobré. To má sice politický jasno. No a teď jde zase o to, jestli pan Shakespeare pozná, že to je vůbec ženská. Správně, ano, schváleno, soudruzi. Tak a hlejte, teď se zamysleme, jestli se u nás opravdu nenajde něco pozoruhodného, něco, co by stálo za to.
8: No, pozoruhodný je u nás to, že když je suchý rok a neurodí se, tak je s tím problém. A když je mokrý rok a urodí se, tak je ještě větší problém. To je teda pozoruhodný.
7: Já myslím něco hmatatelného.
11: Hmatatelného, jo?
7: No.
11: Tak v tom případě jedině Mirovická.
7: Soudruzi, co pak se u nás nenajde něco opravdu kulturního, něco zajímavého?
8: No, tak já navrhuji, aby jsme místo toho vzali na ještě jedno skleničko.
7: To je správně, ano. Schváleno, soudruzi.
11: Ale moment, já tady nejsem přes čísilka, jo? To já ne. Ale jak tak počítám ty frťánky, tak mám dojem, že ten dotyčnej bude rád, když najde svýho šoféra.
7: No jo.
8: To je jasný. To, aby se nestalo, jako tady byl ten delegát přes ty lidský práva, po čtvrtém frťánku nám honil zootechnika po návsi rozporku.
7: No právě. No.
9: To je starost.
7: Já vám děkuju, že jsme se s tím tak brzy vyrovnali.
9: Prosím.
7: A vítám tímto pana Shakespearea u nás v Pidivajzlici.
12: Ať žije pan Shakespeare! Ať žije pan Shakespeare!
0: Humoriáda.

0: Humoriáda pokračuje v tuto chvíli. Čas na soutěž. Přátelé, víte, že hrajeme o knihy z edice Humoriády podle vašeho výběru. Jednu z nich si můžete vybrat. Máme tady Josefa Dvořáka, Jiřího Krampola, Uršulu Klukovou, Naďu Konvalinkovou nebo Libuši Švormovou. A navíc dneska ještě v závěru bude losovačka o Digitální rádio. Aleš Cibulka s napětím sleduje. Je zvědavý na soutěžní otázku, která se ho bude týkat.
1: Samozřejmě. Já jsem napětý, protože může nastat varianta, že nebudu vědět správnou otázku na odpověď o mně.
0: To by bylo špatné.
1: To by bylo
0: ale
1: špatné.
0: Já to tady mám napsané.
1: Jo, ty to máš odpověď, výborně, to se mi velmi ulevilo. Tak to je prima.
0: Já tě zachráním. Tak 731-800-900, kdo tam? Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Zdravíme, paní Jiřinku. Tak jste připravená, slyšíme se dobře?
2: Ano.
0: Ano, tak spouštím otázku. Aleš Cibulka se stal v létě roku 2014 kmotrem za A. Aleši...
1: Já nic nekomentuji.
0: Za A. Nové odrůdy jarní cibulky. Za B. Rozhledny cibulky.
2: Ajta prajta.
1: Já nesmím ani naznačovat.
0: Ne.
1: A vy jste z Plzně, mojí milované. Krajské, vám bych napověděl, ale nesmím.
0: Takže, Jiřino.
2: Můžu ještě jednou, prosím.
0: Nová, Aleš se stal kmotrem. Nové odrůdy jarní cibulky anebo rozhledny cibulka.
2: Já bych typovala, protože jsem zahradnice, tak tu cibulku.
3: A je to úplně blbě.
1: Vy jste mě neviděla, jak nenápadně kývu, jakože ne?
0: Aleš se držel, seč mohla, ani obočím se nesnažil
1: ne,
0: naznačit.
1: Ani brvu jsem, ne. I brvu jsem sklidnil, ano.
0: Tak to je mi líto. No, tak jo, tak se mějte hezky.
2: Hodně vás tam zdravím.
0: No, my vás a zůstaňte nám věrná i přesto, že jsme vám to takhle zkazili.
1: Ne, paní posluchačka z Plzně už cibulku nepoužije ani v kuchyni, ani na
0: rozhlednu nepůjde. Ale my přesto můžeme pozvat na tu rozhlednu. Všechny posluchače jsou prázdniny, můžou si udělat výlet na Šibeniční vrch u Oloví na Sokolovsku.
1: Ano, nedaleko mého rodiště, kóta 666 a je to nádherná opravdu rozhledna, můžete se podívat po okolí a mě udělalo velkou radost, že právě postavili rozhlednu a tu po mně pojmenovali. To mě prostě úplně jako fascinuje, protože toho se běžně nedočkáš za života, nebo tak
0: a
1: jako,
0: jak na tebe přišli,
1: máš svoji rozhlednu.
0: Jako...
1: Prosím tě, řeknu ti pravdu. Ta rozhledna na začátku se mnou neměla vůbec nic společného, ale v Oloví na tomhletom místě na Šibeničním vrchu rozhledna bývala, ta nějakým způsobem už dosloužila a byla vypsána jakási architektonická soutěž. Mladá paní architektka vyhrála a ona udělala tu rozhlednu tak, že nahoře opravdu je taková báň jako by cibulka a to je to místo, kde se člověk rozhlíží. Proto vypadala ta rozhledna jako cibulka, pojmenovala jí cibulka a někoho v Oloví napadlo, že když už se ten cibulka narodil v Sokolově a je ten jakoby místní rodák, mohl by být kmotrem, takže jsem kmotrem rozhledny cibulka. Taková malá zajímavost, ve chvíli, kdy jsme ji pokřtili, opravdu jsme vzali tu flašku šampaňského a tak se jako šouplo, že se rozbila, rozhledna byla pokřtěná a trvalo asi týden, než místní obyvatelé rozkradli všechno, co nebylo přimontováno. Dřevěná madla, kusy té rozhledny musela být zavřena a zrekonstruována už asi po týdnu. Čech, jak někde něco vidí na tom Šibeničním vrchu, už to bylo pryč.
0: A to nemuseli být místní třeba, ne. Abychom zase nedělali zlou krev?
1: Jakože to bylo nedaleko hranic, že to ukradli z Německa. Já myslím, že ty nemají nic jiného na starosti, než přebíhat na Šibeničním vrchu. No prostě to někdo tak jako vzal a já jsem si nenechal vůbec nic jako suvenír. Ale už je v pořádku, zajít se tam podívat.
0: Krimi případy vysíláme jindy.
1: Já to řeknu Vanilovi, ano.
0: Dopovím ještě oficiální informaci. Tato 30 metrů vysoká vyhlídková věž nabízí panoramatický výhled na Krušné hory, Slavkovský les i Karlovy Vary.
1: Ano, no, no.
0: Až tam budete, takže cibulka u Olovy.
1: Zde zajďte se podívat, fakt to stojí za to.
0: Tak aspoň tip na výlet, když už nevýhra. No a teď nám došlo k zajímavé situaci, přátelé, my to nebudeme natahovat. Vy, co posloucháte každý den, podle pravidel máme z týdenních výherců vylosovat jednoho. A my v tomto týdnu máme jenom jednoho.
1: Ano.
0: Pod číslem 3 ve středu vyhrá Milan z Rokytnice v Orlických horách, takže abychom všechno dodrželi, Aleši, vylosuj.
1: Já právě jsem chtěl říct, že to nemůžeme odfláknout, ale že budeme losovat, čili jenom pro rozhlasové posluchače. Mám před sebou skleněnou mísu, která je tak velká, že
0: nikde.
1: Tam bych mohl rozdělat na tři chleby. A v ní je tedy míček s číslovkou 3. Byla připravená i ta 5.
0: Ano, kdyby Jiřina uhodla.
1: Tak já se nedívám a jenom takhle, aby bylo. Já to promíchám, aby to bylo.
0: Myslím,
1: tak,
0: že pan Milan je úplně napnutý.
1: Si připadám jak v té soutěži buď a nebo, jak jste tam šahli a vytahli pračku nebo nic, nebo všechno.
0: Tady je, tak. Vytáhneš digitální rádio.
1: Tak pozor, mám v ruce pingpongový míček a je to číslo, ještě budu chvilku napínat, je to číslo 3.
0: Já jsem netušil, že to stvárníš až tak dramaticky. Každopádně pan Milan má digitální rádio.
1: To jsem nečekal.
0: Takže nás poslouchat bez šumů, naprosto čistý signál. Tak gratulujeme a rozhlas jede.
4: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra?

0: tedy Jiří
1: Ale
0: Lábus
1: ta naše nebyla stuchlá, či co?
0: Není mi po ní úplně dobře. Ne, byla výborná, nebo už nikdy nic nedostanu.
1: Konec komedie, teď si dáme Jirku Lábuse Mariša. A scénku Mariša.
2: Bílý nebo černý? Nesu ti černý.
3: Černý, měrej. Sváděla se.
4: Zapomněla jsem.
3: Od koho je káva?
4: Od Žida.
2: Od Žida.
3: A proč ne ze spolku?
4: Měli zavříno tehda, no to rozumí.
2: Měli zavříno.
3: Ta je stuchá nebo co?

0: otrávila.
1: Otrávila? A já taká děvočka, cingilingiling, rada pijem vinečka, cingilingiling, rada pijem, rada...
2: Babi!
1: Co je?
2: Proč nemám dědečka?
1: Každý jako ten ščor přileze a répne, až krev v žilách se zastaví. Běž si hrát. Rada pijem...
2: Babi, ty mluvíš jako ta paní včera v divadle.
1: Která?
2: Mariša.
1: Bože, kdybych do toho kamenia mluvila, spíš by se ustrnul.
2: Cože?
1: Vidličky a nože. Jako ti sršni. Všichni se na člověka sesypo a tak dlouho bžodajo, až čípajo, až už čípajo.
2: Co to meleš?
1: Kávu. Kávy není nikdy dost. A neřáde jeden. Celý Francek.
2: Babi.
1: Co zas?
2: Stejně vím, jak to bylo s dědečkem.
1: Co se stalo, stalo se. No. Tady máš sirky a běž si hrát do stohu.
2: Babi.
1: Co zas?
2: Když mi seženeš C-čka a koupíš babetu, tak tě neprásknu.
1: Dáš si kávu?
2: Dáš si čaj.
1: Koupím ti babetu, budeš jezdit jako velký šohaj, dáš si kafe.
2: A od koho je káva?
1: Od žida.
2: A proč ne ze spolku?
1: Měli zavříno.
2: Tahle je stuchlá, či co? Já jsem z toho ze všeho tak otrávaný. Babi!
1: No?
2: Jdu do toho stohu.
3: Non-stop, já chci žít non-stop.
0: Děvči, co nešťastná, to ti jeden vávra nestačil.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Tak tolik možná přijde i kouzelník Jiří Lábus, Oldřich Kaiser. Závěrečné hlasování Jiří Lábus nebo Iva Janžurová by se vám hodili v tomto horku. Kdo vás osvěží víc, volte SMS-kou Humor Mezera A nebo B na číslo 90 01 04 posílejte nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Hlasování ukončeno, Aleš Cibulka bedlivě sledoval všechno a může vyhlásit toho, kdo nám to vyhrál.
2: Ano, mohu vyhlásit Jiří Lábus, tentokrát s Karlem Šípem, s panem profesorem Pirkem a změříme si tlak.
3: Tak Jirko, no, já vím, že ty o svoje zdraví pečuješ.
4: Jak to víš?
3: To se tak jako říká o tobě, ano. Jakým způsobem? Jako chodíš pravidelně na kontroly, měříš si tlak?
4: Chodím pravidelně na kontroly, měřím si tlak.
3: Sám doma si měříš?
4: Sám doma, já mám tlakoměr. Mm-hmm. A já se měřím třeba, když mám takový jako záchvat péče, tak se měřím třeba 10x za hodinu. Skutečně. A to je člověče velmi zvláštní. Ono to lítá, teda musím říct, když takhle to... I když jsem četl, že se to vlastně nemá měřit hnedka za sebou, že jo? To, že se to má měřit po pauzách dosti velkých, že jo? Tlak.
5: Ne.
4: Ne?
5: Ne, naopak. Když přijete k doktorovi, tak jste rozčílený, no, tak vám změří tlak a za chvilku vám má změřit hned znova, už ho máte, radši, už máte,
4: no,
5: lepší.
4: No, já jsem si to myslel.
3: Takže to děláš dobře.
4: No, tak to dělám nakonec vlastně dobře. Ano. No.
3: A ty si
4: takže...
3: to píšeš nějak, nebo ty si pamatuješ ty hodnoty?
4: Já si pamatuju ty hodnoty a pak volám lékařům, a jako co mám dělat a SOS a pak beru léky a takhle. No.
3: A už se stalo, že ti to vylítlo někam, kde jsi to neznal, ty čísla vůbec, a co v takovém případě?
4: No já, když jsem si ho začal měřit, tak jsem zjistil,
3: mluvíme, že to... o tlaku pořád,
4: no. No, mluvíme o tlaku. Tak člověče, já jsem zjistil, že jako je dost větší, než jsem slyšel. Skutečně. Tak jsem říkal, Hergot, s tím bych měl něco dělat. Tak jsem zavolal kamarádovi lékaři,
3: ano.
4: A on řekl, že jo, tak jsem k němu přišel a vlastně beru opravdu, že asi tak 3 nebo přes 3 roky léky na tlak a už se mi to srazilo, už to... A ty se musí brát celý život, víte, pane profesore, ty léky už potom.
5: Asi ano.
4: Na tlak? No, na tlak.
3: Tyhle ty tlakový
4: se berou celý život, tyhle tlakovky. A ty... Já jsem tlakař.
3: Já jsem tlakař. Dobře, a ty ho máš teda vysoký nebo nízký?
4: Já mám právě vysoký tlak, měl jsem vysoký a teď ho mám snad jako už v podstatě v normálu. Normál. No, kdyby ho teďka měřili, tak možná mám vyšší, že přece člověk jako je rozrušený, že tady tolik lidí, že tak teď by mi to možná stouplo. Ale jako... Jinak si myslím, že ten tlak jako...
3: Dneska jsi ho ráno měřil?
4: Dneska jsem si ho neměřil, ale včera jsem si ho měřil.
3: Kolik tam bylo?
4: No, teď už to bylo tak 140 na těch 88, tak nějak. No,
5: zdravej člověk.
3: Zdravej člověk,
4: no,
3: ano.
4: Ale polecí, to musím, že jako polecí.
1: Tlak směřen jsme ve finále, Aleš Cibulka, Pavel Kučera se loučí.
2: Ano, a mě to připomnělo, že v 5 beru prášky, prosím tě, já už musím jít a taky jsem si ho dneska ještě nezměřil.
1: Dej si ty správné, ano.
2: Výborně, ano.
1: Krásné léto všem a těšíme se na slyšenou.
2: Mějte se krásně, hezký den.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Česko má nový absolutní teplotní rekord. V Doksanech bylo skoro 42 stupňů. Kvůli přechodu na nový integrovaný dopravní systém mění čísla taky některé linky MHD v Českých Budějovicích. Česká čtvrtkařka Manuel si vylepšila osobní rekord a v diamantové lize skončila opět druhá. Tropické počasí pokračuje i dnes. Teploty se můžou vyšplhat ke 34 stupňům. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré jitro. V Česku v neděli padl nový absolutní teplotní rekord. Stanice v Doksanech na Litoměřicku naměřila 41,9 stupně Celsia. Na sociální síti X o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. Stanice taky překonala den starý dosavadní rekord. Teploměry tam v sobotu ukazovaly přesně o stupeň míň. Vůbec poprvé v historii taky naměřil Český hydrometeorologický ústav teplotu nad 41 stupňů. Meteorologové ale upozorňují, že na ověření nového absolutního rekordu je ještě potřeba počkat. Spuštění integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje se blíží. Už ode dneška v souvislosti s tím mění čísla některé linky městské hromadné dopravy v Českých Budějovicích. Dosavadní linka 45 spojující Švábův Hrádek se sídlišti Šumava a Máj bude nově jezdit jako 25. Další změna se týká přečíslování nočních linek, které už nebudou mít označení 53 a 59, ale 33 a 39. Jak taky informuje dopravní podnik na svém webu, kvůli rekonstrukci ulic Boženy Němcové bude linka 13 dočasně stavět i v zastávce Jánská u kostela svatého Jana Nepomuckého. Na čistírnu odpadních vod Černovice na Pelhřimovsku nainstalují fotovoltaickou elektrárnu. Radnice do ní investuje přes 3 miliony korun. Víc než polovinu se ale podařilo získat z různých příspěvků. Aktuálně schání firmu, která výstavbu panelů obstará, uvedl lidovecký starosta Jan Brožek.
3: Mám teď schváleno v zastupitelstvu, že mám rozjet výběrové řízení na to, aby jsme tam dali solární panely. Ta čistírna je na to ideální spotřebiště, dokonce tam ani neuvažujeme s bateriovým úložištěm, protože ta čistírna by měla být schopná v podstatě veškerou tu vyrobenou energii spotřebovat na místě.
2: Rusko podle prezidenta Vladimira Putina prochází těžkými časy. Šéf Kremlu to řekl na kongresu vládnoucí strany Jednotné Rusko před zářijovými parlamentními volbami. V nich Putin straně popřál úspěch. O náročném období Putin promluvil v době, kdy Ukrajina stupňuje útoky na ruskou energetickou infrastrukturu. Část země kvůli tomu čelí akutnímu nedostatku benzínu. Sport. Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel obsadila i na potřetí v sezóně diamantové ligy druhé místo. V Paříži nestačila pouze na olympijskou šampionku Paulinovou z Dominikánské republiky. 20-letá Manuel si navíc výkonem 49,37 sekundy znovu vylepšila osobní rekord, tentokrát téměř o 4 desetiny.
4: Slyšela jsem, že stadion jásal a všechny nás podporoval až do cílové rovinky a po 200 metrech jsem viděla jenom lidi před sebou a říkala jsem si, kde jsou ostatní. Jsem ráda, že jsem na konci ještě mohla zabojovat o co nejlepší čas. Počasí.
2: Na jihu Čech očekáváme polojasno až oblačno, později odpoledne a večer přechodně až zataženo. Zpočátku jen výjimečně, odpoledne a večer pak od západu postupně na většině území s přeháňkami nebo bouřkami. Ty budou i velmi silné, s přívalovými srážkami, velkými kroupami i přes 2 cm a nárazy větru. Teploty vystoupí k 31 až 34 stupňům Celsia, na západě kraje budou jen kolem 30 a na horách maximálně do 29. Vítr bude mimo bouřky mírný severozápadní nebo severní, biozátěž je stále vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Semafory budou ode dneška řídit kyvadlový provoz na silnici 4 v Horní Vltavici na Prachaticku. S omezením tam počítejte zhruba měsíc. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Pět hodin k tomu 4 minuty. Začíná nový týden, nový pracovní týden a v podstatě pokračují započaté prázdniny. Je tady pondělí s datem 29. června. U mikrofonu Českého rozhlasu České Budějovice vás zdraví a vítá Adéla Jirkalová. A čekají nás písničky, které nestárnou, aby to probouzení se a odstartování nového týdne bylo co nejméně bolestivé, nadneseně řečeno. Čekají na nás opět a Radeček, Pavel Bobek. A hned na úvod této hodiny zazní Věra Martinová, se kterou se dostaneme až na vrcholky hor. Za chvíli už také dnešní kalendárium, tak si na něj počkejte a pravou nohou, milí posluchači.

0: Začíná nový týden, pondělí s datem 29. června 2026. Je to 180. den tohoto roku. Do konce roku zbývá 185 dní. V pražském Klementinu byla v tento den naměřena nejvyšší teplota roku 1947, a sice 34,9 stupně, a nejnižší roku 1962 7,9 stupně Celsia. Svátek mají Petr a Pavel. Petr je jméno řeckého původu a znamená skála, skalák či skálopevný. A jméno Pavel má původ latinský a vykládá se jako malý, přeneseně jako skromný či nepatrný. Ke známým Petrům patří prezident Pavel, herci Nárožný, Kostka či Čtvrtníček, dále hokejista Nedvěd, tenista Petr Korda, dále fotbalový brankář Čech. K Pavlům patří herci Soukup či Zedníček, fotbalista Nedvěd nebo hokejista Patera. Pranostiky máme jich hned několik. Na Petra a Pavla den jasný a čistý, rok úrodný a jistý. Když na svatého Petra a Pavla prší, bude mnoho myší, a Petr rozsévá houby, Pavel myši, když prší. Narozeniny dnes slaví britský hudebník Ian Paice, bubeník rockové skupiny Deep Purple, také herec Petr Stach či herečka Tereza Ramba, dříve Voříšková, narozena tohoto dne roku 1989. Co se týče historických zajímavostí, slavnost svatých apoštolů Petra a Pavla. Svatý Petr je patronem rybářů, zámečníků či kovářů a svatý Pavel teologů či tkalců, tak právě tento den si dnes připomínáme. Před 310 lety se narodil astronom česko-německého původu Josef Stepling, první ředitel Klementinské hvězdárny. Zemřel roku 1778. Před 250 lety se narodil botanik a zahradní architekt Václav Vojtěch Skalník, mimo jiné spoluautor zastavovacího plánu Mariánských lázní. Před 145 lety se uskutečnila bitka mezi českými a německými studenty ve výletní restauraci v Chuchli u Prahy, takzvaná Chuchelská řeš. Byla součástí sporů o rozdělení Pražské univerzity. Je to 70 let, co se konala svatba amerického spisovatele a dramatika Arthura Millera a americké herečky Marilyn Monroe. V lednu roku 1961 se ale rozvedli. Před 60 lety se narodil zpěvák a herec Daniel Nekonečný. Zemřel v roce 2019. Je to 40 let, co skončilo výhrou Argentiny nad Německou socialistickou republikou 3-2 v Mexiku mistrovství světa ve fotbale. A je to 35 let, co skončila výroba automobilu Fiat 125P, která byla zahájena v listopadu roku 1967. Tak věřím, že jste si rozšířili své historické obzory, co se týče data 29. června. Přeji dobré ráno a za chvíli už si prozradíme, jak dobré je to ráno zrovna tam, kde ladíte Český rozhlas České Budějovice. Napište nám SMS-ku ve tvaru CB mezera počasí mezera text a odešlete ji na číslo 90 011 03. Z muziky Pavel Bobek připraven. Příjemné vstávání.
1: Český rozhlas České Budějovice.

0: počasí.
1: První SMSky od vás dorazily krátce po 17:45, je přečteme ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Kamenice nad Lipou, skoro jasno, 19 stupňů, bez větří, pohodové pondělí, přeje Věra. Jasná obloha nad Zduchovicemi, 22 stupňů, bez větří, pěkný den a jen mírné bouřky přeje všem a je podepsán Josef. Děkujeme. Končí tropická noc, je tady ráno, kdy se teploty pohybují mezi 23 až 20 stupni Celsia. A jaký bude ten start do nového týdne? Dnešek čekáme polojasný až oblačný, později odpoledne a večer přechodně až zatažený. Ráno a dopoledne se jen výjimečně mohou objevit přehánky na úplném západě kraje. Později odpoledne a večer se pak rozšíří přehánky nebo bouřky i velmi silné na většinu území Jihočeského kraje. 31 až 34 stupňů Celsia, a to sice nejsou tak vysoká maxima jako ta včerejší, nicméně jsou stále velice tropická. Na západě kraje jen v úvozovkách kolem 30 stupňů. Nejvyšší teploty na horách dnes 26 až 29 stupňů Celsia, vítr povane o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu, v bouřkách přechodně zesílí. Mimochodem, v bouřkách hrozí přívalové srážky i kolem 50 mm, v opakovaných i více. Nárazy větru 70 až 90 km v hodině a výjimečně i kroupy o velikosti přes 2 cm. Tak s tím počítejte.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Co se stane, když 16-letí studenti dostanou za úkol udělat výstavu o Osvětimi a nikdo jim k tomu neřekne ani slovo? Když pracují bez návodu, bez zadání a bez dohledu učitele, během několika měsíců úkol splnili doslova na výbornou. Za okamžik proto zamíříme do Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia a můžete se o tom ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice přesvědčit na vlastní uši. Dobré jitro.

0: Místo školních testů několik měsíců samostatné práce a výsledkem je výstava, na kterou by bylo pyšné nejedno muzeum. Jejími autory jsou studenti prvního ročníku Smíchovské střední školy a gymnázia. Od ředitele dostali jediné zadání, aby vytvořili projekt o koncentračním táboře Osvětim. Sami si sehnali fotografie z Národního archivu. Sami si vytvořili věrný model tábora o rozměrech 3,5 × 3,5 metru. Sami si sehnali všechny informace a sami budou od září provádět návštěvníky. Výstava bude k vidění ve Space Gallery, což je nová galerie ve škole, kterou studenti sami provozují a vedou.
1: Žádný učitel a tak nám s ničím jako nepomáhal, že jsme se tady jako budovali sami, že jsme tady hledali sami.
2: Nicole je studentka prvního ročníku gymnázia.
1: A jsme na tvé práci opravdu jako pyšní, co jsme tady dokázali.
2: Vidím tady před sebou spoustu fotografií, to jste získali jak?
1: No právě z toho Národního archivu a tak. To jsme tam byli, všechny ty fotky jsme si právě i jako fotili a tak a všechno jsme si to museli pak jako vytisknout, vyřezat a právě tak, no.
3: To, co jsme tam museli číst, to bylo šílený.
2: Vojtěch Pavlín, ředitel galerie a ředitel projektu.
3: Protože jsme tam chytli třeba Čechoslovenku mezi maďarskýma židama v transportech. A to je šílený, když vám třeba řeknou, že z transportu 5000 přežilo 10 lidí.
1: Jo, ten model jsme také dělali sami, ale hlavně teda Vašek a Vanes Strasserovi. To je vlastně jejich.
4: Je zde dohromady nějakých 350-400 budov. Vylili jsme tam dohromady 100 kilo sádry a je to, doufejme, přesná kopie koncentračního tábora Osvětim 2 Birkenau.
2: To mi jenom povězte, jak to na té škole tady funguje, že si tady děláte všechno sami jako studenti.
5: Od toho května jsme tu pracovali nepřetržitě.
2: Matěj Vytásek.
5: Jo, i místo školy a byli jsme tu třeba do 6 nebo do 7 klidně.
2: Co jste věděla, Kláro, o Osvětimi ze základní školy a potom, co jste se naučila tady během těch 2 měsíců?
1: Mně to velký rozdíl určitě, tak vlastně skoro všechno, co jsem se dozvěděla tady, tak jsem nevěděla ze základky.
3: A hlavně věci, které potřebujete, není to jenom o škole, protože známky vás nic neučí, práce vás nic neučí, ale testování nic.
1: Právě jak říkal Vojta, tak tady se naučíme jiný zkušenosti než psát si testy v lavici. Tady si to jako prožíváme, tady to prezentování třeba a tak. To jsou zkušenosti do života, nejenom do školy, že jo?
2: Přes prázdniny studenti výstavu dokončí a v září oficiálně otevřou pro veřejnost a sami budou provázet školní skupiny i dospělé návštěvníky. Z Prahy Lubomír Smatana, Český rozhlas.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: A nyní už čerstvé zprávy.
3: Půl šesté.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
5: Majitelé psů budou muset nově zapisovat svá zvířata do centrální evidence psů, a to nejpozději při příštím přeočkování proti vzteklině. Povinnost začne platit od středy. Zápis na žádost majitele provede veterinář, který na něj bude mít 7 dní. Podle ministra zemědělství Martina Šebestiána ze SPD není potřeba vše vyřídit hned po spuštění registru. Evidence bude podle něj kompletní do 3 let. Budova mateřské školy v Revoluční ulici ve Volarech na Prachaticku dnes oslaví 100 let fungování. Den otevřených dveří začne v 10 hodin a bude trvat do 2 odpoledne. Na památku události tam dnes vysadí jubilejní strom. Jak taky uvádí pozvánka zveřejněná na webu Kulturního a informačního centra města, až do konce července bude k výročí budovy přístupná výstava. Komentované prohlídky zavedou návštěvníky do nitra elektrárny Královského města Písku. Poprvé se tam můžou lidé vypravit dnes v 10 hodin, prohlídky budou poté každé 2 hodiny. Poslední začíná ve 4 odpoledne. Památka bude přístupná denně, včetně pondělků. Ze sportu. Karviná stáhla odvolání proti trestu za ovlivňování zápasu od etické komise fotbalové asociace, která ji vyloučila z první ligy. Asociace teď nabídne ligové místo po Karviné nejprve Táborsku, které skončilo druhé v uplynulé druholigové sezóně. A na jihozápadě Londýna začne v poledne nejslavnější tenisový turnaj Wimbledon. Úvodní den se na travnatém Grand Slamu představí 6 českých singlistů. Ještě počasí. Polojasno až oblačno, odpoledne a večer na většině území přehánky a bouřky. I velmi silné, s přívalovým deštěm, velkými kroupami a nárazy větru. Teploty maximálně 34 stupňů Celsia, na západě kraje kolem 30 a na horách maximálně do 29. Fouká mírný severozápadní nebo severní vítr, biozátěž je na Trojce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Oprava stoupacích pruhů na hlavním tahu 22 u Strakonic směrem na Vodňany od dneška uzavře přilehlou silnici do Modlešovic. Neprojedou tam ani autobusy. Objízdná trasa vede přes Přešťovice a Štěkeň. Omezení bude trvat 2 týdny. Dobře dojeďte.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Kvůli Karlovarskému filmovému festivalu se v minulosti pravidelně otevírala i speciální dočasná pobočka pošty. Do historie přehlídky se s námi můžete znovu ponořit už za chvíli. Další díl seriálu jsme nazvali z festivalového archivu a neb to nejlepší z varů. Více na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Karlovarský filmový festival patří k nejstarším na světě. V rozhlasovém seriálu jsme už připomněli jeho poválečná léta. Teď se díky rozhlasovému archivu přeneseme do let, kdy do Karlových Varů znovu začaly jezdit kromě delegací ze socialistických zemí také filmaři ze západu, například z Itálie nebo z Francie.
1: Prestižní áčkovou kategorii měl Karlovarský filmový festival od roku 1957. Tehdy se také prolomily ideologické bariéry a diváci mohli vidět i to, co se točí na západě.
2: Přibýval jsem i filmů francouzských, dokonce i Kabiriny nocí Federico Felliniho zde byly uvedeny, nebo Sedmá pečeť Ingvara Bergmana.
1: Vypočítával kronikář Květoslav Kroča. Prestižní označení kategorii A přineslo 10. ročník festivalu i do ulic. Nově vytvořená značka propagovala přehlídku na skleničkách i porcelánu, na kolonádách a v letním kině se objevila festivalová výzdoba s osvětlením, ve dvou hotelech fungovala tisková střediska a festival měl na dobu přehlídky i svou vlastní poštu, to pro telefonní a dálnopisný kontakt se zahraničím. Festival zahájil v roce 1957 film režiséra Karla Steklého Dobrý voják Švejk s Rudolfem Hrušínským v hlavní roli.
3: Netvařte se tak blbě!
4: Já si nemůžu pomoct. Já byl už na vojně superarbitrován pro blbost. Já jsem ouřední blb.
5: Nemáte sirky?
4: Poslušně hlásím, že nemám.
5: Jak to, že nemáte sirky?
4: Každý pořádný voják má mít sirky, aby si mohl připálit. Voják, který nemá sirky, je... Co je? Je bez sirek.
1: Diváci mohli v zrekonstruovaném letním kině poprvé v tehdejším Československu vidět širokouhlý film na parabolickém plátně. Promítat se na něm začalo o festivalu i v noci a v nedalekém Gejzír parku tak vyrostlo i první stanové městečko. Ubytovalo se v něm skoro 2000 lidí. Noc ve stanu na vojenském lůžku stála 7 korun. Přátelskou atmosférou si lázeňské město získalo diváky i filmaře už dávno. V roce 1964 to osobně mohl potvrdit i zakladatel herecké dynastie Henry Fonda. Takhle uvolněná byla jeho tisková konference.
6: Almost ashamed to have to admit, I was in a picture called Sex and the Single Girl.
7: A ke druhému filmu se skoro stydím přiznat. Hrál jsem ve filmu, který se jmenoval Sex a svobodná dívka.
1: Líbilo se tu i italské hvězdě Claudii Kardinálové, která při návštěvě porcelánky žonglovala s talířem na hůlce a takhle odpovídala novinářům.
8: Bohužel je pravda, že jsem toho z Československa mnoho neviděla, ale všechno jsem viděla z malého letadla. Cesta to byla velmi, velmi příjemná. Moc jsem toužila přijet do Karlových Varů. Doufám, že zítra ráno budu mít možnost něco vidět. Bohužel, ale nemám na to víc než pár hodin.
1: A co viděli v roce 1964 na festivalu diváci? Z českých filmů to byla i parodie na kovbojky Limonádový Joe a neb Koňská opera a první český filmový muzikál Starci na chmelu.
9: Ten příběh, který uvidíte a co tak divně začíná, ten mohlo...
1: Z Karlových Varů, Lenka Šumová, Český rozhlas.

0: Hudebně nás pohladil Karel Zich po ránu v pondělí s datem 29. června. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a protože za pár vteřin je tady 6:15, tak se podíváme na počasí.
1: Počasí.
0: Další SMS-ka přibyla. Díky za všechny, který posíláte, respektive které my ještě během dnešního jitra pošlete. Větrní 22 plus skoro mírně téměř polojasno. Zdraví Zuzka, Honza a dva pejsci. Děkuju za to. Co říká Český hydrometeorologický ústav? Tak aktuálně tady máme ráno o už vysokých teplotách 23 až 20 stupňů nyní. Dnešek bude polojasný až oblačný, později odpoledne večer přechodně až zatažený. Ráno a dopoledne se jen výjimečně můžou objevit přehánky na úplném západě kraje. Později odpoledne a večer se pak rozšíří přehánky nebo bouřky i velmi silné na většinu území našeho, tedy Jihočeského kraje. 31 až 34 stupňů Celsia, příliš se dnes oproti včerejšku neochladíme, ale přece jenom o pár stupňů budou ty teploty nižší. Na západě našeho kraje kolem 30 stupňů, na horách 26 až 29 stupňů Celsia. Pozor, v bouřkách hrozí přívalové srážky i kolem 50 mm. V opakovaných i více nárazy větru 70 až 90 km v hodině a výjimečně i kroupy o velikosti přes 2 cm. Co se týče úhrnu srážek do 15 mm v bouřkách i kolem 50 a rozptylové podmínky dobré, postupně velmi dobré.
1: Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice aneb jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině.
0: Za chvíli už ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice tipy pro volný čas. Zůstaneme třeba v Českých Budějovicích, zamíříme ale také do Písku a pozveme vás i do Soběslavy. Tak si počkejte, aktuálně 5 hodin 47 minut. A tady už je Ricky Martin a Meja, Private Emotion.

0: Tipy pro volný čas.
1: V Českých Budějovicích dnes můžete poznat město za doby totality. Bolševickými Budějovicemi je název tematické komentované vycházky městem, kterou povede historik Jan Ziegelbauer od 18 hodin od Kněžské ulice u mostu přes Mlýnskou stoku. V chodbě muzejní knihovny v Písku najdete novou výstavu Karel Petzl, krása se skrývá v detailu. Fotky emeritního zoologa Prachaňského muzea, které jste ještě neviděli, tam budou do 6. září. Komentované prohlídky elektrárny Královského města Písku začínají dnes v 10 hodin. Na další se můžete připojit i ve 12, 14 a 16 hodin. Na venkovní divadlo dnes můžete zajít do parku u Hlásky v Soběslavi ve 20 hodin. Tam soubor Komenský hraje představení Řeči. Ještě přidám přehled letních kin. V Písku od 21.30 promítají film Po večerce, v Černé v Pošumaví pak taky od 21.30 snímek Mandalorian a Grogu. Tak si to užijte.
0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: zásluhou.
1: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
2: A na řadě jsou zprávy.
3: 6 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Do Čech dorazí silné bouřky, meteorologové vydali výstrahu. Opravy silnic na jihu Čech budou letos stát stovky milionů korun. V létě nastanou dopravní omezení v celém kraji. Zoo Hluboká založila záchranný chov kriticky ohrožených želv v Baheních. Počasí dnes bude maximálně 34 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré ráno. Po vlně veder přijdou do Česka silné bouřky. Meteorologové proto vyhlásili na dnešek výstrahu. Platí pro většinu území. Začne platit v 11 dopoledne a skončí o půlnoci. Lidé by si kvůli bouřkám měli zavřít okna, zabezpečit volné předměty venku a taky skleníky a pergoly. Kvůli přívalovým povodním se dají očekávat komplikace v dopravě. Až do odvolání platí taky v Praze, Středočeském a Ústeckém kraji smogová situace. Kvůli vysokým teplotám je ve vzduchu vysoká koncentrace přízemního ozónu. To může hlavně seniorům, dětem a lidem s chronickými dýchacími potíži přitížit. Objevit se u nich můžou bolesti hlavy, nutkání kašlat nebo pálení očí a nosu. Čeští záchranáři se zapojili do záchranných prací po zemětřesení ve Venezuele. V terénu jsou tři týmy, které prověřují lokality, kde by mohly pořád zůstávat pod sutinami zavalení živí lidé. Podle zástupce velitele speciálního odřadu Jiřího Němčíka je situace místy velmi nepřehledná. V některých lokacích jsou podle něj i budovy, u kterých ještě hrozí jejich zřícení.
4: Všude po ulicích se pohybuje už i těžká technika, která se snaží odstraňovat už sutiny z těch spadlých domů. Na všech sutinách je vidět jakýsi pohyb, ať už jsou to záchranné týmy profesionální, místní, zahraniční, anebo jsou to dobrovolníci, kteří se snaží pomoci.
3: Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu ve středu večer místního času. Jde zřejmě o nejničivější katastrofu svého druhu, která stát za posledních 100 let zasáhla. Místní úřady zatím hlásí 1450 obětí, dalších skoro 69 tisíc lidí je ale stále pohřešovaných. Na jihu Čech začnou v létě opravy silnic zhruba za 800 milionů korun. Ředitelství silnic a dálnic během července a srpna naplánovalo rekonstrukce několika úseků silnic první třídy napříč krajem. Vozovky nižších tříd bude opravovat Jihočeský kraj. Mezi největší akce patří rekonstrukce silnice z Kojákovic do Kramolína na Českobudějovicku, z Brlohu do Chlumečku na Českokrumlovsku nebo z Jarošova nad Nežárkou do Popelína na Jindřichohradecku. Nový povrch dostanou taky úseky z Ražic do Štětic na Písecku, z Čepřovic do Bavorova na Strakonicku a z Nové Vsi do Tučap na Táborsku. Mluvčí krajského úřadu Jihočeského kraje David Hoke řekl, že opravy se dohromady dočká více než 133 kilometrů silnic druhých a třetích tříd. Želva Baheních by se mohla díky záchrannému programu Zoo Hluboká dostat zpátky do naší přírody. Tento původní druh na našem území skoro vymizel kvůli vysušování tůní, mokřadů a taky jejich lovu. Základem záchranného chovu je 15 želv, které odborníci převezli do Čech z Maďarska. Proč právě odsud, vysvětlil zoolog Roman Kessel.
5: Protože v Maďarsku žije ta správná genetická linie, která se vyskytuje nebo vyskytovala i u nás. A také proto, že v Maďarsku je pořád stále dostatečně silná populace na to, aby odběraní jedinci v té populaci příliš nescházeli.
1: Počasí.
3: Na jihu Čech očekáváme polojasno až oblačno, později odpoledne a večer přechodně až zataženo. Zpočátku jen výjimečně, odpoledne a večer pak od západu postupně na většině území s přeháňkami nebo bouřkami. Ty budou i velmi silné, s přívalovými srážkami, velkými kroupami i přes 2 cm a nárazy větru. Teploty vystoupí k 31 až 34 stupňům Celsia, na západě kraje budou jen kolem 30 a na horách maximálně do 29. Vítr bude mimo bouřky mírný, severozápadní nebo severní. Zátěž je stále vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: V Písku bude ode dneška do 7. července kvůli opravě plynovodu uzavřená část ulice Fráni Šrámka, a to okřit od křižovatky s ulicí Píseckého po křižovatku s ulicí Bakaláře. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Vstupujeme do nového týdne, je tady pondělní ráno s datem 29. června. Vy i nadále posloucháte Český rozhlas České Budějovice, kde pokračuje Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou. A majitelé psů v Česku budou mít od nadcházející středy novou povinnost. Své mazlíčky budou muset zapsat do centrální evidence psů. Kolik na to budou mít času, jak psa zapíšou a kolik to bude stát, prozradíme v našem vysílání už za pár minut. Před námi Petr Muk. Láska, ta nebezpečná věc. Dobrý poslech.

0: Od středy začne v Česku fungovat nová centrální evidence psů. Spustí ji ministerstvo zemědělství. V databázi budou identifikační údaje o psech a jejich majitelích. Ti mají od července povinnost svého psího mazlíčka do státní databáze registrovat. Bez zápisu hrozí chovatelům a majitelům psů pokuty od 50 tisíc do 300 tisíc korun.
1: Je na čase, já vím, že jako je několik těch registrů, sama jsem svýho psa hlásila, teďko je asi ve dvou registrech.
2: Říká v pražských Rýgrových sadech Aneška, která tu venčí svého psa.
1: Člověk nevěděl kam a když by byl teda jeden nějaký velký, tak asi by to bylo fajn.
2: Povinnost očipovat psy měli jejich majitelé už od roku 2020. Zmiňované registry, které fungují teď, nejsou propojené a práce s nimi je proto komplikovaná, říká ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD.
3: A nejsou to státní registry, ale soukromé. Proto je podle veterinárního zákona nezbytné, aby chovatel nechal svého psa zaregistrovat do celostátní evidence CEP.
2: O zápis do registru musí majitel psa požádat veterináře. Ten bude mít povinnost do 7 dnů zápis udělat. Není ale potřeba ke zvěrolékaři vyrazit hned 1. července, říká ministr Šebestián.
3: Nejpozději při nejbližším očkování nebo přeočkování psa proti vzteklině a štěňata zapíšou veterináři do registru při jejich označení čipem. Samozřejmě je však možné nechat psa zaregistrovat i při jiné návštěvě.
2: Evidence tedy podle něj bude kompletní do 3 let. Registrace vyjde majitele podle veterinářů na nižší stovky korun. Systém bude provozovat Komora veterinárních lékařů, říká její prezidentka Petra Šinová.
4: My jsme připraveni, spíše nám to bude ubírat samozřejmě čas, který my potřebujeme věnovat na léčení a preventivní péči o naše vlastně klienty, o jejich mazlíčky. Proto velká část veterinárních lékařů to bude dělat také mimo ordinační hodiny.
2: Na povinnosti veterinářů a majitelů psů dohlédne státní veterinární správa. Ta zatím velké kontroly v červenci neplánuje. Registr ale využije při kontrolách tzv. Psích množíren, říká ředitel státní veterinární správy Zbyněk Semerád.
5: Přijde nějaký podnět, tak se podíváme do té databáze, uděláme si výpis všech psů, který má chovatel a už s tím půjdeme k němu a budeme stotožňovat, jestli je to pravda, není to pravda.
2: Při odběru štěňat pak podle Semeráda noví majitelé můžou po chovateli žádat potvrzení o registraci v databázi a bez něj si štěně nebrat. Sára Adamcová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: počasí.
1: Za 3/4 minuty je tady 6:45, probouzíte se do pondělního rána a SMSka, která dorazila, jasné ráno plus 18 trhové sviny, pěkný den všem i ve studiu přeje a zdraví Boža. Díky za vaše SMSky, které můžete zasílat celé ráno na 90 011 03 ve tvaru CB Mezera, Pocasí Mezera text. Dnes nás opět čeká tropický den, i když už ta maxima by snad neměly být tak příliš extrémní jako ta včerejší. Bude polojasno až oblačno, později odpoledne a večer přechodně až zataženo. Ráno a dopoledne se jen výjimečně mohou objevit přehánky na úplném západě našeho kraje. Později odpoledne a večer se pak rozšíří přehánky nebo bouřky i velmi silné na většinu území jižních Čech. 31 až 34 stupňů Celsia, to jsou pondělní avizovaná nejvyšší maxima, na západě kraje jen kolem 30, no to jen je jenom v uvozovkách samozřejmě. Nejvyšší teploty na horách 26 až 29 stupňů, vítr dnes o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu, v bouřkách přechodně zesílí a pozor, v bouřkách hrozí přívalové srážky i kolem 50 mm, nárazy větru 70 až 90 km v hodině a výjimečně i kroupy o velikosti i přes 2 cm. Množství srážek do 15 mm, v bouřkách i kolem 50 a rozptylové podmínky dobré, postupně velmi dobré.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Píseň, na které se podíleli, a určitě je nezvládnu zmínit všechny, Cyndi Lauper, Steve Perry, Dionne Warwick, Billy Joel, Kenny Rogers, a napsali Michael Jackson a Lionel Richie. We are the world ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Krásné pondělní ráno vám všem. Od června pro vás nově vysíláme každé pondělí po 13. hodině pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude herec a principál Jan Hrušínský. A tady je malá ochutnávka.
1: Kdy jste poprvé dostal od tatínka nějakou hereckou recenzi na vaši práci?
2: Na jednu nezapomenu, opravdu do smrti. Hráli jsme, byl jsem v Činoherním studiu v Ústí nad Labem asi 8 let s Ivanem Raimontem, Leošem Suchařípou a Jirkou Šmicrem a řadou dalších. Jo. Bylo to se hrozně fajn tam. A hráli jsme takovou hru protektorátu. A já jsem tam hrál nějakýho gestapáka, který vyšetřuje. Jsem pozval tátu, mámu. Po pauze táta přišel a říká, máš díru na ponožce. Já z toho vůbec nic nemám, z toho představení.
0: Pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude tentokrát herec a principál Jan Hrušínský. Tady už je Olga Lounová. Příjemný poslech.

0: Opět mnoho radosti z krásné hudby nabídne 23. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Třeboňská nocturna, který se uskuteční od 7. do 11. července na různých místech malebné Třeboně. O silné posluchačské zážitky se postarají laureátka soutěže Pražského jara, rakouská violončelistka Alexandra Karer, slovenská sopranistka Adriana Kučerová, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín s dirigentem Robertem Kružíkem, Jánoška Ansábl, kontrabasista Indy Stivín a Collegium Stivinum, virtuózní houslista Milan Al-Ashab a v žánrovém přesahu trio The Brownies. Více informací najdete na webových stránkách festivalu. Mediálním partnerem Třeboňských nocturen je Český rozhlas České Budějovice.
1: A slovo už má Lukáš Pelikán.
2: 7.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Vláda bude dnes jednat o roli prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře. Kabinet Andreje Babiše z ANO minulý týden schválil složení delegace, prezidenta do něj nezahrnul. O účasti Petra Pavla rozhodl později předběžným opatřením ústavní soud. Pavel tvrdí, že podle protokolu NATO by měl z pozice prezidenta vést delegaci on. Podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů ale povede delegaci premiér. Emeritní zoolog Prachenského muzea v Písku Karel Petzl vystavuje své fotografie v chodbě muzejní knihovny. Výtvarně pojaté snímky zaštiťuje název celé výstavy Krása se skrývá v detailu. Karel Petzl procestoval řadu zemí Evropy, Afriky, Asie a Ameriky se spolkem muzejních zoologů Zoogeos a o svých cestách často přednášel. V současnosti přispívá do píseckých periodik. Jeho aktuální výstavu si můžete přijít prohlédnout do 6. září. Závěrečná komentovaná prohlídka výstavy Ženy v secesním ráji s autorem Lvem Pavluchem uzavře výstavu fotografií v Kotěrově vile v Bechyni na Táborsku. Začne v 14:30. Součástí programu bude taky přednáška o historii objektu. V 16 hodin pak zazní koncert dua Karel a Pety a proběhne křest nového katalogu. Tím se uzavře existence této galerie. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl ve Vatikánu přijme od papeže Leva 14. takzvané pálium. Jedná se o součást slavnostního církevního oděvu. Pruh bílé vlněné látky uděluje papež tradičně na svátek svatého Petra a Pavla nově jmenovaným metropolitním arcibiskupům. Duchovní ho nosí na krku a má připomínat jejich roli pastýře. Ještě počasí. Polojasno až oblačno, odpoledne a večer přehánky a bouřky. I velmi silné, s velkými kroupami. Teploty maximálně 35 stupňů Celsia, na západě kraje kolem 30 a na horách maximálně do 29. Fouká mírný severozápadní nebo severní vítr, biozátěž je na trojce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Kyvadlový provoz čeká ode dneška řidiče na dalším úseku silnice 121 z Mirotic do Milevska na Písecku. Na úrovni Smetanovy Lhoty pokračuje oprava rozvodů elektrického proudu. Dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Víte, že se Alois Jirásek stal čestným občanem Hluboké nad Vltavou? V jeho české vlastivědě si dnes připomeneme, proč k tomu došlo právě v roce 1918 a jak jeho zvolení souviselo nejen s literaturou, ale také s podporou českých škol. Dnešní díl jeho české vlastivědy připravili archivář Tomáš Hunčovský a redaktor Zdeněk Zajíček. A dočkáte se ho už za pár minut. Teď Roxette.

Jihočeská vlastivěda se dnes vypraví do hluboké nad Vltavou za Alojzem Jiráskem. Co tam dělá? Jo, čestného občana. V Sohlavci, Temno, FL Věk či Staré pověsti české. Další díla asi netřeba vyjmenovávat, neboť je zřejmé, že řeč je o spisovateli Alojzi Jiráskovi. Autor řady historických románů se stal za svého života váženou osobou. Jehož tvorba měla velký vliv na českou kulturu. Není tedy překvapující, že řada obcí jej zvolila čestným občanem. Pozoruhodná vlna udělování tohoto statusu nastala v roce 1918, kdy se Jirásek stal čestným občanem. Ústí nad Orlicí, Holic, Smiřic, Přelouče, Dobříše, Proseče, Loun, Boskovic, Přerova a tak bychom mohli pokračovat dále. Kromě literárních zásluh to mělo souvislost ještě s národní přísahou, v níž v dubnu téhož roku Jirásek společně s dalšími spisovateli, politiky a umělci otevřeně projevili odhodlání vytrvat a podpořit vznik samostatného státu Čechů a Slováků. Krátce před rozpadem mocnářství a symbolicky na svátek svatého Václava byl Jirásek v roce 1918 zvolen také čestným občanem Hluboké nad Vltavou. Hlubočtí zastupitelé spravili o této poctě spisovatele písemně 30. září. Načež jim o 11 dní později přišla odpověď. Jirásek jim vyjádřil vřelé poděkování a zároveň ocenil, že mu nezaslali diplom, jak bývalo zvykem, nýbrž, že jeho zvolení využili k podpoře vlastenecké věci, a sice přispěním 200 korun na sbírku Svatováclavský dar pro české školy.

0: počasí.
1: A k předpovědi počasí nás nyní už zve meteoroložka Eva Houbová, která čeká na telefonu. Já ji vítám ve vysílání a rovnou se ptám, jaké je aktuální počasí. Dobré ráno.
2: Dobrý den. V Čechách je teď převážně polojasno, až zataženo, vlastně je to dost pestré. Čím západněji, tím víc oblačnosti, dá se říct, a na Moravě převládá jasná obloha. A srážky se teď nevyskytují. Teplota se pohybuje většinou mezi 20 a 26 stupni a na Kvildě Perle pro schlazení je 8 stupňů. V Českých Budějovicích je teď skoro jasno, 22 stupňů, má na jihovýchodní vítr 1 metr za sekundu, tlak přepoštěný na hladinu moře má hodnotu 1018 hektopaskalů. Na Choráňově je polojasno, 20,5 stupně a vítr severovýchodní 2 metry za sekundu.
1: Jak jsme si už v posledních dnech zvykli, teploty strmě stoupají. Tak kam až dnes vystoupají?
2: Trošku níže než včera, ale pořád ještě to není moc příjemné. Bude polojasno až oblačno dneska, později odpoledne a večer přechodně až zataženo. Ráno a dopoledne, co se týká srážek, budou jenom přehánky ojedinělé na západě kraje. Později odpoledne a večer se pak ty přehánky anebo i bouřky velmi silné rozšíří na většinu území kraje. Teplota vystoupí na 32 až 35 stupňů, na západě kraje bude v uvozovkách jenom kolem 30. Na horách vystoupí teplota na 26 až 29. Vítr povane mírný, severozápadní nebo severní 2 až 5 metrů za sekundu. Co se týká těch bouřek, hrozí v nich přívalové srážky i kolem 50 mm, nárazy větru 70 až 90 km v hodině a kroupy výjimečně i přes 2 cm.
1: V kolik vyšlo a v kolik zapadne slunce?
2: Vyšlo v 5.01 a zapadne ve 21.10.
1: A nějaké teplotní rekordy, které máme k datu 29. června? No.
2: Maximum je nedávné z roku 2024 a má hodnotu 33,1, takže se obávám, že ty rekordy zase budeme lámat. Minimum z roku 1929 má hodnotu 2,2, tak to nehrozí tedy.
1: Mm-hmm. A dnešní noc a zítřek už se nám ochladí?
2: No, trošku.
1: Tak to pojďme rozebrat. Bude.
2: V noci se to počasí trošku uklidní a teplota klesne na 20 až 17 stupňů, takže to velké ochlazení není. A potom přes den bude převážně oblačno, ráno a večer bude obloha i zcela zatažená. Přehánky a bouřky zpočátku budou jenom ojedinělé, později odpoledne a večer pak četné a místy i silné, takže ten průběh bude podobný jako dneska. Teplota zítra vystoupí na 27 až 30 stupňů, na horách bude 23 až 26. Vítr povane jen slabý proměnlivý. A zase, co se týká bouřek, přívalové srážky i kolem 40 mm, nárazy větru kolem 70 km v hodině a kroupy kolem 2 cm.
1: Jak by řekli

Želv v Baheních založila zoo Hluboká. Jeho základem se stalo 12 samic a 5 samců z maďarského národního parku Malý Balaton. Podrobnosti už za chvilku ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Probouzíte se do pondělního rána, tak vás vítám po víkendu, milí posluchači. Tady už je Roy Orbison.

0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.
1: 15 žel v Baheních z přírodní rezervace v Maďarsku přicestovalo do Zoo Hluboká. Návštěvníci je ale v expozici neuvidí. Zvířata jsou základem genetické banky potřebné pro navrácení žel v Baheních do přírody. Tento druh na našem území téměř vymizel kvůli vysušování tůní, mokřadů a také jejich lovu.
2: Tadyhle máme dvě samičky, tady v jednom rohu, je ta menší a ta větší, a my jsme zjistili, že některé z těch želv, které jsme přivezli, tak mají v sobě vajíčka, takže sem je dáváme vyklást kontrolovaně, aby nám nesnesly vejce do vody.
3: Dvě z 15 želv mi v areálu Zoo Hluboká ukazuje zoolog Roman Kessel. Další vidíme v bazénkách, hlavičky vykukují z vody.
2: Tady v těch bazénkách je 10 samic a 5 samců. Mají černý krunýř, černé nohy, hlavu a na hlavě i na nohách mají takové žluté skvrnky. Ta žlutá barva je různé intenzity podle lokality. Samičky jsou větší, mohou dorůstat do 20, někdy i 25 cm. Ty samičky jsou trošičku menší než samice obvykle, jako štíhlejší.
3: Jsou ještě plaché, protože pochází z volné přírody.
2: My jsme chytili v Maďarsku v Národním parku Malý Balaton.

0: kde jsme získali povolení od maďarského ministerstva zemědělství k odchytu právě za účelem založení záchranného chovu želvy bahení.
1: Proč želvě bahení právě z Maďarska?
0: Protože v Maďarsku žije ta správná genetická linie, která se vyskytuje nebo vyskytovala i u nás. A také proto, že v Maďarsku je pořád stále dostatečně silná populace na to, aby odběraní jedinci v té populaci příliš nescházeli.
1: Zoo Hluboká pracuje na tomto záchranném programu už víc než 20 let.
0: V té době normálně existovaly i odborné publikace, kde autoři tvrdili, že želva bahení už v České republice nežije, že je vyhubená a vyhynula a není třeba se ní zabývat. A my jsme byli taková parta chovatelů želv a nechtěli jsme to nechat jen tak být. Začali jsme se po želvě bahení pídit a zjistili jsme, že opravdu existují záznamy o výskytech želvy bahení. Pravděpodobně náhodné, vypouštěné, od někud dovezené, zdovolené. S největší pravděpodobností, pokud se želvy udržely v přírodě, tak to byla Morava, pravděpodobně Jižní Morava. A my jsme začali jezdit do přírody, začali jsme na lokalitách pravděpodobných ty želvy hledat a skutečně jsme je objevili.
1: Cílem tohoto záchranného programu je vrátit želvu bahení do naší přírody.
0: Cílem je založit záchranný chov, protože tyhle želvy jsou opravdu velice dlouhověké, dlouho dospívají a my potřebujeme odchovat velké množství zvířat do doby, než získáme potřebná povolení a najdeme vhodná místa pro to, abychom je vrátili do přírody. Jak už jsem zmiňoval, Moravu nebo Polabí. V Polabí se při některých stavebních pracích našli dokonce i krunýře, takže to, že tam želvy dříve žili, je celkem jistota.
1: První mláďata želv baheních by se měla v Zoo Hluboká vylíhnout na konci srpna. Z Hluboké nad Vltavou Jitka Cibulová-Vokatá, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: S vámi Český rozhlas České Budějovice. Dobré ráno.
2: 7 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Zastupitelé Soběslavy schválili podobu nového průmyslového areálu u dálnice D3. Záchranáři v Venezuele vyprostili o víkendu z trosek po zemětřesení nejmín 33 přeživších. Lidé v Českých Budějovicích si dnes můžou koupit nalezená kola. Na jihu Čech musíme odpoledne počítat se silnými bouřkami. Dobré pondělní ráno u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Zastupitelé Soběslavy na Táborsku uzavřeli plánovací smlouvu o výstavbě nového průmyslového areálu s developerskou skupinou. Společnost Sevenár do rozpočtu odvede jako kompenzaci 23 milionů korun. Zároveň se tím zavázala rozdělit celý projekt u dálnice D3 do 3 etap. Vedení města použije příspěvek mimo jiné na modernizaci čistírny odpadních vod.
3: Jsou tam definovány výšky staveb, velikosti staveb, využitelnost jednotlivých ploch, zkapacitnění dopravní obslužnosti.
4: Dodává k obsahu smlouvy nezávislá místostarostka Soběslavy Alena Krejčová. Podle zástupce investora Jiřího Duchoně je podpis smlouvy teprve začátek příprav na stavbu areálu.
5: Teď nás čeká získání povolení záměru, hledání vhodných nájemců a postupná výstavba průmyslové zóny. Předpokládáme rozdělení projektu do 3 etap tak, aby rozvoj probíhal plynule a efektivně.
4: Vyjednávání o podobě plánovací smlouvy podle něho trvalo asi 3 roky. Ze Soběslavy Michal Bělský, Český rozhlas.
2: Trosek zřícených budov po zemětřesení ve Venezuele se během víkendu podařilo zachránit nejméně 33 přeživších, oznámila to tamní prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová. Mezi zachráněnými jsou podle stanice BBC i 2 11-letí chlapci. Francouzským a americkým záchranným týmům se ze sutin i 4 dny po zemětřesení podařilo vyprostit taky otce s 11-letým synem. Podle svědků z místa jsou v nejvíce zasažené oblasti La Guaira desítky budov, ve kterých po přeživších ještě nikdo nepátral. Pohřešovaných jsou 10 000, potvrzených obětí 1450. Výbor hnutí ANO bude odpoledne jednat o nominacích do říjnových komunálních a senátních voleb, informoval o tom místopředseda hnutí a ministr průmyslu Karel Havlíček. Vedení ANO by se mělo zabývat taky tím, kdo povede kandidátku v Praze. V minulém týdnu totiž hnutí přišlo o dosavadního lídra a kandidáta na primátora Ondřeje Prokopa. Politik oznámil, že končí jako zastupitel hlavního města i městské části Praha 11 a na podzim nebude kandidovat. Jako důvod uvedl mediální tlak. Prokop v posledních dnech čelil kritice, protože nepřiznal vlastnictví několika pražských bytů. Podle šéfa hnutí a premiéra Andreje Babiše Prokop hnutí poškozuje. Kola ze ztrát a nálezů budou dnes na prodeji v Českých Budějovicích. Z zákona je město musí uskladňovat 3 roky. Jedná se tedy o bicykly nalezené v letech 2021 až 2022. Mluvčí města Jitka Bruha-Velclová uvedla, že město nabídne k prodeji necelou 50 převážně pánských kol. Menší množství pak tvoří kola dámská a taky 3 dětská. Prodávat se bude přímo ze skladu v areálu Žižkových kasáren, a to od 14 do 16 hodin. Druhá vlna prodeje kol proběhne ve středu 1. července v dopoledních hodinách. Stav kol je různý, na některých se dá hned odjet, jiná slouží jako zdroj náhradních dílů.
0: Počasí.
2: Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 6 hodin v Českých Budějovicích 1019 hektopaskalů. Na jihu Čech očekáváme polojasno až oblačno, později odpoledne a večer přechodně až zataženo. Zpočátku jen výjimečně, odpoledne a večer pak od západu postupně navětšině území s přeháňkami nebo bouřkami. Ty budou i velmi silné s přívalovými srážkami, velkými kroupami i přes 2 cm a nárazy větru. Teploty budou mezi 32 a 35 stupně Celsia, na západě kraje jen kolem 30 a na horách maximálně do 29. Vítr bude mimo bouřky mírný severozápadní nebo severní, biozátěž stále vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Problémy jsou ve Studené na Jindřichohradecku. Na průtahu obcí se srazil traktor s nákladním a osobním autem. Opatrní buďte taky na silnici 3 u letiště v Plané na Českobudějovicku. Stojí tam porouchané auto. Dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Dnešní jihočeské ráno s datem 29. června 2026 je ve své polovině. 7 hodin k tomu 5 minut máme právě teď a s vámi u mikrofonu zůstává Adéla Jirkalová. Dobré jitro před námi. Petr Spálený, ten má dnes svátek, stejně jako Pavel. Petr a Pavel jsou v kalendáři, tak přejeme jen to nejlepší. A do svého dnešního rozhlasového sloupku, který na nás ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice čeká už za chvíli, zakomponovala Mirka Nezvalová Chlum u Třeboně. V jaké souvislosti? Dozvíte se za chvíli.

0: Téměř na den přesně před 112 lety, 28. června roku 1914, byl v Sarajevu spáchán atentát na následníka trůnu rakousko-uherské monarchie Františka Ferdinanda d'Este. A tento dokonalý atentát se vzápětí stal záminkou k rozpoutání první světové války. Tušíte, odkud následník trůnu do bosenské metropole tehdy odjížděl? No přece z Chlumu u Třeboně, kde na tamním zámku pravidelně pobýval. I o tom bude zmínka v dnešním rozhlasovém sloupku, který pro vás připravila Mirka Nezvalová.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Nejdůležitější je první dojem. Nabádala mě vždycky moje babička Justýna. Určitě to znáte sami. Někdy stačí jeden pohled a už si děláme úsudek. Nedávno za námi na chalupu přijela kamarádka Jana. Vystoupila na autobusovém nádraží v Chlumu u Třeboně a místo, aby se kochala krásou hladiny rybníka Hejtman a těšila se do lokality, kam jezdí spousta turistů, zajímala se, proč je v tak atraktivním místě na autobusovém nádraží polorozpadlá budova garáží. Je pravda, že nepatří městu, takže to ji jen těžko může opravit. Ale právě tehdy jsem si vzpomněla na babičku Justýnu a její rady o důležitosti prvního dojmu. Taky říkávala, že když se chce, všechno jde. Možná by nebyl špatný kamarádčin nápad natáhnout před chátrající objekt nějakou fotoplachtu, připomínající všem návštěvníkům, čím je město zajímavé. Ostatně přesně tak přece v době světového šampionátu hokejistek v Českých Budějovicích zakryli právě opravovanou Samsonovu kašnu. Tak by se návštěvníci Chlumu například rychle dozvěděli, že právě odtud z letního zámeckého sídla odjel na osudnou návštěvu Sarajeva v červnu roku 1914 arcivévoda František Ferdinand d'Este, nebo že rybník Hejtman si s tehdejší plovárnou zahrál ve filmu Srpnová neděle, protože autor literární předlohy básník František Hrubín sem jezdil na letní byt. Těch typů na fotoplachtu zakrývající nehezkou budovu na chlumeckém autobusovém nádraží jsme posíleni prosekem s kamarádkou vymysleli tolik, že by musela být opravdu hodně velká. Ale rozhodně by ten první dojem pro každého návštěvníka mohl být úchvatný. Jenže, jak taky říkávala babička, nejhorší je nevyžádaná rada. A tak ten náš nápad prezentuji nakonec jenom v dnešním rozhlasovém sloupku.
1: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: počasí.
1: Čtvrt na osm a informace o počasí před námi. Nejprve ovšem SMSky od vás. Ve Velešíně skoro jasno 20 stupňů. Dobré ráno vám všem přeje Andulka. Dobré ráno z Brloha, kde je polojasno, slabý vítr a teplota je plus 23 stupňů. Zdraví a hezký den přeje Marie. Petr rozsévá houby a Pavel myši, když prší. To je pranostika, kterou Maruška připojila, já za ní děkuju. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je polojasno, klidno a slunečno 22 stupňů. Hezký den přeje Marie. Takové jsou zprávy od vás a co říká Český hydrometeorologický ústav. Dnes stále tropické teploty a odpoledne a večer máme čekat bouřky. Ty budou i s přívalovými srážkami kolem 50 mm. S nárazy větru do 70, respektive od 70 do 90 km v hodině a výjimečně i s kroupami o velikosti i přes 2 cm. Předpokládané množství srážek dnes až 15 mm v bouřce i kolem 50 mm a rozptylové podmínky dobré, postupně velmi dobré. Co se týče těch tropických teplot, nebudou už, a to je důležité, tak extrémní, jako byly ty víkendové. Dnes v uvozovkách jen 32 až 35 stupňů, na západě Jihočeského kraje kolem 30 a nejvyšší teploty na horách dnes 26 až 29 stupňů Celsia.
2: Školní rok je za námi a před námi tradičně období letních dovolených. Pokud míříte do ciziny, tak určitě víte, že byste neměli zapomenout třeba na cestovní pojištění. Co všechno by taková pojistka měla obsahovat? Jak přesně postupovat, pokud se vám v zahraničí stane nějaký malér? A jak funguje systém DROST Českého ministerstva zahraničí? Nejen o tom si popovídáme s Tomášem Bekem, výkonným ředitelem společnosti Vindicia. Nalaďte si nás v pondělí 29. června. Po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
1: Už za chvíli si ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice představíme místo, odkud budeme v tomto týdnu vysílat seriál o jihočeských zvonech. Vypravíme se do věže svatováclavského kostela v Dráchově na Táborsku, kde se nachází tři zvony, které dohromady znějí jako durový kvintakord laděný v hlavních tónech H1, Dis2 a Fis2. Už za pár minut. Dobré jitro.

0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.
1: Tento týden se v seriálu o jihočeských zvonech zastavíme v Dráchově na Táborsku. Mezi dominanty obce patří původně gotický kostel svatého Václava. První písemné zmínky se datují už k roku 1353. V současnosti jsou ve věži zavěšeny tři zvony. My si jako první představíme památný gotický zvon svatý Václav, jehož hlas se Dráchovem a krajem kolem řeky Lužnice nese už více než 500 let.

Svatý Václav má hlavní tón H1, průměr 90,5 cm a váží přibližně 490 kg. Roku 1503 ho ulil zvonařský mistr Bartoloměj v Praze na Novém Městě. Na zvonu je latinský nápis, který v českém překladu Campanologa Rad Kalungi zní: a je já zvon, nikdy nezaznívám marně. Hlásám požár nebo svátek, válku nebo slavný pohřeb. Zhotovil mne mistr jménem Bartoloměj léta páně 1503. Z toho buď chvála Bohu, Otci Všemohoucímu. Gotický svatováclavský zvon doplnili v roce 1970 další dva nové zvony. Jejich pořízení zaplatil zdejší farář Jiří Jilí Bous, bývalý politický vězeň pronásledovaný komunistickým režimem. Pomohli mu také farníci, kteří přispěli nejen penězi, ale i potřebnými surovinami, mědí a cínem. Jsou to zvony svatý Cyril a Mária, které roku 1970 ulil Karel Schwarz v Českých Budějovicích. Svatý Cyril má průměr 66,8 cm, hmotnost 195 kg a zní v hlavním tónu

Obanové zvony posvětil 8. listopadu roku 1970 českobudějovický biskup Josef Hlouch. Dnes se tedy z věže ozývá kompletní soubor laděný jako durový kvintakord H1 Dis 2 Fis 2, vystavěný na zvuku největšího a nejstaršího svatováclavského.

Ani Dráchovu se během druhé světové války nevyhnuly rekvizice zvonů. My si teď můžeme poslechnout unikátní nahrávku souzvuku dvou zvonů, jak ji roku 1941 zaznamenal Český rozhlas pro oblíbený kulturně vlastivědný cyklus Zvony mého kraje. Zatímco větší zvon svatý Václav z roku 1503 s hlavním tónem H1 se dochoval dodnes, menší zvon Mária s hlavním tónem D2 ulitý Rudolfem Pernerem starším v Českých Budějovicích Suchém Vrbném roku 1925, byl na jaře 1942 rekvírován pro potřeby německého válečného průmyslu. Tento unikátní zvukový snímek z rozhlasového archivu je jediným svědectvím, jak dva dráchovské zvony v souzvuku zněly před válkou.

Více si řekneme tento týden, kdy budou zvony z Dráchova u Veselí nad Lužnicí ohlašovat ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice poledne. Jan Kopřiva, Český rozhlas.

0: Už 35 let prázdniny začínají v Třeboni. Od 26. června do 6. července vystoupí na festivalu Okolo Třeboně divadlo Járy Cimrmana, Nezmaři, Asonance, Epidemie, Pavel Šporcl, Luboš Pospíšil, Ivo Jahelka, Bárka, velký narozeninový koncert Bárny a přátelé plný překvapení, nejspíš i pro nás. Festival Okolo Třeboně. okolotřeboně.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas České Budějovice.
1: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: A k mikrofonu už usedl Lukáš Pelikán s čerstvými zprávami. Dobré ráno.
3: Půl osmé.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
5: V Česku v neděli padl nový absolutní teplotní rekord. Stanice v Doksanech na Litoměřicku naměřila 41,9 stupně Celsia. Na sociální síti X o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. Meteorologové upozorňují, že na ověření nového absolutního rekordu je ještě potřeba počkat. Na jihu Čech bylo nejtepleji ve Strakonicích, a to 39,8 stupně Celsia. Je to o jednu desetinu víc než dosavadní rekord z roku 1983. Jihočeský kraj od 1. července spustí integrovaný dopravní systém. Už ode dneška v souvislosti s tím mění čísla některé linky MHD v Českých Budějovicích. Dosavadní linka 45 ze Švábova Hrádku na sídliště Máj bude nově jezdit jako 25. Další změna se týká přečíslování nočních linek na 33 a 39. Budova mateřské školy v Revoluční ulici ve Volarech na Prachaticku dnes oslaví 100 let fungování. Den otevřených dveří začne v 10 hodin dopoledne a bude trvat do 2 odpoledne. Na památku události tam dnes vysadí jubilejní strom. Jak taky uvádí pozvánka zveřejněná na webu Kulturního a informačního centra města, až do konce července bude k výročí přístupná výstava. Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel obsadila i na potřetí v diamantové lize druhé místo. V Paříži nestačila pouze na olympijskou šampionku Paulinovou z Dominikánské republiky. 20-letá Manuel si navíc výkonem 49,37 sekundy znovu vylepšila osobní rekord, tentokrát téměř o 4 desetiny. A ještě počasí. Polojasno až oblačno, odpoledne a večer na většině území přehánky a bouřky. I velmi silné s přívalovým deštěm, velkými kroupami a nárazy větru. Teploty maximálně 35 stupňů Celsia, na západě kraje kolem 30 a na horách maximálně do 29. Mírný severozápadní nebo severní vítr, biozátěž na Trojce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Se zdržením počítejte na silnici 23 na průtahu Studenou na Jindřichohradecku. Se srazil traktor s nákladním a osobním autem. Jezděte opatrně.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tropické počasí přináší nejen vysoké teploty, ale i nebezpečné bouřky. Víte, jak se během nich správně zachovat a čemu se rozhodně vyhnout? To probereme ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za pár minut.

0: Vysoké teploty posledních dnů sice lákají ven, ale zároveň sebou přinášejí silné bouřky. Ty můžou vzniknout velmi rychle a jsou zpravidla doprovázené prudkým větrem, přívalovým deštěm nebo blesky. Jak se v takové situaci správně zachovat a na co si dát pozor? To už ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice proberu s mluvčí jihočeských hasičů Vendulou Matějů, kterou vítám v našem vysílání a přeji dobré ráno.
1: Dobré ráno všem posluchačům Českého rozhlasu.
0: Začněme situací, kdy jsme doma. Měli bychom při bouřce domácnost nějak zabezpečit?
1: Tak pokud jsme doma, tak je to vlastně ta nejlepší možná situace, protože všechny domy jsou chráněné hromosvodem. K tomu je důležité ještě zavřít okna, zavřít dveře, včetně střešních oken. Určitě je důležité zavřít okenice, stáhnout markízy a vypnout elektrické spotřebiče ze zásuvky, to znamená takové to úplně ze zdi. Jak už bylo řečeno, doprovodným jevem je taky silný vítr, takže pokud máme zahradu, tak určitě je nutné zabezpečit všechny volně ložené předměty, jako jsou třeba slunečníky, bazény nebo květiny. Jináče zahradní nábytek. Nejlépe je prostě někam schovat nebo upevnit.
0: A co když bouřka zastihne řidiče za volantem?
1: To už je taková možná trošku víc dramatičtější situace. Tam určitě je důležité přizpůsobit rychlost a styl jízdy. Popřípadě, pokud je to možné, zastavit na nějakém bezpečném místě. Uzavřít okna a dveře. A co je teda hodně nebezpečné, nebo může být hodně nebezpečné, to, že musíme dávat pozor na padající stromy a větve.
0: Nejnebezpečnější to bude asi venku v přírodě, je to tak?
1: Zcela určitě. V přírodě, když nás potká bouřka, tak tam ta situace potom může být úplně dramatická. Takže pokud se nám to stane, tak určitě je důležité neběhat a snažit se někam schovat. Většinou nemáme tedy možnost schovat se někam do budov s hromosvodem, takže musíme najít nějaké aspoň relativně bezpečné místo. Doporučujeme, nebo určitě je důležité, neschovávat se pod osamělými stromy na okraji lesa, pod převisy skal a zkusit nebo nehledat úkryt v menších objektech bez hromosvodu. To znamená třeba nějakých seníkách. A co platí, že největší riziko zásahu bleskem hrozí v otevřeném terénu a na vyvýšených místech, takže těmto místům je určitě důležité se také vyvarovat.
0: Vzhledem k tomu, že na dnešek i zítřek máme konec konců avizované bouřky, tak jsme si povídali zcela tematicky, a to s mluvčí jihočeských hasičů Vendulou Matějů. Děkuji za váš čas a přeji klidnou službu, naslyšenou.
1: Děkujeme, krásný den.
0: Teď už Zuzana Norisová. Dobré jitro, pondělí s datem 29. června roku 2026.

0: Dalibor Janda zpívá a ty tu nejsi. Kdo ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už byl, je a bude, to je meteoroložka Eva Houbová.
1: Počasí.
0: A já jí vítám vysílání a samozřejmě se táži, jaké je aktuální počasí na jihu Čech. Dobré jitro.
2: Dobrý den. V jižní Čechách je teď převážně polojasná obloha a teplota se pohybuje mezi 22 a 26 stupni. Nejchladněji má momentálně Kvilda Perla, nebo už vlastně od rána, teď 14,5 stupně. V Českých Budějovicích je skoro jasno, 25 stupňů, vane severozápadní vítr 1 metr za sekundu, tlak připoštěný na hladinu moře 1018 hektopaskalů. Na Choráněvě je taky skoro jasno, 22 stupňů a vítr severovýchodní 3 metry za sekundu.
0: My už jsme to před hodinou nastínili. Dnes odpoledne dočkáme se nějakých změn? Přijdou například bouřky?
2: Vedro a bouřky. Nad střední Evropou se vlní studená fronta. Dneska bude polojasno až oblačno a později odpoledne a večer až zataženo. Ráno a dopoledne se jen výjimečně na západě kraje mohou objevit přehánky, ale později odpoledne a večer se přehánky a bouřky, a to i velmi silné, rozšíří na většinu území kraje. Teplota vystoupí na 32 až 35 stupňů, na západě bude spíš kolem 30, na horách vystoupí na 26 až 29. Vítr povane mírný, severozápadní až severní 2 až 5 metrů za sekundu. Bio je na vysoké zátěži. Co se týká těch bouřek, čekáme v nich přívalové srážky kolem 50 mm, při opakovaném průchodu i více, nárazový vítr 70 až 90 km v hodině a kroupy i nad 2 cm.
0: Jak se ty extrémní teploty projevily na stavu vody v jihočeských řekách?
2: Voda vlastně, dá se říct, není v řekách, tedy co se týká sýznosti. Jenom ve vyšším brodě je Vltava splavná 60 nebo z vyššího brodu 64 cm a průtok 7,3 metru krychlového za sekundu. Teplota vody je vysoká mezi 21 a 25 stupni, Lipno hlásí 25,1.
0: Jaká bude dnešní noc a co přinese poslední červnový den, tedy úterý?
2: Během noci srážky i bouřky ustanou a teplota klesne na 20 až 17 stupňů. Přes den bude převážně oblačno, ráno a večer spíše zataženo. Přehánky a bouřky budou zpočátku jen ojedinělé a později odpoledne a večer četné a místy i silné, čili průběh něco jako dneska. Teplota zítra vystoupí na 27 až 30 stupňů, na horách na 23 až 26, vítr povane slabý proměnlivý. Bio bude na dvojce, na východě kraje ještě na trojce. Bouřky, přívalové srážky kolem 40 mm, nárazy větru 70 km v hodině, kroupy kolem 2 cm.
0: A ještě zvládneme předpověď na první červencový den na středu.
2: Čeká nás velká oblačnost s četnými přehánkami nebo občasným deštěm a místy s bouřkami. Teplota ráno bude kolem 18 a odpoledne, to už jsme dlouho neslyšeli, 20 až 24. Vítr povane mírný, severozápadní až západní 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Neuvěřitelná změna, už ano. Aby byla středa, si někteří říkají. S námi byla Eva Houbová ve vysílání a naslyšenou se opět těším za hodinu.
2: Taky se těším, naslyšenou.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
0: Chtěli byste vědět, jaká je budoucnost lidstva? Několik čísel a zajímavostí nabídne už za chvíli v rubrice Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že obavy z přelidnění planety měli lidé už koncem 18. století? Konkrétně v roce 1798 varoval britský ekonom a pastor Thomas Malthus před katastrofickým hladomorem, přestože tehdy planetu neobývala ani miliarda lidí. Podobné vize šířil v 60. letech 20. století americký biolog Paul Ehrlich. Jehož kniha Populační bomba podnítila drastické vládní programy a nucené sterilizace v rozvojových zemích. Populace skutečně prudce rostla. Z 1 miliardy v roce 1804 na dnešních 8. Současná data ale ukazují, že tempo růstu se dramaticky zpomaluje. Zatímco v roce 1963 činil roční přírůstek 2,3%, dnes klesl pod 1%. Za tímto zvratem stojí paradoxně úspěchy průmyslové revoluce, lepší hygiena, medicína a především vzdělání žen. Ve vyspělých zemích, jako je Itálie či Jižní Korea, už dávno nedosahuje porodnost hranice 2,1 dítěte potřebné pro udržení stavu. Hlavním tahounem tak zůstává subsaharská Afrika. Ovšem i tam se s rostoucí životní úrovní očekává pokles porodnosti. Podle OSN dosáhneme 10. miliardy kolem roku 2057, ale poté se trend zřejmě obrátí a lidstvo začne poprvé v historii pozvolna vymírat.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

Pejty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich cyklek,

0: pánové Petr a Pavel, tak jim přejeme samozřejmě jen to nejlepší, a to tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, kde nás hned v zápětí čekají čerstvé zprávy s Lukášem Pelikánem. Dobré jitro.
1: 8 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Policisti čekají už 8 let na nové vrtulníky, zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Dvě nová hřiště přibudou ve sportovním areálu Složiště v Českých Budějovicích. 6 českých tenistů se představí v úvodním dni grandslamového Wimbledonu. Dnešní teploty na jihu Čech vystoupí maximálně k 35 stupňům. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré ráno. Letecká služba policie ani po 8 letech nedostala plánované nové vrtulníky. Při kontrole na ministerstvu vnitra to zjistil Nejvyšší kontrolní úřad. Lehké vrtulníky mají sloužit k zajištění 24-hodinové pohotovosti pátrací a záchranné služby. Další dva vrtulníky pak měla letecká služba policie využívat k přepravování speciálních jednotek. Rezort tak podle mluvčí úřadu Hany Kadečkové nesplnil letitý cíl, který prezentoval hned v několika koncepcích.
3: Kontrola NKÚ ukázala, že ještě v prosinci 2025 ministerstvo vnitra, pod které letecká služba spadá, tyto vrtulníky nemělo k dispozici. Kontrola dále ukázala, že hangár na hlavní základně letecké služby v Praze je již 20 let v havarijním stavu.
1: Na špatný stav hangáru přitom podle Kadečkové kontrolní úřad upozornil už v roce 2006. Vyjádření ministerstva vnitra zjišťujeme. Jihočeský kraj nechá postavit dvě hřiště s umělým povrchem v českobudějovickém areálu Složiště. Budou hlavně pro mládežnické sportovní týmy. Předpokládané náklady dosáhnou 70 milionů korun. Od převzetí areálu do něj hejtmanství investovalo přes 66 milionů, říká mluvčí krajského úřadu David Hoke.
4: Přes 45 milionů z této částky směřovalo do investic. Dalších více než 20 milionů korun do oprav, údržby a každodenního provozu. Další prostředky budou využity například na rozšíření šaten, úpravy zázemí, pořízení techniky pro údržbu sportovišť anebo další nezbytné opravy.
1: Komentované prohlídky zavedou návštěvníky do nitra elektrárny Královského města Písku. Poprvé se tam můžou lidé vypravit dnes v 10 hodin, prohlídky budou poté každé 2 hodiny, poslední začíná ve 4 odpoledne. Památka bude přístupná denně včetně pondělků, jen 1. a 8. července se do ní lidé nedostanou kvůli spouštění turbín. Jak informuje Prácheňské muzeum na svých internetových stránkách, zájemci počkají v ulici Podskalí zhruba 10 minut před začátkem. Objednávat se není potřebné, vstupenky se kupují na místě.
2: Sport.
1: 6 českých tenistů se postupně představí v programu úvodního dne Wimbledonu. Nejslavnější grandslamový turnaj začíná v poledne českého času. Příspěvek připravil Jaroslav Plašil.
5: V zahajovacích zápasech se Darja Vidmanová a Dalibor Svrčina pokusí zaskočit nasazené americké favority Pegulovou a Tiena. Vítězka přípravného turnaje v Bad Homburku Karolína Muchová se později odpoledne utká s ruskou Zacharovovou, Barbora Krejčíková s domácí Klugmanovou, Nikola Bartuňková s američankou Sterncovou a Kateřina Siňáková s číňankou Cheng. Program na centrálním dvorci otevře podle tradice obhájce titulu Ital Sinner, zítra pak loňská vítězka ženské dvouhry Polka Švionteková.
1: George Russell z Mercedesu vyhrál velkou cenu Rakouska Formule 1, porazil druhého Maxe Verstappena z Red Bullu a třetího lídra šampionátu Kimiho Antonelliho z Mercedesu. Russell se v celkovém hodnocení posunul na druhou pozici.
2: Počasí.
1: Na jihu Čech očekáváme polojasno až oblačno, později až zataženo, zpočátku jen výjimečně, odpoledne a večer, pak od západu postupně na většině území s přeháňkami nebo bouřkami. Ty budou i velmi silné s přívalovými srážkami, velkými kroupami i přes 2 cm a nárazy větru. Teploty budou mezi 32 a 35 stupně Celsia, na západě kraje jen kolem 30 a na horách maximálně do 29. Vítr bude mimo bouřky mírný, severozápadní nebo severní, biozátěž je stále vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Se zdržením počítejte stále na silnici 23 na průtahu Studené na Jindřichohradecku. Srazil se tam traktor s nákladním a osobním autem. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A Pokračuje 29. červnové jihočeské ráno, posloucháte Český rozhlas České Budějovice, aktuální čas za pár vteřin 8 hodin a k tomu 5 minut. Tak dobré jitro, celá řada zajímavostí na nás opět čeká v této hodině. Jen namátkou se budeme věnovat například tomu, že opravy za stovky milionů korun v létě čekají silnice na jihu Čech. To přibližně za půl hodinky probereme živě tady u nás ve studiu v zajímavém rozhovoru. No a za chvíli už je tady kalendárium, ve kterém Petra Matoušková připomene 115 let od narození šlechtice a historika Karla Františka Schwarzenberga z Čimelic. Počkejte si na to. Dobré jitro.

0: Kalendárium.
1: Vítejte u dalšího kalendária, milí posluchači. Připomeňme jména a výročí vybraných osobností spojená nejen s Jihočeským krajem, která najdeme v týdnu od 29. června. Příjemný poslech. Června by se 60 let dožil český zpěvák, tanečník, herec a showman Daniel Nekonečný. Jeho nezaměnitelný projev připomene úvod ke skladbě Světelný nářez, kterou natočil s kapelou

0: šum, svist. Osedlejme svůj létající koberec a vzhůru ke hvězdám. Takže ať se práší za kočárem.
1: Tento legendární výrok a životní moto krále české samby a excentrického zpěváka Dana Nekonečného se stal natolik známým, že ho jeho přátelé použili i jako oficiální nápis na jeho náhrobku. V Soběslavi se 29. června před 100 lety narodil akademický malíř Václav Šimeček. 30. června to bude 45 let od úmrtí české novinářky a spisovatelky Niny Bonhardové, která v letech 1970 až 1981 žila a tvořila v Třeboni. Petr Čestislav Reitinger byl učitel a spisovatel. 30. června uplyne 220 let od jeho narození ve Vodňanech. Herec a spisovatel Miroslav Krejča pocházel z Jindřichova Hradce. 1. července by se dožil 95 let. Rytíř doktor Adolf Jungmann byl českobudějovický advokát, synovec Josefa Jungmana a první předseda českobudějovické záložny. 2. července uplyne 205 let od jeho narození. Z Čimelic na Písecku pocházel šlechtic, historik, heraldik, archivář a překladatel z němčiny doktor filozofie Karel František Schwarzenberg. Narodil se 5. července před 115 lety. Dnešní kalendárium končí, u dalšího vydání se uslyšíme opět za týden ve stejném čase tak, jak jste zvyklí. Od mikrofonu vám pohodové letní dny přeje Petra Matoušková.
2: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: počasí.
1: Další SMSky od vás, které dorazily. V Nové Peci je polojasno a 22 stupňů. Přeji úspěšný den, podepsána Dagmar. Dobré ráno, slunečno, trochu pofukuje, 25 stupňů. Pozdrav vám i posluchačům, posílá Věra Stýna. Díky za vaše SMSky, že jste nám věnovali svůj čas. Takhle po ránu je tady start nového týdne. A jaké bude pondělí, co říká Český hydrometeorologický ústav? Čekáme jasno až polojasno, později odpoledne a večer přechodně až zataženo a dorazí bouřky. V bouřkách hrozí přívalové srážky i kolem 50 mm. Nárazy větru 70 až 90 km v hodině a výjimečně také kroupy o velikosti i přes 2 cm. Dnešní nejvyšší maxima tropická ovšem ne tak extrémní jako ta víkendová. 32 až 35 stupňů Celsia, na západě kolem 30, myšleno na západě Jihočeského kraje. Nejvyšší teploty na horách 26 až 29 stupňů Celsia. Předpokládané úhrny srážek dnes do 15 mm v bouřkách, ale i kolem 50 mm. Rozptylové podmínky dobré, postupně velmi dobré.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: 3 roky trvala jednání mezi vedením Soběslavy na Táborsku s developerem o podmínkách výstavby nového průmyslového areálu u dálnice D3. Zastupitelé nakonec od něj získají peníze do městského rozpočtu a příslib rozdělení stavby do 3 etap. Více o tom ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za pár chvil.

0: Radnice v Soběslavi na Táborsku nebude bránit vybudování průmyslového areálu na jižním okraji města. Zastupitelé svůj postoj stvrdili schválením plánovací smlouvy s developerem 7R. Díky ní získají příspěvek do městské kasy. Místní obyvatelé proti rozšíření zóny už dříve protestovali peticí a neúspěšně se je snažili zastavit v referendu. Část z nich výstavbu areálu u dálnice D3 dál odmítá.
1: Já osobně s tím nesouhlasím, protože si myslím, že ty haly budou potřebovat dělníky a tady není zas tak velká nezaměstnanost.
2: Stavbu areálu na jižním okraji města odmítá například místní obyvatelka Šárka Balounová.
1: Nakonec tady budou haly, budou se schánět dělníci, kteří se sem budou muset dovážet a v Soběslavi není ani ta možnost bydlení, že by se sem někdo za prací přistěhoval.
2: Obává se hlavně přílivu agenturních zaměstnanců. Za pravdu ji dává i opoziční zastupitel města Miloš Bučinský z Pirátů. Podle něho byla otázka budoucích pracovníků jedním z důvodů pro odmítnutí plánovací smlouvy.
3: Může se stát, že sem přijde firma, která přinese pracovní místa, vysoce kvalifikovaná, ale může se stát i pravý opak, že zde vznikne nějaké logistické centrum, které bude obsluhováno zahraničními pracovníky. Pro místní v podstatě nebude mít žádný přínos.
2: Současně kritizuje dojednanou kompenzační částku ve výši 23 milionů korun, kterou město získá od developera. Ta je podle něho příliš nízká.
3: Město získá zhruba 315 korun za metr čtvereční zastavěný. U obdobných záměrů se jedná o částky zhruba 800 až 1200 korun za metr čtvereční. Jsou i obce, které vyjednaly kolem 3000 korun.
2: Podle nezávislé místostarostky města Aleny Krejčové je výše příspěvku výsledkem dlouhodobého vyjednávání. Jeho část pomůže s modernizací čistírny odpadních vod. Smlouva podle ní částečně nahrazuje územní plán a určuje i technické parametry celého areálu.
4: Jsou tam definovány výšky staveb, velikosti staveb, využitelnost jednotlivých ploch, zkapacitnění dopravní obslužnosti.
2: Jak dál místostarostka upozorňuje, smlouva požaduje po investorovi zároveň zajištění odpovídající pracovní síly.
4: Tam musí být obsazenost minimálně 75%, než začne výstavba, z toho důvodu, aby se nestavěly haly do zásoby, aby my jako město jsme věděli, kdo tam bude působit.
2: S tím souhlasí i ředitel společnosti 7R pro oblast Česka Jiří Duchoň, podle kterého je uzavření plánovací smlouvy pro developera teprve začátek.
5: Teď nás čeká získání povolení záměru, hledání vhodných nájemců a postupná výstavba průmyslové zóny. Předpokládáme rozdělení projektu do tří etap tak, aby rozvoj probíhal plynule a efektivně.
2: Vyjednávání o podobě plánovací smlouvy podle něho trvalo přibližně 3 roky. Ze Soběslavy Michal Bělský, Český rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Vražda vyhazovače nevěstince. Může malý žeton dovést kriminalisty k pachateli? Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT 2. Tajným agentem se proti své vůli stane legendární mistr chaosu. Pierre Richard v komedii Velký blondýn s černou botou. A ČT Art uvede komedii o životních radostech i starostech v inscenaci komorní scény divadla na Fidlovačce. Tři holky jako květ. Pondělní večer s Českou televizí.
1: A je čas na nové zprávy. Dobré ráno.
2: 8:30.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Čeští záchranáři se zapojili do záchranných prací po dvojici ničivých zemětřesení ve Venezuele. Desítky tisíc lidí se tam i 4 dny po tragédii stále pohřešují. Potvrzených obětí je zatím 1450. Z Česka do Venezuely dorazily desítky členů specializovaného USAR týmu, 8 psů a humanitární vybavení. Záchranné týmy už vyslalo přes 20 zemí. Vláda dnes bude jednat o roli prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře. Kabinet Andreje Babiše z ANO minulý týden schválil složení delegace. Prezidenta do něj nezahrnul. O účasti Petra Pavla rozhodl později předběžným opatřením ústavní soud. Pavel tvrdí, že podle protokolu NATO by měl z pozice prezidenta vést delegaci on. Podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů ale povede delegaci premiér. Jihočeští hygienici zakázali koupání u Podolska na Orlické přehradě. Ve vodě se tam přemnožily synice. Kromě toho část hladiny přehrady kvete, informovala o tom ředitelka krajské hygienické stanice v Českých Budějovicích Květoslava Kotrbová. Druhá sledovaná oblast u Radavy dostala 3. Vynikající je naopak kvalita vody v rekreačních rybnicích Hejtman a Staňkovský u Chlumu u Třeboně a koupání je taky povolené na Lipně. Emeritní zoolog Prácheňského muzea v Písku Karel Petzl vystavuje své fotografie v chodbě muzejní knihovny. Karel Petzl procestoval řadu zemí Evropy, Afriky, Asie a Ameriky se spolkem muzejních zoologů a o svých cestách často přednášel. V současnosti přispívá do píseckých periodik. Ještě počasí. Polojasno až oblačno, odpoledne a večer na většině území přehánky a bouřky. I velmi silné s přívalovým deštěm, velkými kroupami a nárazy větru. Teploty maximálně 35 stupňů Celsia, na západě kraje kolem 30 a na horách maximálně do 29. Fouká mírný severozápadní nebo severní vítr, biozátěž je na 3.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Nehody v tuto chvíli z jihočeských silnic hlášené nemáme. Semafory budou ode dneška řídit kyvadlově provoz na silnici 4 v Horní Vltavici na Prachaticku. S omezením tam počítejte zhruba měsíc. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A pokračuje jihočeské ráno, 8:32 máme právě teď. Opravy za stovky milionů korun v létě čekají silnice na jihu Čech a s nimi budou samozřejmě spojené i uzavírky. Podrobnosti přidáme už za pár minut v našem vysílání. Tak si počkejte, teď Racy, příjemný poslech.

0: Nedá se nic dělat, i silnice se musí opravit. A léto je na to ideální čas. Na jihu Čech začnou o letních prázdninách opravy za zhruba 800 milionů korun. Kde všude při svých cestách narazíte na semafory nebo uzavírky, to už ví redaktorka zpravodajství Pavla Kuchtová, které přeji dobré ráno.
1: Dobré ráno. Ředitelství silnic a dálnic chystá na letní prázdniny opravy za zhruba 220 milionů korun. V červenci začne třeba rekonstrukce silnice 1/4 z Vimperka na Strážní mezi Solnou Lhotou a Korkusovou Hutí. Na skoro 3 kilometrech ŘSD obnoví konstrukci vozovky a řidiči se tam musí připravit na kyvadlový provoz. Ještě chvíli zůstaneme u Vimperka. I přes léto na této silnici bude pokračovat další částečná uzavírka na výjezdu z města směrem na Strakonice. Dělníci tam sanují svah, který narušila povodeň v září roku 2024. A v místě budou řidiči až do října jezdit jedním pruhem kyvadlově.
0: Částečné uzavírky čekají řidiče i na dalších silnicích prvních tříd?
1: To je pravda. Od srpna ŘSD plánuje rekonstrukci úseku silnice 1/20 mezi Blatnou a Pacelicemi na Strakonicku. V Majdaleně na Jindřichohradecku na silnici 1/24 opraví průtah obcí a na silnici 1/3 mezi Planou a Štylcem na Českobudějovicku vymění asfalt, včetně mimoúrovňové křižovatky Kamenný Újezd. Jak potvrdil mluvčí ředitelství silnic a dálnic Adam Koloušek, opravy silnic prvních tříd se letos v létě obejdou bez úplných uzavírek.
0: Své silnice bude v létě opravovat i Jihočeský kraj, mám pravdu?
1: Je to tak a jak řekl mluvčí kraje David Hoke, investuje do nich stovky milionů korun.
2: Jihočeský kraj v červenci zahájí opravu 38 úseků na komunikacích druhých a třetích tříd ve finančním objemu zhruba 587 milionů korun, a to ve všech okresech Jihočeského kraje. Jedná se o opravu více než 133 kilometrů silnic. Stavební práce budou probíhat do konce letošního listopadu. V červnu si jednotliví zhotovitelé začnou vyřizovat uzavírky komunikací pro zahájení prací.
1: Mezi největší akce patří oprava silnice z Kojákovic do Kramolína na Českobudějovicku, z Brlohu do Chlumečku na Českokrumlovsku nebo z Jarošova nad Nežárkou do Popelína na Jindřichohradecku. Nový povrch dostanou taky úseky z Ražic do Štětic na Písecku, z Čepřovic do Bavorova na Strakonicku a z Nové Vsi do Tučap na Táborsku.
0: Práce na silnicích určitě neskončí ani po letních prázdninách, nemám pravdu?
1: Je to tak a nebudou se jen opravovat, ale i budovat nové. Právě na podzim plánuje Jihočeský kraj zahájit stavbu obchvatu, který odvede dopravu z centra Tábora, potvrzuje mluvčí kraje David Hoke.
2: Přeložka silnice 2/137, tedy obchvat Slapy, jedná se o novou komunikaci v délce 3650 metrů. Stavební práce budou probíhat zhruba 4 roky a v roce 2026 neomezí dopravu v Táboře. Předpokládané stavební náklady jsou více než 1 miliarda korun.
1: V současné době Jihočeský kraj vybírá zhotovitele stavby.
0: Opravy, které nás na jihočeských silnicích čekají teď v létě, tak právě o nich jsem si povídala s redaktorkou zpravodajství Pavlou Kuchtovou. Děkujeme a naslyšenou.
1: Není záč, já věřím, že jsme v tom neudělali posluchačům guláš, že si vybrali každý ten svůj úsek, kudy často jezdí a budou vědět, co se chystá.
0: Přejeme hezké léto.
1: Hezký den.

0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.
1: Ano, a v jeho rámci se podíváme také za počasím, protože dnes a už jsme také vydali varování, protože jsme si povídali s mluvčí hasičů Vendulou Matějů, co dělat nebo nedělat při bouřce. Ano, dorazí určitě i bouřky a i o nich nám podrobněji poví Eva Houbová.
0: Počasí.
1: Začneme ale aktuální situací na jihu Čech a já Evu Houbovou tedy vítám ve vysílání a ptám se, jaké máme počasí. Dobré ráno.
2: Dobrý den. V jižních Čechách je teď skoro jasno až polojasno. Teplota stoupá, teď se pohybuje v nižších polohách mezi 25 a 28 stupni. Kvilda Perla hlásí 21, za poslední hodinu vzestup o 7 stupňů. V Českých Budějovicích je teď polojasno 28 stupňů, vítr severozápadní 2 metry za sekundu, tlak přepoštěný na hladinu moře necelých 1018 hektopaskalů, pomalinku po desetinách klesá. Na Chodáňově je skoro jasno 22 stupňů a vítr severovýchodní 3 metry za sekundu.
1: Tak a jak to s tím počasím bude vypadat dnes odpoledne, potažmo večer?
2: Na střední Evropou se vlní studená fronta a jen zvolna bude přecházet k východu. Dneska bude polojasno až oblačno, později odpoledne a večer až zataženo. Ráno a dopoledne se jen výjimečně na západě kraje může objevit přehánka, ale později odpoledne a večer se přehánky a bouřky, a to i velmi silné, objeví na většině území kraje. Teplota vystoupí na 32 až 35 stupňů, na západě bude spíše kolem 30, na horách vystoupí na 26 až 29. Vítr povane mírný, severozápadní až severní 2 až 5 metrů za sekundu a vyhoje na vysoké zátěži. Co se týká těch bouřek, čekají nás přívalové srážky kolem 50 mm za krátký čas, při opakování bouřek i více, nárazy větru až 90 km v hodině a kroupy i větší než 2 cm.
1: Jaká bude dnešní noc a poslední červnový den, tedy úterý?
2: Během noci srážky i bouřky ustanou a teplota klesne na 20 až 17 stupňů. Přes den bude převážně oblačno, jenom ráno a večer spíše zataženo. Přehánky a bouřky budou zpočátku jen ojediněle, později odpoledne a večer četné, na většině území kraje a místy budou ty bouřky i silné. Bude to mít tedy podobný průběh jako dneska, jenom ty bouřky budou snad o fous slabší. Teplota odpoledne zítra vystoupí na 27 až 30 stupňů, na horách na 23 až 26. Povane slabý proměnlivý vítr. Vyjo bude na dvojce, na východě kraje na trojce. Bouřky, úhrny sráže kolem 40 mm, nárazy větru 70 km v hodině a kroupy do 2 cm.
1: Jakého charakteru bude počasí ve středu?
2: Čeká nás velká oblačnost s četnými přehánkami nebo občasným deštěm a místy i s bouřkami. Teplota ráno bude kolem 18 a odpoledne o poznání nižší 20 až 24 stupňů. Vítr povane mírný, severozápadní až západní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: To bude takzvané dýchatelno. Těšíme se. A jak bude ve čtvrtek?
2: Ve čtvrtek už nás čeká od západu výběžek vyššího tlaku vzduchu. Bude tedy spíše polojasné nebo oblačné počasí a jen ojedinělé přehánka nebo bouřka. Teplota ráno bude kolem 14, odpoledne kolem 24 a vítr mírný severozápadní až západní 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Tolik Eva Houbová. Děkuji za předpověď počasí, za váš čas. Mějte se hezky a brzy naslyšenou.
2: Děkuji, těším se naslyšenou.
0: V kopřivách. To je 15-dílná rozhlasová četba podle stejnojmenné detektivky českobudějovického spisovatele Jiřího Březiny. Dvě vraždy v podhůří Novohradských hor v rámci cyklu Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Poslouchejte od pondělí 29. června do pátku 17. července. Každý všední den krátce po 18. hodině. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas České

0: Za štěstím nás jako vždy dovedl Karel Gott ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Pokračovat budeme tematicky Summer of 69 a Bryan Adams, to se nám hodí v tomto horkém letním počasí. A do studia vychlazeného klimatizací dorazila i kolegyně Hanka Šoberová.
1: Ahoj, dorazila, Hani. Hezké dopoledne, Adélko. Tak ano, samozřejmě přišla jsem s tím, co nás čeká v jeho českém dopoledni. Budu možná maličku delší, ale zkusím to vzít hopem. My totiž dnešním jeho českém dopoledni otevřeme pětidílný seriál věnovaný demenci. Důvod, tímhle onemocněním aktuálně trpí přes nějakých 50 milionů lidí na celém světě a dozvěděla jsem se, že do roku 2050 to bude řádově o 100 milionů lidí víc. A my si v těch pěti dílech v pondělí dopoledne vždycky probereme třeba různé formy demence, různé rizikové faktory, vývoj onemocnění, léčbu a zazní taky rady pro rodiny, jak s takovými lidmi zacházet a jak se k ním chovat. Je to, myslím, důležité. Pojďme k něčemu ale veselějšímu. Řeč bude taky o pivoňkách a jejich využití. Představíme letní čtení, které dneska na večer startuje a přidáme jako bonus soutěž o knížku. No a ode dneška po celé letní prázdniny taky čeká naše posluchače cyklus Zámecké léto a to zhruba za hodinu koukám. Přesně ve 9:45 to odstartujeme. Bude toho hodně.
0: Prázdninové vysílání v podstatě startuje. Hanka Šoberová je vaše, Adéla Jirkalová se loučí a zítra po páté naslyšenou. Mějte se báječně.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Dnešní noc byla podle meteorologů z této vlny veder nejteplejší. Jihočeští záchranáři mají za sebou kvůli vedru nejnáročnější víkend letošního roku. Zoo Hluboká založila záchranný chov kriticky ohrožených želv Baheních. Tropické počasí bude pokračovat i dnes, teploty se dostanou k 35 stupňům, odpoledne dorazí bouřky. Jsou tu zprávy, u mikrofonu je Lukáš Pelikán. Noc na dnešek byla pravděpodobně nejteplejší v této vlně veder. Na svých sociálních sítích to napsal Český hydrometeorologický ústav. Třeba v centru Prahy teplota v noci neklesla pod 25 stupňů Celsia. Na většině území byly teploty mezi 24 a 19 stupni. I dnešek bude horký, podle meteorologů se ale od západu do Česka postupně dostanou silné bouřky. Jihočeští záchranáři mají za sebou nejnáročnější 3 dny letošního roku. V souvislosti s vysokými teplotami lékaři od pátku do neděle ošetřili bezmála 900 lidí. Z toho ve 73 případech šlo o kolapsy. Nejnáročnější byl podle nich pátek, vjezdů měli 311, což představuje 30% nárůst oproti dlouhodobému dennímu průměru. Záchranáři o tom píší na sociální síti X a připomínají, abychom v těchto tropických teplotách hlavně pili dostatečné množství tekutin. V Turecku je dnes parlamentní zasedání členských států NATO. Reprezentovat Česko do Istanbulu vyrazili jak předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS, tak šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD. Jednat mají o klíčových bezpečnostních otázkách, spolupráci v oblasti obrany, ale i parlamentní diplomacii. Na schůzku předsedů parlamentu NATO bude navazovat za týden summit Severoatlantické aliance v Ankaře, pokračuje Tomio Okamura.
2: Diskuze bude samozřejmě o mandátu České republiky na tento summit. My jsme si v mandátu, který odsouhlasila naše vládní koalice, odsouhlasili, že se budeme snažit o naplnění výdajů 2% v letošním roce.
0: V Ankaře by měly jednotlivé členské státy řešit taky naplňování závazku, který si odsouhlasili loni v Hágu, tedy v roce 2035 vydávat 3,5% HDP na přímé obranné výdaje a 1,5% na související výdaje. Želva Bahení by se mohla díky záchrannému programu Zoo Hluboká dostat zpátky do naší přírody. Tento původní druh na našem území skoro vymizel kvůli vysušování tůní, mokřadů a taky jejich lovu. Základem záchranného chovu je 15 želv, které odborníci převezli do Čech z Maďarska. Proč právě odsud, vysvětlil zoolog Roman Kessel.
3: Protože v Maďarsku žije ta správná genetická linie, která se vyskytuje nebo vyskytovala i u nás. A také proto, že v Maďarsku je pořád stále dostatečně silná populace na to, aby odběraní jedinci v té populaci příliš nescházeli.
0: Želva Bahení je u nás velmi vzácná, žije jen na Jižní Moravě u Novomlýnských nádrží. Sport. Fotbalisti Kanady prošli jako první tým do osmifinále letošního mistrovství světa. V Los Angeles zvítězili nad týmem Jihoafrické republiky 1-0. Dnes večer a v úterý ráno šampionát nabídne zápasy Brazílie-Japonsko, Německo-Paraguay a Nizozemsko-Maroko. Počasí. Na jihu Čech očekáváme polojasno až oblačno, později odpoledne a večer přechodně až zataženo. Zpočátku jen výjimečně, odpoledne a večer pak od západu postupně na většině území s přeháňkami nebo bouřkami. Ty budou i velmi silné s přívalovými srážkami, velkými kroupami i přes 2 cm a nárazy větru. Teploty budou mezi 32 a 35 stupně Celsia, na západě kraje jen kolem 30 a na horách maximálně do 29. Vítr bude mírný severozápadní nebo severní, biozátěž stále vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Oprava stoupacích pruhů na hlavním tahu 22 u Strakonic směrem na Vodňany ode dneška uzavřela přilehlou silnici do Modlešovic. Do obce nejezdí ani autobusy. Objízdná trasa vede přes Přešťovice a Štěkeň. Omezení bude trvat 2 týdny. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Krásné jihočeské dopoledne, přátelé, dneska pondělí 29. června. Pokud jste při odchodu z domu měli pocit, že jste se omylem přenesli někam do subtropů, vězte, nejste v tom sami, teploty v posledních dnech dávají zabrat a dnešek jakoby si to vydal a vybral ideální záminku, proto slavíme totiž Mezinárodní den tropů, který upozorňuje na význam tropických oblastí pro celý svět. Jenže letos není potřeba cestovat tisíce kilometrů, aby člověk poznal, co je to pořádné horko, stačí pár minut na rozpáleném chodníku nebo zastávce bez stínu. No a exotika, ta je rázem doma. Jednu dnešní oslavu přidám z českých luhů a hájů, narozeniny totiž má herec Pavel Liška. Muž, který procestoval kus světa na motorce, zahrál si desítky nezapomenutelných rolí a dokáže s nadhledem zvládnout situace, ze kterých by se jiní nejraději vypařili, což je mimochodem schopnost, která se může v těchto vedrech docela hodit. Ať už vás dneska čeká kancelář, cesta na koupaliště, anebo hledání nejbližšího stínu, přejeme pohodové pondělní dopoledne a úspěšný vstup do posledního červnového týdne.

0: Vilém Slavata z Chlumu Okošmberka, muž ze starého českého panského rodu, který se zapsal do povědomí hlavně tím, že byl vyhozen z okna Pražského hradu při třetí pražské defenestraci. Vilém Slavata byl ale nedílně spjat i s jižními Čechami. Vyženil totiž zámek v Jindřichově Hradci a právě na tomhle zámku se uchovává okruží, tedy zdobený límec a manžety, které měl údajně při defenestraci na sobě. Památky na Slavatu si šel prohlédnout v doprovodu kastelána Jana Mikeše redaktor Filip Černý.
1: V životě Viléma Slavaty hrála velkou roli náboženská příslušnost.
2: Vilém Slavata vyznačoval se tím, že on sám konvertoval od náboženství Jednoty bratrské ke katolictví, což ho téměř stálo život. V roce 1618 byl jako jeden z císařských místodržících vyhozen z oken Pražského hradu. Tím vlastně byla zahájena 30letá válka.
1: A ten historický obraz, co tady visí nad dávnými součástmi jeho oblečení, ten předpokládám se váže k tehdejším událostem.
2: My vidíme nad tou vitrínou s manžetami, tak vidíme veliký obraz, který ten Vilém Slavata nechal namalovat a který zachycuje tu událost z pohledu Viléma Slavaty. Ona totiž měla přídech zázraku. Ačkoliv totiž Vilém Slavata i ostatní místodržící nebo Jaroslav Bořita z Martinic a písař Fabricius byli vyhozeni z nějakých 15-16 metrů, tak to všichni přežili. A bylo to z pohledu protestantské strany proto, že dole pod tím palácem byly odpadky a oni spadli do měkkého. Z pohledu Viléma Slavaty se ovšem jednalo o čistokrevný zázrak. Takže my tady vidíme, jak Panna Marie vysílá fortuny, to jsou ty dívky, které mají v rukách takové zástěry, do které chytají všechny ty místodržící, nebo všechny ty vyhozené. A zároveň tam vidíme atributy Kristova umučení, protože Vilém se považoval za vlastně mučedníka víry. A když se vrátím k tomu límci a k těm manžetám, údajně právě ty měl mít na sobě v okamžiku, kdy byl vyhozen z toho okna Pražského hradu.
1: Jsou skutečně z té doby?
2: Před několika lety probíhal průzkum, který prokázal, že v tomhle případě se skutečně jedná o krajkovou soupravu z počátku 17. století. Takže ta legenda může na ní být trochu pravdy. Na stranu druhou je ta velikost všech těchto věcí poměrně dost malá. Takže by to spíš odpovídalo, dejme tomu, nějaké ženské postavě a nevíme tím pádem, jestli náhodou ta potřeba vytvořit nějakou hmatatelnou památku se nepotkala s nějakým nálezem starého okruží a vznikla tak legenda. Ale to, co je důležité, je, že skutečně se díváme na komplet staré krajkový z počátku 17. století. Takovéhle komplety jsou v Evropě dva. Jeden u nás, tady v Jindřichově Hradci a jeden v Nizozemsku.
0: No a límec a manžety z počátku 17. století samozřejmě můžete vidět na vlastní oči na Jindřichohradeckém zámku a nebo taky na fotografii na našem webu budějovice.rozhlas.cz.

0: Školní rok je za námi a před námi tradičně období letních dovolených. Pokud míříte do ciziny, tak určitě víte, že byste neměli zapomenout třeba na cestovní pojištění. Co všechno by taková pojistka měla obsahovat? Jak přesně postupovat, pokud se vám v zahraničí stane nějaký malér? A jak funguje systém DROZD Českého ministerstva zahraničí? Nejen o tom si popovídáme s Tomášem Bekem, výkonným ředitelem společnosti Vindicia. Nalaďte si nás v pondělí 29. června po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Zapomínání nemusí být jenom známkou vyššího věku. Demence je závažné onemocnění mozku, které postupně ovlivňuje paměť, orientaci i schopnost zvládat běžný život. Jak poznat první varovné signály a v čem se demence liší od běžného stárnutí? Tak o tom bude řeč v dnešním vydání rubriky Když jde o zdraví. Za chvilku. Podle

0: když jde o zdraví.
1: Demence postihuje stále více lidí a její dopad se netýká jenom samotných nemocných, ale i jejich rodin a blízkých. Přesto kolem tohoto onemocnění panuje řada mýtů. Co vlastně demence je, jak vzniká a proč ji nelze považovat za běžnou součást stáří? Tak na tyto otázky nám už za chviličku odpoví sociální pracovnice Blanka Tejkalová ze střediska Blanka Diakonie Českobratrské církve evangelické v Písku. Právě tato dáma svoji praxi začínala jako pečovatelka, následně vystudovala obor sociální a charitativní práce při teologické fakultě, no a v sociálních službách pracuje celkem 13 let. Tady je náš rozhovor. Je demence běžnou součástí stárnutí, anebo nikoli?
2: Demence není běžné stárnutí. Demence je závažné onemocnění mozku, ale rozhodně se nedá říct, že to je součástí běžného stárnutí i z toho titulu, že potom jsou různé typy demence i diagnostikovány v daleko mladším věku, nedá se říct ani v seniorském. Včasný nástup demence může být i okolo 50 let.
1: Jaká část naší populace demencí trpí?
2: Celosvětově uvedu, že syndromem demence trpí 55 milionů. Odhaduje se, že do roku 2050 jich bude 140 milionů. U nás v České republice je asi 180 tisíc nemocných, ale samozřejmě tato všechna čísla znamenají ty lidi, co už tu diagnózu mají. Je plno lidí, kteří ještě nemají tu diagnózu, takže ty čísla by asi byly možná bohužel vyšší.
1: Jaké změny v mozku při demenci nastávají? Dá se to nějak vysvětlit laicky?
2: Určité druhy demence jsou způsobovány plaky, to jsou bílkovinné plaky, které se usazují na mozku, pak je ještě otázka, v jaké části mozku, to už je takové podrobnější, ale přirovnala bych to, jako když se vám usazuje vodní kámen. A to velice vážně porušuje pak ty mozkové buňky a ty projevy mohou být ať už od zapomínání, porušení krátkodobé paměti až po různé typy dezorientací a různých halucinací. Takže ty projevy jsou různé a je jich více a je to individuální.
1: Takové ty první varovné příznaky, které už značí, že něco není v pořádku, jaké to jsou?
2: Takový ty první varovné příznaky jsou třeba, když se vás blízký ptá v rozsahu několika minut na tu samou věc, kterou vy mu vysvětlíte nebo zodpovíte, on ujde třeba pár kroků, vrátí se a zeptá se na to samé. Tam už by opravdu měl možná ten blízký navštívit nějakého lékaře, nejlépe praktického lékaře svého, který ho zná a nechal si vyšetřit všechny fyziologické funkce. Protože nemusí to být tento stav způsobený jenom demencí, ale určitě se už něco děje, protože to není běžné toto. Nebo když třeba náhle někam odejde, jako každý den chodí třeba na procházku a není schopen se vrátit, přestane umět obsluhovat telefon třeba, anebo zavolá, já nevím, kde jsem, a takovýhle jako věci se dějí.
1: Můžeme říct, koho demence nejčastěji postihuje? Existuje nějaká taková statistika?
2: Ve statistikách jsou nejvíce uváděny ženy, ale někde byl uveden důvod, že je to tím, že se dožívají vyššího věku než muži. V Diakonii máme 4 služby, 2 z toho jsou pobytové, tak máme tam více žen s demencí než mužů, ano.
1: Dá se toto onemocnění léčit anebo alespoň nějak zpomalit?
2: Onemocnění demence se bohužel zatím ještě léčit nedá. Pevně všichni věříme, myslím si, že úplně všichni, že jednou to bude možné, ale při určitých typech demence se dá vlastně to onemocnění zpomalit a nebo udržet nějakou dobu na určité úrovni, které potom tomu nemocnému umožňuje běžně denně fungovat a žít běžný život, ať už s malou, jenom do pomocí podporou, pak nebo s větší. Ale je to vždycky na odborném lékaři, aby uvážil, jaký je to typ demence a jestli tu medikaci nasadí.
1: Je v tomto případě důležitá včasná návštěva lékaře? Hraje to roli?
2: Hraje to roli rozhodně. A je to právě na nás, jak jsme všímaví sami k sobě. Mám zkušenost, že když je tato nemoc v počátku, že většinou si to sám člověk bagatelizuje, no tak zapomínám a tak. Ale samozřejmě nějaká mez toho zapomínání, když už jsme u toho. A je třeba si přiznat, že asi potom, když už mě to omezuje v tom běžném životě, několikrát hledám tu samou věc, tak si asi přiznat, že by bylo na místě navštívit toho svého lékaře a vlastně mu říct ty svoje možná obavy a nechat se třeba poslat na odborné vyšetření, ale taky to závisí na tom okolí a na tom potom zkomunikování s tím nemocným.
1: O demenci si budeme s Blankou Tejkalovou povídat zase za týden v tomto čase. Probereme nejčastější příznaky demence, taky to, jak se nemoc projevuje v běžné komunikaci, anebo jak může ovlivnit vztahy s okolím.
0: Když jde o zdraví.
1: Víte, že se v Třeboni v roce 1934 procházela lochneská obluda? V jihočeské vlastivědě si dneska připomeneme masopustní úterý, kdy 15-metrová zubatá potvora zamířila do města, nechala se skrotit pivovarskými chasníky, ochutnala několik litrů třeboňského piva a doputovala až do dobového tisku. Dnešní díl připravili archivář Aleš František Plávek a redaktor Zdeněk Zajíček. A už za malou chvilku se k jihočeské vlastivědě dostaneme. Předtím je tu ale Petr Kotwald s písničkou Gejzír. Hezké jihočeské dopoledne.

0: Třeboni mají nejenom celý svět, ale v roce 1934 se tam procházela i lochneská obluda. Vysvětlíme v jeho české vlastivědě. Pojem pivovar neznamená vždy jeden a ten samý objekt k vaření oblíbeného nápoje. Často jich bylo několik ve městě a nebo se jejich provoz stěhoval. K roku 1379 se váží i počátky pivovaru v Třeboni, který stál původně u náměstí a teprve později získal současné místo pod hrází světa. A že v něm bylo veselo a že býval světový, když už je tedy pod tím světem, o tom svědčí i událost ze 13. února 1934. Tehdy totiž chodila dům od domu městem lochneská obluda. Na délku měla 15 metrů, na šířku 1 a pivovarští chastníci byli jedni z mála, kteří se jí nezalekli. Zubatou potvoru s ploutvemi skrotili, přitáhli do pivovaru a nalili do ní několik litrů třeboňského moku. Nechala se s nimi vyfotografovat a pak ji vyvedli v průvodu ven na obhlídku všech pamětihodností. A ty se jí tak líbily, že ve městě zůstala až do konce týdne. Zní to podivně? Vůbec ne. Toho dne totiž bylo masopustní úterý a třeboňští tak měli o zábavu postaráno. Lochneska sice nepatří mezi tradiční masopustní postavy, o to snáze však pronikla i do zpráv dobového tisku.
1: Tak tolik dnešní jihočeská vlastivěda. 9 hodin 36 minut. Dneska, přátelé, startujeme zámecké léto. To je populární letní pořad a prázdninový cyklus Českého rozhlasu. Během letních měsíců vás i letos provede desítkami vybraných českých a moravských zámků, tak si ho nenechte ujít. Ale předtím povíme ještě něco málo o pivoňkách. Ty nejsou jenom ozdobou zahrad, ale jejich voňavé okvětní lísky můžou zpestřit třeba i domácí čaje, limonády a nebo syrupy. Naučí vás to dnešní Babské hrady Jarka Vykoupilová, ta už se ke slovu přihlásí za malou chviličku. Předtím ale muzika samozřejmě v jihočeském dopoledni Českého rozhlasu České Budějovice nemůže chybět.

0: Babské rady.
1: Jedlé květy jsou moderní součástí dezertů a kromě růží, levandule nebo černého bezu si pozornost zaslouží i bohaté květy pivoněk. Právě jejich okvětní lístky obsahují výrazné aroma, na sběr jsou nejvhodnější čerstvě rozvité květy, které začínají opadávat. Okvětní plátky pivoňky sušte v tenké vrstvě. Následně je můžete použít do čajových směsí, domácích limonád nebo k výrobě vonavého pivoňkového syrupu. Pokud si pivoňky plánujete zasadit na zahrádce, nezapomeňte jim vybrat místo, kam nejméně 6 hodin denně svítí přímé slunce. Neotevřené pupeny lze uchovat v lednici až několik týdnů a nechat je rozkvést, až budete potřebovat. V Číně byly pivoňky po staletí považovány za národní symbol a květinu císařů. Směli je pěstovat pouze bohatí lidé a jsou také jednou z nejžádanějších svatebních květin na světě.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Liberecké léto.
1: Přeji vám hezký den, hezké pondělí, hezké prázdniny. Od mikrofonu vás zdraví Pavel Kudrna. Vzpomínáte na Loňsko, na loňské prázdniny? To jsme navštěvovali naše zámecké objekty, představovali jsme vám je. No a také tady padla spousta zajímavých informací, třeba přímo od jejich majitelů. Líbilo se to, měli jsme radost a tak jsme si řekli, že by to chtělo pokračování. Je tu tedy druhý ročník zámeckého léta. Od pondělí do pátku vás vždy v tuto dobu pozvu k soutěži. Budeme soutěžit o zámecké cestovatelský balíček. V něm najdete sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Každý den tedy. No a v pátek pak z těch denních, týdenních výherců vylosujeme jednoho, který si bude moci užít soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Právě František Kinský vás bude i letos nabízet zajímavosti, bude vaším průvodcem po objektech. No a Pavel Kudrna tedy bude nabízet soutěžní otázky. Jak bude soutěž probíhat, možná z loňska zná. Pokud ne, tak vám všechno včas vysvětlím. Pojďme tedy na první zámek.
0: Zámecké léto.
2: Dnes vás vezmu na výlet severovýchodně od Prahy na zámek Brandýs nad Labem. Původně gotický hrad, přestavěný na renesanční zámek, se stal letním a loveckým sídlem Habsburků. Představí nám ho Jolana Nováková.
3: Určitě jste poznali, koho kastelán Brandýského zámku Vítrejtar přivolává.
4: Jsou to ovečky a kozičky, které spásají zámecké příkopy.
3: Návštěvníci jsou stejně jako já mile překvapeni nejen zvířaty v ohradě, taky obdivují pávy, kteří se tady v zámecké zahradě okolo nás pyšně procházejí.
4: Ano, máme tu pávy a jsem tam nějakou slepičku ještě.
3: No a my míříme do zámku, který je významnou renesanční památkou se skvostnými sgrafity. Původně to byl gotický hrad ze 14. století a v polovině 16. století se stal majetkem České královské komory. Procházíme jednotlivými křídly zámku. V průběhu 500 let ho navštívili všichni císaři Habsburské dynastie. A prohlídkový okruh je věnovaný třem významným mužům, kteří to jsou, pane kasteláne.
4: Rudolf II., potom dalším tématem je Karel I. a třetím potom Ludvík Salvator Toskánský, člen toskánských Habsburků vedlejší větve. Všichni tady žili a měli ten zámek velice rádi. A teď si půjdeme podívat k tomu Rudolfovi. V tomhle křídle severním Rudolf pravděpodobně ložnici a tato místnost je jedna z největších. Jsou tady sbírky, které mají vazbu nebo souvislost tedy s Rudolfem II. Hlavní originál je tady reliéf Klanění tří králů.
3: A já už vím, že Rudolf II. Povýšil zámek Brandýs nad Labem na své hlavní mimopražské sídlo, že jsem často zajížděl, že si užíval nádherných zahrad, které pak bohužel poničili Švédové, že tady pořádal hony a hostil významné osobnosti. No a my teď míjíme vojensko-historickou expozici, obrazárnu a vcházíme do malinké místnostky. Vy jste mi říkal, že je to barokní přístavek k původní obvodové renesanční zdi nádvoří.
4: A po sejmutí barokních vrstev se vlastně vyloupla renesanční sgrafita a to jak psaníčková, tak ty figurální. A to je jedinečná příležitost vidět vlastně zblízka ty figury, protože většinou se dělaly mimo rozsah lidských rukou.
3: Prostě někde ve výšce. Tak pojďme dál. Od roku 1860 zámek patřil rodině toskánských Habsburků. Pobýval tady arcivévoda Ludvík Salvátor. To byl významný cestovatel a vědec a my tady vidíme část jeho přírodovědné sbírky. Pracovní stůl dokonce vypadá, jako by u něj Ludvík Salvátor ještě před chviličkou seděl a zkoumal brouky.
4: On byl takový multidisciplinární člověk, měl rád i jiné vědy než přírodní a svých 40 knih, které napsal, si zároveň ilustroval.
3: Neuvěřitelné. A dokonce byl přítelem Žila Verna. Posledním majitelem Brandýského zámku byl až do roku 1918 poslední císař Rakousko-Uherské monarchie a poslední český král Karel I. Rakouský. Vidíme ho tady na fotce.
4: Karel jsem přijel v 21 letech k dragounům a 3 roky poté se oženil se Zitou Bourbon Parma a strávili tady na Brandýském zámku v podstatě nejšťastnější část jejich společného života.
3: No a ještě jedna specialitka, kterou tady mají. Zahradu se zámkem spojuje 80 metrů dlouhá krytá chodba, které se říká Rudolfinka, protože císař chodbou procházel ze svých komnat do zahrady.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Brandýs nad Labem si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tak to máme za sebou. První návštěvu v letošním zámeckém létě. Samozřejmě další budou následovat. Vemte si 2 měsíce. Červenec, srpen, teď ještě kousek června tedy máme před sebou. No a spousty soutěžní otázek, spousty krásných dárků, takže budeme za chvilinku hrát. Vždycky i v loni jsem doporučoval dobře

0: Hej, mistře basu, ano, teď já tady budu volat, hej, pojďme soutěžit. Je tu první soutěžní otázka zámeckého léta. Získat můžete tedy zámecký cestovatelský balíček, v něm jsou sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. O to budeme hrát denně. V pátek pak ze všech denních výherců vylosujeme jednoho, který si užije soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Je to pro dvě osoby vždycky. No a na závěr tedy za ty dva měsíce vylosujeme tři posluchače z celého období, co budeme soutěžit, a ti si užijí víkendový zámecký pobyt, takže ceny nádherné. No, já si umím představit teď trochu ty dostihy u telefonu, jinak prosím vás, pokud voláte z auta, tak musíte zastavit, protože jinak nám ten signál mizí, tak já doufám, že nám nezmizel z Višňové pan Vojtěch, náš posluchač. Dobrý den, pane Vojtěchu.
1: Dobrý den, zdravím vás.
0: Nezmizel. Jak užíváte teď léto ty pařáky, co jsou?
1: No, lepší se schovat do stínu nebo do bazénu.
0: Do bazénu, no nějak by to mělo končit. Na těch zámeckých objektech je zpravidla příjemně, ty jsou vychlazené, než se prohřejí, tak to nějakou dobu trvá. Dnes jsme tedy navštívili jeden, já doufám, že jste dobře poslouchal, já mám pro vás tedy soutěžní otázku. Mohu se teď teda vrhnout na otázku?
1: Můžete.
0: Tak dávejte bedlivě pozor. Kterému z panovníků, pozor, není věnován žádný z prohlídkových okruhů zámku v Brandýse nad Labem, který jsme navštívili? Dám tři možnosti. Za A. Rudolfu II., za B. Maximiliánu II., za C. Karlu I.
1: Za B.
0: A já jsem si říkal dneska na začátek, to je poměrně těžká otázka. Věděl jste to, nebo jste to jen tak typnul?
1: Ne, já se přiznám, jsem si dělal takové poznámky tady na papír.
0: No, tak dobře, vyplatil tak, se.
1: Dělám to pokaždý, soutěžím s váma už dost dlouho a dneska je to teda poprvní, co jsem
0: tak
1: se
0: dovolil. Povedlo. Pane Vojtěchu, zdravíme do Višňového, nebo do Višňové?
1: Děkuju.
0: Do Višňového.
1: Do Višňové.
0: Do Višňové. Takže zdravím, ano. Do Višňové, máte pravdu, vyhrál jste tedy sluneční brýle, deku, termosku, letní ponožky, batoh. V pátek možná tu soukromou prohlídku na konci prázdnin, možná ten víkendový zámecký pobyt. Ale tohle to, co se jmenoval na začátku, tak to máte, jak se říká, v kapse. Tak se mějte moc pěkně, zdravím a hezký den.
1: Vy taky, děkuju.

0: Mějte se hezky, nashledanou.
1: Tak se podařilo na začátek, říká se začátek dobrý, konec dobrý, tak to je dobře. Zítra pokračujeme opět v 9.45, vypravíme se na zámek Libochovice, no a pochopitelně budeme soutěžit. Hezký den přeje Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: V Brně zasahují hasiči u požáru domova pro seniory, nikdo není zraněný. Od středy začne v Česku fungovat nová centrální evidence psů. Jihočeský kraj vypíše příští rok výběrové řízení na zhotovitele druhé části etapy Jižní tangenty. Bude přibývat oblačnost, odpoledne se vyskytnou i silné bouřky. Zprávy a Lukáš Pelikán, příjemné dopoledne. Hasiči dostali pod kontrolu požár v domově pro seniory v Brněnské ulici Kociánka. Oheň se rozšířil z rozvodovny, kouř se dostal až do ubytovací části. Jednotky teď objekt odvětrávají. Českému rozhlasu to řekl mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška. Požár nikoho nezranil, záchranáři na místě ale preventivně vyšetřují evakuované seniory. Na místě původně zasahovalo 10 jednotek hasičů, platil tam druhý stupeň požárního poplachu. Teď už část záchranných složek odjela. Majitelé psů v Česku budou mít od středy novou povinnost. Svá zvířata budou muset zapsat do státní centrální evidence, a to nejpozději při přeočkování proti vzteklině. Jednotný registr spustí ministerstvo zemědělství. Provozování systému stát vyjde přibližně na 3 miliony korun ročně a na starosti ho bude mít komora veterinárních lékařů, říká její prezidentka Petra Šinová.
2: My jsme připraveni, spíše nám to bude ubírat samozřejmě čas, který my potřebujeme věnovat na léčení a preventivní péči o naše vlastně klienty, o jejich mazlíčky, takže pro nás to bude víceméně převážně časově náročné, proto velká část veterinárních lékařů to bude dělat také mimo ordinační hodiny.
0: Zápis do registru podle ní bude stát nižší stovky korun. Veterinář má na zápis 7 dní. Stavba druhé etapy Jižní tangenty na Českobudějovicku by mohla začít v příštím roce. Propojí dálnici D3 se silnicí druhé třídy číslo 156 na Trhové Sviny. Povede od Nové Vsi k dálničnímu nájezdu u Roudného. Jihočeský hejtman Martin Kuba z Nočí naše Česko řekl, že samotné stavbě bude ještě příští rok předcházet výběrové řízení na projekt. Druhá etapa Jižní tangenty bude víc než 5 kilometrů dlouhá. Bude na ní 14 mostů, kromě několika potoků i přes řeku Malši. Auta by po nové silnici mohla začít jezdit od roku 2030. Snížit návštěvnost přetížených míst a rozložit je do míň vytížených lokalit, to jsou cíle nových projektů zaměřených na udržitelný turismus, které připravuje Národní park Šumava. Získal na ně dotaci ze švýcarských fondů, pokračuje mluvčí parku Jan Dvořák.
3: Snažíme se těm lidem ukázat jiné krásy, včetně těch bavorských. Ty lidi na to zaplať pánbu slyší, ale samozřejmě ty highlighty zůstanou pořád. A pořád prostě na ty prameny Vltavy bude chodit více než 100 000 lidí ročně, stejně jako na tu rybárnu. Ale je dobré třeba ty lidi sem přilákat i v době, kdy není úplně ta přesná sezóna.
1: Sport.
0: Karviná stáhla odvolání proti trestu za ovlivňování zápasu od etické komise fotbalové asociace, která je vyloučila z první ligy. V tiskové zprávě to potvrdili klub i ligová fotbalová asociace. Ta teď nabídne ligové místo po Karviné nejprve Táborsku, které skončilo druhé v uplynulé druholigové sezóně. Poté případně třetímu Artisu Brno a následně Dukle Praha, která sestoupila z nejvyšší soutěže.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekáváme polojasno až oblačno, později přechodně až zataženo. Zpočátku jen výjimečně, odpoledne a večer pak od západu postupně na většině území s přeháňkami nebo bouřkami. Ty budou i velmi silné s přívalovými srážkami, velkými kroupami i přes 2 cm a nárazy větru. Teploty budou mezi 32 a 35 stupni Celsia, na západě kraje jen kolem 30 a na horách maximálně do 29. Vítr bude mimo bouřky mírný, severozápadní nebo severní a biozátěž stále vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Postojíte u Kratochvíle na Prachaticku, na silnici 145 se srazila 3 auta, počítejte tam se zdržením. Pozor taky na silnici 160 mezi Zátoní a Rožumberkem nad Vltavou, i tam máme hlášenou nehodu. Podobně jako na silnici 3 v Táboře u sídliště nad Lužnicí, jezděte opatrně.
1: Zelená vlna, zavolejte i vy 800 553 553.
4: A jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice pokračuje 9:55. Hanka Šobrová vás od mikrofonu zdraví a přeje vám krásné pondělní dopoledne. Moc se těším na to, že vám v jeho českém dopolední dneska s kolegyní Martinou Touškovou představíme z brusu nové letní čtení, tedy jeho české rozhlasové četby na pokračování, které se znovu vracejí do našeho vysílání. No a abychom pro vás měli ještě něco hezkého, na co se můžete těšit, tak slibuji už teď soutěž o knihu a ta se bude konat po celý tento týden. Tak určitě vydržte s námi, vyplatí se to, jinak za chviličku se spojíme s naším regionálním stopařem Petrem Kubátem a zjistíme, kam všude se chystá v nadcházejících dnech.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Vyšší Brod, Krušlov na Strakonicku, Horakleť a nebo Chýnov na Táborsku. To jsou místa, kam se tento týden chystá náš regionální stopař Petr Kubát, který už je s námi ve vysílání. Petře, pěkné dopoledne.
2: Krásné dopoledne.
1: Prozraď, kam míříš v první polovině týdne?
2: No tak protože ještě dneska nás budou sužovat tropická vedra, tak vás zavedu na jedno místo v Bechyni na Táborsku, kde je nejenom chládek, ale uvidíte tam i jeden světový unikát. Konkrétně zamíříme do garáže v rodinném domě u Šedinů, kde i přes léto vystavují pašijový betlém. Je jediný ve střední Evropě a obsahuje přes 200 postav z lipového dřeva, tak si tam můžete jet udělat dneska ještě výlet. No a pokud se chcete opravdu hodně ochladit, tak zítra vás zavedu do Chýnovské jeskyně, kde se navíc letos můžete zapojit i do fotografické soutěže. No a pak taky přidám jeden tip na koupání s kulturním programem. Letní sezónu zahájili Veselské pískovny na Táborsku, kde mají po celý červenec a srpen sérii nabitých koncertů a divadel. Odtud se vám přihlásím zítra odpoledne.
1: Ve středu prý máme jedno zajímavé výročí.
2: Je to tak, přesně 1. července před 65 lety začal totiž provoz lanovky nahoru Kleť na Českokrumlovsku. No já zjistím, jak je na tom lanová dráha teď a taky ale přidám i další tipy, jak na tuhle oblíbenou horu můžete vystoupat a kudy se vydat. A od středy je taky v cisterciáckém klášteře ve Vyšším Brodě přístupná opět po roce prohlídková trasa se Závišovým křížem. Originál jedné z nejcennějších zlatnických památek v Česku můžete vidět opět vystavený v trezorové místnosti.
1: No a jaký je, Petře, tvůj plán na zbytek týdne?
2: Já bych se rád taky vypravil do Krušlova u Čestic na Strakonicku, kde je unikátní Machův včelín. Ten je teď po dobu letních prázdnin otevřený už každý den, kromě pondělí. Ten včelín obsahuje 65 výtvarně zpracovaných úlů, některé vyřezávané stvárňující lidovou architekturu, jiné jsou malované. No a na pátek máme taky ještě jedno zajímavé výročí. Přesně před 115 lety zemřel totiž Ignác Šechtl, jeden z průkopníků fotografie a zakladatel legendárního táborského ateliéru Šechtl Voseček. Ten existuje dokonce dodnes v Táboře. No a samozřejmě mi můžou posluchači pořád posílat tipy na netradiční témata a na různé akce. Můžete mi je psát na mailovou adresu stopař@rozhlas.cz. Já budu rád hlavně za tipy z menších obcí a z vesnic.
1: Tolik plány našeho regionálního stopaře na tento týden. Máme se skutečně na co těšit. Díky, Petře, a příště opět naslyšenou.
2: Díky, hezký den.

Opět mnoho radosti z krásné hudby nabídne 23. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Třeboňská nocturna, který se uskuteční od 7. do 11. července na různých místech malebné Třeboně. O silné posluchačské zážitky se postarají laureátka soutěže Pražského jara, rakouská violončelistka Alexandra Karer, slovenská sopranistka Adriana Kučerová, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín s dirigentem Robertem Kružíkem, Jánoška Ansábl, kontrabasista Indy Stivín a Collegium Stivinum, virtuózní houslista Milan Al Ashab a v žánrovém přesahu trio The Brownies. Více informací najdete na webových stránkách festivalu. Mediálním partnerem Třeboňských nocturen je Český rozhlas České Budějovice.

0: na jihu Čech nabízí každý den něco nového, od zajímavých procházek historií přes výstavy a divadlo až po večerní promítání pod čerým nebem. Přinášíme vám několik tipů, kam dneska vyrazit za kulturou a za zážitky.
1: Tipy pro volný čas.
0: V Českých Budějovicích můžete poznat město za doby totality. Bolševickými Budějovicemi. To je název tematické komentované vycházky městem, kterou povede historik Jan Ziegelbauer od 18 hodin od Kněžské ulice u mostu přes Mlýnskou stoku. V chodbě muzejní knihovny v Písku najdete novou výstavu Karel Petzl Krása se skrývá v detailu. Fotky emeritního zoologa Práchyňského muzea, které jste ještě neviděli, tam budou až do 6. září. Komentované prohlídky elektrárny Královského města Písku začínají dneska v 10 dopoledne, takže začaly. Na další sále můžete těšit třeba ve 12, ve 14 nebo v 16 hodin. Těch termínů je tedy v průběhu dne několik. Na venkovní divadlo dneska můžete zajít do parku U Hlásky v Soběslavi. Ve 20 hodin tam soubor Komenský hraje představení řeči. A ještě přidám přehled letních kin. V Písku dneska od 9:30 promítají film Po večerce. V Černé v Pošumaví pak taky od 21:30 snímek Mandalorian a Grogu. No a já si myslím, že ať už si vyberete výstavu, divadelní představení, komentovanou prohlídku anebo třeba to zmiňované letní kino, přejeme vám příjemný kulturní zážitek. Užijte si to.

0: Petr Rezek, moje díky patří vám. Píseň dozněla krátce před 10:30 v jeho českém dopoledni. Já už jsem před chviličkou měla pro vás jeden takový zajímavý tip. Jmenoval se a šlo o bolševickými Budějovicemi, což je komentovaná vycházka městem České Budějovice, která ukáže, kde operovali místní protistátní skupiny v 50. letech, kde se schovávali takzvaní agenti chodci, anebo jaké provokace ve městě rozehrávala tehdejší STB. Průvodcem dneska bude historik Jan Ziegelbauer. No a já ho tímto zdravím po telefonních linkách. Hezké dopoledne, vítejte.
1: Dobrý den.
0: Pane Ziegelbauere, kterými místy ve městě z historií z totalitní doby posluchače dneska provedete?
1: Tak my začínáme v Kanově, v Knížské ulici, vlastně před domem, kde právě sídlila nebo kde se scházela jedna z těch protistátních skupin, která paradoxně byla infiltrována a částečně vybudována agentem STB, který se vydával za zahraničního agenta amerických tajných služeb a podařilo se mu jako dvojímu agentovi vlastně do toho zapojit různé nepohodlné, pro režim nepohodlné osoby z Budějovic, kterých se potřebovali zbavit. A pak půjdeme přes centrum, kde si vlastně popíšeme třeba akci K, likvidaci mužských klášterů v roce 1950, která se také dotkla Českých Budějovic, ale nezůstaneme jenom v těch 50. letech, připomeneme si i události ze srpna 68, i něco z období normalizace, ale hlavně teda půjdeme po těch 50. letech, která, i když se to nezdá a je to málo známé, tak i tady u nás v Budějovicích byla poměrně divokým obdobím.
0: Co všechno se dneska lidé o únoru 1948 v Českých Budějovicích od vás dozvědí, alespoň tak namátkou?
1: Tak ty události, ke kterým došlo stejně jako v jiných městech, vlastně demonstrace, vlastně převzetí moci ve městě a hlavně to rychlé budování vlastně státní bezpečnosti tady v Budějovicích, která rychle vlastně začala likvidovat nepohodlné osoby a ty různé protistátní skupiny, které si tady vyrojily. Bylo jich poměrně hodně. Pro zajímavost třeba v Železné Paně, známá hradební věž na nábřeží, tak byla skautská klubovna, kde ještě tehdy se skauti tajně scházeli a tiskli tam, vyráběli protistátní letáky. I oni pak byli pozatýkáni, protože se někteří zapojili i do spolupráce se zahraničními rozvědkami. Padaly tam poměrně dost vysoké tresty, takže i kolem takovýhle záležitostí se dneska budeme tak motat.
0: A v rezervačním systému na vycházku zbývá pár lístků. Kdy budou další?
1: A my tyhle ty vycházky pořádáme relativně pravidelně vlastně přes celé léto a na podzim. Už za 14 dní máme vypsaný termín další vycházky, která to nebude těmi bolševickými Budějovicemi, ale protektorátními Budějovicemi, protože na těch našich komentovaných vycházkách právě seznamujeme z historií města s obou těch totalit, jak z doby německé okupace, tak právě pak z těch 50. let. A bolševické Budějovice budeme opakovat opět na přelomu července a srpna a určitě potom ještě na podzim, září a říjnu.
0: A sraz účastníků? Kde se koná?
1: Sraz je dneska v Kněžské ulici. A myslím, že v tuhle chvíli už ta kapacita je naplněná úplně, ale určitě, kdo bude sledovat rezervační městský systém CB systém, tak se tam hned dozví termíny dalších těch vycházek.
0: Pozval nás Jan Ziegelbauer, za to moc děkujeme. Mějte se hezky a pěkný den, naslyšenou.
1: Děkuji, naschledanou.

Nové jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Je to tady, přátelé. Letní prázdniny nám začaly, s nimi i z brusu nové letní čtení, tedy jihočeské rozhlasové četby na pokračování, které se znovu vrací do našeho vysílání. Začínají právě dneska, poslouchat je můžete každý všední den krátce po 18. hodině, tedy místo melodii podvečera ode dneška až do 28. srpna. Jinak řadu let jsme pro vás v čase po 18. hodině vysílali četby na pokračování pod názvem Podvečerní čtení, připravovala je Martina Toušková. No a Martina Toušková pro vás připravila i právě začínající cyklus letních čedeb. No a právě teď je se mnou ve studiu, aby vám o letním čtení prozradila víc. Hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne, tak já začnu prozrazovat.
0: Ano.
1: Cyklus letní čtení, který pro vás budeme vysílat celých 9 prázdninových týdnů, to je vlastně takový dárek pro ty z vás, kteří mají rádi rozhlasové četby na pokračování a bylo jim líto, že na jaře se změnou našeho vysílacího schématu skončili. No ale možná oslovíme i nějaké nové posluchače, kteří četby třeba zatím neposlouchali, protože jsme pro vás vybrali jenom samé jihočeské autory a samé jihočeské příběhy. To se myslím, že by mohlo zaujmout ty jihočeské patrioty.
0: Buďme trošičku konkrétnější, na jaké tituly se můžou posluchači těšit?
1: Tak, když udělám takový jenom super rychlý výčet, začínáme premiérovou četbou z detektivky Jiřího Březiny v Kopřivách. Myslím, že tahle 15-dílná četba z knížky oblíbeného českobudějovického detektivkáře by mohla být bestsellerem mezi těmi letními četbami, protože detektivky prostě frčí, mají je rádi jak čtenáři, tak posluchači. Po Jiřím Březinovi bude následovat druhý českobudějovický Jiří, a sice spisovatel Jiří Hájíček. Budeme si číst z jeho knížky Zloději zelených koní, což je příběh o hledačích Vltavínu. Uprostřed prázdnin nás čeká série prvorepublikových krimi příběhů z Písecka, které napsal písecký spisovatel a bývalý kriminalista Ladislav Beran, takže takové četnické humoresky po jihočesku, to by se také mohlo líbit. No, první polovina srpna bude patřit četbě z knížky dalšího českobudějovického spisovatele a také herce a zase Jiřího Šestáka. A to bude příběh ze Zadrátu Šumavy z 80. let minulého století a jmenuje se Cesta jinam. No a finále bude takové, že na konci srpna uzavřeme letní čtení ještě jednou premiérou, a to bude četba z románu Zlá babička začínajícího české spisovatelky a výtvarnice Dity Kůtové. A tahle četba, myslím, že by se zase mohla hodně líbit. Je to vesnický román, taková rodinná sága odehrávající se od druhé poloviny 19. století do poloviny století 20. v jihočeské nesmění a v okolí.
0: Tak to je krásná nabídka jihočeských příběhů. Zastavme se ještě teď u té první premiérové četby, ta začíná prvním dílem právě dneska v podvečer. Bude to už zmíněná detektivka Jiřího Březiny s názvem V kopřivách. Čím bys nás, Martina, nalákala k jejímu poslechu?
1: No, myslím, že hlavně osobou autora, protože českobudějovický spisovatel Jiří Březina je mezi českými detektivkáři opravdu zavedené jméno, je to velmi oblíbený autor. Znám osobně řadu hlavně čtenářek, žen, které ho prostě milují. Třeba moje 85-letá sousedka, stará paní, která přelouskala všechny jeho detektivky, někdy je půjčuju já, napsal jich už 8. No a v té zatím poslední, tedy v románu V kopřivách, půjde o vraždu mladé dívky, respektive, jak se později ukáže, o vraždy dvou mladých dívek. Autor ten příběh situoval do vesnice jménem Stroupnice, která leží v podhůří jistých jihočeských hor. No a já vám můžu prozradit to, na co každý jihoček zřejmě při čtení románu anebo při poslechu četby přijde sám, že totiž před obrazem té románové Stroupnice byla vesnice Horní Stropnice v Novohradských horách, takže naprosto konkrétní jihočeská lokalita, kterou spousta našich čtenářů a posluchačů bude určitě znát. No a možná bych ještě zmínila to, že poslechu téhle detektivky se nemusí bát ani ti posluchači, kteří detektivky třeba moc nemusí, třeba kvůli krvi nebo brutálním scénám. Ano, jsou tady dvě vraždy, už jsem to zmínila, ale tahle detektivka je spíš postavena na zobrazení vztahů ve dvou místních rodinách, kterých se ta vražda nějak dotýká. Takže poslouchejte všichni.
0: Lákavá pozvánka k poslechu naší první letní rozhlasové četby. A my pro vás máme, přátelé, ještě jeden dárek. Kromě samotné četby pro vás máme ještě příběh v té původní knižní podobě, tedy román Jiřího Březiny V kopřivách, a budeme o něj soutěžit po písničce. Tak si na to počkejte.

0: přátelé, před písničkou jsme vás zvali k poslechu nové rozhlasové četby z románu českobudějovického spisovatele Jiřího Březiny V kopřivách. První díl četby si můžete naladit už dneska v podvečer, krátce po 18. hodině, ale kdo má rád staré, dobré, papírové knížky, které si může vzít pěkně do ruky, zalistovat si jimi nebo si k nim i přičichnout, tak teď zbystřete, protože můžete jednu takovou vyhrát i s věnováním a podpisem autora Jiřího Březiny. Soutěžní otázka bude jednoduchá, správnou odpověď bude znát ten, kdo román V kopřivách četl, ale i ten, kdo nás před chviličkou pozorně poslouchal. Ptám se, kam autor Jiří Březina situoval děj svojí zatím poslední detektivky V kopřivách. Buď za A na Šumavu, za B do oblasti České Kanady, nebo za C do podhůří Novohradských hor, anebo do oblasti takzvané České Sibiře. Správnou odpověď mi volejte právě teď. Číslo 22 155 44 11 je tady pro vás. Hezké dopoledne, vítejte.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Tak kdo pak se nám dovolal, můžu znát křestní jméno,
1: Věra.
0: Alespoň Věra. A Věro, jestli pak budete znát správnou odpověď.
1: Do Novohradských hor.
0: Mluvíte to naprosto správně, já vás nebudu napínat. Kniha je vaše i s podpisem. Detektivka Jiří Březina V kopřivách i s věnování i podpisem autora. Takže dobrá zpráva pro ty, co dneska nevyhráli, o detektivní román Jiřího Březiny V kopřivách. Budeme soutěžit až do konce týdne, ale vy, paní Věro, tak vy už máte knihu doma. Děkujeme za účast. Vydržte mi prosím na telefonu, ať se domluvíme o předání knihy.
1: Zdravím, přeju hezký den.
0: Nápodobně krásný den. No a připomínám, první díl stejnojmenné rozhlasové četby si můžete naladit dneska krátce po 18. hodině.

0: Jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Dneska to bylo i se soutěží mnoha pozvánkami a v těch pozvánkách ještě budeme chviličku pokračovat, protože se mnou ve studiu sedí kolega Matěj Vodička. Ahoj Matěj, pěkné dopoledne.
1: Krásné pondělí, Hanko, tobě i všem posluchačům.
0: Zajímat mě bude, kdo je tvým dnešním hostem.
1: Vezmu to trošku ze široka, protože začínají nám letní prázdniny, období cestování. Lidi se určitě chystají především možná po krásném českém kraji, ale mnoho lidí určitě vyrazí taky do zahraničí. No a právě o tom si dnes budeme povídat s naším dopoledním hostem Tomášem Bekem ze společnosti Vindicia, která se dlouhodobě věnuje oblasti odškodňování. Mm-hmm. Budeme se bavit o tom, jak vypadá třeba taková ideální a správná cestovní pojistka, nebo na co by lidé neměli zapomínat, jak třeba funguje i systém Drost a tak dál. Bude toho opravdu hodně a budou to hlavně samé praktické informace.
0: Těšíme se s Matějem Vodičkou po 11. hodině. Říkala

A tak dávám sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe se

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Jihočeský kraj hledá firmu, která postaví obchvat obce Slapy na Táborsku. Stát má víc než miliardu korun. Ministerstvo vnitra podle NKÚ nedodalo policistům vrtulníky ani neopravilo hangár v Praze. Lidé v Českých Budějovicích si dnes můžou koupit nalezená kola. Na jihu Čech musíme k večeru počítat se silnými bouřkami. Dobré dopoledne u zpráv, přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Nový obchvat obce Slapy má odlehčit dopravě v Táboře. Jihočeský kraj teď vybírá zhotovitele. Nový úsek propojí silnici 1/3 se Slapy a převede auta mimo centrum města. Stavba by měla začít na podzim, vysvětluje mluvčí Jihočeského kraje David Hoke.
2: Přeložka silnice 2/137, tedy obchvat Slapy, jedná se o novou komunikaci v délce 3650 metrů. Stavební práce budou probíhat zhruba 4 roky a v roce 2026 neomezí dopravu v Táboře. Předpokládané stavební náklady jsou více než 1 miliarda korun.
0: Kola ze ztrát a nálezů budou dnes k prodeji v Českých Budějovicích. Ze zákona je město musí uskladňovat 3 roky. Jedná se tedy o bicykly nalezené v letech 2021 až 2022. Mluvčí města Jitka Bruha-Velclová uvedla, že město nabídne k prodeji necelou 50 převážně pánských kol. Prodávat se bude přímo ze skladu v areálu Žižkových kasáren, a to od 14 do 16 hodin. Druhá vlna prodeje kol proběhne ve středu 1. července v dopoledních hodinách. Stav kol je různý, na některých se dá hned odjet, jiná poslouží jako zdroj náhradních dílů. Policie stále nemá nové vrtulníky, které jí ministerstvo vnitra slíbilo už před 8 lety. Upozornil na to Nejvyšší kontrolní úřad. Z kontroly taky vyplynulo, že hangár letecké základny v Praze je v havarijním stavu. Ministerstvo vnitra se proti výtkám ohrazuje. Podle mluvčí rezortu Hany Malé kontrolní úřad nebere v úvahu všechny investice do letecké služby.
3: V roce 2023 ministerstvo přehodnotilo celou koncepci na pořízení nové techniky na dalších 20 let. Následně jsme vyhlásili veřejnou zakázku na pořízení 6 kusů vrtulníků se schopností leteckého hašení. V letošním roce jsme realizovali veřejnou zakázku na pořízení 11 lehkých multifunkčních vrtulníků.
0: Podle Malé rezort vnitra připravuje taky modernizaci hangáru, který je podle kontrolního úřadu v havarijním stavu. Veřejnou zakázku na stavbu chce rezort vyhlásit ještě letos. Skoro 30 dobrovolníků v rámci projektu Stezky z lásky obnovilo turistickou trasu od nádraží v Pacově na Pelhřimovsku na hrad Kámen. Lidé z dobrovolnické iniciativy Klubu českých turistů vyčistili zarostlé úseky, odstranili popadané stromy a náletové dřeviny a podél stezky rozmístili 40 ptačích budek. Jak za organizátory akce uvedla Karolína Získalová, obnova se týkala nejen červené trasy, ale i její míň známé lesní varianty. Sport. Na jihozápadě Londýna začne v poledne tenisový Wimbledon. Úvodní den se na travnatém Grand Slamu představí 6 českých singlistů. V zahajovacích zápasech nastoupí Daria Vidmanová a Dalibor Svrčina. O pár hodin později půjde na kurt ke svému duelu Karolína Muchová, kterou čeká v prvním kole Zachorovová z Ruska. Odpoledne nastoupí do Wimbledonu taky Nikola Bartuňková, Barbora Krejčíková a Kateřina Siňaková. Počasí. Na jihu Čech je skoro jasno nebo polojasno, během odpoledne a večera bude až zataženo. Později odpoledne a večer od západu dorazí přehánky a bouřky, ty můžou být i silné. Hrozí v nich přívalové srážky, nárazy větru a velké kroupy. Teploty budou mezi 32 a 35 stupni Celsia, na horách do 29. Vítr bude mimo bouřky mírný severozápadní nebo severní, biozátěž stále vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na silnici 20 havarovalo nákladní auto za Blatnou směrem na Plzeň a bouralo se taky na silnici 3 na okraji Českých Budějovic směrem na Krumlov. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Začínají letní prázdniny a to je období, kdy mnozí z nás míří na dovolenou do zahraničí. Ať už se chystáte k moři nebo do hor, tak jistě víte, že cestovní pojištění je vždy nutností. Co všechno je dobré do pojistky zahrnout, jak funguje systém DROZD Českého ministerstva zahraničí a jak postupovat v případě maléru na cestách, tak přesně to je téma pro náš dnešní rozhovor s Tomášem Bekem ze společnosti Vindicia, která se věnuje odškodňování. Zvu vás k poslechu a přeji vám krásné pondělní dopoledne. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Dopolední host s Matějem Bodičkou.
1: Tomáš Beck ze společnosti Vindicia, která se zabývá odškodněním, je naším dnešním hostem. Tomáši, vítejte po čase opět v našem vysílání. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne vám i posluchačům.
1: My se dnes budeme bavit o zásadách bezpečného cestování, jak už jsem zmínil v úvodu. Možná můžeme začít úplně takovou základní věcí, když člověk jede do ciziny, tak z čistě mého osobního pohledu, nebo možná i zkušenosti, je cestovní pojištění to úplně první, co by mě napadlo z věcí, které je nutné před tím odjezdem vyřídit. Stává se nicméně ještě vůbec v dnešní době, že by někdo odjel do zahraničí bez cestovního pojištění?
2: Bohužel se to stává poměrně často. Občas lidé ani jako je nenapadne, že třeba jedou jenom kousíček za hranice nakupovat do Německa, do Rakouska, do Polska a říkají si, že vlastně nebudou ho potřebovat si sjednat to cestovní pojištění, ale přece jenom je to zahraničí, to cestovní pojištění by i tam by mělo být, ale není výjimkou ani cesty někam do třeba exotických zemí nebo opravdu jako do odlehlejších krajin, třeba někde v Rumunsku nebo i v nějakých opravdu jako velice vzdálených zemích, třeba v Ázii, kde na to cestovní pojištění zapomenou a bohužel potom se může stát nějaká nehoda.
1: Z toho plyne možná docela dobrá rada, že i když člověk jede nakoupit do Rakouska, do Německa, tak by na to měl myslet. I těch pár korun, řekněme, za cestovní připojištění, které se dá vyřídit pomocí třeba mobilního telefonu úplně snadno v dnešní době, tak to je prostě pořád lepší, než ho nemít. Nedej bože, se tam stane třeba nějaká dopravní nehoda, člověk pojede na ošetření do nemocnice a hned je vlastně malér.
2: Přesně tak. Já třeba, abych se vyhnul tomu a musel jsem na to myslet, protože občas jezdíme přesně do zahraničí na krátký výlet, na nákup nebo se jenom někam podívat, tak to řeším tak, že mám celoroční cestovní pojištění právě kvůli těmto cestám a pokud jedu na nějakou dovolenou, kde už plánuju dělat něco adrenalinovějšího, tak pak řeším připojištění k tomu danému pojištění na to konkrétně aktivitu, kterou tam chci dělat.
1: Já se omlouvám, že u tohohle tématu trošku se pozastavuje, mně to přijde docela zajímavé. To znamená, že třeba člověk, který jezdí často vícekrát za měsíc, třeba řekněme jenom na ten nákup do Rakouska nebo Německa, tak tam už by mohl přemýšlet o tom, že by celoroční cestovní připojištění pro něj mohlo být nějakým řešením.
2: Určitě. Není to ani tak drahé, to cestovní pojištění je poměrně levná záležitost a hlavně pomůžeme si tím, že na to nemusíme myslet. Před každou cestou si dělat nové a nové cestovní pojištění, takže tohle je takové řešení pro lajdáky.
1: No, další takový důležitý dotaz. Jak má vypadat správná a dobře nastavená pojistka?
2: To je hrozně složitá otázka, protože ono každé to cestovní pojištění by mělo být nastaveno přesně na to, co v té dané lokaci nebo na té cestě budeme dělat. Takový základ je samozřejmě mít řešené nějaké léčebné výlohy, případně repatriaci zpátky do České republiky, nějaké asistenční služby, pokud jdeme třeba autem do Itálie, tak aby jsme měli pokryto i třeba odvoz nabouraného auta zpátky do České republiky. Vždycky je dobré se třeba s někým nějakým specialistou poradit před tou danou cestou a mít tam do toho samozřejmě i zahrnuté potom řešení třeba nějakých i trvalých následků, pokud se nám stane nějaký úraz. Není dobré myslet pouze jenom na tu, jak říkáme, plechařinu a ty léčebné výlohy, ale právě i na to, že opravdu ten úraz nám může změnit život, tak aby jsme měli nějakým způsobem vykompenzován ten dopad na náš pracovní život i civilní život.
1: No, to, nad čím asi lidé nejčastěji přemýšlí, je taky ta cena té pojistky. Má to smysl brát nějakou levnější variantu, nebo bychom měli například spíš pokukovat po té nejdražší, řekněme?
2: Ne úplně striktně po té nejdražší. Ono je dobré se spíš podívat na pojistné podmínky té dané pojistky, když se rozhodují mezi dvěma, tak je porovnat případně a může vyjít lépe potom i ta levnější varianta. Cena není rozhodující. Stejně jako u životního pojištění, cena není rozhodující a je to obrovská chyba, co pořád lidé dělají, mi řeknou, já si ale platím drahé pojištění, takže musím být perfektně krytý. Ono to tak nemusí být. I to drahé pojištění může být horší než výrazně levnější pojištění a vždycky by to mělo být nastaveno na konkrétní případy toho daného člověka, aby to krylo jeho potřeby a jeho aktivity, které v té dané lokalitě bude dělat.
1: Já jsem se dočetl, že je taky dobré si připojistit třeba klidně jeden den navíc, to znamená, dám příklad, když jedu na 7 dní k moři, tak si tu pojistku zaplatím na 8 dní. Můžete vysvětlit, proč je to žádoucí?
2: Určitě je to dobré z toho důvodu, že může dojít třeba k odložení letu, nebo může přijít špatné povětrnostní podmínky a let může být úplně zrušený a bude vlastně naplánovaný až další třeba o jeden nebo i dva dny. Já vždycky, když jsem neměl ještě celoroční pojištění, tak jsem to řešil tím stylem, že jsem si vždycky dával dva dny před a dva dny po, protože může se stát cokoliv. To před už je takový spíš jenom jako opravdu ujištění, že opravdu se nic nestane. Nejhorší je si nastavit, když přelétáme v noci, nastavit si až vlastně od toho dalšího dne. Ono se může stát už něco třeba při přestupu, když máme přestup někde v nějaké jiné zemi. Můžeme spadnout na schodech, můžeme uklouznout, zlomit si nohu a pak najednou vznikne jako poměrně velký problém. Samozřejmě pokud je to třeba při pojištění nějakého adrenalinového sportu, já se třeba potápím, takže já jsem si vždycky nastavoval ještě při pojištění pro potápění, tak tam to řeším opravdu také několik dní před a několik dní po tom plánovaném ponoru nebo těch plánovaných ponorech, které mám, protože může se stát cokoliv, můžu se rozhodnout na poslední chvíli, že si udělám ještě jeden extra ponor. Stalo se mi to xkrát, že se změnily podmínky, rychle jsme naplánovali ponor třeba na žraloky, tak pak, kdybych nebyl připojištěný, tak bych asi nebyl úplně v klidu.
1: Na co je dobré myslet, když jedete do zahraničí, tak přesně o tom se bavíme v dnešním dopoledním vysílání Českého rozhlasu České Budějovice s Tomášem Pekem ze společnosti Vindicia.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Tomáši, vy jste zmiňoval teď tady to potápění před chvílí. Za jakých okolností je dobré si připojistit ty rizikové aktivity? Lépe řečeno, jak rozlišit tu rizikovou aktivitu od té nerizikové?
2: Tak vždy by to mělo být zahrnuto v pojistných podmínkách toho daného pojištění. Takže ideální varianta je, když mám sjednáno cestovní pojištění, podívat se do těch pojistných podmínek, co vše mi to dané pojištění kryje. Pokud tam je aktivita, kterou plánuju vlastně v zahraničí dělat a není tam zahrnuta, nebo je naopak zahrnuta právě ve výlukách, tak je dobré se na tu danou aktivitu vlastně připojistit. Samozřejmě může se stát, že se rozhodneme přímo na místě, tak pak je dobré přímo na místě si to cestovní pojištění vlastně upgradeovat o to dané připojištění té dané aktivity.
1: To mi krásně jste mi nahrál teď na mou další otázku, protože vybavuje se mi taková ta aktivita, když přijedeme do Chorvatska nebo do Itálie k moři, tak si mnozí chtějí vyzkoušet takový ten paragliding, kdy jste zavěšený za lodí na padáku. Tak když třeba v cestovní pojistce nemám žádnou takovou aktivitu, ale chci si vyzkoušet let padákem za lodí. To znamená, když si v cizině otevřu, jak jsem znova říkal, dneska už to všichni nebo většina lidí řeší přes mobilní telefon, když si ho otevřu v té cizině, otevřu si tu pojistku, lze to tam ještě změnit na
2: Určitě.
1: Místě?
2: Samozřejmě je potřeba se podívat, od kdy platí to krytí. Proto je dobré třeba ten let tím padákem o jeden den třeba posunout, aby jsem opravdu byl krytý. Případně někdy to platí opravdu od té dané chvíle, kdy to v aplikaci zaklikne, tak pak vlastně nebrání nic tomu, aby jsme za hodinku nandali padák a vyrazili. A ono, tohle to jsou přesně ty aktivity, které se jako opakují a lidé na to dost často zapomínají. A bohužel jsou to aktivity, u kterých je větší jako šance, že dojde k nějakému úrazu nebo rizikovější situaci. Takže proto je dobré na to vždycky pamatovat.
1: Jaké jsou nejčastější mýty, které vyvstávají v souvislosti s cestovním pojištěním?
2: Těch je. Asi nejčastější mýtus, který je, tak lidé si myslí, že jim stačí cestovní pojištění, který dostanou třeba ke kreditní kartě nebo k bankovnímu účtu. Což ale bohužel, ono to je krásný marketingový tah, ale většinou ty cestovní pojistky jsou nedostatečné, nezahrnují vlastně veškeré rizika, které tam mohou nastat. Je dobré se podívat přesně na to. Mám cestovní pojištění od kreditní karty, podívám se první, co udělám, je podívám se na pojistné podmínky, co všechno mi to hradí, jaké tam jsou limity, zda mi to potom třeba při nějakém větším úraze pokryje i trvalé následky, nebo právě ty léčebné výlohy a tak dále. Pokud jedu třeba v zimě do hor lyžovat a stane se mi tam něco, musí pro mě přiletět vrtulník, tak zda i tady ta varianta tam je zahrnuta, protože ona ten let tím vrtulníkem potom nás může vyjít na opravdu obrovský částky.
1: Jak už jsem zmínil v úvodu, vaše společnost Vindicia se dlouhodobě zabývá odškodněním klientů a zrovna v nedávné době jste, pokud vím, dokončili jeden z vůbec nejtěžších případů, který jste kdy řešili. O co přesně šlo? Můžete to posluchačům popsat?
2: Byl to obrovský případ, který se nám táhnul několik let. Jednalo se o to, že rodina vyrazila do Řecka na vysněnou dovolenou se svým synkem. Rodiče dali děcko do takového toho dětského koutku, kde se o něj starají animátoři, půjčili si skútr a vyrazili na výlet. Nedlouho potom, co si ten samotný skútr půjčili, tak je bohužel srazilo auto. Došlo tam opravdu k vážným poraněním u pána, který řídil, tak došlo ke komplikované zlomenině pánve, několika násobné zlomenině jako dolních končetin. Bylo tam tuším, že i vnitřní poranění a tak dále. Paní na tom byla výrazně lépe, tam měla poraněnou opravdu ošklivě ruku, rameno, klíční kost a žebra. Ale samozřejmě hned první problém nastal s dětskem, které zůstalo v tom dětském koutku. To se nakonec podařilo vlastně získat, nebo dostat zpátky do Čech, hlavně díky cestovní kanceláři, to všechno pokrylo právě cestovní pojištění u rodičů, kteří prodělali několik operací v Řecku, byli tam více jak 3 týdny hospitalizováni, tak nakonec také cestovní pojištění zahrnulo ty léčebné výlohy a tu cestu zpátky. Ale problém nastal v tu chvíli, kdy pán opravdu zjistil, že už nebude dál moc vykonávat tu svoji práci, bohužel neměl svoji vlastní životní ani úrazovou pojistku a v rámci cestovního pojištění právě neměl zahrnuto řešení trvalých následků ani toho samotného úrazu. Jediná možnost teda byla to získat vlastně v rámci odpovědnostní pojistky toho skútru, který si půjčili. Ten byl bohužel taky jako špatně nastaven tohleto pojištění a ještě ke všemu vlastně policie rozhodla, že za vinu nesou oni jako turisté. My když jsme se do toho zapojili, tak vlastně jsme jim pomáhali zvrátit, protože pán trval na tom, že opravdu on nebyl viníkem, že jim nedalo to auto přednost. A nakonec se nám to po několika letech povedlo prolomit díky tomu, že jsme sehnali videozáznamy vlastně z hotelu, před kterým se ta nehoda stala. Komunikovali jsme s řeckým advokátem, který se jim snažil pomoci. A následně jsme vlastně to rozhodnutí policie zvrátili, kdy oni dostali pouze 30% spoluvinu. Díky tomu se otevřela ta možnost získat odškodnění právě od toho viníka té samotné nehody. Nakonec to dopadlo, dá se říct, dobře. Pán dostal odškodnění asi 3 miliony 100 tisíc a paní asi 850 tisíc celkově. Bylo tam zahrnuto všechno od bolestného stížení společenského uplatnění, ztrátu na výdělku a tak dál a tak dál. Takže z toho máme opravdu velkou radost, že konečně jsme to dotáhli do zdárného konce před několika týdny, měsícem a někdy minulý týden přišly poslední peníze, takže to byla taková trošku oslaba malá.
1: No, dlouhý příběh, troufnu si tvrdit tedy se šťastným koncem, z toho vyvstává další otázka, co člověk vlastně všechno riskuje, pokud se na tu cestu zahraničí nepojistí.
2: No, riskuje opravdu velké problémy, protože stačí i menší úraz v našich očích, kdy skončíme v nemocnici na základním vyšetření a pokud nemáme pojištěné právě tyto léčebné výlohy, tak si potom musíme všechno hradit sami. A ono potom si každý diví, že i obyčejný rentgen vyjde na několik desítek, možná i 100 tisíc, nedej bože, pokud tam je operace a úplně nejdražší je samozřejmě, jak jsem říkal, právě třeba let tím vrtulníkem, pokud se něco stane vysoko na sjezdovce a musí pro nás letět ten vrtulník. Je to obrovský risk, nebo nemusí se nám stát ani nic při nějakých jako adrenalinovějších aktivitách, ale stačí přesně jenom přejezd daným státem do naší cílové destinace. Jedeme do Itálie, v Rakousku dojde k dopravě. dopravní nehodě už to můžou potom jakoby způsobit velké problémy. Takže opravdu přes hranice jenom s cestovním pojištěním.
1: Vy lidem taky často radíte, a to mě docela zaujalo, aby se dívali na výluky, myšleno tedy předpokládám výluky v dopravě. Proč je to důležité?
2: Ne v dopravě, no. To je také dobré teda si jako zjistit, když někam jedeme, ale myslíme vždycky výluky v tom té dané pojistce. Ono, každá pojistka může mít sérii věcí, které neřeší ta daná pojistka, říká se tomu výluky. Takže můžeme mít super cestovní pojištění, které nás ale nebude krýt v dané zemi třeba. Může to být, já nevím, právě třeba Izrael nebo nějaká nebezpečnější země. Je dobré se na tohleto vždycky podívat a je to hrozně důležité si potom třeba najít jiné pojištění nebo domluvit se právě s nějakým tím odborníkem, kdo nám tu pojistku třeba sjednával nebo s danou pojišťovnou, jestli nenabízí jiné pojištění, které by právě tuhletu danou výluku neměly, případně se podívat na jinou pojišťovnu a vyvarovat se právě těm rizikům, které by nás mohly potkat a měli bychom je případně právě v těch výlukách.
1: A proč je dobré dávat si pozor na vysoký tlak? To je taky další věc, která mě zaujala.
2: Vysoký tlak, to je opravdu jako velký problém s tím, že pokud máme diagnostikován vysoký tlak, a vlastně vyrážíme potom někam na cestu a stalo by se nám cokoliv, co by mohlo s tím vysokým tlakem mít něco společného, tak pojišťovna potom nám nemusí nic vyplnit. Proto je dobré vlastně před cestou, pokud se léčíme, ať už je to cukrovka, vysoký tlak nebo nějaké jiné onemocnění, mít od lékaře potvrzení o tom, že ten náš zdravotní stav je zalečený, že pravidelně třeba užíváme nějaké léky a že on nám doporučuje nebo spíš nezakazuje vycestovat do té a té dané destinace, že by to tam nemělo mít vliv na náš zdravotní stav. Stává se to velice často. Někdo má právě vysoký tlak, dostane potom infarkt třeba v Egyptě, ať už to je kvůli teplu nebo kvůli čemukoliv a pojišťovna potom nechce vyplnit, pokud nemá vlastně zajištěné tohleto vyšetření vlastně před tou danou cestou.
1: Říká Tomáš Beck, expert na odškodnění ze společnosti Vindicia, který je naším dnešním dopoledním hostem. Za 6 minut bude 11:30 dopoledne, teď je čas na krátkou písničku, bude konkrétně od Jiřího Korna. No a hned po ní se k rozhovoru zase vrátíme.
0: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Za 2 minuty bude 11:30 a vy stále posloucháte jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. A taky je se mnou stále ve studiu Tomáš Beck, expert na odškodnění ze společnosti Vindicia, se kterým se bavíme o principech a základech bezpečného cestování, zejména tedy klademe důraz na správné cestovní pojištění. Mě to Tomáši samotného překvapilo, ale už je to 17 let, co České ministerstvo zahraničí spustilo systém DRO. Je to zkrátka pro projekt dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí. Můžete posluchačům popsat, k čemu přesně DROST slouží a jak moc ho třeba Češi používají?
2: Bohužel DROST používají méně, takže za mě největší problém je to, že je to dobrovolné. Mělo by to být podle mě automatika. DROST slouží vlastně k tomu, že Ministerstvo zahraničí, nebo Česká republika, když to tak řekneme, eviduje vlastně cesty svých občanů do zahraničí, jejich pohyb v daných lokalitách, kde sleduje právě rizikové události, ať už to jsou přírodní katastrofy, teroristické útoky, válka, že tam může vzniknout nějaké nepokoje, nebo nějaké třeba ozbrojené útoky, což jsem já osobně třeba zažil právě, když jsem byl na cestách jednou, a kontaktuje vlastně ty své občany s tím, že dejte si pozor, v té a v té lokalitě se může odehrát to a to, vyvarujte se pohybu v těchto těch oblastech, případně tam jsou právě komunikační kanály otevřené, aby se čeští občané mohli na cokoliv doptat, případně komunikovat právě v rizikových situacích. Bohužel využívá to poměrně málo lidí, já sám jsem si to vyzkoušel právě, když jsme byli před několika lety v Izraeli, tam došlo k ozbrojenému útoku na jeden checkpoint, tak během chviličky nám přišla SMS-ka, pak jsem zjistil, že nám dokonce přišel i e-mail v tu danou chvíli a právě nás tam varovali, aby jsme se té dané oblasti vyhli, a nepřibližovali se tam a tak dále. Měli jsme tam přesně kontakty, kam se můžeme obrátit, pokud by došlo k nějakému zhoršení té dané situace. A za mě to funguje skvěle, tohle ta služba, a měli by ji lidé opravdu využívat. I z toho důvodu, že když se třeba stane nějaká přírodní katastrofa, my jsme v odlehlejších oblastech, kde právě třeba nemáme signál, tak DROST slouží i pro naše příbuzné v Čechách, kteří o nás mají strach a můžou si potom zjistit, jestli jsme se měli pohybovat v té dané oblasti, nebo naopak se nás to riziko netýká a tak dál.
1: Jinými slovy, hodně zjednodušeně řečeno, dá se to možná i použít tím způsobem, že tam, kde nestačí cestovní pojištění, jako je právě třeba nějaký nenadálý ozbrojený konflikt, tak tam právě může nastupovat DROST.
2: Ono to jde, dá se říct, ruku v ruce. Samozřejmě cestovní pojištění třeba ty ozbrojené konflikty nebo teroristické útoky nemusí řešit, když to ten DROST nám určitě pomůže v té dané lokalitě s nějakou možností prostě kudy se pohybovat, čemu se vyvarovat, jakým oblastem se vyhnout a tak dále.
1: Čili vy byste asi, předpokládám, DROSTa doporučil každému, kdo 100%. Se vydá na cestu do zahraničí.
2: Určitě.
1: Jaké průšvihy v uvozovkách lidé na svých cestách v zahraničí řeší nejčastěji? Co je takovým nejčastějším problémem?
2: Nejčastější asi jsou samotné úrazy, že se nám něco stane, někde spadneme, zlomíme si nohu, ruku a tak dále, a na podobné úrovni bych řekl, že jsou i dopravní nehody, bohužel. Zaplať pámu, ne všechny jsou se zraněním, ale i ty bez toho zranění můžou být samozřejmě problematické, protože pak v tu danou chvíli řešíme, co s autem, nějakou opravu, případně transport do Čech, kde už si tu opravu potom jsme schopni zařídit lépe než někde v zahraničí. Nese to sebou samozřejmě i další úskalí s tím, že je dobré nepodepisovat nic, co neznáme, čemu nerozumíme. Dneska už teda máme téměř všichni chytré telefony, které mají překladače zabudované i v rámci foťáku, takže se dá rovnou všechno přeložit, ale i tak je dobré si na všechno dát pozor. To jsou asi nejčastější věci, co se stávají. Samozřejmě různé potom otravy jídlem nebo žaludeční a střevní potíže a tak dál. Těch možností je opravdu v obrovském množství a tuto práci já třeba dělám téměř už 10 let a pokaždý mě vždycky někdo překvapí s něčím novým, takže...
1: No, k tomu podepisování formuláří a písemností se dostaneme hned za okamžik, ale když už se nějaký ten průšvih stane, možná je dobré posluchačům připomenout, jak postupovat a co je dobré mít na paměti. Není to tak dávno, co jsme ještě všichni chodili si zařizovat cestovní pojištění vlastně na přepážku. Pamatuji si, že člověk vždycky dostal takový papír nebo možná několik A4, lidově řečeno, potom se rozdávaly i takové ty malé knížečky, kartičky, které byly plné instrukcí. Tak jestli byste shrnul ty nejdůležitější věci, když třeba řekne, nebo řeknu, někdo uklouzne u moře, nedej bože, na pláži, vyvrkne si kotník, zlomí si nohu, co je vlastně takový ten základ?
2: Tak zaplať pánbu, dneska už to sjednání je výrazně jednodušší. Buď přes nějakou mobilní aplikaci nebo prostřednictvím třeba našeho finančního poradce nebo pojišťováka. To je asi jako nejlepší varianta, pokud mu věříme a víme, že to nastaví dobře, tak tam odpadá hodně věcí. Potom, když už se stane nějaký úraz nebo nějaká nepříjemná situace, tak je ideální postupovat právě přesně podle toho, jak bychom měli postupovat v rámci toho daného pojištění v těch pojistných podmínkách bychom se to měli dočíst. Tady je hodně důležité právě sledovat i třeba povinnosti, které máme po tom samotném úraze. Já si třeba teďka vzpomněl na jeden případ, kdy se dva kolegové srazili na lyžích, všechno vypadalo dobře, ale když přijeli do Čech, tak najednou zjistili, že jim po cestovní pojištění nic nevyplnilo, protože nezavolali policii. Takže potom se k nám dostali, my jsme to donahlašovali na rakouskou policii vlastně dodatečně a jakmile jsme měli od policie protokol, že to proběhlo, to nahlášení, tak najednou pojišťovna všechno vyplnila. Takže nedá se to úplně jakoby paušalizovat na všechny situace. Vždycky je dobré se podívat přesně do těch pojistných podmínek a postupovat podle toho, kde co, jak máme nahlásit. Každopádně pokud můžu něco jako zjednodušit, tak určitě zjistit si telefonní čísla, kam se mám obrátit z té dané země, případně na tu asistenční službu daného cestovního pojištění. Jakmile se stane nějaká nehoda, tak co nejrychlejší to nahlásit a postupovat už potom podle jejich pokynů. Buď nám zařídí přímo danou nemocnici, se kterou třeba oni mají nějakou smlouvu nebo spolupráci, nebo jenom začnou komunikovat s tou nemocnicí, ve které už třeba jsme, která nás ošetřuje. Pak nám pomůžou vyřešit právě třeba návrat do České republiky tímhletím stylem. A když se dostaneme zpátky domů, tak pak začít řešit vlastně odškodnění právě toho samotného úrazu. Ať už se to týká jakého denního odškodnění nebo jednotné částky za ten úraz, potom trvalých následků, případně dalších věcí, které máme právě v tom daném pojištění nasmlouvány.
1: No a poslední otázka, vy už jste to zmiňoval. Stává se to často, že třeba při řešení nějaké nepříjemnosti dostaneme právě k podpisu nějakou písemnost nebo formulář? Zajímá mě jedna, který, jestli se to opravdu děje často. Co takový papír obsahuje a co bychom vlastně měli podepisovat, nebo co bychom naopak neměli podepisovat?
2: Tak, my jsme zvyklí v Čechách, že dostáváme většinou nějaký protokol o třeba účasti na dopravní nehodě. Bohužel v zahraničí se může stát, že v rámci tohoto protokolu je i klauzulek, že se přiznáváme, že za tu nehodu můžeme my. Pokud tomu dokumentu perfektně nerozumíme, tak vždycky varuju nic nepodepisovat, případně říct, pošlete mi to domů, já to když tak podepíšu doma, anebo mi sežeňte jakoby český překlad. Samozřejmě, jak jsem říkal, máme chytré telefony, můžeme si to přeložit na místě, pomůže nám to zjistit, zda náhodou na nás právě tam někdo se nesnaží ušít levárnu s tím, že by nás chtěl natlačit právě do uznání viny za něco, co jsme my nespůsobili. Bohužel stává se to. Nemůžu říct, že úplně často, ale stává se to. Hodně proslavená jeden čas tím byla právě Itálie, kdy italský policisti, aby nemuseli asi vyšetřovat tu danou nehodu, tak vždycky to dali turistovi tenhle ten papír, aby podepsal. Pak se s tím bohužel nedalo opravdu nic dělat. Naštěstí za posledních pár let už se s tím nesetkáváme tak často, ale vždycky se někde objeví nějaký novej formulář o tom, že je tam zmíněno v jedné krátké větičce, přiznávám moji vinu a nepožaduji další odškodnění a nebo něco podobného. A pak to může být opravdu velký problém.
1: Další důležitá věc, kterou je dobré mít na paměti. Tomáš Beck ze společnosti Vindicia byl dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Díky moc za váš čas a samozřejmě taky díky za všechny cenné rady. No a krásné léto, hezké prázdniny. Naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání, naslyšenou.
1: Vám, milí posluchači, děkuji za vaši přízeň a pozornost a přeji vám úspěšný start do nového prázdninového týdne a za chvíli je na řadě náš pravidelný rozhlasový sloupek, u kterého se ještě uslyšíme. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Jeho české dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: V 11 hodin a 46 minut posloucháte Český rozhlas České Budějovice a téměř na den přesně před 112 lety 28. června roku 1914 byl v Sarajevu spáchán atentát na následníka trůnu rakousko-uherské monarchie Františka Ferdinanda d'Este. A tento dokonaný atentát se v zápětí stal záminkou k rozpoutání první světové války. Tušíte, odkud následník trůnu do bosenské metropole tehdy odjížděl? No, bylo to přece z Chlumu u Třeboně, kde na tamním zámku pravidelně pobýval. I o tom bude zmínka v dnešním rozhlasovém sloupku, který pro vás připravila Mirka Nezvalová. Příjemný poslech.
0: Rozhlasový sloupek.
2: Nejdůležitější je první dojem. Nabádala mě vždycky moje babička Justýna. Určitě to znáte sami. Někdy stačí jeden pohled a už si děláme úsudek. Nedávno za námi na chalupu přijela kamarádka Jana. Vystoupila na autobusovém nádraží v Chlumu u Třeboně a místo, aby se kochala krásou hladiny rybníka Hejtman a těšila se do lokality, kam jezdí spousta turistů, zajímala se, proč je v tak atraktivním místě na autobusovém nádraží polorozpadlá budova garáží. Je pravda, že nepatří městu, takže to ji jen těžko může opravit. Ale právě tehdy jsem si vzpomněla na babičku Justýnu a její rady o důležitosti prvního dojmu. Taky říkávala, že když se chce, všechno jde. Možná by nebyl špatný kamarádčin nápad natáhnout před chátrající objekt nějakou fotoplachtu, připomínající všem návštěvníkům, čím je město zajímavé. Ostatně přesně tak přece v době světového šampionátu hokejistek v Českých Budějovicích zakryli právě opravovanou Samsonovu kašnu. Tak by se návštěvníci Chlumu například rychle dozvěděli, že právě odtud z letního zámeckého sídla odjel na osudnou návštěvu Sarajeva v červnu roku 1914 arcivévoda František Ferdinand d'Este, nebo že rybník Hejtman si s tehdejší plovárnou zahrál ve filmu Srpnová neděle, protože autor literární předlohy básník František Hrubín sem jezdil na letní byt. Těch typů na fotoplachtu zakrývající nehezkou budovu na chlumeckém autobusovém nádraží jsme posíleni prosekem s kamarádkou vymysleli tolik, že by musela být opravdu hodně velká. Ale rozhodně by ten první dojem pro každého návštěvníka mohl být úchvatný. Jenže, jak taky říkávala babička, nejhorší je nevyžádaná rada. A tak ten náš nápad prezentuji nakonec jenom v dnešním rozhlasovém sloupku.
0: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

0: Dostali, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: Takže ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Táborsko, Strakonicko, no a celé jižní Čechy.
2: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
3: Dnešní poledne ohlásí zvon svatý Václav z věže svatováclavského kostela v Dráchově na Táborsku. Nejstarší ze zdejších tří zvonů zní v hlavním tónu H1, má průměr 90,5 cm a váží přibližně 490 kg. Roku 1503 ho ulil mistr Bartoloměj na Novém městě v Praze. Na zvonu je latinský nápis, který v překladu do češtiny zní: Aj, já zvon nikdy nezaznívám marně, hlásím požár nebo svátek, válku nebo slavný pohřeb. Zhotovil mne mistr jménem Bartoloměj, léta páně, 1503. Z toho buď chvála Bohu, Otci všemohoucímu. Zvon zdobí pěkný relief patrona zdejšího kostela svatého Václava jako knížete bojovníka s praporcem a štítem s orlicí. Hlas tohoto památného gotického zvonu se Dráchovem a krajinou kolem Lužnice rozléhá už více než 500 let. Dobré

0: Odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Skoro 700 obyvatel Volár chce referendum o stavbě obchvatu města. Čeští záchranáři ve Venezuele prohledávají trosky zřícené nemocnice, pohřešují se tam desítky lidí. U Podolska na Orlické přehradě platí zákaz koupání, přemnožily se tam synice. Během odpoledne přejdou naše území silné bouřky. Jsou tu zprávy, u mikrofonu je Lukáš Pelikán. Obyvatelé Volár na Prachaticku budou v referendu rozhodovat o stavbě obchvatu. Přípravný výbor dnes předal radnici podpisové archy. Celkem je na nich 689 podpisů, informoval zmocněnec přípravného výboru a opoziční zastupitel Tomáš Válek z Pirátů. Opozice a šumavské spolky kritizují rozšíření silnice z Blažejovic do Volár, které plánuje kraj. Podle nich přivede do města víc těžké dopravy. Obchvat by dopravě ve městě ulevil. Městský úřad má teď 15 dní na kontrolu dodaných podpisů. Pokud bude návrh splňovat zákonné podmínky, zastupitelé budou o referendu jednat na konci července. 4 dny po ničivém zemětřesení ve Venezuele záchranáři stále vyprošťují z trosek živé lidi. Přes víkend jich bylo 33. Zemětřesení má zatím 1450 potvrzených obětí. Podle neoficiální internetové databáze se ale pohřešuje skoro 50 000 lidí. Od včerejška v zasažené oblasti působí i čeští specialisti.
2: Český USAR tým prohledával s pomocí dronů i psů trosky zborcené nemocnice, kde se pohřešují desítky lidí.
3: Na všech sutinách je vidět jakýsi pohyb, ať už jsou to záchranné týmy profesionální, místní, zahraniční a nebo dobrovolníci.
2: Popsal Jiří Němčík z hasičského sboru Moravskoslezského kraje. Jejich kolumbijským kolegům se podařilo po 4 dnech z trosek vyprostit 11-letého chlapce. Byl poblíž matky a sestry, které nepřežily. Tým francouzských a amerických záchranářů ze sutin vytáhl otce a syna, zesláblé, ale naživu. S každým dalším dnem po zemětřesení ale naděje na záchranu zasypaných lidí rychle klesají. Dominik Tesár, Český rozhlas.
0: Jihočeští hygienici zakázali koupání u Podolska na Orlické přehradě. Ve vodě se tam přemnožily synice. Kromě toho taky část hladiny přehrady kvete. Informovala o tom ředitelka krajské hygienické stanice v Českých Budějovicích Květoslava Kotrbová. Druhá sledovaná oblast u Radavy dostala trojku. Vynikající je naopak kvalita vody v rekreačních rybnících Hejtman a Staňkovský u Chlumu u Třeboně. Zhoršenou jakost vody vykazuje pláž v Černé v Pošumaví a v Lipně nad Vltavou i Horní Plané je voda vhodná ke koupání. Karlovarský festival uvede v premiéře další dva české projekty. Prvním je celovečerní film Bojovník režisérů Vojtěcha Friče a Tomáše Dianišky. Společně natočili příběh o boxerovi, který chce po letech uspět mezi bojovníky MMA. Na filmové přehlídce bude mít zvláštní uvedení taky šestidílná minisérie Filtr o dospívání a hledání svého místa ve světě. Seriál připravil pro Českou televizi režisér David Semler.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech je skoro jasno nebo polojasno, během odpoledne a večera bude až zataženo. Později odpoledne a večer od západu dorazí přehánky a bouřky. Ty můžou být silné, hrozí v nich přívalové srážky, nárazy větru a velké kroupy. Teploty budou mezi 32 a 35 stupně Celsia, na horách do 29. Vítr bude mírný severozápadní nebo severní, v bouřkách zesílí. Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 11 hodin v Českých Budějovicích 1017 hektopaskalů. V noci budou bouřky ustávat a teploty klesnou mezi 21 a 18 stupňů. V úterý očekávejte oblačno až zataženo, postupně na většině území regionu přehánky a bouřky, večer pak četné a místy silné. Naměříme 28 až 31 stupňů Celsia, na horách kolem 26. Slabý proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí a biozátěž bude i zítra vysoká.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Zdržíte se na silnici 20 za Blatnou směrem na Plzeň. Havarovalo tam nákladní auto a cyklista boural v Ptákovické ulici ve Strakonicích. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost, pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
5: A Ano, vaše písničky začínají 6 minut po 12. hodině. Já vám přeji jejich dobrý a ničím narušený poslech a taky dobrou chuť k dnešnímu obědu. Pojďme hned gratulovat, protože těch přání máme spoustu a doufám, že to všechno stihneme. Prosím o zahrání písničky Okolo naší vsi vede cestička od Doubravanky pro pana Františka Máčla ze Šipouna, který oslaví 29. června krásné 46. narozeniny. Fanda je starostlivý syn, manžel, táta, skvělý kamarád, muzikant, milující rodinu a hezkou dechovku. Milý Fando, my ti přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, radosti z rodiny, hezkého hraní. To přeje maminka, manželka s dcerou, s celou rodinou, kapela Doubravanka s kapelníkem Vaškem Bártou, fanklub Doubravanky, všichni muzikanti, se kterými hraješ a všichni, co tě mají rádi. Za všechny Láďa Hřídal. A tuto písničku na přání Ládi Hřídala pošleme ještě další oslavenkyni a tou je paní Anna Přibylová ze Šerkova, která oslaví krásné 75. narozeniny a to právě dneska. Anička je milá maminka, babička, kamarádka, milující hezkou dechovku. Milá Aničko, my ti přejeme hodně moc zdraví, štěstí, radosti z rodiny a života. To přeje celá rodina a všichni, co tě mají rádi. Hraje Doubravanka.

prosíme o zahrání písničky pro pana Vráťu Machinka, který dneska slaví narozeniny. Vráťo, k dnešním narozeninám ti přeje manželka, synové Martin, Tomáš a dcera Ivana, vnučka Laurinka a vnuk Martin, dále rodiny Šiklů, Dolejšů, Klimešů a Holínů, hodně zdraví, spokojenost a hlavně krásné další dny života. Sbor dobrovolných hasičů ze svaté Máří dává zahrát Jaromíru Vykočilovi, který dneska slaví krásné 70. narozeniny. Tak a je to pan Vyskočil, v záhlaví je Vyskočil a v textu je Vykočil, takže tam je překlep, takže pane Jaromíre, ano, je to právě pro vás. 70. přestože Míra svou vizáží a vitalitou vypadá na 50. Hasičský sbor tímto děkuje za dobrou dlouholetou spolupráci a veškerou činnost, kterou pro sbor, ale i obec svatá Máří stále vykonává. Do dalších let přejí hasiči hlavně pevné zdraví, štěstí, spokojenost a dobrou náladu. Babouci Zednická.

A je to další písnička na přání. Žádá nás o ní paní Eva Kořínková. Prosím o pěknou písničku pro mého synovce a náhradního syna pana Petra Bodyho k svátku. Péťo, my ti přejeme na tvůj svátek plný stolek štamprdlátek. Paní domu k milování, velkou flašku na opití. Samozřejmě je tam něco jiného. A měkkou postel na vyspání. Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky do dalších let přeje mamka Eva. Paní Marie Hanušová z obce Pamětice oslavuje polokulatiny, obecní úřad v Drhovli. Vám gratuluje paní Hanušová a blahopřeje k významnému výročí a do dalších let vám přejí hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Hrají Žadovjáci.

0: Písničky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: A právě teď budeme hrát jak k svátku, tak k narozeninám. Žádáme o zahrání písničky pro paní Anu Kubíčkovou z Libína, která dneska oslaví životní jubileum 70 let. Zastupitelstvo obce Libín společně s panem starostou přejí paní Kubíčkové k životnímu jubileu do dalších let hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a osobní pohody. Pan Pavel Rajnoha ze Soběslavy má svátek. K tvému svátku ti přejeme všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky. To ti z celého srdce přejí Věrka, Zuzka a Míša.

A jdeme na další gratulaci. Jenom bych moc ráda upozornila v dnešních písničkách. Těch přání z konkrétní písní se sešlo tolik, že nejsme schopni odehrát všechny. Tady gratulace samozřejmě zazní všechny, ale může se stát, že neodehrajeme tu písničku, kterou jste si požadovali. Omlouváme se, ale bohužel ta hodina skutečně nejde nafouknout, takže omlouváme se tímto dopředu, pokud neuslyšíte tu svoji vyvolenou. Ale gratulace samozřejmě přečteme úplně všechny. No, třeba pro pana Pavla Vacka z obce Líchovy, ten má totiž svátek. Důvod k oslavě tedy má. Dneska je v roce den jediný, kdy má náš bráška slaví. Co? No přece jmeniny, vždyť je Pavel. A tak, milý Pavle, připijíme na tvé zdraví, také přejem štěstíčko, s tím vše lépe baví. S Jaruškou si užívejte ještě mnoho roků, na zdraví si často dejte sklenku lahodného moku. Až přijdou přát děti a vnoučata, oslavujte ještě trochu více. Od pravnoučka Bertíka dostaneš tu nejlepší pusu na líce. Všechno jen to nejlepší ze srdíčka přejí sestra Zdeňka a bráška Sláva s rodinami. A ještě přání pro paní Olgu Fikejsovou do Dražíče. Všechno nejlepší k vašemu životnímu jubileu, pevné zdraví a spokojenost do dalších let přeje zastupitelstvo obce Hraje Veselka pivem nebo vínečkem.

kulatiny dneska oslavuje paní Silvia Fráňová z Jílovic. Hodně zdraví a osobní pohody vám přejí zastupitelé obce Jílovice společně s paní starostkou. A ještě přání k svátku pro pana Petra Zpěváka z Českých Budějovic. Milý Péťo, k tvému svátku ti přeji hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti. Tvoje stání.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. V kopřivách. To je 15-dílná rozhlasová četba podle stejnojmenné detektivky českobudějovického spisovatele Jiřího Březiny. Dvě vraždy v podhůří Novohradských hor v rámci cyklu Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Poslouchejte od pondělí 29. června do pátku 17. července. Každý všední den krátce po 18. hodině.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
2: Ano, Český rozhlas České Budějovice pro vás vysílá písničky pro radost a věřím, že potěší i následující dva oslavence. Městský úřad Kardašova Řečice přeje panu Vladimíru Bémovi k jeho narozeninám všechno jen to nejlepší, hlavně hodně štěstí, zdraví, pohody, spokojenosti a splněných přání. Pan Pavel Kubík z Břehů u Týna nad Vltavou má svátek. Pane Kubíku, hodně zdraví a dobrou náladu. To vám přejí všichni z Jarošova. Hraje Nektarka, plechová polka.

A my pokračujeme v gratulacích. Vážená redakce, dne 29. června se můj jediný bratr, pan Jaroslav Souček, dožívá 85 let života. Žije v Květuši u Chyšek se svojí manželkou Miluškou, která bude dne 15. července oslavovat 80 let od svého narození. Vychovali spolu 3 děti a mají také už vnoučata a pravnoučata, která všechny moc milují. Do dalších let jim oběma přeje hlavně zdraví, radost ze života i ze všech blízkých. Brácha je nejstarším občanem Květuše, tak mu přeji, aby mu toto prvenství ještě dlouho vydrželo. Přeje sestra Marie, a to společně s celou rodinou. Hraje iglovanka Píseň života.

hned tři oslavence bych tady v tuto chvíli měla. A teď nevím, jestli přečtu správně jméno oslavenkyně Veronika Podsklanová. Nevím, jestli se čte paní Veronika Poklanová nebo Podsklanová, ale jistě bude vědět. Poznávací znamení, že je v mokré u Černé v Pošumaví a oslavuje polokulatiny. Milá Verunko, všechno nejlepší k tvým krásným 85. narozeninám. Hlavně hodně zdravíčka a božího požehnání. Radost z pravnoučátek ti z celého srdce přeje manžel Vincenc, děti s rodinami, sestra Růženka z České Budějovic, Neteře Růža a Milča a Janička z Bechyně. Další oslavenkyně a tou je paní Jaroslava Vilánková ze Stříteže u Volině, která dnes oslavuje 85. Zastupitelé obce Litochovice jí do dalších let přejí hodně zdraví, štěstí a životní spokojenosti. Pondělí 29. června přivítá paní Pavlu Stuchlou z Vlachova Březí 81. a paní Marušku Klemešovou ze Šlapanic u Brna, která tento pořad poslouchá na vlnách internetových 83. narozeninový den. Našim zlatým mamkám především co nejvíc zdraví, štěstí, božího požehnání, potěšení pro duši každého dne a životní síly při putování k dalším milníkům ve zdejší pouti. Přeji za vše, uctivě děkuji, nejbližší. Hraje Straňanka, Madonna.

0: Prosím o zahrání písničky pro paní Anu Říhovou k 92. narozeninám. Přejeme hodně zdraví a štěstí, do dalších let hodně pohody a radosti, práce na zahrádce i přes horší pohyblivost a za celou rodinu je podepsán syn Stanislav. Maminka poslouchá váš pořad každý den a lituje, že je o hodinu kratší. Ano, je to tak, bohužel, taková je situace, ale písnička se k paní Aně jistě dostane právě teď. Pošleme písničku od Doubravanky Vyznání taky pro paní Alenu Šlencovou. Prosím, zahrajte písničku pro naší dlouholetou členku senior klubu v Nových Hradech. Své krásné půlkulaté 75. narozeniny oslavila 12. června. Aničko, dodatečně všechno nejlepší, hodně zdravíčka, štěstíčka, spokojenost do dalších let. Ti přejí přátelé z klubu v Nových Hradech. Krásný den.
1: Každý, kdož opustil chaloupky práh a do světa šel, vzpomeň na domov svůj a čas dětských her. Kdyby snad jedenkrát domů se vrátit chtěl, vítá tě rodný kraj, spíš

Stihli jsme, myslím, všechny gratulace, no ne myslím, ale vím, všechny gratulace, které pro dnešek byly připravené až na tu jednu poslední, na kterou dojde za malou chviličku. Samozřejmě ještě jednou omluva vám, kterým jsme nezahráli konkrétní píseň na vaše přání. Bohužel to nebylo dneska z kapacitních důvodů možné. Jsem ráda, že jsme přečetli všechny gratulace, bylo to s potem na čele a to ne z toho dnešního vedra, ale skutečně přání bylo hodně. Tak, doufám, že jsme uspokojili všechny oslavence, uspokojíme za chviličku ještě jednoho 92-níka, ale předtím, než se k přání pro pana Karla Burleho dostanu, pozvu vás za písničkou, alespoň krátce, zítra snad bude času víc. Můžete se vydat na literární kavárničku do městské knihovny Prachatice v domově u seniorů, v domově seniorů mistra Křišťana, to je místo konání. Tak, městská knihovna pořádá tu akci. Koná se 2.7. dívám se do kalendáře, to je ve čtvrtek od 14:00 odpoledne. No a bude to posezení zároveň s dudáky ze Strakonic. Minifestival dechových hudeb v Kramolíně u Jílovic 4.7., to znamená v sobotu. U místní hasičárny od 13:00 zahrají Kramolínka, Chmelovanka, Flamendři, Petříkovská muzika a taky Regent. A ještě snad 100 let sboru dobrovolných hasičů v Měchově zahraje, celým dnem provede kapela Kašovanka. No a zbylé pozvánky si nechám zase na zítra, abych tady nepromarnila čas k přání pro pana Karla Burleho z Pňovic u Rožmitálu. 92. narozeniny, jak už zaznělo. Pane Karle, hodně zdraví a pohody. Tady máte od Marie s rodinou a přání o písničku Volá trubky hlas. Je v podání Uhlavanky, tak ctím i váš věk a rádi zahrajeme tu vaši vysněnou píseň. Tady je.

0: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Desítky klientů domova seniorů na Kociánce v Brně se po raním požáru musí dočasně přestěhovat. Papež Lev 14. předal pražskému arcibiskupovi Přibylovi pálium, symbol služby věřícím. Nové projekty na Šumavě se zaměřují na overturismus. Odpoledne hrozí silné bouřky, zítra vystoupí teploty na jihu Čech k 31 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Desítky obyvatel domova pro seniory v brněnské ulici Kociánka musí zařízení dočasně opustit. Po raním požáru rozvodny nefunguje elektřina v jednom z pavilonů. Hasiči zásah ukončili, všichni klienti jsou v pořádku. Zařízení ale nemohou zůstat. Magistrát, který domov provozuje, proto zajišťuje převoz 72 ze 300 lidí, uvedl mluvčí Filip Poňuchálek. Domov seniorů by měl podle magistrátu obnovit provoz v nejbližších dnech. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl obdržel od papeže Lva 14. pálium, symbol služby věřícím. Pruchtenké bílé látky z ovčí vlny dostávají metropolité, tedy arcibiskupové stojící v čele církevních provincií. V Česku ho nosí arcibiskup pražský a olomoucký. Snížit návštěvnost přetížených míst a rozložit je i do méně vytížených lokalit. To jsou cíle nových projektů zaměřených na udržitelný turismus, které připravuje Národní park Šumava. Získal na ně dotaci ze švýcarských fondů, pokračuje mluvčí parku Jan Dvořák.
4: Snažíme se těm lidem ukázat jiné krásy, včetně těch bavorských. Ty lidi na to zaplať pánbu slyší, ale samozřejmě ty highlighty zůstanou pořád. A pořád prostě na ty prameny Vltavy bude chodit více než 100 000 lidí ročně, stejně jako na tu rybárnu. Ale je dobré třeba ty lidi sem přilákat i v době, kdy není úplně ta přesná sezóna.
3: Závěrečná komentovaná prohlídka výstavy Ženy v secesním ráji s autorem Lvem Pavluchem uzavře výstavu fotografií v Kotěrově vile v Bechyni na Táborsku. Začne v 14:30, součástí programu bude také přednáška o historii objektu. V 16 hodin pak začne koncert a následně křest nového katalogu.
2: Počasí.
3: Na jihu Čech bude oblačnosti přibývat, později odpoledne bude přechodně až zataženo, vyskytnou se přehánky nebo bouřky i velmi silné, teploty budou mezi 32 a 35 stupni Celsia, na horách do 29. V noci klesnou na 21 až 18 stupňů, v úterý očekávejte převážně oblačno, ráno i večer i zataženo, přehánky a bouřky budou zpočátku jen ojedinělé, pozdě odpoledne pak četné a místy i silné, teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů, na horách maximálně k 27. Vítr v bouřkách přechodně zesílí, biozátěž bude opět vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: V Českých Budějovicích zasahují záchranáři u střetu motorky s autem v Žerotínově ulici. Ve Strakonicích je nehoda v Ptákovické ulici a na silnici číslo 20 u Sedlice na Strakonicku opatrně. Po nehodě tam překáží nepojízdné nákladní auto.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Dobrý den, milí posluchači, posloucháte pořad Osobnosti Česka a mým dnešním hostem je Jan Hrušinský. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Jan Hrušinský je český herec a divadelní principál divadla Na Jezerce. Stvárnil desítky divadelních i filmových rolí. Spolupracoval s oscarovým režisérem Jiřím Menclem i Václavem Bodlíčkem, se kterým natočili notoricky známou Dívku na koštěti. Toužil jste někdy být někým jiným než hercem?
2: Možná někdy v úplně útlém dětství jsem chtěl být buď to indiánem nebo kovbojem a to mě brzo opustilo, protože jsem pochopil, že se tím neuživím, tak jsem zkusil herectví a to nebylo o mnoho lepší.
1: A v jakém věku to bylo, když jste si řekl, a tak já bych to chtěl dělat jako tatínek nebo jako bratr nebo jako...
2: Já nevím, jestli jsem si to někdy takhle řekl, ale byl jsem divadlem a filmem tak obklopen od dětství jako opravdu 24 hodin denně. Jo, jednak se o tom u nás hodně mluvilo, střídali se u nás různé osobnosti filmu, televize, divadla samozřejmě, ale nejen těchto tří. Takže já jsem přišel často ze školy domů, ze základky a v obýváku seděl s tátou Jan Werich a dramatik Vratislav Blažek a hráli Mariáš třeba, jo, takže mě to přišlo tak jako normální a přišlo mě takové nenásilné, jaksi neuvažovat o něčem jiném.
1: A jak se vám chodí po světě se jménem Hrušinský?
2: Tak to víte, jako... Možná je lepší si tu značku vybudovat úplně sám od základu z nuly, jako to děláte vy třeba, i když vy taky úplně ne, ale jako nestěžuju si nějak, jo. Samozřejmě to přináší klady i zápory. Když jsem šel na konzervatoř, tak řekli, no Hrušinský, to je jasný, to je protekce, toho se nezbavíte nikdy. I když se nic nedaří třeba, nebo něco nedaří, nebo někde je něco špatně, tak stejně to bylo z protekce. A když se něco podaří, tak se řekne, no, to je ten Hrušinský, no jasně, no. A dokonce táta v začátkem 70. let, kdy mě bylo 15 let před roce 70 a nastupoval jsem ve chvíli, kdy se všechno zavíralo, protože tady byly Rusové, že jo, a začala normalizace, táta nesměl dělat, byl na seznamu vlastně nepřátel. A přesto se říkalo, že mám protekci, jo, kdy on neměl vůbec žádný vliv, takže jako je to dvousečné, no, ale neměnil bych.
1: A kdy vám to nejvíc zkomplikovalo, nebo naopak vám to nejvíc pomohlo v životě, to jméno?
2: Kdy mě nejvíc pomohlo, úplně přesně nevím, protože měl jsem pocit, že se přede mnou nezavírají žádné dveře, do kterých jsem chtěl vejít. Jo? Že to vždycky vlastně jaksi, tam možná mě to jméno usnadňovalo, aniž bych já o tom věděl. No, ale a kdy nejvíc, nejhorší to bylo asi v těch 70. letech, kdy to jméno bylo na indexu a dokonce jeden čas tlačili, teda jaksi z UVKSČ přišel ten pokyn, že Hrušinský musí být úplně odstaven, pokud neodvolá svůj podpis pod 2000 slov, a což táta nikdy neodvolal. A já a můj brácha jsme tehdy byli tak jaksi stavěni do situace, že buď to budeme jako herci pokračovat, ale musíme pracovat pod jiným jménem a zřeknout se veřejně otce, což jsme ani jeden neudělali, oba jsme to odmítli a tudíž jsme několik let vlastně nesměli vystupovat nikde. Tak to byl ten stín nad tím, jo.
1: Kdy jste poprvé dostal od tatínka nějakou hereckou recenzi na vaši práci? Jestli si vybavíte, dostal jste někdy nějakou takovou kritiku nebo recenzi?
2: Na jednu nezapomenu, opravdu do smrti. Byl jsem v Činoherním studiu v Ústí nad Labem asi 8 let s Ivanem Raimontem, Leošem Suchařípou a Jirkou Šmicrem a řadou dalších. Jo. Bylo to hrozně fajn tam. A hráli jsme takovou hru s protektorátu, teď nevím, jak se to jmenovalo, něco jako lekce z dějin, teď se nespomenu na ten název, to je jedno, ale já jsem tam hrál nějakýho gestapáka, který vyšetřuje nějakého vězně a hrozně tak jako jsem se v tom rochnil a bylo mi to, ta záporná role se hraje vždycky líp, než ty kladěsové, a užíval jsem si to a těšil jsem se, až to uvidějí naši, jako že přijedou na premiéru a že to, tak jsem pozval tátu, mámu, přijeli na premiéru, já jsem tam stál na Forbíně, měl jsem monolog takový, jako pouštěl jsem tam hrůzu na lidi a užíval jsem si to opravdu a po pauze táta přišel a říká, máš díru na ponožce. Já z toho vůbec nic nemám, z toho představení. Tak to si od té doby si pamatuju, že si musím hlídat takovéhle věci.
1: Takže
2: že...
1: vůbec vám neskritizoval váš herecký
2: ne,
1: výkon?
2: Ne, to bylo úplně stranou, koukal jenom na tu díru na ponožce.
1: To je výborný. Moje první kritika, kterou jsem dostal od mýho bratra, byla už nikdy nedělej činohru. To mi zase řekl on, takže...
2: Jo, tak to je podobně.
1: Rodina vás vždycky motivuje nejlíp, to je skvělý, ano. Takže byl úsporný v těch radách, vlastně nějak aktivně...
2: Byl, on byl úsporný tak jako, myslím, ve všem, v gestech životních a byl málo mluvný, jo. A dalo se s ním hezky mlčet, jo. Že necítil jste se trapně, když jste seděl vedle něj a mlčeli jste, jo. Tak to bylo docela fajn, jako, jo. Vím, že Doda Pištěk mi jednou říkal, výtvarník, teda Teodor Pištěk, že přijel za tátou na chatu do Planý a seděli chvíli u vody, a táta tam měl nahozený pruty a on byl rybář, tak chytal a mlčeli, jo. A když mlčeli už asi 2 hodiny, tak ten Doda říká, tak já budu muset jet, jo. A táta se na něj podíval a povídá, tak jo, zase přijď někdy na kus řeči.
1: Takže ani herecky vám nějak jako neradil přímo, že by vám dával nějaké tipy? Jako tady uber, tady přidej, jak bych třeba měl, já přistoupil k té roli.
2: Jednou mě pomáhal s nějakým monologem, který jsem se učil na konzervatoř. Byl to písař Fabricius, jednalo se o francouzskou revoluci, o zavraždění Marata. A říkal mi takový jenom, jako, co on by si myslel u každé té věty, co by měl udělat a proč tu větu říká. Jo? A že je potřeba vlastně ve chvíli, kdy herec jde na jeviště, tak by měl vždycky vědět, proč tam jde, co tam chce říct, co chce říct tím, co říká a proč v určitou dobu zase odejde, že vždycky by to měl jak si mít pevně v rukou. Jo? Tak to je taková rada, který se snažím držet a někdy se to daří, někdy ne.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je herec a principál divadla Na Jezerce Jan Hrušinský.
2: Kdy a jak často na tatínka vzpomenete? Je to takhle během dne, nebo je to, když koukáte na jeho nějaký slavný film, nebo když jste v divadle?
3: Myslím na něj často, stejně jako na maminku, tím častěji, čím víc mě tady chybí. No. Jako rád bych se s ním mnohdy poradil o věcech, které se týkají divadla, protože tím, že řídím divadlo Na Jezerce, tak je to vlastně podstatná část mého života a jeho život byl divadlo, protože on se v divadle narodil se za jevištěm mojí babičce. Babička v 9. měsíci těhotenství hrála panu Márinku. A po představení se táta narodil na tom jevišti.
2: Jako opravdu na jevišti?
3: Za jevištěm, v tom zákulisí. Byl slušnej, nechtěl rušit, počkal, až se dohraje, a pak přišel na svět. Takže o divadle věděl opravdu všechno a dělal ho, protože ho měl rád, no, protože to uměl. Tak to jsou vlastně jako jdu a já, když jdu do divadla, tak ho vidím všude, no. Všude bydlím v domě, který postavil můj dědeček. A táta se tam přiženil v roce 45 a prožili tam s maminkou téměř 50 let života společného. A takže tam ho vidím taky na každém kroku, jo, vlastně, jo, že to je tak, jako tomu neujdete a není proč tomu utíkat. Jo. A navíc mám tu výhodu, že díky těm filmům a televizním inscenacím nebo rozhlasovým hrám, který on natočil, tak ho tady mám pořád, jo, že vlastně já občas, když nemůžu usnout, tak si do sluchátka, tak jako máte vy na uchu sluchátko teď, tak si do toho sluchátka pustím třeba komisaře Megreta, který ho natočil asi 10 dílů tady s Jiřím Horčičkou v rozhlase.
2: Nebo přímo tady, možná.
3: Možná, že přímo tady, no. To je fakt. A nebo spoustu jiných věcí, které tady po něm zůstaly a je mi dobře, no.
2: Když zavzpomínáme ještě na tatínka, tak jakou jeho roli máte vy nejradši a proč?
3: Na mě strašně zapůsobil v roli Bocklesona v Dermatových novokřtěncích. To byla hra, kterou dělali v roce, teď nevím, jestli 67, 68, 69, nevím přesně. Režíroval to Miroslav Macháček a v Národním divadle tehdy byli opravdu herci, jejich jména skutečně rezonovala s národem, takže byli to herci toho národa vlastně, jo, by se dalo říct. Jo. Karel Heger, Jan Pivec, Ladislav Boháč, Zdeněk Štěpánek, jo, Josef Kemr, Radovan Lukavský, Miroslav Macháček, samozřejmě táta, Dana Medřická, Jiřina Šejbalová, no a byla fakt jako byl vždycky zážitek se na něco takového dívat. A tohle je jedna z věcí, ten Bocklesson, ty novokřtěnci, co mě tak jako utkvělo, viděl jsem to asi 3x nebo 4x, na co nemůžu zapomenout. Vlastně já nevím přesně, co mě tak na tom uchvacovalo, ale hrozně mě bavilo, že když táta vešel na jeviště, tak aniž by se o to příliš snažil, tak upoutal pozornost diváku, jo, že prostě měl takové nějaké charisma, které se nedá ani naučit, ani nikde koupit, ani získat, pokud ho nemáte v sobě od narození. Jo. A to on měl a dovedl s tím pracovat tak, že vlastně velmi počestným způsobem upoutával pozornost diváků, přestože s ním na jevišti byla celá řada stejně dobrých a kvalitních herců, jako byl on. Jo. Že to nebylo tím, že by jako ti ostatní byli horší, vůbec ne. Jo. Naopak on vždycky vynikal o to víc, když byl obklopen tou kvalitou.
2: Co byste si přál pro české divadlo, pro českou kulturu a pro vaše divadlo třeba? Máte nějaké ještě sny, co byste si chtěl splnit v rámci principálství?
3: Přál bych si, aby v divadle všeobecně, jak si v České republice, aby panovaly rovné podmínky, aby jak si nebyla některá divadla zvýhodňována a některá znevýhodňována. Nechci to dál nějak specifikovat ani rozebírat, nicméně tento stav tu je. prostě, a aby soukromá divadla byla brána jaksi jako stejně jako počestná tvář umění a kultury, české kultury, jako divadla státní nebo městská.
2: Já si myslím, že nás poslouchají i mladí herci, nebo určitě, když se dozví, že vedu rozhovor s vámi, tak máte třeba pro mladé začínající herce nějakou radu, kterou byste mohl dát vy jako zkušenější kolega, divadelní principál, co rozhodně třeba nedělat a co je třeba dobrý udělat a na co si dát pozor?
3: Aby se snažili životem kráčet rovně, ne příliš ohnuti a jaksi, aby se nepodbízeli příliš, ale aby si nenechali příliš líbit, když si někdo na ně dovoluje jenom proto, že jsou mladí a neskušení, ale aby neztratili pokoru. Protože si myslím, že bez pokory žádné umění není.
2: Myslíte, že dnešní herci to mají jako hodně jinak oproti třeba vám nebo oproti začínajícím hercům před lety? Mají to jako těžší, komplikovanější? Ty podmínky jsou třeba jiný?
3: Myslím, že to mají o něco těžší, protože jsou vystaveni mnohem větší konkurenci, než byli herci v době mýho mládí. Ale na druhou stranu zase je to velká výhoda, že prostě žijeme ve svobodném světě. No a ve svobodném světě je mnohem jaksi větší úsilí přežít a mnohem větší úsilí a mnohem větší práci vám dá si tu svobodu udržet. A je to rvačka, která stojí za to. Myslím si, že se nemá opouštět a že se má o svobodu a pravdu vždycky bojovat. Jo? Že to taky, my jsme měli v uvozovkách tu výhodu, že se byl v televizi jeden program, na který se dívala celá republika. Jo? A takže když se natočila nějaká inscenace a byla jen trochu dobrá, no, tak ji viděla celá republika. A velmi rychle jste mohl jaksi vejít v povědomí lidí a velmi rychle jste si mohl to jméno udělat. Jo? Pokud vám to zase dovolil někdo, abyste v tom hrál, nebo pokud někdo dovolil, aby byl ten text natočen a pokud někdo dovolil, aby se to vysílalo. Jo? Takže ono, jako, dal bych přednost jaksi tomu životu v džungli než a svobodně.
2: Na poušti.
3: Než v kleci někde. No.
2: Jaci jsou herci zaměstnanci? Citliví? Tak vy s tím máte bohaté zkušenosti, protože já občas slýchávám, že smrtelníci nebo neumělci vlastně jsme pro ně hrozně zvláštní jako druh lidí. Tak jak vy to vnímáte?
3: No, já jsem byl jako zaměstnanec, jako nespokojený zaměstnanec, jo, protože jsem vlastně byl neustále jako každý herec. Herectví je hrozně nesvobodný zaměstnání, kde záleží na mnoha okolnostech a mnoha lidech a štěstí a já nevím čeho ještě všeho. Jestli dostanete dobrou práci a jestli to bude k něčemu, anebo jestli to bude jenom ztráta času. Jo. A herci jako zaměstnanci v době mýho mládí, aspoň to tak bylo, tak museli přijít k Fermanu a tam se dozvěděli, v čem budou hrát a museli v tom hrát, i když se jim nechtělo. Jo. A to dneska už nemusí. Jo. Dneska můžou herci být a mnoho jich to využívá, jejich jsou na volné noze takzvaně a nechávají se najímat různými divadly, což je zase potom tragédie pro ty principály, jako jsem já, který je obsadějí do něčeho a oni pak nemají čas, protože hrajou v 10 divadlech najednou, jo, aby se uživili samozřejmě. Jo. Tak je to na všem, vždycky na všem jen něco. V každý době je něco, kdy si můžete říct, Hergot, proč já jsem se narodil do téhle doby.
2: To je pravda.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je herec a principál divadla na Jezerce Jan Hrušinský. Proč jste se rozhodl založit divadlo? Byly ty podmínky herecký právě jeden z důvodů, proč založit to divadlo?
2: Byl to určitě jeden z důvodů, že jsem si chtěl za své omily jaksi trpět sám, jo? Že jsem si, nebo abych si mohl jaksi vyčítat, když něco udělám špatně, tak abych věděl, kdo to provedl. Jo? A skutečně to tak je, že když v našem divadle praskne žárovka, tak za to může Hrušinský samozřejmě. Jo? Vždycky je to tak, vždycky tomu ta odpovědnost, kterou máte při podnikání ve svém, tak je opravdu veliká. Jo? Ale nakonec svoboda je odpovědnost. Jo? Pokud ke svobodě přistoupíte bez odpovědnosti, no tak o ní brzo přijdete. A to samé je asi s tím podnikáním. Jo? Tak pokud jste neodpovědný, no tak to brzo zkrachuje.
1: Co na té práci nejvíc milujete a co naopak byste klidně vymazal úplně?
2: Miluju kontakt s diváky a ten pocit, když na jevišti jste s herci, které máte rád, protože jste si je sám vybral vlastně a hrajete s nimi hru, která funguje a která jaksi se přenáší dobře do toho hlediště a to hlediště vám to okamžitě dává najevo svými reakcemi. Jo. Tak to miluju a vždycky se na takové představení, na taková představení těším. I do toho zákulisí se těším, jo, na svoje kolegy a na herce a na svoje spolupracovníky v divadle. Tak z toho mám velkou radost. No a co bych, jako, co nemám rád, je někdy ta administrativa, která je s tím spojená. A to, co jsem říkal na začátku, nerovné podmínky pro divadla, jo, ty tady bohužel jsou velmi tvrdě nastaveny a já už jsem to vzdal, jako už proti tomu nebojuju, jedu si po svým vlastně mnoho let a nesnažím se to zlomit nějak, ale pro zakládání nových divadel to nejsou dobré podmínky tady.
1: Já se teď ještě přesunu k filmu. Jaký máte nejoblíbenější český nebo zahraniční film? A kdy jste naposledy natáčel? Jako herec, jako v roli herce.
2: V roli herce jsem byl minulý týden, kdy jsem hrál slepého otce, syna, který přijde o zrak po konfliktu, po zbytečném konfliktu se svým synem. Jo? Taková rolička, to byla docela zajímavá, hezká. Jo?
1: Co to bylo za projekt? Bavilo
2: mě to. Já to nechci prozrazovat ještě, protože to vlastně se začalo teď teprve. A ještě jste se ptal předtím.
1: Další otázka byla, český nebo zahraniční film váš oblíbený?
2: No, já obvykle uvádím Rozmarné léto jako jeden z nejoblíbenějších svých filmů, protože za prvé se mi vybaví moje dětství, za druhý se mi vybaví přesně doba, kdy se to točilo, protože ten film točili o prázdninách v době, kdy my jsme jezdili do Planý nad Lužnicí, do jižních Čech a tohle se točilo ve Veselý nad Lužnicí, asi 15 kilometrů od nás. Takže jsme byli hodně blízko tomu a často jsem byl i na tom place tam při natáčení a často vlastně jsem potom byl u toho, když se táta nerad učil text na druhý den na natáčení. Jo.
1: A brával vás tatínek často na natáčení sebou?
2: Ne často, ale občas ano. No. A vždycky mě to zajímalo, vždycky mě to bavilo hrozně. Jo. To tak jako procházet ateliér a vidět, jak on třeba hrál, já nevím, povíce nesvatby Tarzanova smrt, teda toho Tarzana, tam byla taková klec, kde ho přivezou, že jo, a mě bavilo tam, že se dali roztahovat ty mříže, jo, že to nebylo z železa, ale z nějaký hmoty, která šla roztáhnout a tak. A u mnoha filmů, který dneska sleduju, já nevím, Strach po stopách krve, nebo Jak se krade milion a tak si vybavuju ty chvíle, kdy jsem tam byl u toho natáčení a vlastně je to hrozně taková, tak se vám zhmotní ta minulost jaksi do přítomnosti. Mám to rád, tyhle ty vzpomínky, které se oživují díky tomu konkrétnímu doteku minulosti.
1: Dá se nějak srovnat nálada nebo atmosféra natáčení tehdy a dnes? Bylo to jiný?
2: Pamatuju si, že u nás v ulici, hned vedle našeho domu, je takové schodiště a na tom schodišti se točila jedna scéna z filmu, myslím, že se jmenoval Vrah skrývá tvář. Petr Šulhov to točil, táta hrál toho detektiva majora Kalaše, v tom natočili spolu asi 5 těch detektivek. A vím, že to byl noční záběr takovej, teda někdy v 9-10 večer se to točilo. A že v té ulici museli filmaři tehdy udělat takovou jako spásky, takovou ohradu, aby tam nebyli lidi, protože se rozkřiklo, že se tam bude filmovat. A se lidi z okolí, přišlo tam nějakých 150, možná 200 lidí, kteří tam stáli za tou páskou a koukali, čekali hodinu, 2 hodiny, než se to tam nasvítí a než to, co to je to filmování, a koukali na to. To se dneska neděje, si myslím, jo? Že dneska je to lidem jedno. Jo?
1: Ale my v Praze se natáčí všude a furt.
2: Každou chvíli.
1: Je to tak, ano. Jak se člověku změní pohled na svět po 14-denním spánku, umělém spánku tedy? Přehodnotíte nějaké svoje životní postoje, názory? Je člověk větší kliděs pod takovéhle zkušenosti?
2: Jo, člověk by řekl, že ano. Že
1: bude, ano, ano.
2: Určitě se vám jaksi změní žebříček těch hodnot a zdraví je v tu chvíli skutečně na prvním místě. A ono asi by mělo být na prvním místě vždycky, protože bez něj nic není. Bez něj se nic vlastně smysluplného a dobrýho nemůže odehrát, když to zdraví nemáte. Jo. Když vám to chybí. Navíc člověk... Jak říká Jerome Klapka, Jerome, člověk nechce mít to, co má, člověk chce to, co mají druzí, ale to zdraví prostě bych chtěl mít a chce ho mít každý člověk. Jo. Tak samozřejmě jsem přehodnotil to, co je důležitý, a ty priority byly opravdu jakoby jiný, ale nevydrželo mi to moc dlouho. No. Ono na to ve chvíli, kdy je vám dobře, tak na to nemyslíte příliš, na ty obtíže, které můžou nastat, a na to, jak se vám všechno zkomplikuje rázem, když něco nemůžete. Jo? Když, to je jedno, jestli nemůžete chodit, nebo nemůžete zhejbat rukou, nebo vás bolí zuby, nebo já nevím, prostě cokoliv, co vás ochromí, tak najednou vám zkomplikuje život, takže zjistíte, že to a to nejde dělat v tu chvíli. Jo? Samozřejmě, že můžete žít nějakým plnohodnotným životem, když se to naučíte a když jste dostatečně silný, jo, a zvládnete to. Ale v tu chvíli víte, že to zdraví je prostě nezaplatitelný, že to je víc než jakýkoliv peníze, štěstí, cokoliv, co vás může potkat. Všechny materiální věci jdou stranou, jo, všechno. Že to zdraví je nejvíc na světě. A to si myslím, že si těch, ono to bylo, už je to asi 11 let, co jsem tohle zažil vlastně, a já vlastně už 11 let jsem tu nemusel být vůbec. Jo. A díky lékařům z Thomayerovy nemocnice tady jsem, což jim děkuju touhle cestou, ale vážím si toho.
1: Tak já vám moc krát děkuju za milý rozhovor a popřeju vám krásný zbytek dne. Mým dnešním milým hostem byl herec a principál divadla na Jezerce Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: kdo mi poví, co spíš.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Cesta vlakem mezi Veselým nad Lužnicí a Českými Velenicemi bude rychlejší. Správa železnic chystá modernizaci tratě. Jihočeský kraj hledá firmu, která postaví obchvat obce Slapy na Táborsku. Fotbalové Táborsko zváží, zda by přijalo nabídku na postup do první ligy. Zatím ji podle ředitele klubu ale nedostalo. Na jihu Čech už registrujeme silné bouřky. Zítra vystoupí teploty k 31 stupňům. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Správa železnic chystá celkovou modernizaci trati mezi Veselým nad Lužnicí a Českými Velenicemi. Teď vypisuje výběrová řízení na zhotovitele. Stavba začne příští rok v lednu a potrvá do podzimu 2029. Na 52-kilometrovém úseku podél Lužnice pak budou vlaky jezdit rychleji, pokračuje mluvčí správy železnic Nela Eberl-Frýbová.
2: Předpokládaná hodnota celé zakázky je bezmála 8 miliard korun. Přestavba je podle nových pravidel rozdělená do 3 samostatných tendrů. Díky tomu bude možné rozšířit počet zájemců, aniž by firmy musely tvořit velká konsorcia a tím vytvořit prostor pro snížení celkové ceny.
0: Nový obchvat obce Slapy má odlehčit dopravě v Táboře. Jihočeský kraj teď vybírá zhotovitele. Nový úsek propojí silnici 1/3 se Slapy a převede auta mimo centrum města. Stavba by měla začít na podzim, vysvětluje mluvčí Jihočeského kraje David Hoke.
3: Přeložka silnice 2/137, tedy obchvat Slapy, jedná se o novou komunikaci v délce 3650 metrů. Stavební práce budou probíhat zhruba 4 roky a v roce 2026 neomezí dopravu v Táboře. Předpokládané stavební náklady jsou více než 1 miliarda korun.
0: Archeologové pracují před třetí základní školou v Jindřichově Hradci. Pozemek původně sloužil jako hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice. Při stavbě Myřijovského ulice a základní školy byl zrušen. Odborníci teď zkoumají místo, kde dělníci začnou stavět trafostanici. Pokračuje archeolog Muzea Jindřichohradecka Jan Kocina.
4: Jelikož my jsme věděli, že stavba bude zasahovat do prostoru dnes už ani nepatrného, ale podle map známého prostoru zaniklého hřbitova, tak jsme domluvili se stavbou předběžný archeologický výzkum, kdy jsme předpokládali zachycení lidských kosterních pozůstatků. Sport.
0: Fotbalové Táborsko zváží, zda by přijalo nabídku na postup do první ligy. Nejvyšší soutěž by pak klub případně hrál v Českých Budějovicích na stadionu Dynama. Táborsko ale zatím od Fotbalové asociace České republiky nabídku na účast v první lize místo vyloučené Karviné neobdrželo, uvedl ředitel Táborska Ivo Táborský.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech přibývá oblačnosti, později odpoledne bude přechodně až zataženo, vyskytnou se přehánky nebo bouřky i velmi silné. Teploty jsou mezi 32 a 35 stupni Celsia, na horách do 29. Mírný severozápadní nebo severní vítr v bouřkách přechodně zesílí. V noci budou teploty mezi 21 a 18 stupni, zítra očekávejte převážně oblačno, ráno a večer i zataženo. Přehánky a bouřky budou zpočátku jen ojedinělé, později odpoledne pak četné a místy i silné. Teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů, na horách maximálně k 27. Slabý proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí, biozátěž bude opět vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehody se vyšetřují v Českých Budějovicích, v Žerotínově ulici, ve Strakonicích, v Ptákovické ulici, ve Zlivi, v Čapkově ulici a pozor také na silnici číslo 20 u Sedlice na Strakonicku. Po nehodě tam překáží nepojízdné nákladní vozidlo.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Tady je Český rozhlas České Budějovice, posloucháte jeho české odpoledne. Za chvilku s naším regionálním stopařem zamíříme na netradiční místo, kde se můžete v těchto vedrech nejenom schladit, ale poznat i jeden středoevropský unikát. Podrobnosti už za pár minut. Také nás čekají po víkendu sportovní ozvěny s Kamilem Jášou a nesmí chybět ani písničky, které nestárnou, zaspívá Hana Zagorová. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

0: Regionální stopař.
1: Aktuální tropické dny můžete přečkat u vody, v lese, anebo se můžete ochladit na netradičních místech. Na jedno z nich vás teď vezmeme. Míříme do Bechyně na Táborsku, na podzemní garáže v domě u Šedinů, kde vystavují unikátní pašijový betlém z lipového dřeva. Na místo se vypravil i náš regionální stopař Petr Kubát.
2: Pašový betlém nás znázorňuje 50 posledních dnů života Ježíše Krista, o čem vlastně jsou Velikonoce. Ten betlém je velice rozsáhlej, má něco přes 6,20 m na šíři. Ty figurky jsou vysoké od těch 22 cm do těch 30 cm, jsou plně řezaný ze dřeva, z lipového dřeva.
3: Já jsem teď přišel do garáže rodinného domu v Bechyni, kde rodina Šedinů vystavuje pašijový betlém. Už se tady spolu díváme na něj s Liborem Šedinou.
2: Je rozdělen na dvě části. Ta první polovina, ta prvá část nám znázorňuje život Ježíše předtím, než byl odsouzen k trestu smrti, a pak jsou tady ještě výjevy z dob Velikonoce. Velikonoce nám trvají 40 dnů a jsou zakončený svatodušními svátky. Právě těch 40 dnů tady musí být taky ukázáno jednotlivý ty situace, co Ježíš tady prožívá s těma apoštolama. Ta levá půlka nám zobrazuje klasickou křížovou cestu.
3: 14 zastavení.
2: Přesně tak. Každý to zastavení je přesně značeno římskými číslicemi, pod každou tu římskou číslicí je přesně úkol, co má Ježíš vykonávat. Centrem celého pašijového betléma je hrobka. Je to přesný zase kontrast a rozdíl proti vánočním betlémům rozsáhlým, kde uprostřed vidíme jestičky. Čerstvě narozené děťátko je vlastně začátek pozemské pouti Ježíšovo, leží tam v jesličkách, kdežto v pašijových betlémech zase je ta hrobka. Tam je zase uložený Ježíšovo tělo, který mu je 33 let.
3: A to je vidět tamhle v pravém horním rohu.
2: My vidíme vlastně poslední dny Velikonoc, kdy Ježíš vystupuje na nebe za svým otcem. To znamená, on je naposledy se zjevoval poslední dny Velikonoc tady svým učedníkům, vyvádí na takový pahorek jménem Olivetská hora a loučí se tam s nimi.
3: Kolik je tu aktuálně postav v tom pašijovém betlému?
2: Je tady nějak něco přes 200. Ten betlém je prakticky živej, protože postupně narůstá, každý rok se ještě doplňují nějaký věci další a doplňují se potom další nové scény.
3: A jaké jsou třeba teď nejnovější?
2: Jak šli dva poutníci do Emaus, to vidíme tamhle vpravo nahoře, kdy vlastně vidíme, jak tam odchází, vidíme jim už pouze záda, protože celý ten příběh toho pašijového betléma se odehrává v Jeruzalémě. A oni se na večer jednoho dne vydávají do těch Emaus. Emausy jsou kousíček, ty nejsou taková dálka vzdálená ve skutečnosti od Jeruzaléma. Oni se vydají na tu prašnou kamenitou cestu, prochází tou pouští a najednou se k ním přidává další třetí poutník. Oni ho nepoznávají. On jim naslouchá, co si oni celou cestu vypráví.
3: Popisuje mi betlémář Libor Šedina.
2: Pak když přijdu do těch Emaus, tak oni ho pozvou k sobě do příbytku. A když ho pozvou k sobě do příbytku, tak on tam vstoupí a najednou začne lámat a rozdělovat chléb. Až při tomhletom úkonu teprve poznají, že se jedná o pána. Ale on v tu chvíli zase zmizí. A oni si uvědomí, že vlastně on s nima celou cestu šel.
3: Doplňuje Libor Šedina s tím, že zájemci můžou zhlédnout pašijový betlém až do konce října, každý den od 10 do 17 hodin. Z Bechyně Petr Kubát, Český rozhlas.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Právě Český rozhlas České Budějovice, posloucháte nás 23 minut po 14. hodině. Školní rok je za námi a před námi tradičně období letních dovolených. Pokud míříte do ciziny, tak určitě víte, že byste neměli zapomenout třeba na cestovní pojištění. Co všechno by taková pojistka měla obsahovat? Jak přesně postupovat, pokud se vám v zahraničí stane nějaký malér? Nejenom o tom byla řeč v našem dnešním dopoledním vysílání. Hostem moderátora Matěje Vodičky byl Tomáš Beck ze společnosti Vindicia, která se dlouhodobě zabývá odškodňováním. Část rozhovoru si můžete poslechnout právě teď.
1: Jak má vypadat správná a dobře nastavená pojistka?
2: To je hrozně složitá otázka, protože ono každé to cestovní pojištění by mělo být nastaveno přesně na to, co v té dané lokaci nebo na té cestě budeme dělat. Takový základ je samozřejmě mít řešené nějaké léčebné výlohy, případně repatriaci zpátky do České republiky, nějaké asistenční služby, pokud jdeme třeba autem do Itálie, tak aby jsme měli pokryto i třeba odvoz nabouraného auta zpátky do České republiky. Vždycky je dobré se třeba s někým nějakým specialistou poradit před tou danou cestou a mít tam do toho samozřejmě i zahrnuté potom řešení třeba nějakých i trvalých následků, pokud se nám stane nějaký úraz. Není dobré myslet pouze jenom na tu, jak říkáme, plechařinu a ty léčebné výlohy, ale právě i na to, že opravdu ten úraz nám může změnit život, tak aby jsme měli nějakým způsobem vykompenzován ten dopad na náš pracovní život i civilní život.
1: No, to nad čím asi lidé nejčastěji přemýšlí, je taky ta cena té pojistky. Má to smysl brát nějakou levnější variantu, nebo bychom měli například spíš pokukovat po té nejdražší, řekněme?
2: Ne úplně striktně po té nejdražší. Ono je dobré se spíš podívat na pojistné podmínky té dané pojistky, když se rozhodují mezi dvěma, tak je porovnat případně a může vyjít lépe potom i ta levnější varianta. Cena není rozhodující. Stejně jako u životního pojištění, cena není rozhodující a je to obrovská chyba, co pořád lidé dělají, mi řeknou, já si ale platím drahé pojištění, takže musím být perfektně krytý. Ono to tak nemusí být. I to drahé pojištění může být horší než výrazně levnější pojištění a vždycky by to mělo být nastaveno na konkrétní případy toho daného člověka, aby to krylo jeho potřeby a jeho aktivity, které v té dané lokalitě bude dělat.
1: Jaké jsou nejčastější mýty, které vyvstávají v souvislosti s cestovním pojištěním?
2: Oh, těch je. Asi nejčastější mýtus, který je, tak lidé si myslí, že jim stačí cestovní pojištění, který dostanou třeba k kreditní kartě nebo k bankovnímu účtu. Což ale bohužel, ono to je krásný marketingový tah, ale většinou ty cestovní pojistky jsou nedostatečné, nezahrnují vlastně veškeré rizika, které tam mohou nastat. Je dobré se podívat přesně na to. Mám cestovní pojištění od kreditní karty, podívám se první, co udělám, je podívám se na pojistné podmínky, co všechno mi to hradí, jaké tam jsou limity, zda mi to potom třeba při nějakém větším úraze pokryje i trvalé následky, nebo právě ty léčebné výlohy a tak dále. Pokud jedu třeba v zimě do hor lyžovat a stane se mi tam něco, musí pro mě přiletět vrtulník, tak zda i tady ta varianta tam je zahrnuta, protože ona ten let s tím vrtulníkem potom nás může vyjít na opravdu obrovský částky.
0: Celý rozhovor s Tomášem Beckem plný mnoha dalších cenných rad je k poslechu na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Zítra se v našem vysílání budeme místo cestování po cizině bavit o výletech po jižních Čechách. Do studia přijde produktový manažer turistické oblasti Toulava Jan Sochor. Rozhovor s moderátorem a Matějem Vodičkou začne jako vždy po 11. hodině dopoledne.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice následují sportovní ozvěny, je tu Kamil Jáša.
1: Sportovní ozvěny.
2: Závěrečné hodnocení českých výkonů na fotbalovém mistrovství světa. Trenéři do škol, projekt chválí Vladimír Calder. Česká republika se chystá na mistrovství Evropy v cheerleaders. Jsou tady sportovní ozvěny, ani vysoké teploty sportovce nezastavily. V následujících 6 minutách si připomeneme úspěchy i neúspěchy českých sportovců v Jihočeském kraji, ale i ve světě. Dobrý den vám od mikrofonu přeje Kamil Jáša.
1: Sportovní ozvěny s Kamilem Jášou.
2: Začneme fotbalovým mistrovstvím světa. V roli pozorovatele je Miroslav Jirkal. Jeho český patriot s fotbalem začínal v Nových Hradech. Chytal za Dynamo, které později i trénoval. Kvalifikaci o postup na mistrovství světa začal po boku Ivana Haška v realizačním týmu české reprezentace. Fotbalisté ho svými výkony moc nepotěšili. Tady je Jirkalův pohled po posledním utkání v Mexico City s Mexikem.
1: Nemohli jsme u toho chybět.
3: Tak celkový výsledek je vlastně hra, je pro mě obrovský zklamání.
2: Hráčů se na mistrovství světa v českém dresu objevilo opravdu hodně. On to trenér Koubek vysvětloval tím, že je to nutnost, ale nebyla ta rotace hráčů až příliš veliká.
3: Každý je generál, ale já to mužstvo znám zevnitř, tak vím, že potřebuje být usazený. Má automatizmy, má spojení hráčský mezi sebou i morální. Toho se mělo využít. Každý zápas měníme sestavu. Není to dobrý z hlediska sehranosti jak v útoku, tak i při stresových fázích dozadu, a to se taky projevilo.
2: Český tým nastoupil bez Šika, potřeboval vyhrát, není to luxus?
3: Já si myslím, že hrát měl, protože takový hráč, hlavně proti takovým soupeři, který vám dá víc prostoru, jako nám dali Mexičani v první půli, by měl hrát.
2: Já se zeptám ještě na jednu věc, ta se týká právě trenéra Koubka, který se často vracel ke svým předchozím rozhodnutím. Samozřejmě on rozhodnutí nějaká udělal, ne všechna se mu povedla, ale on se potom v průběhu dalších dnů k ním vracel a obhajoval je. Proč?
3: No, samozřejmě trenér je pod tlakem. Některé jeho vyjádření nebyly dobrý. Má nějaký koncept, on nechtěl jít z kůži na trh s tím konceptem, ale to jsme viděli, že některé ty věci, a bylo jich dost, nebyly dobrý pro ten tým. Ten tým má podle mě daleko větší potenciál, než tam předved. Ty hráči nebyli uvolněni pro hru jeden pro druhýho. Trpěl Šik, Souček měl mít větší minutáž a nebyli ukotveni na těch pozicích, co by měli. Se dostáváte pod tlak na hřišti, ale vlastně i mimo hřiště, že ty novináři útočí potom na trenéra a je z toho taková trošku stresová komunikace.
2: A fanoušci spokojení nejsou logicky.
3: A fanoušci spokojení nejsou samozřejmě, protože to vidí a chtějí to vysvětlit. Vysvětlit všechny ty kroky, aby to pochopili, proč to je.
1: Sportovní ozvěny výsledkově.
2: Výsledkem projektu Trenéři do škol jsou spokojené děti. Inspirativní hodiny tělocviku pro ně i pro učitele. Pokračuje ředitel základní školy v Českobudějovické Grinwaldově ulici Vladimír Calder. Určitě víte, že hrával hokej, má medaili z mistrovství světa i z olympijských her. Konkrétně k projektu Trenéři do škol, který ve škole představili žáci a trenéři na konci týdne, Vladimír Calder říká:
4: tento projekt splňuje to, co se od něj očekává. Některé paní učitelky nemají takový vztah ke sportu, jako mají třeba hudební výchově, čili jsou za to rády. Svůdu věcí se přiučí, hlavně jsou spoluúčastny v těch hodinách. Já to vyloženě kladně hodnotím.
2: Předpokládám, že děti sport hodně baví.
4: Děti jsou pořád stejný, ano. Děti, když jim dáte nějaký návod, nějakou motivaci, tak si myslím, že sportují velice a velice rádi a s nadšením.
2: Holubovský triatlon vyhrál Jiří Fencel. V ženách v závodě, který se jmenuje výstižně Sportovec podkletí, vyhrála Kateřina Šabršulová.
1: Tabulka.
2: Dnes je na řadě ohlédnutí za tabulkou první A třídy skupiny B. První místo fotbalisté Slavie České Budějovice. Slavia vyhrála pohár i soutěž, postupuje do krajského přeboru. Celou sezónu zhodnotil Tomáš Novák, tatínek úspěšného člena slavistické sestavy.
5: No krásně, prostě bylo to nádherný, jak to mělo být, napínavý do konce. Dopadlo to, jak to mělo.
2: Slavia nazbírala ve 26 zápasech 57 bodů, stejně jako druhé Dačice. Třetí Rudolfov má 45 bodů. Závěr tabulky 12. Kovářov 28 bodů. 13. Sokol Suchdol nad Lužnicí 26 bodů. A poslední 14. skončila v sezóně Nová Včelnice. Ta nazbírala 19 bodů a její skóre je 26-76.
1: Za sportem.
2: Už pro vás máme prázdninovou nabídku. Vydat se můžete na mistrovství Evropy v cheerleaders. Je to pohled na zajímavý sport, který by se rád zařadil do olympijské rodiny. Pokračuje trenérka klubu Sharks Ledenice Veronika Pokorná.
6: To je velká akce a pro lidi tady v Čechách to bude něco nového. Bude to v O2 Univerzum a myslím si, že to bude perfektní.
2: Šampionát se uskuteční od 3. do 5. července v Praze. Třeba je to pro vás ideální inspirace pro prožití prázdninového víkendu se sportem. Od mikrofonu vás zdraví Kamil. Jáša.
1: Sportovní ozvěny Českého rozhlasu České Budějovice.

Tady je Český rozhlas České Budějovice, posloucháte nás minutku za tři čtvrtě na tři. Tento týden se v seriálu o jeho českých zvonech zastavíme v Dráchově na Táborsku. Mezi dominanty obce patří původně gotický kostel svatého Václava. První písemné zmínky se datují už k roku 1353. V současnosti jsou ve věži zavěšeny tři zvony. My si jako první představíme památný gotický zvon svatý Václav. Jehož hlas se Dráchovem a krajem kolem řeky Lužnice nese už více než 500 let.

Zón Svatý Václav má hlavní tón H1, průměr 90,5 cm a váží přibližně 490 kg. Roku 1503 ho ulil zvonařský mistr Bartoloměj v Praze na Novém Městě. Na zvonu je latinský nápis, který v českém překladu Campanologa Rad Calungi zní: a je já zvon, nikdy nezaznívám marně. Hlásám požár nebo svátek, válku nebo slavný pohřeb. Zhotovil mne mistr jménem Bartoloměj léta páně 1503. Z toho buď chvála Bohu, Otci Všemohoucímu. Gotický svatováclavský zvon doplnili v roce 1970 další dva nové zvony. Jejich pořízení zaplatil zdejší farář Jiří Jilí Bous, bývalý politický vězeň pronásledovaný komunistickým režimem. Pomohli mu také farníci, kteří přispěli nejen penězi, ale i potřebnými surovinami, mědí a cínem. Jsou to zvony svatý Cyril a Mária, které roku 1970 ulil Karel Schwarz v Českých Budějovicích. Svatý Cyril má průměr 66,8 cm, hmotnost 195 kg a zní v hlavním tónu.

Obanové zvony posvětil 8. listopadu roku 1970 českobudějovický biskup Josef Hlouch. Dnes se tedy z věže ozývá kompletní soubor laděný jako durový kvintakord H1 Dis 2 Fis 2, vystavěný na zvuku největšího a nejstaršího svatováclavského

Ani Dráchovu se během druhé světové války nevyhnuly rekvizice zvonů. My si teď můžeme poslechnout unikátní nahrávku souzvuku dvou zvonů, jak ji roku 1941 zaznamenal Český rozhlas pro oblíbený kulturně vlastivědný cyklus Zvony mého kraje. Zatímco větší zvon svatý Václav z roku 1503 s hlavním tónem H1 se dochoval dodnes, menší zvon Mária s hlavním tónem D2 ulitý Rudolfem Pernerem starším v Českých Budějovicích Suchém Vrbném roku 1925, byl na jaře 1942 rekvírován pro potřeby německého válečného průmyslu. Tento unikátní zvukový snímek z rozhlasového archivu je jediným svědectvím, jak dva dráchovské zvony v souzvuku zněly před válkou.

Více si řekneme tento týden, kdy budou zvony z Dráchova u Veselí nad Lužnicí ohlašovat ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice poledne. Jan Kopřiva, Český rozhlas.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Celý den na slunce chránění jenom lehkým stanem pracují archeologové v Jindřichově Hradci. Před plánovanou stavbou trafostanice provádí záchranný průzkum v místě bývalého hřbitova. Teplo jim nevadí, naopak jim při práci pomáhá.
1: Můžu za vámi tam dovnitř, do jámy. Doufám, že nešlapu, no asi šlapu po něčích pozůstatcích.
2: Pravděpodobně.
3: My se nacházíme v prostoru bývalého, už zaniklého hřbitova při kostele Nejsvětější Trojice v Jindřichově Hradci.
1: Vysvětluje archeolog Muzea Jindřichohradecka Jan Kocina. V naprach vyschlé hlíně se snaží odkrýt kosterní pozůstatky.
4: Josef Petr, já jsem tady dostal za úkol vypreparovat neboštíka, který se nám tu objevil právě takhle v té hlíně, přičemž musím zjistit u této konkrétní kosti, kterou nyní preparuji, jestli je součástí tohoto neboštíka, nebo jestli jde o kost ze zásypu.
1: A tamhle na mě teda přímo kouká vršek lebky.
3: Ten stav dochování těch kostí tady je horší. Většinou se nám dochovají jenom dlouhé kosti, část lebky, ač odkryváme hroby staré 100 až 150 let, tak prostě se nám nedochovávají kompletnější.
1: Venku je téměř 40 stupňů. Máte to tady jak v Egyptě na vykopávkách archeologických. Musíte počasí, nepočasí do terénu.
4: Ve výsledku je příjemnější kopat ve 38 stupních nad nulou, než v 38 stupních pod nulou.
1: S šátkem na hlavě vyrazil dnes do práce.
5: Běhun Petr. Je teplo, ale musí se to zvládat. Kolikrát kopeme v horším počasí. Málo kdy se povede, že je opravdu příjemně. Někdy jsou mrazy, někdy prší.
1: Kolik vypijete za den?
5: Tak 3-4 litry vody, občas nějaký nealkoholický berel.

0: Ostatky přepohřbeny pravděpodobně v kostele svatého Jana Křtitele u muzea Jindřichohradecka. Z Jindřichova Hradce Eva Marvanová, Český rozhlas.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2. Už 35 let prázdniny začínají v Třeboni. Od 26. června do 6. července vystoupí na festivalu Okolo Třeboně divadlo Járy Cimrmana, Nezmaři, Asonance, Epidemie, Pavel Šporcl, Luboš Pospíšil, Ivo Jahelka, Bárka, velký narozeninový koncert Bárny a přátelé plný překvapení, nejspíš i pro nás. Festival Okolo Třeboně. okolotřeboně.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas České Budějovice.
1: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
2: To víte, prodloužili jsme uhloterii do konce června.
3: Jo,

0: A ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
0: Takže ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z Uhlotérií platí do konce června i pro Táborsko, Strakonicko, no a celé jižní Čechy.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Po silné bouřce nejezdí vlaky mezi Vimperkem a Čkyní. Zastupitelé Soběslavy schválili podobu nového průmyslového areálu u dálnice D3. Zemcheba Chelčice rozjela novou výrobní linku na plnění nápojů do plechovek. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech k 31 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. U Slavonic na Jindřichohradecku hoří 4 hektary lesa. Hasiči kvůli tomu vyhlásili druhý stupeň poplachu ze 4. U požáru zasahují také hasiči z Rakouska, uvedl mluvčí jihočeských hasičů Vratislav Malý. Na železniční trati Vimperk-Čkyně na Prachaticku je zastavený provoz kvůli podmáčené trati, posilné bouřce a popadaným stromům, informoval o tom Martin Kafka, mluvčí zprávy železnic. Zastupitelé Soběslavy na Táborsku uzavřeli plánovací smlouvu o výstavbě nového průmyslového areálu s developerskou skupinou. Společnost 7R do rozpočtu odvede jako kompenzaci 23 milionů korun. Zároveň se tím zavázala rozdělit celý projekt u dálnice D3 do 3 etap. Vedení města použije příspěvek mimo jiné na modernizaci čistírny odpadních vod.
4: Jsou tam definovány výšky staveb, velikosti staveb, využitelnost jednotlivých ploch, zkapacitnění dopravní obslužnosti.
5: Dodává k obsahu smlouvy nezávislá místostarostka Soběslavy Alena Krejčová. Podle zástupce investora Jiřího Duchoně je podpis smlouvy teprve začátek příprav na stavbu areálu.
6: Teď nás čeká získání povolení záměru, hledání vhodných nájemců a postupná výstavba průmyslové zóny. Předpokládáme rozdělení projektu do 3 etap tak, aby rozvoj probíhal plynule a efektivně.
5: Vyjednávání o podobě plánovací smlouvy podle něho trvalo asi 3 roky. Ze Soběslavy Michal Bělský, Český rozhlas.
3: Zemcheba Chelčice přechází na plnění nápojů do plechovek. Do nové výrobní linky investovala 12 milionů korun. Asistent ředitele společnosti Jaroslav Muška dodává.
7: Nápoje v plechovkách je skutečně trend a navíc je to 100% recyklovatelný materiál a to je důležité pro spotřebitele. Ale zachováme to sklo, protože určitá skupina lidí ho chce, ale bohužel je mnohem menší než odběr plechovek.
2: Počasí.
3: Na jihu Čech je oblačno až zataženo, vyskytují se přehánky nebo bouřky i velmi silné. Teploty jsou mezi 32 a 35 stupni Celsia, na horách do 29. V noci klesnou na 21 až 18 stupňů. V úterý očekávejte převážně oblačno, ráno a večer i zataženo. Přehánky a bouřky budou zpočátku jen ojedinělé, pozdě odpoledne pak četné a místy i silné. Teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů, na horách maximálně k 27. Slabý proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí, biozátěž bude opět vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Nehody se vyšetřují v Českých Budějovicích v Žerotínově ulici, v Čapkově ulici ve Zlivi, ve Strakonicích v ulici Jiřího Spoděbrat a na silnici číslo 20 u Sedlice na Strakonicku překáží po nehodě nepojízdné nákladní auto. Jezděte opatrně, na jihu Čech se místy vyskytují bouřky.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Pohodové jihočeské odpoledne s Českým rozhlasem České Budějovice. Tady u nás za okny intenzivně prší, tak doufám, že u vás také, nebo alespoň brzy bude, aby nás to trochu osvěžilo. V této hodině se dozvíte něco málo o předmětu, který se dochoval v Evropě jenom ve dvou exemplářích. Mají ho na zámku v Jindřichově Hradci. A také letošní prázdniny jsou v našem vysílání ve znamení zámeckého léta. Pozveme vás na více než 50 zámků. A k tomu si v této hodince budeme hrát hrát i písničky, které nestárnou, těšit se můžete například na Karla Zicha. Hezký poslech vám stále přeje Michal Hovorka.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice, posloucháte nás 11 minut po 15. hodině. Extrémní přehřátí organismu, kolapsy i zvýšený počet srdečních příhod. Nárůst zdravotních komplikací způsobily především vysoké teploty. Odráží se to i v počtu zásahů jihočeských záchranářů, kteří od pátka do neděle výjížděli k bezmála 900 případů. V porovnání s dlouhodobým denním průměrem je to nárůst o čtvrtinu. Tísňová lenka Českobudějovického operačního střediska neutichala ani v pondělí dopoledne.
1: Zdravotnická záchranná služba Jižní Čechy, dobrý den.
2: Operátor Jan Matoušek odbavil za pondělní dopoledne desítky hovorů.
1: Ano, a co se jí stalo? Ona jako skolabovala, leží vám na zemi, nebo... Ano, jenom vás poprosím, řekněte mi adresu, kde se nacházíte.
2: Kvůli přetrvávajícímu horku potřebují ošetřit hlavně lidi po kolapsu.
1: Jo, tak ji necháte takhle ležet, budete ji hlídat, my vám tam pošlem sanitku. Jo, kdybys... můžete, jak bude chtít, jo? Můžete jí možná dát i trochu napít, když bude chtít. Kdyby se ten její stav nějak zhoršil, upadla do bezvědomí, než tam přijedeme, tak nám zavoláte, ano?
2: Vedoucí operačního střediska je Martina Dupalová. Služby vždycky rozepisuje tak, aby na dispečinku sedělo 7 lidí. Tísňové volání zvedá zdravotník. Jako první zjišťuje, zda je kolabující člověk při vědomí.
3: Další otázka padá, jestli dýchá. Zjišťujeme, co se děje dál, z čeho to vzniklo, jestli to vzniklo náhle. Z plného zdraví, nebo tomu předcházela nějaká činnost nebo pobyt venku.
2: Extrémní teploty se podle Martiny Dupalové týkají všech věkových skupin.
3: Těmi nejohroženějšími skupinami jsou jak seniori, ta starší věková kategorie, ale i děti, pokud jsou exponovaní tady těm extrémním horkům. Ale setkáváme se i ke zhoršení zdravotního stavu u běžné populace, u běžných lidí, kteří nejsou nějakým způsobem chronicky nemocní.
2: Jak se v tropických dnech chovat, radí mluvčí jihočeských záchranářů Vojtěch Míra.
4: Fungují jednoduchá opatření, dostatečný pitný režim, omezení fyzické zátěže přes poledne, ochrana před sluncem a udržování chladu v domácnosti.
2: Linku 155 by lidi měli volat například při podezření na extrémní přehřátí nebo při poruše vědomí. Z Českých Budějovic Eva Dubská Petrová, Český rozhlas.
5: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice z vysílače Kleť 106,4 a Slavoně.

0: stále ladíte Český rozhlas České Budějovice. Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka, muž ze starého českého panského rodu, který se zapsal do podvědomí hlavně tím, že byl vyhozen z okna Pražského hradu při třetí pražské defenestraci. Vilém Slavata byl ale nedílně spjat i s jižními Čechami. Vyženil totiž zámek v Jindřichově Hradci. A právě na tomhle zámku se uchovává okruží, tedy zdobený límec a manžety, které měl údajně při defenestraci na sobě. Památky na Slavatu si šel prohlédnout v doprovodu kastelána Jana Mikeše redaktor Filip Černý.
1: V životě Viléma Slavaty hrála velkou roli náboženská příslušnost.
2: Vilém Slavata vyznačoval se tím, že on sám konvertoval od náboženství Jednoty bratrské ke katolictví, což ho téměř stálo život. V roce 1618 byl jako jeden z císařských místodržících vyhozen z oken Pražského hradu. Tím vlastně byla zahájena 30letá válka.
1: A ten historický obraz, co tady visí nad dávnými součástmi jeho oblečení, ten předpokládám se váže k tehdejším událostem.
2: My vidíme nad tou vitrínou s manžetami, tak vidíme veliký obraz, který ten Vilém Slavata nechal namalovat a který zachycuje tu událost z pohledu Viléma Slavaty. Ona totiž měla přídech zázraku. Ačkoliv totiž Vilém Slavata i ostatní místodržící nebo Jaroslav Bořita z Martinic a písař Fabricius byli vyhozeni z nějakých 15-16 metrů, tak to všichni přežili. A bylo to z pohledu protestantské strany proto, že dole pod tím palácem byly odpadky a oni spadli do měkkého. Z pohledu Viléma Slavaty se ovšem jednalo o čistokrevný zázrak. Takže my tady vidíme, jak Panna Marie vysílá fortuny, to jsou ty dívky, které mají v rukách takové zástěry, do které chytají všechny ty místodržící, nebo všechny ty vyhozené. A zároveň tam vidíme atributy Kristova umučení, protože Vilém se považoval za vlastně mučedníka víry. A když se vrátím k tomu límci a k těm manžetám, údajně právě ty měl mít na sobě v okamžiku, kdy byl vyhozen z toho okna Pražského hradu.
1: Jsou skutečně z té doby?
2: Před několika lety probíhal průzkum, který prokázal, že v tomhle případě se skutečně jedná o krajkovou soupravu z počátku 17. století. Takže ta legenda může na ní být trochu pravdy. Na stranu druhou je ta velikost všech těchto věcí poměrně dost malá. Takže by to spíš odpovídalo, dejme tomu, nějaké ženské postavě a nevíme tím pádem, jestli náhodou ta potřeba vytvořit nějakou hmatatelnou památku se nepotkala s nějakým nálezem starého okruží a vznikla tak legenda. Ale to, co je důležité, je, že skutečně se díváme na komplet staré krajkový z počátku 17. století. Takovéhle komplety jsou v Evropě dva. Jeden u nás, tady v Jindřichově Hradci, a jeden v Nizozemsku.
0: Límec a manžety z počátku 17. století samozřejmě můžete vidět na vlastní oči na Jindřichohradeckém zámku, anebo také na fotografii na našem webu budějovice.rozhlas.cz.
3: V kopřivách. To je 15-dílná rozhlasová četba podle stejnojmenné detektivky českobudějovického spisovatele Jiřího Březiny. Dvě vraždy v podhůří Novohradských hor v rámci cyklu letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Poslouchejte od pondělí 29. června do pátku 17. července. Každý všední den krátce po 18. hodině. Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

0: Letošní prázdniny jsou ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice stejně jako v loni ve znamení zámeckého léta. Každý den vám představíme jeden z našich zámků a budou to samozřejmě jiné zámky než v loni, protože se v první sérii ani zdaleka nedostalo na všechny. Každé všední dopoledne s námi navíc můžete krátce před 10. hodinou soutěžit o zámecké cestovatelské balíčky. Průvodcem zámeckým létem je opět František Kinský, který nám právě teď řekne, kam dneska vypravíme se.
1: Zámecké léto.
2: Dnes vás vezmu na výlet severovýchodně od Prahy na zámek Brandýs nad Labem. Původně gotický hrad, přestavěný na renesanční zámek, se stal letním a loveckým sídlem Habsburků. Představí nám ho Jolana Nováková.
3: Určitě jste poznali, koho kastelán Brandýského zámku Vít Rejtar přivolává.
4: Jsou to ovečky a kozičky, které spásají zámecké příkopy.
3: Návštěvníci jsou stejně jako já mile překvapeni nejen zvířaty v ohradě, taky obdivují pávy, kteří se tady v zámecké zahradě okolo nás pyšně procházejí.
4: Ano, máme tu pávy a jsem tam nějakou slepičku ještě.
3: No a my míříme do zámku, který je významnou renesanční památkou se skvostnými sgrafity. Původně to byl gotický hrad ze 14. století a v polovině 16. století se stal majetkem České královské komory. Procházíme jednotlivými křídly zámku. V průběhu 500 let ho navštívili všichni císaři Habsburské dynastie. A prohlídkový okruh je věnovaný třem významným mužům, kteří to jsou, pane kastelány.
4: Rudolf II., potom dalším tématem je Karel I. a třetím potom Ludvík Salvator Toskánský, člen toskánských Habsburků vedlejší větve. Všichni tady žili a měli ten zámek velice rádi. A teď si půjdeme podívat k tomu Rudolfovi. V tomhle křídle severním Rudolf pravděpodobně ložnici a tato místnost je jedna z největších. Jsou tady sbírky, které mají vazbu nebo souvislost tedy s Rudolfem II. Hlavní originál je tady reliéf Klanění tří králů.
3: A já už vím, že Rudolf II. Povýšil zámek Brandýs nad Labem na své hlavní mimopražské sídlo, že sem často zajížděl, že si užíval nádherných zahrad, které pak bohužel poničili Švédové, že tady pořádal hony a hostil významné osobnosti. No a my teď míjíme vojensko-historickou expozici, obrazárnu a vcházíme do malinké místnostky. Vy jste mi říkal, že je to barokní přístavek k původní obvodové renesanční zdi nádvoří.
4: A po sejmutí barokních vrstev se vlastně vyloupla renesanční sgrafita a to jak psaníčková, tak ty figurální. A to je jedinečná příležitost vidět vlastně zblízka ty figury, protože většinou se dělaly mimo rozsah lidských rukou.
3: Prostě někde ve výšce. Tak pojďme dál. Od roku 1860 zámek patřil rodině toskánských Habsburků. Pobýval tady arcivévoda Ludvík Salvátor. To byl významný cestovatel a vědec a my tady vidíme část jeho přírodovědné sbírky. Pracovní stůl dokonce vypadá, jako by u něj Ludvík Salvátor ještě před chviličkou seděl a zkoumal brouky.
4: On byl takový multidisciplinární člověk, měl rád i jiné vědy než přírodní a svých 40 knih, které napsal, si zároveň ilustroval.
3: Neuvěřitelné. A dokonce byl přítelem Žila Verna. Posledním majitelem Brandýského zámku byl až do roku 1918 poslední císař Rakousko-Uherské monarchie a poslední český král Karel I. Rakouský. Vidíme ho tady na fotce.
4: Karel sem přijel v 21 letech k dragounům a 3 roky poté se oženil se Zitou Bourbon Parma a strávili tady na Brandýském zámku v podstatě nejšťastnější část jejich společného života.
3: No a ještě jedna specialitka, kterou tady mají. Zahradu se zámkem spojuje 80 metrů dlouhá krytá chodba, které se říká Rudolfinka, protože císař chodbou procházel ze svých komnat do zahrady.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Brandýs nad Labem si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: životě nesmí.
1: Stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Po 55 letech manželství si v neděli řekli znovu své ano manželé Jana a Václav Soukupovi z Přílep na Kroměřížsku. Vítězové třetího ročníku soutěže Zlatá láska oslavili díky Českému rozhlasu svůj velký den ve zlínském hotelu Tomášov. A to se svými blízkými. Na místě natáčela redaktorka Markéta Macháčková.
2: Dobrý den, já vás vítám teď oficiálně jménem Českého rozhlasu, celou rodinu a svatebčany.
3: Začíná na terase zlínského hotelu Tomášov slavnostní odpoledne se svatebním obřadem pro manžele Soukupovi z Přílep na Kroměřížsku. Právě oni se stali vítězi třetího ročníku pořadu Zlatá láska.
2: Poprosím Petra Kostku, Karmen Majerovou, aby zaujali svá místa v roli oddávajících.
4: Milá Jano.
5: Milý Véno.
4: Vítáme vás, stejně jako vaši milou rodinu, přátelé.
3: Dlouholetý manželský pár Petr Kostka a Karmen Majerová právě symbolicky oddávají další vítěze romantického pořadu Českého rozhlasu Zlatá láska, kterým právě oni posluchače provázejí.
5: Jako mladí jste pro sebe hledali každou volnou chvíli. Rádi si povídali, drželi se za ruce, dali si pusu a jak jste sami řekli, to zakázané bylo vždy nejpěknější.
3: Z 15 párů, které postoupili do finále, zaujal příběh Jany a Václava natolik, že zvítězili. Posluchačskou cenu získali manželé Věra a Bedřich Zapletalovi z Doma Želic na Přerovsku.
4: A tak se vás znovu ptám, téměř po 56 letech, milá Jano, berete si zde přítomného Václava Soukupa za chotě až na věky věků?
6: Ano, i když někdy bylo to, a to bylo dobré udobřování, ale vždycky jsem věřila, že bych si ho zase vzala znovu, ano.
5: Ptám se i vás, milý Václave, berete si zde přítomnou Janu Soukupovou za choť?
7: Určitě ano, protože za tu lásku, co mi věnovala, za to všechno život stojí, a takže jo, beru a rád.
5: Z moci úřední, která nám byla svěřena, si dovolujeme prohlásit vaše manželství za pevné, stále platné.
4: Prosím. Polipte se.
3: Kromě svatebního obřadu spojeného s hostinou pro rodinu a přátele získali manželé Soukupovi lázeňský pobyt v Karlových Varech, hodinky a šperk. Když si vzpomenete na tu chvíli před 55 lety, jaký ten den byl?
6: Takový zvláštní, člověk nevěděl, do čeho jde, ale chtěli jsme, aby ta láska vydržela a aby jsme byli vždycky jeden pro druhého blízko.
3: Pane Václave, a jaký byl ten dnešní symbolický svatební obřad?
7: Tak dneska to bylo zase úplně něco jiného, jak když jsme byli mladí, jo. Teďka člověk to si už prožil a ta láska a zrostla ještě víc, jak když bylo za mladá.
3: A co by popřála Jana Soukupová do manželství budoucím párům?
6: Vydržet spolu a my se rádi. A nám se za 14 dnů dává vnučka a tak bych říkala, ať ti mladí vydrží a to přejde ty starosti nebo něco, ale ta láska vydrží a pak to stáří je nejpěknější ve dvou.
3: Ze Zlína Markéta Macháčková, Český rozhlas.
1: Ještě doplním, že fotografie z oslavy si můžete prohlédnout na našem webu. Všechny tři ročníky Zlaté lásky vám také připomeneme po celé letošní prázdniny. Ode dneška, totiž každý všední den po 21. hodině, vysíláme medailonky jednotlivých zlatých manželských párů ze všech tří řad Zlaté lásky.
8: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
9: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
10: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas České Budějovice.

0: Jižní Čechy zasáhly bousky, jak se to projeví na teplotách v dalších dnech, tak to si řekneme právě teď.
1: Počasí.
0: Nyní je to Eva Houbová z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Evo, pěkný den.
2: Dobrý den.
0: Pojďme se podívat na noc a zítřek po té výrazné změně počasí.
2: Nad střední Evropou se vlní studená fronta a vydrží to vlastně až do středy. Teď v noci bude zataženo až oblačno a budou ještě doznívat přehánky a bouřky, a to i velmi silné. Budou přecházet do občasného deště a kránu zvolna ustávat. Teplota klesne na 21 až 18 stupňů, na horách na 18 až 15. Mírný severozápadní vítr 2 až 5 metrů za sekundu, v bouřkách s nárazy kolem 70 km v hodině, bude během noci slábnout. Co se týká zítřka, bude převážně oblačno, ráno a večer bude obloha i zcela zatažená. Přehánky a bouřky budou zpočátku jenom ojedinělé, ale později odpoledne a večer jich hodně přibude, budou četné a místy bouřky i silné. Strážky kolem 40 mm, nárazy větru kolem 70 km v hodině a taky kroupy. Teplota zítra vystoupí už přece jenom trošku níž než dneska na 28 až 31 stupňů, na horách bude kolem 25. Bio bude na dvojce, na východě kraje na trojce.
0: Předpokládám, že ve středu už by ty teploty mohly klesnout pod 30.
2: No už to bude takové, řekla bych, snesitelnější. Ve středu bude zataženo až oblačno. V noci a ráno se místy během dne na celém území vyskytne občasný dešť a přehánky nebo bouřky a zase i silné. Večer po přechodu té studené fronty budou srážky slábnout a ustávat. Teplota ráno klesne na 20 až 16 stupňů, takže se ještě moc neodpočineme. Přes den ale o moc nevystoupí na 21 až 25, to už jsme dlouho neslyšeli. Vítr povane slabý proměnlivý, během dne mírný, západní až severozápadní, 2 až 6 metrů za sekundu a samozřejmě v bouřkách bude zesilovat.
0: To je hodně velký skok dolů. Jak to bude vypadat ve čtvrtek?
2: Ve čtvrtek se více projeví výběžek vyššího tlaku vzduchu od západu a potom v noci studená fronta, ale to už bude jenom tak na oko. Ve čtvrtek čekáme většinou polojasné počasí, později odpoledne od severozápadu vlivem té fronty přibývání oblačnosti. Jenom ojediněle se během dne vyskytnou slabé přehánky. Teplota ráno bude mezi 16 a 12 stupni, takže to už se asi vyspíme, přes den 22 až 26. Vítr povane mírný severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Jak to bude vypadat v pátek?
2: V noci na pátek bude zataženo s místními přehánkami. V ranních hodinách už ale oblačnost bude ubývat a srážky taky. Přes den už se vyskytnou jen výjimečně, takže si užijeme i sluníčka. Teplota ráno bude kolem 14, odpoledne kolem 24 stupňů a vítr mírný, severozápadní až severní, 3 až 6 metrů za sekundu. A v dalších dnech to vypadá na slunečné počasí s ranními teplotami kolem 12 a odpoledne kolem 26.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Mezi Vimperkem a Čkyní nejezdí po silné bouřce vlaky. Přes 70 kolabujících lidí o víkendu ošetřili záchranáři na jihu.

0: jihu Čech. Archeologové zkoumají prostor před třetí základní školou v Jindřichově Hradci. V historii tam byl hřbitov. Zítra bude na jihu Čech oblačno nebo zataženo s teplotami do 31 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Mezi Vimperkem a Čkyní na Prachaticku kvůli podmáčené trati a popadaným stromům po silné bouřce nejezdí vlaky. Na Prachaticku v krátkém čase napršelo až 60 mm vody. Vyplývá to z informací meteorologů. Pokračuje mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kavka.
1: V úseku Vimperk-Čkyně je zastaven provoz kvůli podmáčené trati po silné bouřce a popadaným stromům v profilu trati. Na místo míří hasiči zprávy železnic.
0: Srážky se odpoledne objevily také v Českých Budějovicích a okolí. Na Prachaticku padaly i velké kroupy. Posádky jihočeské záchranné služby vyjížděly od pátku do neděle k 892 zásahům. V porovnání s dlouhodobým denním průměrem to bylo o čtvrtinu případů víc, informoval o tom mluvčí záchranářů Vojtěch Míra. Nárůst způsobily především vysoké teploty. Záchranáři evidovali 73 případů kolapsů.
2: Za pondělní dopoledne českobudějovičtí operátoři vyslali přes 120 sanitek. Kvůli přetrvávajícímu horku potřebují ošetřit hlavně lidi po kolapsu. Operátoři prvotně radí přesun do stínu, dostatečný příjem tekutiny nebo přiložení studených obkladů. Z Českých Budějovic Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
0: Archeologové pracují před třetí základní školou v Jindřichově Hradci. Pozemek původně sloužil jako hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice. Při stavbě Myřijovského ulice a základní školy byl zrušen. Odborníci teď zkoumají místo, kde dělníci začnou stavět trafostanici. Pokračuje archeolog muzea Jindřichohradecka Jan Kocina.
3: Jelikož my jsme věděli, že stavba bude zasahovat do prostoru dnes už ani nepatrného, ale podle map známého prostoru zaniklého hřbitova, tak jsme domluvili se stavbou předběžný archeologický výzkum, kdy jsme předpokládali zachycení lidských kosterních pozůstatků.
4: Počasí.
0: V noci budou teploty mezi 21 a 18 stupni. Zítra očekávejte na jihu Čech převážně oblačno ráno a večer i zataženo. Přehánky a bouřky budou zpočátku jen ojedinělé, pozdě odpoledne pak četné a místy i silné. Teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů Celsia, na horách maximálně k 27. Slabý proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí, biozátěž bude opět vysoká.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Silnice číslo 20 je neprůjezdná mezi Blatnou a Tchořovicemi na Strakonicku po nehodě nákladního auta. Mezi Lažany a Milčicemi u Blatné je uzavřená silnice kvůli popadaným stromům. Nehody se vyšetřují například na silnici 158 u Kaplice nebo silnici 173 u Řepice na Strakonicku.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
3: Ano, ahoj, vítej, krásné odpoledne všem.
2: Ano, kdo se s námi na hodinku zastaví, osvěží se a řádně pobaví.
1: Humoriáda.

0: skupina Jojo Band a Rybitví a další obce naší hezké české, moravské a slezské vlasti dohromady vzato České republiky. Tak, Kateřina Macháčková ve studiu, jak se má, co dělá, zvláště v těchto horkých dnech, nám poví teď.
1: Tak já tak jako v podstatě jsem zalezla doma. Já jsem naštěstí zimomřivá, takže mě začalo být horko asi převčírem. Ale já se na ty, je léto, já se na ty zprávy dívám pozitivně. Já nečtu každou zprávu o počasí jako horor, jo. Nebo teď tady byl pan hlasatel a v podstatě každá ta zpráva byla nějaká katastrofická, že jo. Tak my jsme nemývali, jako v těch lokálkách nebyla klimatizace a jezdilo se teda normálně. Nikdo to nějak neřešil, že jo. Jo, tady všecko, nebo že bude pršet. Tak pršelo, někdy nepršelo. Vím, že v 70. letech, v 80. byla dvakrát vyhlášena, že se asi bude doba ledová. No. Pak jsem jednou zažila, že jako zase už jako, že bude, jako, že budou tropy a tak. No. Já myslím, že planeta si bez ohledu na nás pidí tady, co se dneska chceme od planety tady smát, ale chceme nějaký katastrofický zprávy, tak jako si dělá, co si chce dělat.
0: Ona si to zařídí a my se přizpůsobíme.
1: Ano, a my se přizpůsobíme.
0: Nic jiného nám nezbývá, že?
1: Ano, právě. Tak, my se tady pobavíme.
0: Ano, jdeme se osvěžit prvním humorem. Kateřino, co si dáme?
1: No, máme tady Lubomíra Kostelku, což já ho miluju. On strašně jako hrál v různých jakoby filmech, v zábavných pořadech a tady je Silvestrovský večer a ženy. A bude s Jiřím Lírem.
0: Ano, a je to z Československé televize v roce 1971.
1: No to jsem určitě viděla.
0: Tak si to připomeneme.
1: Ano.
2: Petře. Člověče, vzpamatuj se, přece nebudeš tady sedět sám na Silvestra, tady v tom kamrlíku.
3: Ale kamaráde, je to u tebe báječné, že jsi vzpomněl, ale takový je úděl nás svobodných, nedá se nic dělat. Pozvalo mě 20 rodin, samý dobří známý, jenže půjdu k jedněm, ostatní se urazí.
2: Ale prosím tě, no tak si vezmeš taxíka, všechny pěkně objedeš, pogratuluješ jim a zůstaneš u nás.
3: A v lednu se půjdu klouzat, viď? Kamaráde, víš, co mě ta legrace stála peněz? Ba ne. Já zůstanu tady v klidu a míru svého pokoje a sám, Oskar.
2: Ale prosím tě, nepropadej melancholii. To dělá ta tvoje psí osamělost. Já bych strašně rád, aby si jednou pocítil, co to je teplo rodinného krbu, co to je domov, co to je manžel.
3: No počkej, s tvou ženou. To bych se nenudil, to se přiznám.
2: To chápu, protože Klára to je taky ideální manželka, kamaráde. Věrná, spolehlivá, pro všechno má pochopení.
3: Pro Ilonku taky?
2: Prosím tě, psst, o tom nemá ani ponětí. Ale Ilona, chlapče, to je docela něco jiného. To je bouřlivý mládí, to je romantika, to jsou ideály a kromě toho je taky do mě celá pryč.
3: Víš, co mě zajímalo, Oskárku? U které z těch dvou budeš trávit dnešní večer?
2: Já se obětuju a zůstanu doma, chlapče.
3: Bravo.
2: Ale budu smutný, když vím, že můj nejlepší přítel a kamarád sedí tady úplně sám, nemá tady nikoho, kdo by mu podal šálek čaje, kdo by ho pohladil, nemáš tady aspoň gramofon.
3: A kamaráde, já jsem šťastný bez gramofonu. Já totiž zbožňuju klid, víš, Oskárku. To je to, co ty neznáš a nikdy nepochopíš.
2: Nedá se nic dělat, chlapče, přikuklem si, šťastný a veselý.
3: Šťastný a veselý.
2: A dobře to užij tady.
3: Dobře to a pozdravuj Klárku.
2: Buď zdrav.
3: Nazdar.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik prozatím, začátek silvestrovského večera s Lubomírem Kostelkou a Jiřím Lírem. Kateřino, ty si oba tyto pány potkala pracovně?
1: No tak já jsem hodně měla štěstí, že jsem točila s Vladimírem Menčíkem a to byli spolužáci a kamarádi už z Brna. A vždycky, kdy hrál Menčík, tak hrál Kostelka. On teda, myslím, že byl jako takovej nedoceněný a hrával menší role, ale mezi tím nám vyprávěl historky, takže my ho známe hodně jako ze zákulisí, ale byl báječný, natočil několik krásných věcí. No a Jiřího Líra znám ještě jako dítě, když byl v angažmá v Budějovicích a s jeho dcerou Káťou jsme si hráli na Divadelním dvoře. Ona byla o rok mladší. Jo, takže s tou se jako takže s rodinou Lírových se asi velmi jako dobře znám a Lubina Kostelku jsem opravdu měla ráda.
0: Mm-hmm. No. Tak Lubomír Kostelka, Jiří Lír, Kateřině Macháčkové důvěrně známi, můžou být i u vás za chvíli, když dáte Ačka. Když dáte Bčka, nastoupí Lubomír Lipský jako plavčík na plová. márně. Vyberte si SMS-kou humor.
1: Ale se Zdenou Handerbolcovou, pozor, potom.
0: Potom, až.
1: Jo, až potom, tak pardon, nebudu předbíhat.
0: Vyberte si SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Turecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: V dnešní humoriádě jsou s vámi Kateřina Macháčková a Pavel Kučera. Těšíme se na vaše hlasy. Přidáme je buď to Lubomíru Kostelkovi, nebo jinému Lubomírovi, a to Lipskému. A s tím má Kateřina taky něco společného?
3: No vzdáleně.
2: Prozrad.
3: V podstatě, ano, jeho bratr slavný Oldřich Lipský, režisér, měl manželku, která byla léta na damu pedagožka pohybu. Takže s tou se znám velmi dobře a s jejich synem, jako Daliborem, ten zase dělal střihače a teď snad režíruje a tak, ten můj vrstevník a to jsme, se známe moc dobře, kamarádi.
2: Takže to, jaké umíš pohyby, za to může švagrová pana Lubomíra Lipského?
3: Ano, ano, ale nevím, jestli se na mě zrovna, jako by ona nejvíc projevila jako kladně.
2: Necháme to.
3: Ne, to necháme
2: posouzení
3: plavat, no. Kotrmle dozadu neumím.
2: Já už asi taky ne, ani možná dopředu ještě bych to zvládl z donucení. Dobrá, jdeme na naše posluchače 731 800 900, kdo je tady? Dobrý den.
4: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás zdraví, paní Macháčkovou.
3: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne. A paní Macháčková, teď je to zámecké léto, pořad na hradeckém rádiu.
2: Na všech regionálních stanicích, ano.
4: Takže i vás zdravím jako zámeckou paní.
2: No, prosím.
4: A dal bych si Bčko.
2: Děkujeme
3: pěkně. A jak to souvisí?
2: No, souvisí to tak, že jsi prožila život na zámku.
3: Jo, a takhle, ano, ano.
2: A byl to dlouhý seriál.
3: Ano, ano, jasně, už jsem pochopila.
2: Děkujeme, Stando, mějte se hezky. Zveme dalšího do našeho vysílání. Kdo pak je to? Dobrý den.
5: Dobrý den. Zdravím vás, Pavle. Doufám, že to dneska nepopletu, že tam jste.
2: Určitě ne, ano, souhlasím.
5: A paní Kateřinu.
3: Děkuji moc, děkuji.
5: Přeju vám k vašemu svátku, pane Pavle, hodně zdraví.
2: Děkuji pěkně.
5: A prosím, Ačko.
2: Máme zapsáno.
3: Ano, děkujeme.
2: Hezký den a díky moc, mějte se hezky. Dobré odpoledne, další, vítáme vás, dobrý den.
6: Dobrý den, zdravím vás také, paní Macháčkovou, i vás, Pavle.
3: Moc vám děkujeme.
2: Ano.
6: Karel z Bojkovic. A já bych si přál pana Lipského. Děkuji.
2: Děkujeme. Ano, děkujeme. Naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi teď?
7: Dobrý den, Brano z Martina.
2: Zdravíme.
3: Dobrý den do Martina.
7: Hlasujem za Ačko a Pavel, všetko dobré, hodně zdraví a prajem.
2: Ďakujem veľmi pekne.
3: Pavel má dnes meniny.
2: Teď ti to došlo.
3: Ježi, tak já mám Petra doma, syna.
2: No, Petra, Pavel, to máme spolu
7: tak
2: teď.
7: Tak
2: no.
7: Ano. Darí, všetko dobré. Dovidenia.
2: Braňo, děkujeme srdečně. A další je s námi pán nebo paní.
8: Dobrý den.
2: Mhm.
8: Tak přeju vám taky krásný den.
2: Děkuji.
8: A chtěla bych Bčko.
2: Ano.
8: A přeju Pavlovi ke svátku hodně zdraví.
2: Děkuju. Díky moc.
3: Ano.
2: Mějte se hezky. Naschledanou.
3: Mějte se krásně, naschledanou.
2: Tak a plavčík na plovárně je váš Lubomír Lipský, má slovo.
9: Závod CHEP, provozovna Písek, dislokované pracoviště plovárna Jevíčko. U telefonu Štika. Co, kdo volá? Oddělení 005, plavčík Rybka? O, zdraví vás, Rybko. Tak co si přejete, Rybka? Cože? Že se někdo topí? A zdali pro ně můžete skočit bez příkazu podnikového ředitelství? Okamžik, Rybka, okamžik, sečkejte u aparátu, vypátrám, zavolám druhým telefonem, sdělím, okamžik. Haló, ta Ještíka z Jevíčka. Máme zde takový zvláštní případ. U nás na plovárně se někdo začal topit. Tedy ve vodě, prosím. A má pro něj plavčík Rybka skočit, anebo nemá? Cože? Rozumím, děkuji. No, pěkně děkuji. Tak, haló? Haló, Rybka? Halo, Rybka, tak helejte, prej si to máme rozhodnout sami. Prej to je naše věc, tak víte co, tak tam skočte, jo? No co, já to beru přece na sebe. Nejsme byrokrati, Rybka, že ano? A nestratíme to nejcennější, co dneska máme. Holý lidský život v produktivním věku, že ano? Ovšem, halo, Rybka, pozor, pozor. Upozorňuji, že dotyční topící se musí mít podle paragrafu 17 z roku 1907 své bydliště u nás, jo? Jinak by za to nemohl vzít žádnou zodpovědnost. Cože, Rybka? Že už se hodně topí? Co, že už má ruce nad vodou? Juj, Rybka, helejte, tak mu honem do nich vražte dotazník. My dole přece nejsme žádní byrokrati, že ano, ale něco v ruce mít musíme, že? No co, tak jak se to dělá, helejte, rodné číslo, že ano, zaměstnání. No, jak byste otahal, kdybyste nevěděl, o koho jde čověče? Ještě, abyste nám tak vytahl nějakého recidivistu. To by nás zhora pěkně sprohnali, že ano? Jo, halo, Rybka, a ještě stav, jo? Stav, co špatný, ale tak já to nemyslím. Jestli je svobodný nebo ženatý, jo? Hejte, Rybka, ženatýho netahejte, tomu tam bude líp.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik pohled na plavčickou, jak se tomu říká, profesi z pohledu ale administrativního, úřednického.
3: To je škoda,
2: úřednického,
3: že jsme upustili od těchto dotazníků za každých okolností. Jo.
2: No, tak nevím, v tomhle případě bych od nich upustil a zachraňoval.
3: Ano, ne, tak ne? Já nevím, tak jako pořádek mít ve všem.
2: No, tak je přísná dneska, Kateřina. Tak přátelé, vy si vyberete sami Lubomíra Lipského, tentokrát s onou zmíněnou Zdenou Hadrbolcovou, anebo Petra Novotného. A k té Zdeně nám chtěla Kateřina něco říct.
3: Ano, já jsem přišla do divadla, bylo mi 22, už jsem měla půlročního syna a vypadala jsem tak na 14 a vím, že seděla jsem vedle Zdeny v šatně, ještě tam s námi seděla Marie Drahokoupilová a vždycky, když nás inspicient volal na jeviště, tak volal paní Drahokoupilová, paní Hadrbolcová, ne, slečna Hadrbolcová, slečna Drahokoupilová a paní Macháčková.
2: Aha.
3: Jsem to spletla, no, takže vtip jsem vzala stranou. No.
2: Dobře, takže jste spolu seděli?
3: Seděli 20 let.
2: A byla taková maminkovská, jako ji známe z těch rolí filmových?
3: Byla taková zvláštní. Aha. Kdežto ta Mařenka je noblesní a jako vždycky byla nad věcí a taková to. S tý souzenou jsem si nevěděla rady nikdy.
2: Aha.
3: Nikdy, ani předtím, ani potom.
2: Takže jste se nebavili?
3: Ale nebavili, ale byla taková zvláštně neosobní. Ale tak byly lidi jako Iva Hitlerová, nebo se kterýma se...
2: Jste parta hic v té šatně. No
3: nebyla jsem parta hic.
2: Schrneme, no. Takže Zdena s Lubomírem Lipským Ačko, Petr Novotný Bčko, hlasujte Humor, Mezera A nebo B, SMS-kou na 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď to má Lenka Filipová pro nás písničku Norský dřevo.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Tak to byla doslova po pěti letech novinka od Lenky Filipové z autorské dílny Ondřeje Soukupa a Gábiny Osvaldové.
2: Novinka? No, krásná.
1: No, letošní. Čerstvý kousek od Lenky. No a Lenka Filipová je taky propojená s Kateřinou Macháčkovou.
2: No tak ne, jako spíš její táta Adolf Filip, herec, který hodně hrál. Seznámila jsem se s ním v divadle u Volkru, kde jsem hrála pohádce, jak se brouci měli rádi. Tam si mě vyhlíd Petr Svojitka. A pak, když jsem jako porodila, tak jsem šla do divadla v Libni a tam přišel posléze Adolf Filip a byli jsme velký přátelé, jo, i přes toho Petra a jako výborný jako kolega, fakt, jako, no.
1: Dobře.
2: Hodně točil.
1: Mm-hmm. Adolf Filip je to Adolf jméno, Filip, o kterém byla
2: byl
1: řeč.
2: Byl hrdý na svou dceru.
1: No,
2: kdyby
1: tak tuší, aby ne.
2: Jak ona, ale ona potom ještě, jakoby,
1: a zase se vylepšila. Paní vydradu. Lenka je hrdá na svou dceru Leny, takže to pokračuje.
2: Ano, ne, to je nádherný.
1: Nekonečný řetězec.
2: Ano,
1: umělecky
2: Filipovi.
1: Rodinný. Tak přátelé, další jména máme pro vás Lubomír Lipský nebo Petr Novotný. To je aktuální hlasování, ano, ke kterému se vracíme právě teď. No a zveme vás 731-800-900. Přidejte své hlasy, prosím. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy, já vás zdravím a prosila bych Ačko.
1: Děkujeme pěkně, hezký
3: Mějte
1: den.
3: Hezky.
1: Naslyšenou, dobré odpoledne. Haló? Už
4: dobrý
1: vás
4: den.
1: Slyšíme, dobrý
4: ano.
1: Den.
4: Tady František z Lipka a přeli bychom si Lubomíra Lipského.
1: Výborně,
2: ano, děkujeme.
1: Si. A děkujeme, hezký den přejeme.
2: Mějte se krásně.
1: I dalšímu, dobrý den.
5: Dobrý den, dobré humoriádické odpoledne. No. Zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Kateřinku Macháčkovou.
2: Moc děkuju.
5: Dobrý den, paní Katko.
2: Ano, mám taky krásný den.
5: Děkuji, přeji vám krásné léto, ať se vám daří. Hlasuj, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný tropický večer či příjemné probouzení do úterního rána všem posluchačům, možná trochu deštivého. Mějte se krásně, posluchačka Růžena z Rychnovska.
1: Děkujeme.
2: Děkuji vám, paní Růženo.
1: Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den, tady je Míla z Prahy 8, já vás oba dva zdravím. Jak vás, Pavle, tak paní Macháčkovou, protože my se známe z divadla, já jsem tam kdysi točil, to už je dávno.
2: Ano.
6: Pro pana Lipskýho.
1: Dobře.
6: Protože s ním jsem dělal tu věc, která byla nádherná v Karlickém divadle teda. Ty jsme z Nového Jorku, kde naprosto skvěle řádil, to prostě výborný.
2: Ty krásný.
1: Tak děkujeme.
6: Takže bych byl proto děkuju,
2: My taky děkujeme, mějte se moc krásně.
1: Přesně tak, tak. Přátelé, je dohlasováno. Lubomír Lipský, jak byl soudruh Pipka odměněn? Silvestr 1960 a zmíněná paní Zdena Hadrobolcová.
7: Jo, on si Pipku podá a já se budu kvůli němu tento, ne? Tak pár úderů od kraje, Helenko. Počkej, tolik ne, to je moc. No, ťukni.
8: Tak.
7: Počkej, to je zase
8: prosím,
7: málo, tak. Asi tak doprostě těkám. Tak
8: prosím,
7: a piš. No. Josef, Pipka.
8: Je vedoucím střediska 22.
7: Jo, je 22, ale nakonec napiš sice.
8: Je vedoucím střediska 22 sice?
7: Ano, je vedoucím 22 sice, ale skrz nedostatek organizační schopnosti.
8: Pro nedostatek, ne?
7: Dobrý, no. Nedostatek organizační schopností není schopen zajištění splnění úkolů v normální pracovní době.
8: Normální pracovní době, chudák Pipka.
7: Jo, jen ho lituj, prosím tě. U svých zaměstnanců dělá často líbivou politiku, jo? A co tam bylo dál?
8: Pro svou veselou povahu, přímost a houževnatost.
7: Jo, to zrovna akorát, jo. On si ho podá a Pipka bude mít veselou povahu, ne? Hele, napiš tam, jedná lehkomyslně, často i demagogicky a je, počkej, jak to tam bylo, houževnatost, nic, a je tvrdohlavý jako mezek.
8: No ale, mezek nemůžeme přece psát do návrhu, prosím.
7: No tak to napiš bez toho mezka. Pod jeho vedením středisko stěží plný plán. No a k tomu napiš, že skrz to doporučujeme, aby Pipka dostal starou belu a ne odměnu. Tak.
8: A ne,
7: prosím.
9: tak kdy dostanu ty návrhy, hrdina?
7: Jo, už se to dopisuje soudruhu řediteli, právě děláme tečku, soudruhu řediteli.
9: No, fajn, fajn. Jo, měl jsem tady toho Pipku, hrdina.
7: A je.
9: No, ale já ti řeknu, on je to správný chlap. Správný a rovný chlap, víš? No tak ty návrhy, hrdina, jo, ty
7: ano,
9: návrhy.
7: Ano, soudruhu řediteli, ano, už to posílám. Tak. Pro Krista pana, co to trháš?
8: No ten první návrh, pochopitelně.
7: Ježišmarja, prosím tě, ale honem nový papír a rychle. První návrh, ty. Pár úder od kraje, nemoc, nemálo, do prostředka a píš.
8: Tak prosím.
7: Soudruh, ano, soudruh Josef Pipka je obětavý pracovník.
8: Obětavý.
7: Je velice oblíben, tečka. A tak dále, a tak dále.
0: Humoriáda.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
4: A teď s herečkou Kateřinou Macháčkovou budeme probírat její léto. Na co se chystá, na co se těší?
5: No, já se moc těším, že jedu s celou rodinou, sice letos jenom na týden, se všema svýma dětma, čili dvěma, se všema svýma vnoučatama, čili čtyřma, že jedeme do Řecka na Itaku a jedeme na takovou plážičku, kam jezdíváme a já to tam miluju a hlavně jsme tam všichni.
4: To už je na takový rodinný mikrobus, ne?
5: No, tak oni jedou, dvě skupiny odjížděly včera trajektem, no a my poletíme jako s dcerou a tady s vnučkou.
4: Ano, jeden tady vzorek mám, vnoučat takový, tady máme sebou.
5: Ano, mám tady, tak ta si hraje nějaký hry. takže to se moc těším a pak ještě pojedu někam do Františkových lázní, protože všichni tam budou mít nějaký povídání a tak, a jinak já víceméně jako se budu připravovat už odpočívat.
4: Letní klid před podzimním rozbouřeným divadelním světem.
5: Trošku jsem si říkala, že budu dávat do pořádku zahradu a dům, ale zřejmě možná k tomu zase letos nedojde. No, ale tak jako no, budu si číst a budu se připravovat, budeme mít maturitní ročník, tak budeme připravovat text a něco mám zkoušet, tak se budu učit text.
4: Dobře. Zase text, člověk text, se stále text. Učí.
5: No, ale tady jsem si zaznamenala o zmatenosti s Kateřinou Cajdhamlovou.
4: No, to bude v pátek to budu, v jednu.
5: Ano, tak to já budu jako tady jedna z příjemkyň.
4: I když se tě to samozřejmě zatím vůbec netýká, že?
5: No to právě
4: preventivně
5: nevíme.
4: Preventivně si poslechneš
5: ano.
4: jenom.
5: A ty chceš mě poměrek někoho vybrala.
4: Ano, já po tobě chci, aby si, teda chci, já tě poprosím slušně, gentlemansky, aby si nám vybrala další baviče.
5: No já jsem už strašně, že to byly často frekventanti takových zábavných pořadů, Adela Gondíková a Dalibor Gondík, Gogo Show.
4: Měli svou Gogo Show a už je to 26 let, v roce 2000 to bylo na obrazovkách. Ne, letí to, ne, no, to přes strašný. Čtvrt to letí.
5: No, no tak když mě už bude skoro 100, tak jako no. To není divu. Tak jo, takže tak, ty bych si ráda vybrala.
4: Ano, žárlivý manžel se to jmenuje.
5: Ano, ještě, a ještě sourozenci žárlivý manžel, že?
6: Haló. No, antilopka už je sama a čeká na svého lva. No, bůvol odjel už před čtvrt hodinou. No ano, ten vůl už je pryč, lásko, okamžitě prosím tě přijeď, protože já už jsem tak nedočková, až mi zase pokoušeš, a já budu dělat, toto bolí, au, au, au. No tak honem, prosím tě přijeď hned teď, pa, pusinka. A teď navoníme první erotickou zónu. Druhou erotickou zónu, jo. Ten miláček je tak rychlej dále. No a teď hlavní erotickou zónu.
7: To tady blbneš.
6: Vůl. Totiž beránek. Beránku, copak, že jsi se vrátil ke svojí ovečce?
7: Ale proč to tady vypadá jak v továrně na voňavky? Ty máš tady schovanýho někde živýho Diora?
6: Ale ne, ale tak se mi zdálo, že přijdeš, víš? tak jsem si říkala, Podřenky mi říkali přijde a Hřebínek mi říkal přijde. Všichni mi říkali přijde, no a ty jsi přišel a já tě tu mám a už já nedám, Beránku můj.
7: Hele, proč máš na sobě tu noční košili?
6: No právě jsem ti to řekla, že se mi zdálo, že sem přijdeš a že tady budeš se mnou, Beránku. Teď ovečka ti přece nikdy nelží, tak proč se pořád ptáš?
7: Ale já jsem přijel z letiště, něco jsem si tady zapomněl, nejspíš asi bačkory, víš?
6: Nebo... Beránek poletí na letiště, velkým ptákem poletí, velkým ptákem,
7: Počkej, co to máš s těma, co to máš s těma ptákama, ty jsi dneska nějaká divná. Nemáš tady někoho z ODS?
6: Ale prosím tě, Beriť, já jsem žena tisíce tváří a každá z nich patří tobě, Beránku.
7: Je, ty jsi udělala puding. No, tak ten mám rád. Banánovej.
6: Právě jíš mojí pleťovou masku, pitomče.
7: A kdo je tohle?
6: No, to je... to je... paní Bouzová. Ano, je to paní Bouzová a jde si k nám dát kocoura, aby mohla jít do kina. Nestarej se o to, já ji otevřu.
7: No, já ji otevřu. A jestli je to jiný kocour, než říkáš, tak má zítra nová delší zpravodajství o jednoho mrtvýho chlapa.
6: Andělíčko, můj strážničko, prosím tě, zachraň mě, udělej nějaký zázrak. Přece víš, že každý den chodím do kostela. Budu volit lidovce. Au.
7: Drápnou mě potvora, no,
6: tak vidíš, Beránku, že ovečka nikdy nelže. Když řeknu kocoulek, tak je to kocoulek mňau, mňau. A teď už musíš ale jít, protože letadlo velký pták nečeká ani na Beránky. Takže šupí to pryč, to pryč.
7: Hele, proč mě najednou tak vyháníš?
6: Ale já tě nevyháním, jenom chci, aby měl Beránek pohodlné místo u okýnka a mohl pozorovat moje andělíčky, ti.
7: Hele, holka, andělíčky budeš polikat ty, až tě tady nachytám s nějakým potápěčem.
6: Rozum si ztratil, poezii si ztratil, vlasy si ztratil.
7: Tak. A kdo to je teď?
6: Tohle bude asi muž? Bude to muž, jo.
7: Jako tvůj muž nebo to? No to jsem já. No to jsem já.
6: No tak to...
7: Tak kdo to je?
6: No jediný muž, to bude muž.
7: A co tady bude dělat?
6: No, bude to asi moje vlasy. Aha, bude to správce. Nese k nám vyklepaný koberec, ano.
7: Bude to se neklepou koberce, teď se zahejbá manželům.
6: Andělíčku, můj strážničku, prosím tě, udělej nějaký zázrak. Přece víš, že každý den chodím do kostela. No já vím, že jsem se tam neměla muchlovat s tím doktorem, ale slibuju, že v kostele už nikdy, hlavně udělej nějaký zázrak, prosím.
2: Řek si 5 kilo mrzák.
6: No, vidíš to.
2: Určitě to nedaní, hajzo.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak tolik sourozenci Gondíkovi.
8: Nějak jsem se v tom ztratila.
4: No, Kateřino, ale vy jste spolupracovali s Daliborem i s Adelou.
8: Ano, my jsme spolupracovali, tak já s Daliborem dokonce, on u mě hrál jako herec. Já jsem jednou tak jako možná nedopatřením režírovala Ginger a Fred. Jako podle filmu jsem si jako udělala scénář. Hrálo se to na Broadwayi, ale mělo to spoustu jako různých takových jako neduhů. Nicméně mi tam hrál Dalibor jako konferenciéra, hrála tam Božidara Turzonovová, hrál tam Láďa Županěč a já na to strašně ráda vzpomínám. Dalo mi to moc. Nevím, kolik to dalo divákům, ale některým těm hercům vzpomínají na to rádi. No a Adélou Gondíkovou jsem alternovala, byť asi o 30 let jako starší jsem, tak jsme alternovali jednu roli, takový produkční, v Celebritách SRO.
4: Dobře, tak už to víme skoro všechno.
8: Už to jenom, víte skoro všechno,
4: dámy
8: co budeme dál.
4: Neví, co bude dál. Budou Gogo Show anebo Smutný muž Jaroslav Vahalek?
8: Ty jsi to prozradil.
4: Já to musím prozradit, aby věděli, jak hlasovat.
8: No já vím, ale mohli jsme se zeptat, jak se jmenoval Smutný muž.
4: Na to není čas.
8: Dobře.
4: Drahá. Pojďme dál. Humor mezera A, to je pro Gondíky. Humor mezera B, pro Smutného muže pana Válka. 90 011 04, tam pošlete SMS, jinak zavolejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Petra Janů zpívala a ano. Kateřina Macháčková své vnučce sdělila.
2: Ano.
1: Cituji.
2: Ano, že to je hudba mého mládí, mého života a že teď pojedeme domů a budeme poslouchat hudbu jejího teď. Dětství, mládí, ale báječnou. Báječnou, já jsem ji neznala a teď konečně budu poznávat jednotlivý zpěváky, interprety a moc se mi to líbí. Mm-hmm.
1: Tak tolik naše hudební okénko. Teď se vracíme mezi naše archivní snímky našich humoristů. Už známe vítěze.
2: Ano.
1: A je to onen pan Válek, čili...
2: Smutný muž.
1: A Žňová hlídka.
3: Přesto, že vrozená skromnost mi velí, abych se nezmiňoval o své maličkosti, v zájmu pravdy jsem nucen podotknout, že i já jsem se zapojil. Letos jsem šel pomoci našim družstevníkům se žňovými pracemi. Ještě nejsem vyučen zemědělcem, byli nuceni svěřiti mi něco neodborného. Šlo však o práci neméně zodpovědnou. Byl jsem ustanoven jako žňová hlídka. Předseda mě zavedl večer na pracoviště a sdělil mi: zde toto budete střežiti. Váš rajon je zde od kůlny k tamtomu červenému světélku a zpět. Druhého dne jsem byl nezvěstný. Ani třetího dne jsem nebyl k nalezení. Vrátil jsem se po 14 dnech mírně uprášen. Když mě předseda sekýroval, kdeže jsem byl, pravil jsem: ono červené světélko bylo na nákladním autě z Košic. Ale ouha, zjišťuji, že jsem se zapovídal, zatímco se neodvratně blíží střed gramodesky. Nuže vězte, že to, co jsem vám řekl, nebylo určeno k tomu, abyste se mně a mým příbuzným posmívali, nýbrž k tomu, abyste se lecčím spoučili. Jsem přesvědčen, že je vám líto, že už je konec, ale nebojte se. Až to cvakne, pusťte si to ještě jednou. Zatím nazdar.
2: Nazdar, no už si to asi nepustíme.
1: No to je konec.
2: To je konec.
1: Dnešní humoriády s Kateřinou Macháčkovou.
2: Mějte se moc krásně, krásné léto.
1: Těšíme se na příště. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů. A mějte se krásně.

0: vás umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Postup vlády ohledně účasti prezidenta na summitu NATO je podle Petra Pavla v rozporu s usnesením Ústavního soudu. Silné bouřky přinesly na jih Čech přívalové deště i několika centimetrové kroupy. Střelbu v severoněmeckém městě Štáde nepřežilo 5 lidí, policie zadržela 2 podezřelé. Zítra bude na jihu Čech oblačno nebo zataženo s teplotami do 31 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Postup vlády k účasti prezidenta na summitu v Ankaře je podle prezidenta Petra Pavla v rozporu s předběžným opatřením Ústavního soudu. To má vládě ukládat, aby nebránila účasti hlavy státu ani jeho doprovodu a postupovala podle dosavadních zvyklostí.

0: prezident to napsal na síti X. Podle něj tak má mít prezident možnost zastupovat Česko jako vedoucí delegace na neformální večeři lídrů i na jednání NATO. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale po dnešním jednání vlády řekl, že delegaci povede on. Pavel vyzval k dohodě o rozdělení účasti mezi prezidenta a premiéra na jednotlivých částech summitu. Silné bouřky zasáhly odpoledne Jihočeský kraj. Na Prachaticku napršelo během krátké doby až 60 mm srážek. Bouřky komplikují dopravu a zastavily provoz vlaků mezi Vimperkem a Čkyní. Meteorologové zaznamenali v Pošumaví a Novohradských horách i několika centimetrové kroupy. Pokračuje Martin Adamovský z Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Vyskytly se takzvané supercely vnořené, což jsou vlastně intenzivní bouřky, které jsou schopné produkovat i kroupy kolem 5 cm, což se stalo na některých místech v tom Pošumaví v jižních Čechách. Ty kroupy i přes 5 cm byly.
0: Hasiči zasahují v Kadolci u Slavonic na Jindřichohradecku u požáru lesa. Hořelo na ploše 200x200 metrů. V nepřístupném terénu zasahuje celkem 9 cistern z Čech i Rakouska. Detaily má mluvčí jihočeských hasičů Vratislav Malý.
2: Zasahujícím hasičům pomáhají drony i vyžádaná přeshraniční pomoc z Rakouska se třemi cisternami. Těsně po 14. hodině velitel zásahu nahlásil lokalizaci. To znamená, bylo zamezeno šíření požáru a síly a prostředky jsou dostatečné k jeho zvládnutí.
0: Jihočeský kraj nechá postavit dvě hřiště s umělým povrchem v českobudějovickém areálu Složiště. Budou hlavně pro mládežnické sportovní týmy. Předpokládané náklady dosáhnou 70 milionů korun. Od převzetí areálu do něj hejtmanství investovalo přes 660 milionů korun, říká mluvčí krajského úřadu David Hoke.
3: Přes 45 milionů z této částky směřovalo do investic. Dalších více než 20 milionů korun do oprav, údržby a každodenního provozu. Další prostředky budou využity například na rozšíření šatén, úpravy zázemí, pořízení techniky pro údržbu sportovišť anebo další nezbytné opravy.
0: Při střelbě ve městě Štáde na severu Německa zemřelo 5 lidí. Policie zadržela 2 podezřelé a další nebezpečí podle ní nehrozí. Německý deník Tagesspiegel uvedl, že útočník střílel v blízkosti centra pro mládež. Podle policie ale mezi oběťmi nejsou žádní nezletilí. Zatím není jasný přesný počet zraněných ani motiv činu.
4: Sport.
0: Tenista Dalibor Svrčina vypadl na Wimbledonu v prvním kole. Američanovi Tienovi podlehl 1-3 na sety. Při své premiérové účasti na Grand Slamu skončila i Daria Vidmanová, která prohrála s Američankou Pegulaovou 0-2.
4: Počasí.
0: V noci budou teploty mezi 21 a 18 stupni, zítra očekávejte na jihu Čech převážně oblačno, ráno a večer i zataženo, přehánky a bouřky budou zpočátku jen ojedinělé, pozdě odpoledne pak četné a místy i silné. Teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů Celsia, na horách maximálně k 27. Slabý proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí, biozátěž bude opět vysoká.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Silnice 20 je stále neprůjezdná mezi Blatnou a Tchořovicemi na Strakonicku po nehodě nákladního auta.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Tady je Český rozhlas České Budějovice. V následující hodině uslyšíte, jak se správně zachovat při bouřkách, které v tropických dnech mohou vzniknout velmi rychle. Přineseme také reportáž ze Soběslavy, kde zastupitelé po několika letech jednání schválili podmínky pro výstavbu nového průmyslového areálu, a to u dálnice D3. A podíváme se i do Zoo Hluboká, která založila záchranný chov kriticky ohrožených želv v Baheních. Pohodový poslech vám přeje Michal Hovorka.
5: Český

0: Necelých 10 minut po 17. hodině je tu zpravodajský souhrn z Jihočeského kraje. Slovo dostává Pavlína Fendeková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké pondělní odpoledne. Jihočeský kraj zasáhly silné bouřky s krupobytím. Nejvíc zasažené bylo Pošumaví a Novohradské hory. Popoledně se na Prachaticku objevily i kroupy o velikosti až 5 cm, řekl Martin Adamovský z Českého hydrometeorologického ústavu. Po bouřkách napadaly stromy na železniční trať mezi Vimperkem a Čkyní. Nejezdí tam vlaky i kvůli podmáčené trati. Obyvatelé Volár na Prachaticku budou v referendu rozhodovat o stavbě obchvatu. Přípravný výbor dnes předal radnici podpisové archy. Celkem je na nich 689 podpisů. Informoval o tom zmocněnec přípravného výboru a opoziční zastupitel Tomáš Válek z Pirátů. Opozice a šumavské spolky kritizují rozšíření silnice z Blažejovic do Volar, které plánuje kraj. Podle nich přivede do města víc těžké dopravy. Správa železnic chystá celkovou modernizaci trati mezi Veselým nad Lužnicí a Českými Velenicemi. Teď vypisuje výběrová řízení na zhotovitele. Stavba začne příští rok v lednu a potrvá do podzimu 2029. Na 52-kilometrovém úseku podél Lužnice pak budou vlaky jezdit rychleji. Podle mluvčí správy železnic Nelly Eberl-Fríbové je předpokládaná hodnota celé zakázky bezmála 8 miliard korun.
3: Přestavba je podle nových pravidel rozdělená do 3 samostatných tendrů. Díky tomu bude možné rozšířit počet zájemců, aniž by firmy musely tvořit velká konsorcia a tím vytvořit prostor pro snížení celkové ceny.
2: Zamcheba Chelčice přichází naplnění nápojů do plechovek. Do nové výrobní linky investovala 12 milionů korun. Asistent ředitele společnosti Jaroslav Muška dodává.
4: Nápoje v plechovkách je skutečně trend a navíc je to 100% recyklovatelný materiál a to je důležité pro spotřebitele.
2: Plnění do skla ale firma nezruší. Želva bahení by se mohla díky záchrannému programu Zoo Hluboká dostat zpátky do naší přírody. Tento původní druh na našem území skoro vymizel kvůli vysušování tůní, mokřadů a také jejich lovu. Základem záchranného chovu je 15 želv, které odborníci přivezli do Čech z Maďarska. Proč právě odtud, vysvětluje zoolog Roman Kessel.
5: Protože v Maďarsku žije ta správná genetická linie, která se vyskytuje nebo vyskytovala i u nás. A také proto, že v Maďarsku je pořád stále dostatečně silná populace na to, aby odvěrní jedinci v té populaci příliš nescházeli.
2: Želva bahení je u nás velmi vzácná, žije například na Jižní Moravě.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Den v kraji ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Vysoké teploty posledních dnů sice lákají ven, zároveň ale přinášejí i riziko silných bouřek. Ty mohou vznikat velmi rychle a bývají doprovázeny prudkým větrem, přívalovým deštěm anebo blesky. Jak se v takové situaci správně zachovat a na co si dát pozor, tak to se v ranním vysílání Adela Jirkalová ptala mluvčích jihočeských hasičů Venduly Matějů.
1: Začněme situací, kdy jsme doma. Měli bychom při bouřce domácnost nějak zabezpečit?
2: Tak pokud jsme doma, tak je to vlastně ta nejlepší možná situace, protože všechny domy jsou chráněné hromosvodem. K tomu je důležité ještě zavřít okna, zavřít dveře, včetně střešních oken. Určitě je důležité zavřít okenice, stáhnout markízy a vypnout elektrické spotřebiče ze zásuvky, to znamená takové to úplně ze zdi. Jak už bylo řečeno, doprovodným jevem je taky silný vítr, takže pokud máme zahradu, tak určitě je nutné zabezpečit všechny volně ložené předměty, jako jsou třeba slunečníky, bazény nebo květináče. Zahradní nábytek. Nejlépe je prostě někam schovat nebo upevnit.
1: A co když bouřka zastihne řidiče za volantem?
2: To už je taková možná trošku víc dramatičtější situace. Tam určitě je důležité přizpůsobit rychlost a styl jízdy, popřípadě pokud je to možné zastavit na nějakém bezpečném místě. Uzavřít okna a dveře, a co je teda hodně nebezpečné, nebo může být hodně nebezpečné, to, že musíme dávat pozor na padající stromy a větve.
1: Nejnebezpečnější to bude asi venku v přírodě, je to tak?
2: Zcela určitě. V přírodě, když nás potká bouřka, tak tam ta situace potom může být úplně dramatická. Takže pokud se nám to stane, tak určitě je důležité neběhat a snažit se někam schovat. Většinou nemáme tedy možnost schovat se někam do budov s hromosvodem, takže musíme najít nějaké aspoň relativně bezpečné místo. Doporučujeme, nebo určitě je důležité, neschovávat se pod osamělými stromy na okraji lesa, pod převisy skal a nehledat úkryt v menších objektech bez hromosvodu. To znamená třeba nějakých sedníkách. A co platí, že největší riziko zásahu bleskem hrozí v otevřeném terénu a na vyvýšených místech, takže těmto místům je určitě důležité se také vyvarovat.
3: Český rozhlas České Budějovice, Den

0: Podporuje cestování s principem hry a zároveň motivuje k objevování nových míst. Projekt Toulav, karta jeho české turistické oblasti Toulava, získal nedávno velkou cenu cestovního ruchu v kategorii nejlepší turistický produkt. Kolik lidí se do něj zapojuje, jaká místa díky němu lidé mohou navštívit a jaké novinky oblast přichystala pro letošní léto, zeptáme se produktového manažera Toulavy Jana Sochora. Nalaďte si nás v úterý 30. června po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: je Český rozhlas České Budějovice a Den v kraji. Radnice v Soběslavi na Táborsku nebude bránit vybudování průmyslového areálu na jižním okraji města. Zastupitelé svůj postoj stvrdili schválením plánovací smlouvy s developerem 7R. Díky ní získají příspěvek do městské kasy. Místní obyvatelé proti rozšíření zóny už dřív protestovali peticí a neúspěšně se snažili zastavit v referendu. Část z nich výstavbu areálu u dálnici D3 dál odmítá.
1: Já osobně s tím nesouhlasím, protože si myslím, že ty haly budou potřeba dělníky a tady není zas tak velká nezaměstnanost.
2: Stavbu areálu na jižním okraji města odmítá například místní obyvatelka Šárka Balounová.
1: Nakonec tady budou haly, budou se schánět dělníci, kteří se sem budou muset dovážet a v Soběslavi není ani ta možnost bydlení, že by se sem někdo za prací přistěhoval.
2: Obává se hlavně přílivu agenturních zaměstnanců. Zapravdu ji dává i opoziční zastupitel města Miloš Bučinský z Pirátů. Podle něho byla otázka budoucích pracovníků jedním z důvodů pro odmítnutí plánovací smlouvy.
3: Může se stát, že sem přijde firma, která přinese pracovní místa, vysoce kvalifikovaná, ale může se stát i pravý opak, že zde vznikne nějaké logistické centrum, které bude obsluhováno zahraničními pracovníky, pro místní v podstatě nebude mít žádný přínos.
2: Současně kritizuje dojednanou kompenzační částku ve výši 23 milionů korun, kterou město získá od developera. Ta je podle něho příliš nízká.
3: Město získá zhruba 315 korun za metr čtvereční zastavěný. U obdobných záměrů se jedná o částky zhruba 800 až 1200 korun za metr čtvereční. Jsou i obce, které vyjednaly kolem 3000 korun.
2: Podle nezávislé místostarostky města Aleny Krejčové je výše příspěvku výsledkem dlouhodobého vyjednávání. Jeho část pomůže s modernizací čistírny odpadních vod. Smlouva podle ní částečně nahrazuje územní plán a určuje i technické parametry celého areálu.
4: Jsou tam definovány výšky staveb, velikosti staveb, využitelnost jednotlivých ploch, zkapacitnění dopravní obslužnosti.
2: Jak dál místostarostka upozorňuje, smlouva požaduje po investorovi zároveň zajištění odpovídající pracovní síly.
4: Tam musí být obsazenost minimálně 75%, než začne výstavba, z toho důvodu, aby se nestavěly haly do zásoby, aby my jako město jsme věděli, kdo tam bude působit.
2: S tím souhlasí i ředitel společnosti 7R pro oblast Česka Jiří Duchoň, podle kterého je uzavření plánovací smlouvy pro developera teprve začátek.
5: Teď nás čeká získání povolení záměru, hledání vhodných nájemců a postupná výstavba průmyslové zóny. Předpokládáme rozdělení projektu do 3 etap tak, aby rozvoj probíhal plynule a efektivně.
2: Vyjednávání o podobě plánovací smlouvy podle něho trvalo přibližně 3 roky. Ze Soběslavy Michal Bělský, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Den v kraji. 15 želv baheních z přírodní rezervace v Maďarsku přicestovalo do Zoo Hluboká. Návštěvníci je ale v expozici neuvidí. Zvířata jsou základem genetické banky potřebné pro navrácení želv baheních do přírody. Tento druh na našem území téměř vymizel, a to kvůli vysušování tůní, mokřadů a také jejich lovu.
1: Tadyhle máme dvě samičky, tady v jednom rohu, je ta menší, ale ta větší, a my jsme zjistili, že některé z těch želv, které jsme přivezli, tak mají v sobě vajíčka, takže se mi dáváme vyklást kontrolovaně, aby nám nesnesly vejce do vody.
2: Dvě z 15 želv mi v areálu Zoo Hluboká ukazuje zoolog Roman Kessel. Další vidíme v bazénkách, hlavičky vykukují z vody.
1: Tady v těch bazénkách je 10 samic a 5 samců. Mají černý krunýř, černé nohy, hlavu a na hlavě i na nohách mají takové žluté skvrnky. Ta žlutá barva je různé intenzity podle lokality. Samičky jsou větší, mohou dorůstat do 20, někdy i 25 cm. Ty samičky jsou trošičku menší než samice obvykle, jako štíhlejší.
2: Jsou ještě plaché, protože pochází z volné přírody.
1: My jsme chytili v Maďarsku v Národním parku Malý Balaton, kde jsme získali povolení od maďarského ministerstva zemědělství k odchytu právě za účelem založení záchranného chovu želvy bahení.
2: Proč želvy bahení právě z Maďarska?
1: Protože v Maďarsku žije ta správná genetická linie, která se vyskytuje nebo vyskytovala i u nás. A také proto, že v Maďarsku je pořád stále dostatečně silná populace na to, aby odvěraní jedinci v té populaci příliš nescházeli.
2: Zoo Hluboká pracuje na tomto záchranném programu už víc než 20 let.
1: V té době normálně existovaly i odborné publikace, kde autoři tvrdili, že želva bahení už v České republice nežije, že je vyhubená a vyhynula a není třeba se ní zabývat. A my jsme byli taková parta chovatelů želv a nechtěli jsme to nechat jen tak být. Začali jsme se po želvě bahení pídit a zjistili jsme, že opravdu existují záznamy o výskytech želvy bahení. Pravděpodobně náhodné, vypouštěné, od někud dovezené, zdovolené. Z největší pravděpodobností, pokud se želvy udržely v přírodě, tak to byla Morava, pravděpodobně Jižní Morava. A my jsme začali jezdit do přírody, začali jsme na lokalitách pravděpodobných ty želvy hledat a skutečně jsme je objevili.
2: Cílem tohoto záchranného programu je vrátit želvu bahení do naší přírody.
1: Cílem je založit záchranný chov, protože tyhle želvy jsou opravdu velice dlouhověké, dlouho dospívají a my potřebujeme odchovat velké množství zvířat do doby, než získáme potřebná povolení a najdeme vhodná místa pro to, abychom je vrátili do přírody. Jak už jsem zmiňoval, Moravu nebo Polabí. V Polabí se při některých stavebních pracích našli dokonce i krunýře, takže to, že tam želvy dříve žili, je celkem jistota.
2: První mláďata želv baheních by se měla v Zoo Hluboká vylíhnout na konci srpna. Z Hluboké nad Vltavou Jitka Cibulová-Vokatá, Český rozhlas.
3: Den v kraji.

0: letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice, aneb jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině. Český rozhlas České Budějovice. Všechny pořady najdete online na webu budějovice.rozhlas.cz.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Den v kraji. Školní rok je za námi a před námi tradičně období letních dovolených. Pokud míříte do ciziny, tak určitě víte, že byste neměli zapomenout třeba na cestovní pojištění. Co všechno by taková pojistka měla obsahovat? Jak přesně postupovat, pokud se vám v zahraničí stane nějaký malér? Nejenom o tom byla řeč v našem dnešním dopoledním vysílání. Hostem moderátora Matěje Vodičky byl Tomáš Beck ze společnosti Vindicia, která se dlouhodobě zabývá odškodňováním. Část rozhovoru si můžete poslechnout právě teď.
1: Jak má vypadat správná a dobře nastavená pojistka?
2: To je hrozně složitá otázka, protože ono každé to cestovní pojištění by mělo být nastaveno přesně na to, co v té dané lokaci nebo na té cestě budeme dělat. Takový základ je samozřejmě mít řešené nějaké léčebné výlohy, případně repatriaci zpátky do České republiky, nějaké asistenční služby, pokud jdeme třeba autem do Itálie, tak aby jsme měli pokryto i třeba odvoz nabouraného auta zpátky do České republiky. Vždycky je dobré se třeba s někým nějakým specialistou poradit před tou danou cestou a mít tam do toho samozřejmě i zahrnuté potom řešení třeba nějakých i trvalých následků, pokud se nám stane nějaký úraz. Není dobré myslet pouze jenom na tu, jak říkáme, plechařinu a ty léčebné výlohy, ale právě i na to, že opravdu ten úraz nám může změnit život, tak aby jsme měli nějakým způsobem vykompenzován ten dopad na náš pracovní život i civilní život.
1: No, to nad čím asi lidé nejčastěji přemýšlí je taky ta cena té pojistky. Má to smysl brát nějakou levnější variantu, nebo bychom měli například spíš pokukovat po té nejdražší, řekněme?
2: Ne úplně striktně po té nejdražší. Ono je dobré se spíš podívat na pojistné podmínky, tedy a ne pojistky. Když se rozhodují mezi dvěma, tak je porovnat případně a může vyjít lépe potom i ta levnější varianta. Cena není rozhodující. Stejně jako u životního pojištění, cena není rozhodující a je to obrovská chyba, co pořád lidé dělají, mi řeknou, já si ale platím drahé pojištění, takže musím být perfektně krytý. Ono to tak nemusí být. I to drahé pojištění může být horší než výrazně levnější pojištění a vždycky by to mělo být nastaveno na konkrétní případy toho daného člověka, aby to krylo jeho potřeby a jeho aktivity, které v té dané lokalitě bude dělat.
1: Jaké jsou nejčastější mýty, které vyvstávají v souvislosti s cestovním pojištěním?
2: Těch je. Asi nejčastější mýtus, který je, tak je, lidé si myslí, že jim stačí cestovní pojištění, který dostanou třeba k kreditní kartě nebo k bankovnímu účtu. Což ale bohužel, ono to je krásný marketingový tah, ale většinou ty cestovní pojistky jsou nedostatečné, nezahrnují vlastně veškeré rizika, které tam mohou nastat. Je dobré se podívat přesně na to. Mám cestovní pojištění od kreditní karty, podívám se první, co udělám, je podívám se na pojistné podmínky, co všechno mi to hradí, jaké tam jsou limity, zda mi to potom třeba při nějakém větším úraze pokryje i trvalé následky, nebo právě ty léčebné výlohy a tak dále. Pokud jedu třeba v zimě do hor lyžovat a stane se mi tam něco, musí pro mě přiletět vrtulník, tak zda i tady ta varianta tam je zahrnuta, protože ona ten let s tím vrtulníkem potom nás může vít na opravdu obrovský částky.
3: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: počasí.
1: Nyní je to Eva Houbová z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Evo, pěkný den.
2: Dobrý den.
1: Pojďme se podívat na noc a zítřek po té výrazné změně počasí.
2: Nad střední Evropou se vlní studená fronta a vydrží to vlastně až do středy. Teď v noci bude zataženo až oblačno a budou ještě doznívat přehánky a bouřky, a to i velmi silné. Budou přecházet do občasného deště a kránu zvolna ustávat. Teplota klesne na 21 až 18 stupňů, na horách na 18 až 15. Mírný severozápadní vítr 2 až 5 metrů za sekundu, v bouřkách s nárazy kolem 70 km v hodině, bude během noci slábnout. Co se týká zítřka, bude převážně oblačno, ráno a večer bude obloha i zcela zatažená. Přehánky a bouřky budou zpočátku jenom ojedinělé, ale později odpoledne a večer jich hodně přibude, budou četné a místy bouřky i silné. Srážky kolem 40 mm, nárazy větru kolem 70 km v hodině a taky kroupy. Teplota zítra vystoupí už přece jenom trošku níž než dneska na 28 až 31 stupňů, na horách bude kolem 25. Bio bude na dvojce, na východě kraje na trojce.
1: Předpokládám, že ve středu už by ty teploty mohly klesnout pod 30.
2: No už to bude takové, řekla bych, nesitelnější. Ve středu bude zataženo až oblačno. V noci a ráno se místy během dne na celém území vyskytne občasný dešť a přehánky nebo bouřky a zase i silné. Večer po přechodu té studené fronty budou srážky slábnout a ustávat. Teplota ráno klesne na 20 až 16 stupňů, takže se ještě moc neodpočineme. Přes den ale o moc nevystoupí na 21 až 25, to už jsme dlouho neslyšeli. Vítr povane slabý proměnlivý, během dne mírný západní až severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu a samozřejmě v bouřkách bude zesilovat.
1: To je hodně velký skok dolů, jak to bude vypadat ve čtvrtek?
2: Ve čtvrtek se více projeví výběžek vyššího tlaku vzduchu od západu a potom v noci studená fronta, ale to už bude jenom tak na oko. Ve čtvrtek čekáme většinou polojasné počasí, později odpoledne od severozápadu vlivem té fronty přibývání oblačnosti. Jenom ojediněle se během nevyskytnou slabé přehánky. Teplota ráno bude mezi 16 a 12 stupni, takže to už se asi vyspíme, přes den 22 až 26. Vítr povane mírný severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Jak to bude vypadat v pátek?
2: V noci na pátek bude zataženo s místními přehánkami. V ranních hodinách už ale oblačnost bude ubývat a srážky taky. Přes den už se vyskytnou jen výjimečně, takže si užijeme i sluníčka. Teplota ráno bude kolem 14, odpoledne kolem 24 stupňů a vítr mírný, severozápadní až severní 3 až 6 metrů za sekundu. A v dalších dnech to vypadá na slunečné počasí s ranními teplotami kolem 12 a odpoledne kolem 26. Takže řekl bych normální léto.
1: A velmi příjemné. Tolik meteoroložka Eva Houbová, děkujeme za informace. Mějte se hezké, naslyšenou.
2: Děkuju, vy taky. Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Tolik skupina Katapult ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice a tolik také Den v kraji. Už zítra zjistíte, kde už na jihu Čech kvůli horku a suchu chybí voda a které obce omezují na pouštění bazénu anebo zalévání zahrad. Nabídneme také reportáž z prodeje jízdních kol ze ztrátu a nálezů v Českých Budějovicích.
1: Český rozhlas České Budějovice.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Dnes večer v České televizi. ČT1. Vražda vyhazovače nevěstince. Může malý žeton dovést kriminalisty k pachateli? Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Tajným agentem se proti své vůli stane legendární mistr chaosu. Pierre Richard v komedii Velký blondýn s černou botou. A ČT Art uvede komedii o životních radostech i starostech v inscenaci komorní scény divadla na Fidlovačce. Tři holky jako květ. Pondělní večer s Českou televizí.
2: 18 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Obyvatelé Volár na Prachaticku budou v referendu rozhodovat o stavbě obchvatu. Regulace cen pohonných hmot bude pokračovat do 19. července. Kouč Miroslav Koubek končí u české fotbalové reprezentace. Na jihu Čech bude zítra oblačno nebo zataženo s teplotami do 31 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Do Česka přišly bouřky na některých místech velmi silné. Voda po dešti zaplavila několik ulic v Jihlavě. Na Vysočině hasiči také odstraňovali popadané stromy. Pásmo bouřek přešlo i přes Šumavu a Novohradské hory. Podrobnosti z jihu Čech má reportérka Eva Marvanová.
3: Nejhorší situace byla odpoledne na Prachaticku a v Pošumaví. Meteorologové tam zaznamenali takzvanou supercelu, tedy mimořádně silnou bouřku. Právě ta přinesla místy kroupy o velikosti až 5 cm. Na Prachaticku během krátké doby napršelo až 60 mm srážek. Amatérská meteorologická stanice v Bohumilicích dokonce naměřila za jedinou hodinu kolem 100 mm deště. Bouřky zaměstnali také hasiče. Ti zatím vyjeli ke zhruba stovce událostí, nejčastěji odstraňují popadané stromy a čerpají vodu. Nejvíce práce mají na Prachaticku, Táborsku, Strakonicku a Jindřichohradecku. Právě tam naopak silný déšť pomohl uhasit požár lesního porostu. Bouřky komplikovaly tak

0: dopravu. Mezi Vimperkem a Čkyní zastavili kvůli podmáčené trati a popadaným stromům provoz vlaků. Z Jindřichohradecka Eva Marvanová, Český rozhlas.
1: Obyvatelé Volar na Prachaticku budou v referendu rozhodovat o stavbě obchvatu. Přípravný výbor dnes předal radnici podpisové archy. Celkem je na nich 689 podpisů, informoval zmocněnec přípravného výboru a opoziční zastupitel Tomáš Válek z Pirátů. Opozice a šumavské spolky kritizují rozšíření silnice z Blažejovic do Volar, které plánuje kraj. Podle nich přivede do města víc těžké dopravy. Obchvat by dopravy ve městě ulevil. Městský úřad má teď 15 dní na kontrolu dodaných podpisů. Pokud bude návrh splňovat zákonné podmínky, zastupitelé budou o referendu jednat na konci července. Správa železnic chystá celkovou modernizaci trati mezi Veselým nad Lužnicí a Českými Velenicemi. Teď vypisuje výběrová řízení na zhotovitele. Stavba začne příští rok v lednu a potrvá do podzimu 2029. Na 52-kilometrovém úseku podél Lužnice pak budou vlaky jezdit rychleji, pokračuje mluvčí správy železnic Nela Eberl-Frýbová.
2: Předpokládaná hodnota celé zakázky je bezmála 8 miliard korun. Přestavba je podle nových pravidel rozdělená do tří samostatných tendrů. Díky tomu bude možné rozšířit počet zájemců, aniž by firmy musely tvořit velká konsorcia a tím vytvořit prostor pro snížení celkové ceny.
1: Vláda rozhodla, že regulace cen pohonných hmot bude pokračovat až do 19. července, oznámila to ministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová. Pokud se do té doby situace na trhu s palivy stabilizuje, vrátí se prodej nafty a benzínu od 20. července k běžné praxi. Regulací vláda zavedla kvůli konfliktu na Blízkém východě v dubnu. Dosud platné opatření počítalo s jejím ukončením na konci června.
3: Sport.
1: Kouč Miroslav Koubek krátce po vyřazení už po skupinové fázi na mistrovství světa skončil u české reprezentace. Předseda fotbalové asociace David Trunda po vzájemné dohodě přijal trenérovou rezignaci. Fatscher o tom informovala na svém webu. Koubek, který převzal národní mužstvo v zimě, měl s asociací smlouvu ještě na 2 roky. V březnu dovedl tým po 20 letech na světový šampionát, kde jeho svěřenci s jediným získaným bodem obsadili ve skupině poslední 4. místo.
3: Počasí.
1: V noci budou teploty mezi 21 a 18 stupni, v úterý očekávejte na jihu Čech převážně oblačno, ráno a večer i zataženo, přehánky a bouřky budou zpočátku jen ojedinělé, pozdě odpoledne pak četné a místy i silné. Teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů Celsia, na horách maximálně k 27. Slabý proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí, biozátěž bude vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Nehoda cyklisty se vyšetřuje v Kuří blízko Benešova nad Černou na Českokrumlovsku. Dávejte tam pozor.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: A je to tady, letní prázdniny a s nimi z brusu nové letní čtení, tedy jihočeské rozhlasové Četby na pokračování, které můžete poslouchat každý všední den v tomto čase, tedy krátce po 18. hodině, ode dneška až do konce prázdnin. A začínáme lákavým titulem, četbou z nejnovější detektivky oblíbeného českobudějovického spisovatele Jiřího Březiny v Kopřivách. Oč v ní jde? Například o jednu vraždu, ale pak se přijde ještě na jednu. Místo děje, podhůří Novohradských hor, vesnice Stroupnice v areálu Horní Stropnice. Vyšetřuje českobudějovický kriminalista Stanislav Medek. Kdo vám bude číst? Herečka Lenka Šestáková. Tak příjemný poslech.
5: Kapitola 1. Neděle. Když Jana uviděla na displeji interkomu policistu v uniformě, zatajila dech. Rychle si ale uvědomila, že Petr tady určitě není kvůli ní. Jako vždy muselo jít o Honzu. Zase nějaká nepříjemnost. Nadechla se, otevřela a pozdravila. Petr měl ve tváři omluvný výraz, kterým dával najevo rozpaky při vstupu na zakázané území. Ona se na okamžik ztratila v jeho modrých očích. Pak si všimla toho druhého muže. Nenápadný pán v civilních šatech dost při těle už v letech. Skláněl se nad chladičem Honzova vozu zaparkovaného jako vždy na chodníku před domem. Když zaznamenal Janu s drobnými obtížemi, se napřímil a vydal se k ní. Tentokrát to bude vážnější, napadlo Janu. Ramenatý Petr Král působil vedle toho neznámého muže jako kluk, i když byl bezmála o dvě hlavy vyšší. Bylo jasné, kdo tady velí. Ahoj, dobrý den, pozdravila každého zvlášť. Jani, je doma Honza? Zeptal se Petr. Potřeboval bych s ním mluvit, teda spíš tady pan vrchní komisař. Jo, je, dojdu pro něj, chtěla se otočit. Můžeme jít dál, to se asi nehodí řešit na zápraží, pravil ten starší muž. Jana nevědomky ustoupila a kriminalista se hrnul dovnitř. Petr ho neochotně následoval. Když jí míjel, sklouzl pohledem na její břicho. Lehce se usmál. Honzo, zavolala na přítele, jsou tu policajti. Honza musel stát za rohem, zjevil se přímo za jejími zády, až se ho lekla. O co jde, pánové? Jana si všimla, jak se Honzův a Petrův pohled na okamžik zaklesli jeden do druhého. Jen taková formalita, moc vás nezdržíme, pane Němec, prohlásil komisař. Tak pojďte, sedneme si. Honza je zavedl do jídelny. Jana je chtěla následovat, ale Petr před ní zavřel dveře. Poslední, co viděla, byl jeho omluvný výraz. Chvíli stála a poslouchala, co se děje za dveřmi. Muži v jídelně ale mluvili tlumenými hlasy a nebylo jim dobře rozumět. Šla zpátky do obýváku, kde se svalila na pohovku. Připadala si těžká a nemotorná. Z konferenčního stolku se jí vysmíval hrneček s odporným čajem. Koupil jí ho Honza, že prý ho má pít místo kafe. Myslel to s ní dobře, ale ona by teď za kafe zabíjela. Napila se. Ještě nedávno ji Honza prosil, aby na té světlé pohovce nepila, že ji nechce mít za neřáděnou, ale už s tím přestal. Až se dítě narodí, půjde starost o čistou pohovku stranou, tím si byla Jana jistá. Viděla, jak vypadají domácnosti kamarádek, které do toho vlítly dřív. Zapnula televizi. Místnost zaplnilo klábosení z pořadu určeného ženám v domácnosti. Její pozornost se ale neustále vracela k zavřeným dveřím do jídelny. Co tam asi řeší? Když tady byl Petr naposled, bylo to taky služebně. Honza tehdy přijel z práce v noci, nebo spíš nad ránem, měl něco upyto. Většinou mu to projde, když jede z Bostonu, má to skoro za rohem a od žebráka na náměstí to sem není ani kilometr. Jenže tenkrát při parkování urval na vedlejším autě zpětné zrcátko. Sousedka to viděla a zavolala policii. Přijel Petr. Vyptával se, chtěl dát Honzovi dýchnout. Honza mu ale bez uzardění sdělil, že neřídil, že to byla Jana, že ho odvezla, protože pil a nemohl proto řídit. Petr se na ní podíval napůl tázavě, napůl soucitně. Všichni věděli, jak to bylo. Honza pak zašel za sousedem s flaškou a dal mu nějaké peníze a poprosil ho, aby příště nikam nevolali, že se to všechno dá vyřešit jinak. Doma se pak smál, že místo, aby on platil zrcátko na staré škodovce, měli by spíš oni platit lak na jeho bavoráku. Ale nemyslel to tak. Peníze jim dal i přesto, že mu zadělali na průšvih a auto určitě měli pojištěné. Honza chce mít se všemi dobré vztahy. Však taky s lidmi pracuje celý život. Dvě hospody tady ve Stroupnici, penzion nahoře na Staré Vodě. Pořád pendluje tam a zpátky, řeší problémy se zaměstnanci i hosty, finančák, sociálku, hygienu, úředníky. Honza má s lidmi svatou trpělivost, to Jana ví. Však to bylo právě na Staré Vodě, kam nastoupila jako mladé ucho, kde se s Honzou seznámila. Vždycky měl dobrou náladu, věděl si rady. K hostům byl přátelský. Dveře do jídelny se otevřely. Honza měl ten svůj obvyklý bodrý výraz, i oba policisté teď působili o něco uvolněněji, než když před několika minutami přicházeli. Když ho ale minuli a vešli do předsíně, Honzův výraz se změnil. Byla to jen chvilička, ale Jana si toho moc dobře všimla. Viděla napětí, možná obavy? Všiml si, že ho pozoruje a znova nasadil úsměv. Dokonce na něj šibalsky zamrkal. Přemýšlela, jestli má jít policisty vyprovodit, ale Honza už se za nimi vydal. Zůstala tedy sedět. Najednou se v hale znovu objevilo kulaté tělo toho komisaře. Paní Němcová, jen jednu rychlou otázku. Byl váš manžel v pátek večer doma? Já nejsem Němcová, jsem pořád ještě Vítková. Aha, a byl váš přítel doma? Byl. Rozmyslete si to, bylo to předevčírem. Jo, byl, pokrčila rameny. I v noci. Ani na chvilku se nevzdálil, nikam nejel. Nevzdálil, usnul se mnou tady u televize, pokusila se o úsměv. Ani vy jste v tu dobu nikam nejela, zakroutila hlavou. Komisařova drobná očka si několik okamžiků pronikavě prohlížela. Připadalo jí, že hledá náznak lži. Pak se na ní usmál. Tak děkuji, to bylo všechno. Komisař se s Janou rozloučil, spěšně se obul a připojil se k Petrovi s Honzou, kteří postávali venku. Jejich pozornost se opět stočila k zaparkovanému BMW. Myjete ho často? Zeptal se policista v civilu. Jo, meju, odpověděl Honza a nervózně popotáhl z cigarety, kterou si zapálil, sotva vyšel před dům. Kdy naposledy? Honza pokrčil rameny minulej týden, nebo možná ten předešlej. Komisař se kolébal kolem kapoty, Petr za ním opatrně našlapoval jako pejsek. Kufr mi ukážete? Honza si je několik vteřin mlčky prohlížel. Nakonec ale stiskl tlačítko na klíčích a dveře kufru se neslyšně zvedly. Zavazadlový prostor byl jako obvykle narvaný až po okraji. Lahve alkoholu, balíky papírových utěrek, nějaké čistící prostředky, kanistry se slunečnicovým olejem. Nákup do práce, nestihl jsem to vyložit, vysvětlil Honza původ nákladu. Pořád něco vozím sem a tam. Kriminalista se ještě nad ty věci naklonil, opatrně nadzvedl papírovou krabici, jako by snad měla explodovat, a podíval se pod ní. Pak se přátelsky usmál. Děkuju vám za ochotu, pane Němec, a přeju vám už opravdu nerušený zbytek dne. Když za nezvanou návštěvou konečně zaklapli dveře, Honza se vrátil za Janou a přitočil se ke kuchyňské lince. Tak to bychom měli. Dáš si nějaký vajíčka, volský oko? Co chtěli, nechtěla ho to nechat zahrát do autu? Nic, jen měli blbý otázky. Nás se to ale netýká. A koho? Volský oko nebo radši omeletu, švihnutí do toho šunku. Chvíli mlčela, pak pochopila, že z něj nic víc nevytáhne. Volský stačí, dvě. Jedno pro mě a druhý pro Haničku. Myslíš pro Honzíka, viď? Doktorka říkala, že to na ultrazvuku jasně vidí. Může nám to kdykoliv říct a už se nemusíme hádat. Honza prudce rozklepl vajíčko o okraj pánve. Mě to ani říkat nemusí, já vím, že to bude Honzík. Navíc, jestli to jasně vidí, tak je naprosto jasný, co přesně je na tom ultrazvuku vidět. Vtipkoval celé ráno, ale co chvíli mu přes tvář přejel ten stín, který tam před policejní návštěvou nebyl. Jana už se ho ale neptala, znala ho. Kdyby jí to říct chtěl nebo musel, už by to udělal. Zřejmě šlo opravdu o prkotinu, se kterou je v jejím stavu nechtěl zatěžovat. Celé dopoledne pak seděl venku na verandě a pokuřoval. Koukal přitom do telefonu, snad někomu psal. Jednu chvíli to vypadalo, že chce volat, ale rychle dal přístroj od ucha a típnul to.

Kapitola druhá, pátek. Jdu ven. Kam? Ven na koupák, Felic s kámošema. Radka chce něco říct, ale raději mlčí. Pokud něco nesnáší, je to právě takovéhle poflakování se od ničeho k ničemu. To jí bylo vždycky cizí. A její syn dělá přesně tohle. A ještě tomu říká, že je felí, nebo že čiluje a bůh ví co ještě. Hele, mami, nepustíš 5 kilo, nebo spíš lítě, zkouší to Radim. Dávala jsem ti předevčírem. Radka si to pamatuje přesně. 1500. Vždyť víš, jak to je. Inflace a tak, je to hned pryč? Radim dělá smutné oči. Vyrostl z něj hezký kluk. Je vysoký, má vysportované tělo, opálené z koupaliště. Vypadá navíc než na čerstvých 20. I hlas má na svůj věk až nezvykle hluboký. A k tomu hnědé oči, husté černé vlasy, snědou pleť. To má poradce. I ona je tmavší typ. Díky téhle genetické výbavě Radim zbalí každou, na kterou se podívá. Nemusí se ani moc snažit. Radim se vlastně nemusí snažit vůbec o nic. Ty peníze jsou hned pryč, protože si jich nevážíš. Máš si je sám vydělat, od toho jsou prázdniny. Já každý prázdniny dělala v krámě nebo prodávala zmrzlinu. Jezdila jsem autobusem do Hrádku v 5:30 ráno. Ty neděláš nic. Ani se nepřipravuješ na vysokou. Prvák je vyřazovací. Makro, mikro, půlka ročníku prej vyletí v prvním semestru. Omg, mami, chill. Teď jsem odmaturoval, musím odpočívat, nabrat síly. Nabrat síly, to jo. Chlastáš po nocích, taháš se po diskotékách, řekne Radka rezignovaně a podá synovi bankovky. A proháníš holky. Radim se vítězně ušklíbne a políbí ji na tvář. Když za ním zaklapnou dveře, Radka pocítí krátký závan smutku. Prožívá tohle každá máma. Někdy o sobě přemýšlí, jestli je normální, jestli to nepřehání, jestli snaha, aby na tom její syn byl líp než ona, nezatemňuje úsudek. Jí nic do klína samo nespadlo. Do minulosti se nevrací často, ale ten záchvěv melancholie v ní probudí vzpomínky.

Silvestr roku 2000. Poslední den letopočtu se třemi nulami. Přelomový rok. Magický. Radku napadlo, že zbývá už jen posledních pár desítek minut roku, který jí měl změnit život. Zatím to vypadalo, že si může začít s tím klukem od vedlejšího stolu. Bylo jí 17, ale byla už dost zkušená na to, aby si byla jistá, že stačí pár úsměvů a ten o dost starší frajer jí padne k nohám. Do půlnoci se budou líbat. A když se najde místo a budou k tomu předpoklady, rok 2001 začne sexem. Radce by ale stačilo, kdyby jí zaplatil nějaký drink. V peněžence jí zbývalo něco málo přes 50 korun. A láhev s houbou, mixem koly a vína, který si s holkami připravili venku, byla skoro prázdná. Tohle bude její předsevzetí, napadlo ji ten večer. Ne rychlovka s náhodným klukem, ale peníze. Slíbila si, že na sobě bude pracovat, že nechce počítat mince, aby věděla, jestli si může dát drink na zábavě v nějakém zapadákově. Radka bude mít vždycky peněz dost. Tenkrát byla opilá, ale ten moment si pamatuje do dneška. Najednou věděla, jaké budou její další kroky. Bude se učit, aby si mohla po vyučení udělat maturitu. A pak půjde na vysokou. Bude studovat ekonomii, účetnictví nebo bankovnictví. 10 let, řekla si ten večer. Do 10 let se to splní. Od té doby na sobě pracovala. Učení jí šlo i předtím, teď se však snažila ještě víc. Na vysvědčení měla od té doby samé jedničky. Maturitu zvládla s vyznamenáním. A vysoká škola? Ta vzpomínka Radku vždycky zabolí. S vysokou se to zkomplikovalo. Radka sice nemůže tvrdit, že vyrůstala v bídě, ale otec dělal v lese a matka měla jen invalidní důchod. Peníze u nich doma nikdy nebyly. Radka prázdniny trávila na brigádách. Pokud se chtěla hezky obléct, hezky navonět, musela si na to vydělat sama. Chtěla na vysokou. Jenže po maturitě si otec s matkou posadili ke stolu a řekli jí, že je dospělá. Že má svou vysněnou maturitu, kterou ani jeden z nich nemá a nikdy nepotřeboval. Že se musí starat sama o sebe, najít si práci, uživit se a taky přispět na domácnost. Nemysleli to zle, nevyhazovali ji z domu. Ale pochopila, že se těšili, až rodina získá další příjem, že Radka přispěje na nájem, na plyn, elektriku. Ten večer se jí chtělo brečet. Ale Radka nikdy nebrečí. Nebrečela ani za pár týdnů, kdy se dozvěděla, že byla přijata na vysokou. Místo slz se ještě víc zatvrdila. Vysokou mít nebude. No a co? Bude na sobě pracovat jinak.

0: Kapitola třetí. Neděle. Samoobsluha byla pohřbená v betonovém monstru obchodního domu, který tady vznikl na konci 80. let. V horním patře se počítalo s nabídkou služeb, teď ho ale obsadil vietnamský obchodník. Jana Vítková to měla ve Stroupnici ráda. Bydlela tu od malička, chodila tu do školy, na učňák jezdila do Hrádku. Jako malá pobíhala s dětmi po okolí, s věrným psem Fouskem po boku, toulala se mezi pastvinami, chodili s babičkou do lesa na houby. Ano, dospívání tady byla nuda, ale Jana nikdy nevyhledávala velká dobrodružství. Nikdy neměla přehnané ambice. Její představy o životě byly vždycky celkem obyčejné. Hodný chlap, velký dům, děti a pes. A to se jí pomalu plní. Když se podívala směrem ke staré vodě, viděla poutní kostel zasazený do zalesněného masivu a tyčící se vysoko nad krajinou. Ještě výš až na hřebenu ležel Honzův penzion, kde ještě před 2 týdny Jana pracovala. Teď už je ženou v domácnosti. I to jí vyhovuje. Honza jí v uplynulých měsících zvýšil mzdu tak, aby dosáhla na maximální mateřskou. Na tohle je Honza šikovný, podojit systém, jak tomu s oblibou říká. To on rozhodně umí. Pocítila vděk za svůj život, za Honzu, který se o ní umí postarat. Za dítě, které co nevidět přijde na svět, bude to holka určitě. A kdyby ne, nevadí. Těší se. V obchodě nakupovalo jen pár lidí. Ve srovnání s ulicí tam byl příjemný chládek. Nějakou dobu se líně potulovala mezi regály. Vlastně nic nepotřebovala. Většinu nákupu obstarával Honza, který jezdil do velkoobchodu pořizovat zboží pro své podniky. Spíš se chtěla projít. Možná ze sebe potřebovala se třást ty podivné pocity zraní návštěvy Petra a obtloustlého komisaře. V košíku měla pár rohlíků, které doma chyběly, a čokoládovou tyčinku, na kterou teď dostala chuť. U pokladny stála jen stará Hašková. Bydlela ve stejné ulici. Do novostavby si ji z bytovky nastěhoval zeď. Hašková byla zvědavá a hádavá ženská. I teď něco vzrušeně vykládala pokladní. Zuřivě šeptala, což mělo za následek, že bylo rozumět každému slovu. Byli u nich. Auto tam stálo pěkně dlouho, takže já si hned řekla, proč asi, co vyšetřujou. A teď, když se našla, tak mi došlo, o co... Je to všechno, odkašlala si pokladní významně a naznačila Haškové, že v obchodě není sama. Hašková se otočila. Když poznala Janu, sklonila hlavu a rychle zaplatila. Spěšně naházela nákup do tašky a z obchodu málem utekla. Pokladní si pak mladou ženu a její drobný nákup mlčky prohlížela. Jana požádala ještě o krabičku cigaret pro Honzu, i když to původně neměla v plánu. Jen aby si nepřipadala tak hloupě. Aby toho nebylo málo, hned venku na ní ze zálohy zaútočil Stíha. Stál opřený o stěnu a ona si ho nestačila všimnout. Kdyby to věděla, nebude se zastavovat, naopak přidá do kroku. Ahoj, nemáš cíčko? Dostihl ji Stíhův škemravý, bezzubý hlas. Tykal jí, znal ji moc dobře, znal tady každého. Somoroval od ní snad ještě na základce. Už tenkrát tady postával lahváč v jedné ruce, cigáro v druhé. Jeho odulí, narudlý obličej a černé dásně vyprávěli nehezký příběh. U nohou mu ležel velký pes, kříženec s mohutnou hlavou a dobráckýma očima. Nejvíc připomínal dogu. To bylo to jediné, co mu Jana záviděla. Polohlasně pozdravila. Vytáhla právě koupenou krabičku. Natáhl po ní lačně ruku. Špínu měl za nechty i v záhybech dlaně. Ty vole, dík. Zmohl se na slovo až po několika dlouhých vteřinách. To už ale Jana odcházela, aby po ní ještě něco nechtěl. A pozdravuj starýho Frice, je to dobrý týpek, houkl ještě. Ale to už byla skoro za rohem. Myšlenka, že Stíha je Honzův vrstevník, že spolu snad chodili do školy, je pokaždé vyděsila. Stíhu ale brzy pustila z hlavy. Musela pořád myslet na Haškovou. O čem to ta protivná ženská mluvila? A proč tak náhle zmlkla? Snažila se najít jiné vysvětlení než policejní auto stojící ráno před jejich domem. Slunce pražilo do dlažby tak intenzivně, že musela na chvilku přivírat oči. Už aby ta vedra skončila. Chtělo by to pořádnou bouřku, vyčistit vzduch. Doma bude líp, zapne klimatizaci a svalí se na pohovku. Jenže Janě se domů nechtělo. Mohla by zajít za Majkou. K bytovce dorazila ve chvíli, kdy už měla vedra právě dost. Majka ji pozvala dál. Obě holčičky se v kuchyni hádaly o nějaké nádobí, zřejmě si hrály na vaření. Jany, která stěžka dosedla na lavici, si skoro ani nevšimly. Majka se opírala o zárubně a zálibně si ji prohlížela. Máš to za pár, viď? Jo, popravdě se docela těším, až to bude venku. Majka se srdečně rozesmála, moc se netěš. Pak už se nevyspíš, podívej na ty moje potvory. Holky už se uklidnily a míchaly v hrnci na podlaze potlučené plastové kostky z nějaké stavebnice. Ale když se Jana podívala zpátky na Majku, zaznamenala její popelovou pleť, propadlé tváře a kruhy pod očima. Její bývalá spolužačka vypadala snad o 10 let starší než ona. Jani, už si slyšela o té mrtvole? O jaký mrtvole? Jana vnímala, že se jí zachvěl hlas. Včera našli nějakou holku. Za hřbitovem u potoka, jak je takovej ten bordel nevysekanej. A co se jí stalo? Majka pokrčela rameny a natáhla se na poličku za Janinou hlavou pro krabičku cigaret. To se ještě neví, řekla poté, co nasála do plic kouř. Přítomnost dětí v místnosti ji nijak neomezovala. Holčičky na to byly zvyklé. Můžu otevřít okno? Zeptala se nesměle Jana. Jo, promiň tě, hule, jasně otevři, pokynula jí Majka. Hele, co se jí stalo, se neví. Ale byla jakože hodně mladá. Psali to na fejsu ve stroupnické skupině. Říká se, že ji někdo mohl srazit autem a schovat ji do křoví, aby se na to nepřišlo. Víš co, lidi jezdí ožralí. Jana měla najednou velkou chuť si taky zapálit. Mohlo to taky být jinak. Majka vypustila další obláček dýmu. Jak jinak? No, mohl ji někdo sejmout. Nějaký úchyl nebo tak něco. Jako vražda. A co to bylo za holku, nějaká místní? No, cuta si nebyla. To by se to už vědělo, podle mě. Jana se podívala směrem, kde tušila hřbitov. Kdo ji našel? Nějaký pán, co tam má chatku. Šel vyvést bordel ze zahrádky a ona tam ležela. Hele, měla bys vytěžit Petra. Ten o tom bude něco vědět. Tobě by to určitě řekl. Zamrkala na ní Majka.
1: Ve vesnici Stroupnice v Novohradských horách byla nalezena mrtvá mladá žena. Tak končí první díl premiérové četby na pokračování z detektivky českobudějovického spisovatele Jiřího Březiny v Kopřivách. Druhý díl si můžete naladit zase zítra krátce po 18. hodině. 15-dílnou četbu pro vás v režii Jakuba Čermáka v našem rozhlasovém studiu letos načetla herečka Lenka Šestáková, mistr zvuku Michal Kolář. A určitě musíme ještě připomenout, že každý díl četby na pokračování se po odvysílání v éteru objeví také na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Tam je k poslechu celých 8 týdnů. Takže pokud se vám nehodí poslouchat letní čtení v podvečer, můžete si četbu poslechnout kdykoliv se vám zachce na webu anebo ve zmíněné aplikaci.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

Hezký večer, milí přátelé. Z Českého rozhlasu České Budějovice vám posílá mnoho pěkných pozdravů Jiří Kasal. Přišel čas pro přívětivé melodie, instrumentálky, tedy pro vídné tóny, neboli hudbu beze slov. Léto v minulém týdnu zcela razantně nastoupilo a s náladou příznačnou pro toto roční období bude souznít dnešní výběr. A tak půjde o nahrávky, které z nějakého pohledu lze vnímat jako letní. Mr. Arthur Bilk, bohužel již téměř 12 let nežijící britský gentleman s klarinetem a buřinkou, dobře známý mimochodem i v Čechách, se výrazně zaskvěl na americké hitparádě dvakrát. Jednou sám, co by autor i interpret v roce 1962 v legendárním Cizinci na pobřeží Stranger on the Shore, ale o 3 roky dříve pouze ve spoluautorské roli v případě instrumentálního snímku vonícího létem, tedy alespoň podle názvu. Tím druhým autorem skladby Somerset je dlouholetý pianista Paramount Jazz Bandu Dave Collett. Je dobré říci, že nejde o letní soupravu, k čemuž by mohl vést prostý překlad z angličtiny, ale o záměrnou slovní říčku odkazující na anglické hrabství Somerset, kde se Arthur Bilk narodil konkrétně v obci Pensford. Ačkoliv Mr. Arthur Bilk s touto milou skladbou uspěl na britských ostrovech, za oceánem ji přivedl do vyšších pater americké hitparády původně trumpetista, jinak velmi respektovaný aranžer, ale také skladatel a kapelník Monty Kelly, rodák z kalifornského Oaklandu, se svým orchestrem. Zde je tento letní instrumentální hit orchestru Montyho Kellyho a tu původní verzi Arthura Bilka si necháme na závěr vlídných tónů. Jejíž klidný poslech vám přeje Jiří Kasal.

Billy Vaughan se svým orchestrem a jeho pojetí Gershwinova Summertime ze singlu z roku 1962 a předtím ústřední melodie z romantického filmu Letní místo, tentokrát v podání orchestru Jamesa Lasta z jeho alba z roku 1966 Instrumentals Forever, věčné instrumentálky. Rodák z Hartu v Michiganu, klavírista George Winston, byl úctyhodnou osobností obepínající svým nástrojem více žánrů od jazzu přes rhythm blues, folk až k hudbě New Age. Album Forest z roku 1994 Winstonovi vyneslo cenu Grammy za nejlepší desku právě v žánru New Age. Winston získal další 4 nominace na Grammy, včetně jedné za nejlepší dětské hudební album, které natočil s herečkou Meryl Streep, a další za nejlepší současné instrumentální album za interpretaci písniček rockové skupiny Doors. Rád bych George Winstonovi někdy v bližší budoucnosti věnoval ve vlídných tónech na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice větší prostor. Tento klavírista, který zemřel před 3 roky, natočil v roce 1991 album s prostým názvem Summer, léto. A jako první je na něm podmaňová interpretace písně folkové legendy Pete Seegera Living in the Country, život na venkově.

Hot Summer Night, horká letní noc, to byla zajímavá nahrávka britského orchestru, teda Heefa z alba Fever, horečka z roku 1958. A předtím jste poslouchali hudební oslavu letního slunovratu na švédském ostrově Gotland, Midsummer Night in Gotland, v podání německého orchestru Berta Kempferta z roku 1961. Na závěr uzavřeme oblouk a zahrajeme vám tu původní verzi instrumentálky Somerset, která dnešní vlídné tóny otevřela, od orchestru, jejího spoluautora, klarinetisty, Mr. Arthur Bilka a jeho Paramount Jazz Bandu. Jiříka Sal vám, přátelé, děkuje za přízeň a přeje také za mistra zvuku Marka Svobodu pěkné léto.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: 6 obětí už má střelba ve městě Štáde na severu Německa. V Pošumaví meteorologové zaznamenali takzvanou supercelu. Následky bouře likvidují stále hasiči. Archeologové v Jindřichově Hradci zkoumají prostor bývalého hřbitova u kostela Nejsvětější Trojice. Zítra bude na jihu Čech oblačno nebo zataženo s teplotami do 31 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. 6 lidí dnes zabil střelec ve městě Štáde na severu Německa. Policie podezřelého zadržela spolu s jednou další osobou, jejíž role v útoku není zatím zcela jasná. Agentury s odvoláním na policii uvedly, že všichni mrtví jsou dospělí, několik lidí utrpělo vážná zranění. Motiv činu je zatím neznámý. Silné bouřky se odpoledne vyskytly v jižních Čechách. Nejhorší situace byla odpoledne na Prachaticku a v Pošumaví. Meteorologové tam zaznamenali takzvanou supercelu, tedy mimořádně silnou bouřku. Právě ta přinesla místy kroupy o velikosti až 5 cm. Bouřky zaměstnaly také hasiče, ti zatím vyjeli ke zhruba 100 událostí. Nejčastěji odstraňují popadané stromy a čerpají vodu. Na Jindřichohradecku silný déšť pomohl uhasit požár lesního porostu. Bouřky zkomplikovaly i dopravu mezi Vimperkem a Čkyní, zastavily kvůli podmáčené trati a popadaným stromům provoz vlaků. Na místě původního hřbitova u kostela Nejsvětější Trojice v Jindřichově Hradci pracují archeologové. Záchranný průzkum dělají na místě budoucí trafostanice. Při stavbě Myřijovského ulice byla část hřbitova zrušena. Na místě ale zůstala řada ostatků. Důvod vysvětluje archeolog muzea Jindřichohradecka Jan Kocina.
3: Hradec a blízké okolí, tak bylo oblastí, kde byla velké množství německy mluvících obyvatel a je pravděpodobné, že část těch lidí tady pochovaný, takže má příbuzní, kteří byli odsunutí. Ani potom neměli, jak povídám, možnost požádat toto přesunutí.
2: Zoo Hluboká založila záchranný chov,

0: kriticky ohrožených želv Baheních. Je v něm 12 samic a 5 samců z maďarského národního parku Malý Balaton. Podle zoologa Romana Kessla je tento záchranný program teprve na začátku.
1: Než se najdou v terénu správné lokality, kde by želvy mohly žít, než vytvoříme tu metodiku vypouštění a než získáme ta správná povolení a přesvědčíme orgány ochrany přírody k tomu, že ta želva by se měla vrátit do přírody, tak si teprve vytvoříme tu základnu těch želv, které do přírody můžou jít.
2: Počasí.
0: V noci budou teploty mezi 21 a 18 stupni, zítra očekávejte převážně oblačno, ráno a večer i zataženo, přehánky a bouřky budou zpočátku jen ojedinělé, pozdě odpoledne pak četné a místy i silné. Teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů Celsia, na horách maximálně k 27. Slabý proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí, biozátěž bude vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Ode dneška je vsuv dole nad Lužnicí na Jindřichohradecku kvůli demolici a stavbě nového mostu přes Lužnici uzavřená silnice 3. třídy směrem na Klikov. Sledujte dopravní značení.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dobrý den, paní magistro.
2: Dobrý den.
1: Dnes budeme brzy hotovi.
2: Opravdu.
1: Určitě, protože nám napsal pan Josef Ondra a jeho otázka je velmi jednoduchá. Nevím, jestli je odpověď na ní. Dnes jsem slyšel pořad Hezky česky. Rád bych se zeptal na následující problém, protože věřím, že mi odpovíte. Používání slov najíti a nalézti. Vždy jsem používal první z nich například ve tvarech najít, našel, najdi. V poslední době tento výraz vůbec není slyšet a místo něj se používá nalezl, nalezni. No to je jako, že někdo někam nalezl.
2: Ten problém, tam ještě totiž dotaz pokračuje a to jenom stručně doplním, že v odborném článku panu posluchači recenzent upravil právě slovo našel na nalezl. A on si není úplně jistý, proč.
1: To byl technický článek jeden.
2: Tak. A takže k tomu je takové poměrně jednoduché vysvětlení. Když už jste říkal o tom lezení, tak sloveso najít i nalézt má dva různé významy dokonce ve slovníku. Jsou to vždy dvě samostatná hesla, jako najít jedna, najít dvě, nalézt jedna, nalézt dvě. Jednak to souvisí právě s tím lezením, jako například do místnosti našel kouř, mravenci nalezli do šatu, tam jde skutečně o tohleto.
1: Ano.
2: A ten druhý význam, jak u najít, tak u nalézt ve slovníku, se uvádí stejný. A sice může jít o vyjádření nějakého hledání a výsledku toho hledání a nebo nabití něčeho a nebo zpozorování, postřehnutí něčeho. A dokonce ta hesla ve slovníku spisovného jazyka českého, ten výklad významů u najít i nalézt je úplně totožný. A jediný rozdíl, který tam je, je uvedení slohového příznaku.
1: Co to je?
2: Slovo najít je slovově neutrální a nalézt se považuje za poněkud knižní. A když si vezmeme dobu vzniku slovníku, tak bychom dneska mohli říct, že je to už knižní, nejenom poněkud. A pravděpodobně tam spočívá důvod toho, že panu posluchači ten lektor chtěl ten výraz nahradit ho knižnějším, protože v odborných textech je tendence k tomu, aby to opravdu znělo, když to řeknu lidově, honosněji.
1: No, takže sečteno podtrženo, je přijatelné v oficiálním styku to brát jako synonymo nebo není?
2: Je, samozřejmě, že je. Neutrální výraz je synonymem, pokud nejde o slohově zabarvenou promluvu nebo text. Takže ten neutrální je univerzální.
1: Tím pádem můžeme si prostě vybrat.
2: Samozřejmě.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že obavy z přelidnění planety měli lidé už koncem 18. století? Konkrétně v roce 1798 varoval britský ekonom a pastor Thomas Malthus před katastrofickým hladomorem, přestože tehdy planetu neobývala ani miliarda lidí. Podobné vize šířil v 60. letech 20. století americký biolog Paul Ehrlich. Jehož kniha Populační bomba podnítila drastické vládní programy a nucené sterilizace v rozvojových zemích. Populace skutečně prudce rostla. Z 1 miliardy v roce 1804 na dnešních 8. Současná data ale ukazují, že tempo růstu se dramaticky zpomaluje. Zatímco v roce 1963 činil roční přírůstek 2,3%, dnes klesl pod 1%. Za tímto zvratem stojí paradoxně úspěchy průmyslové revoluce, lepší hygiena, medicína a především vzdělání žen. Ve vyspělých zemích, jako je Itálie či Jižní Korea, už dávno nedosahuje porodnost hranice 2,1 dítěte potřebné pro udržení stavu. Hlavním tahounem tak zůstává subsaharská Afrika. Ovšem i tam se s rostoucí životní úrovní očekává pokles porodnosti. Podle OSN dosáhneme 10. miliardy kolem roku 2057, ale poté se trend zřejmě obrátí a lidstvo začne poprvé v historii pozvolna vymírat.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: To bola pesnička Mandolína a Adam Ďurica. Ak by sa vám zacnilo po slovenskej hudbe, môžete sa tešiť na 25. júl, kedy na Prague Open Air vystúpi skupina No Name. To je z dnešného stretnutia všetko, za pozornosť vám ďakuje a pekný večer s Českým rozhlasom želá Gabriel Sedlák.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Delegaci na summit NATO povede premiér, prezident je proti. Dálniční známky nebudou dál zdražovat, roční má stát i nadále 2570 korun. Zítra bude většinou oblačno, ojedinělé přehánky nebo bouřky, večer četnější i silné. Teploty většinou do 32 stupňů Celsia. Dobrý večer, u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Českou delegaci na červencový summit NATO povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, rozhodla o tom vláda. Tématem se znovu zabývala potom, co ústavní soud nařídil účast prezidenta Petra Pavla.
3: Prezident počítal s tím, že delegaci povede on sám z pozice nejvyššího ústavního činitele. Rozhodnutí vlády je tak podle něj v rozporu s rozhodnutím ústavního soudu. Prezident vyzval premiéra k dalšímu jednání, říká mluvčí hradu Vojtěch Šeliga.
4: Přes nevstřícné kroky vlády je prezident stále připraven hledat řešení, které bude v souladu s ústavou, předběžným opatřením ústavního soudu a protokolárními zvyklostmi.
3: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO by teď situaci uklidnilo, kdyby prezident netrval na své účasti.
5: Pan prezident by mohl přehodnotit svoji účast a mohl by prokázat velkorysost.
3: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů potvrdil, že pro prezidenta vláda zajistí do Ankary letadlo. Premiér se zbytkem delegace se podle něj dopraví po vlastní ose. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
2: Největší brněnské koupaliště Riviera a Zábrdovice evidují rekordní návštěvnost. Vysoké víkendové teploty přilákaly na obě místa dohromady téměř 20 tisíc lidí. V sobotu dorazilo na Rivieru téměř 7400 návštěvníků, což je nejvíc od roku 2019. Pokračuje mluvčí společnosti Stares Martin Lízal.
6: V neděli byla návštěvnost jenom o málo nižší, konkrétně 7295. A na koupaliště Zábrdovice přišlo v sobotu 2540 návštěvníků, v neděli pak 2326. A v tomto případě se jedná o nejvyšší návštěvy od roku 2018, kdy návštěvnost areálu evidujeme.
2: Dálniční známky nebudou pravidelně každý rok zdražovat. Návrh dnes schválila vláda. Cena roční známky 2570 korun se tak nebude pravidelně valorizovat. Po jednání kabinetu to oznámil ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD. Návrh zachovává i slevy pro nízkoemisní auta. Novelu o pozemních komunikacích teď dostane k projednání sněmovna. Bednárik taky připomněl, že parlament projednává senátní návrh na zavedení 24-hodinové dálniční známky. Ta by nahradila současnou jednodenní známku platnou pouze pro jeden kalendářní den.
1: Počasí.
2: V noci čekáme zataženo až oblačno, na většině území přehánky, zpočátku místy bouřky, které budou i velmi silné. Na východě bude jasno až polojasno a srážky zde čeká.

0: Kam jen ojediněle. Během noci bude srážek ubývat, nejnižší ranní teploty 21 až 17 stupňů. No a zítra bude oblačno, v jihovýchodní polovině území polojasno až skoro jasno, ojediněle přehánky nebo bouřky, hlavně na horách. Večer čekáme od jihozápadu přehánky a bouřky četnější i silné, nejvyšší teploty 28 až 32, na západě kolem 25, na jihovýchodě až 36 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Slavkov pomalejší provoz, hlavně v pravém pruhu. Levý jede o něco rychleji, je to kvůli omezení u sjezdu na Bratislavu. Na D1 z Prahy do Brna před sjezdem na Velkou Bíteš čekejte dopravní omezení, pohybují se tam silničáři. No a D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Jihlavu na kilometru 110 se řeší nehoda, auto vyjelo z dálnice. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A už po písničce to bude repríza pořadu Osobnosti Česka z Ostra s Oskarem Hesem a jeho hostem. Znám.

0: Osobnosti Česka.
1: Dobrý den, milí posluchači, posloucháte pořad Osobnosti Česka a mým dnešním hostem je Jan Hrušinský. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Jan Hrušinský je český herec a divadelní principál divadla Na Jezerce. Stvárnil desítky divadelních i filmových rolí. Spolupracoval s oscarovým režisérem Jiřím Menclem i Václavem Bodlíčkem, se kterým natočili notoricky známou Dívku na koštěti. Toužil jste někdy být někým jiným než hercem?
2: Možná někdy v úplně útlém dětství jsem chtěl být buď to indiánem nebo kovbojem a to mě brzo opustilo, protože jsem pochopil, že se tím neuživím, tak jsem zkusil herectví a to nebylo o mnoho lepší.
1: A v jakém věku to bylo, když jste si řekl, a tak já bych to chtěl dělat jako tatínek nebo jako bratr nebo jako...
2: Já nevím, jestli jsem si to někdy takhle řekl, ale byl jsem divadlem a filmem tak obklopen od dětství jako opravdu 24 hodin denně. Jo, jednak se o tom u nás hodně mluvilo, střídali se u nás různé osobnosti filmu, televize, divadla samozřejmě, ale nejen těchto tří. Takže já jsem přišel často ze školy domů, ze základky a v obýváku seděl s tátou Jan Werich a dramatik Vratislav Blažek a hráli Mariáš třeba, jo, takže mě to přišlo tak jako normální a přišlo mě takové nenásilné, jak si neuvažovat o něčem jiném.
1: A jak se vám chodí po světě se jménem Hrušinský?
2: Tak to víte, jako... Možná je lepší si tu značku vybudovat úplně sám od základu z nuly, jako to děláte vy třeba, i když vy taky úplně ne, ale jako nestěžuju si nějak, jo. Samozřejmě to přináší klady i zápory. Když jsem šel na konzervat, tak řekli, no Hrušinský, to je jasný, to je protekce, toho se nezbavíte nikdy. I když se nic nedaří třeba, nebo něco nedaří, nebo někde je něco špatně, tak stejně to bylo z protekce. A když se něco podaří, tak se řekne, no jo, no, to je ten Hrušinský, no jasně, no. A dokonce táta v začátkem 70. let, kdy mě bylo 15 let v roce 70 a nastupoval jsem ve chvíli, kdy se všechno zavíralo, protože tady byly Rusové, že jo, a začala normalizace, táta nesměl dělat, byl na seznamu vlastně nepřátel. A přesto se říkalo, že mám protekci, jo, kdy on neměl vůbec žádný vliv, takže jako je to dvousečné, no, ale neměnil bych.
1: A kdy vám to nejvíc zkomplikovalo, nebo naopak vám to nejvíc pomohlo v životě, to jméno?
2: Kdy mě nejvíc pomohlo, úplně přesně nevím, protože měl jsem pocit, že se přede mnou nezavírají žádné dveře, do kterých jsem chtěl vejít. Jo? Že to vždycky vlastně jaksi, tam možná mě to jméno usnadňovalo, aniž bych já o tom věděl. No, ale a kdy nejvíc, nejhorší to bylo asi v těch 70. letech, kdy to jméno bylo na indexu a dokonce jeden čas tlačili, teda jak si z UVKSČ přišel ten pokyn, že Hrušinský musí být úplně odstaven, pokud neodvolá svůj podpis pod 2000 slov, a což táta nikdy neodvolal. A já a můj brácha jsme tehdy byli tak jaksi stavěni do situace, že buď to budeme jako herci pokračovat, ale musíme pracovat pod jiným jménem a zřeknout se veřejně otce, což jsme ani jeden neudělali, oba jsme to odmítli a tudíž jsme několik let vlastně nesměli vystupovat nikde. Tak to byl ten stín nad tím, jo.
1: Kdy jste poprvé dostal od tatínka nějakou hereckou recenzi na vaši práci? Vybavíte, dostal jste někdy nějakou takovou kritiku nebo recenzi?
2: Na jednu nezapomenu, opravdu do smrti. Byl jsem v Činoherním studiu v Ústí nad Labem asi 8 let s Ivanem Raimontem, Leošem Suchařípou a Jirkou Šmicrem a řadou dalších. Jo. Bylo to se hrozně fajn tam. A hráli jsme takovou hru s protektorátu, teď nevím, jak se to jmenovalo, něco jako lekce z dějin, teď se nespomenu na ten název, to je jedno, ale já jsem tam hrál nějakýho gestapáka, který vyšetřuje nějakého vězně a hrozně tak jako jsem se v tom rochnil a bylo mi to, ta záporná role se hraje vždycky líp, než ty kladěsové. a užíval jsem si to a těšil jsem se, až to uvidějí naši, jako že přijedou na premiéru a že to, tak jsem pozval tátu, mámu, přijeli na premiéru, já jsem tam stál na Forbíně, měl jsem monolog takový, jako pouštěl jsem tam hrůzu na lidi a užíval jsem si to opravdu a po pauze táta přišel a říká, máš díru na ponožce. Já z toho vůbec nic nemám, z toho představení. Tak to si od té doby si pamatuju, že si musím hlídat takovéhle věci.
1: Takže
2: že...
1: vůbec vám neskritizoval váš herecký
2: ne,
1: výkon?
2: Ne, to bylo úplně stranou, koukal jenom na tu díru na ponožce.
1: To je výborný, moje první kritika, kterou jsem dostal od mýho bratra, byla už nikdy nedělej činohru. To mi zase řekl on, takže...
2: Jo, tak to je podobně.
1: Rodina vás vždycky motivuje nejlíp, ano. To je skvělý, ano. Takže byl úsporný v těch radách, vlastně nějak aktivně...
2: Byl, on byl úsporný tak jako myslím ve všem, v gestech životních a byl málo mluvný, jo. A dalo se s ním hezky mlčet, jo. Že necítil jste se trapně, když jste seděl vedle něj a mlčeli jste, jo. Tak to bylo docela fajn, jako jo. Vím, že Doda Pištěk mi jednou říkal, výtvarník, teda Teodor Pištěk, že přijel za tátou na chatu do Planý a seděli chvíli u vody, a táta tam měl nahozený pruty a on byl rybář, tak chytal a mlčeli, jo. A když mlčeli už asi 2 hodiny, tak ten Doda říká, tak já budu muset jet, jo. A táta se na něj podíval a povídá, tak jo, zase přijď někdy na kus řeči.
1: Takže ani herecky vám nějak jako neradil přímo, že by vám dával nějaké tipy? Jako tady uber, tady přidej, jak bych třeba měl, já přistoupil k té roli.
2: Jednou mě pomáhal s nějakým monologem, který jsem se učil na konzervatoř. Byl to písař Fabricius, jednalo se o francouzskou revoluci, o zavraždění Marata. A říkal mi takový jenom, jako co on by si myslel u každé té věty, co by měl udělat a proč tu větu říká. Jo? A že je potřeba vlastně ve chvíli, kdy herec jde na jeviště, tak by měl vždycky vědět, proč tam jde, co tam chce říct, co chce říct tím, co říká a proč v určitou dobu zase odejde, že vždycky by to měl jak si mít pevně v rukou. Jo? Tak to je taková rada, který se snažím držet a někdy se to daří, někdy ne.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
3: Mým dnešním hostem je herec a principál divadla na Jezerce Jan Hrušinský.
4: Kdy a jak často na tatínka vzpomenete? Je to takhle během dne, nebo je to, když koukáte na jeho nějaký slavný film, nebo když jste v divadle?
5: Myslím na něj často, stejně jako na maminku, tím častěji, čím víc mě tady chybí. No. Jako rád bych se s ním mnohdy poradil o věcech, které se týkají divadla, protože tím, že řídím divadlo na Jezerce, tak je to vlastně podstatná část mého života a jeho život byl divadlo, protože on se v divadle narodil se za jevištěm mojí babičce. Babička v 9. měsíci těhotenství hrála panu Márinku. A po představení se táta narodil na tom jevišti.
4: Jako opravdu na jevišti?
5: Za jevištěm, jako potom, no, v tom zákulisí. Byl slušnej, nechtěl rušit, počkal, až se dohraje a pak přišel na svět. No. Takže o divadle věděl opravdu všechno a dělal ho, protože ho měl rád, no, protože to uměl. Tak to jsou vlastně jako jdu a já, když jdu do divadla, tak ho vidím všude, no. Všude bydlím v domě, který postavil můj dědeček. A táta se tam přiženil v roce 45 a prožili tam s maminkou téměř 50 let života společného. A takže tam ho vidím taky na každém kroku, jo, vlastně, jo, že to je tak, jako tomu neujdete a není proč tomu utíkat. Jo. A navíc mám tu výhodu, že díky těm filmům a televizním inscenacím nebo rozhlasovým hrám, který on natočil, tak ho tady mám pořád. Jo. Že vlastně já občas, když nemůžu usnout, tak si do sluchátka, tak jako máte vy na uchu sluchátko teď, tak si do toho sluchátka pustím třeba komisaře Megreta, který ho natočil asi 10 dílů tady s Jiřím Horčičkou v rozhlase.
4: Nebo přímo tady?
5: Možná, že přímo tady, no. To je fakt. A nebo spoustu jiných věcí, které tady po něm zůstaly a je mi dobře, no.
4: Když zavzpomínáme ještě na tatínka, tak jakou jeho roli máte vy nejradši a proč?
5: Na mě strašně zapůsobil v roli Bocklesona v Dermatových novokřtěncích. To byla hra, kterou dělali v roce, teď nevím, jestli 67, 68, 69, nevím přesně. Režíroval to Miroslav Macháček a v Národním divadle tehdy byli opravdu herci, jejich jména skutečně rezonovala s národem, takže byli to herci toho národa vlastně, jo, by se dalo říct. Jo. Karel Heger, Jan Pivec, Ladislav Boháč, Zdeněk Štěpánek, jo, Josef Kemr, Radovan Lukavský, Miroslav Macháček, samozřejmě táta, Dana Medřická, Jiřina Šejbalová, no a byla fakt jako byl vždycky zážitek se na něco takového dívat. A tohle je jedna z věcí, ten Bocklesson, ty novokřtěnci, co mě tak jako utkvělo, viděl jsem to asi 3x nebo 4x, na co nemůžu zapomenout. Vlastně já nevím přesně, co mě tak na tom uchvacovalo, ale hrozně mě bavilo, že když táta vešel na jeviště, tak aniž by se o to příliš snažil, tak upoutal pozornost diváku, jo, že prostě měl takové nějaké charisma, které se nedá ani naučit, ani nikde koupit, ani získat, pokud ho nemáte v sobě od narození. Jo. A to on měl a dovedl s tím pracovat, takže vlastně velmi počestným způsobem upoutával pozornost diváků, přestože s ním na jevišti byla celá řada stejně dobrých a kvalitních herců, jako byl on. Jo. Že to nebylo tím, že by jako ti ostatní byli horší, vůbec ne. Jo. Naopak on vždycky vynikal o to víc, když byl obklopen tou kvalitou.
4: Co byste si přál pro české divadlo, pro českou kulturu a pro vaše divadlo třeba? Máte nějaké ještě sny, co byste si chtěl splnit v rámci principálství?
5: Přál bych si, aby v divadle všeobecně, jak si v České republice, aby panovaly rovné podmínky, aby jak si nebyla některá divadla zvýhodňována a některá znevýhodňována. Nechci to dál nějak specifikovat ani rozebírat, nicméně tento stav tu je prostě. A aby soukromá divadla byla brána jaksi jako stejně jako počestná tvář umění a kultury, české kultury, jako divadla státní nebo městská.
4: Já si myslím, že nás poslouchají i mladí herci, nebo určitě, když se dozví, že vedu rozhovor s vámi, tak máte třeba pro mladé začínající herce nějakou radu, kterou byste mohl dát vy jako zkušenější kolega, divadelní principál, co rozhodně třeba nedělat a co je třeba dobrý udělat a na co si dát pozor?
5: Aby se snažili životem kráčet rovně, ne příliš ohnuti a jaksi, aby se nepodbízeli příliš, ale aby si nenechali příliš líbit, když si někdo na ně dovoluje jenom proto, že jsou mladí a neskušení, ale aby nestratili pokoru. Protože si myslím, že bez pokory žádné umění není.
4: Myslíte, že dnešní herci to mají jako hodně jinak oproti třeba vám nebo oproti začínajícím hercům před lety? Mají to jako těžší, komplikovanější? Ty podmínky jsou třeba jiný?
5: Myslím, že to mají o něco těžší, protože jsou vystaveni mnohem větší konkurenci, než byli herci v době mýho mládí. Ale na druhou stranu zase je to velká výhoda, že prostě žijeme ve svobodném světě. No a ve svobodném světě je mnohem jaksi větší úsilí přežít a mnohem větší úsilí a mnohem větší práci vám dá si tu svobodu udržet. A je to rvačka, která stojí za to. Myslím si, že se nemá opouštět a že se má o svobodu a pravdu vždycky bojovat. Jo? Že to taky, my jsme měli v uvozovkách tu výhodu, že se byl v televizi jeden program, na který se dívala celá republika. Jo? A takže když se natočila nějaká inscenace a byla jen trochu dobrá, no, tak ji viděla celá republika. A velmi rychle jste mohl jaksi vejít v povědomí lidí a velmi rychle jste si mohl to jméno udělat. Jo? Pokud vám to zase dovolil někdo, abyste v tom hrál, nebo pokud někdo dovolil, aby byl ten text natočen a pokud někdo dovolil, aby se to vysílalo. Jo? Takže ono, jako, dal bych přednost jaksi tomu životu v džungli než a svobodně.
4: Na poušti.
5: Než v kleci někde. No.
4: Jaci jsou herci zaměstnanci? Citliví? Tak vy s tím máte bohaté zkušenosti, protože já občas slýchávám, že smrtelníci nebo neumělci vlastně jsme pro ně hrozně zvláštní jako druh lidí. Tak jak vy to vnímáte?
5: No, já jsem byl jako zaměstnanec, jako nespokojený zaměstnanec, protože jsem vlastně byl neustále jako každý herec. Herectví je hrozně nesvobodný zaměstnání, kde záleží na mnoha okolnostech a mnoha lidech a štěstí a já nevím čeho ještě všeho. Jestli dostanete dobrou práci a jestli to bude k něčemu, anebo jestli to bude jenom ztráta času. Jo? A herci jako zaměstnanci v době mýho mládí, aspoň to tak bylo, tak museli přijít k Fermanu a tam se dozvěděli, v čem budou hrát a museli v tom hrát, i když se jim nechtělo. Jo. A to dneska už nemusí. Jo. Dneska můžou herci být a mnoho jich to využívá, jejich jsou na volné noze takzvaně a nechávají se najímat různými divadly, což je zase potom tragédie pro ty principály, jako jsem já, který je obsadějí do něčeho a oni pak nemají čas, protože hrajou v 10 divadlech najednou, jo, aby se uživili samozřejmě. Jo. Tak je to na všem vždycky, na všem jen něco. V každý době je něco, kdy si můžete říct, Hergot, proč já jsem se narodil do téhle doby.
4: To je pravda.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je herec a principál divadla na Jezerce Jan Hrušinský. Proč jste se rozhodl založit divadlo? Byly ty podmínky herecký právě jeden z důvodů, proč založit to divadlo?
2: Byl to určitě jeden z důvodů, že jsem si chtěl za své omily jaksi trpět sám, jo? Že jsem si, nebo abych si mohl jaksi vyčítat, když něco udělám špatně, tak abych věděl, kdo to provedl. A skutečně to tak je, že když v našem divadle praskne žárovka, tak za to může Hrušinský samozřejmě. Jo? Vždycky je to tak, vždycky tomu ta odpovědnost, kterou máte při podnikání ve svém, tak je opravdu veliká. Jo? Ale nakonec svoboda je odpovědnost. Jo? Pokud ke svobodě přistoupíte bez odpovědnosti, no tak o ní brzo přijdete. A to samé je asi s tím podnikáním. Jo? Tak pokud jste neodpovědný, no tak to brzo zkrachuje.
1: Co na té práci nejvíc milujete a co naopak byste klidně vymazal úplně?
2: Miluju kontakt s diváky a ten pocit, když na jevišti jste s herci, které máte rád, protože jste si je sám vybral vlastně a hrajete s nimi hru, která funguje a která jaksi se přenáší dobře do toho hlediště a to hlediště vám to okamžitě dává najevo svými reakcemi. Jo. Tak to miluju a vždycky se na takové představení, na taková představení těším. I do toho zákulisí se těším, jo, na svoje kolegy a na herce a na svoje spolupracovníky v divadle. Tak z toho mám velkou radost. No a co bych, jako, co nemám rád, je někdy ta administrativa, která je s tím spojená. A to, co jsem říkal na začátku, nerovné podmínky pro divadla, jo, tady bohužel jsou velmi tvrdě nastaveny a já už jsem to vzdal, jako už proti tomu nebojuju, jedu si po svým vlastně mnoho let a nesnažím se to zlomit nějak, ale pro zakládání nových divadel to nejsou dobré podmínky tady.
1: Já se teď ještě přesunu k filmu. Jaký máte nejoblíbenější český nebo zahraniční film? A kdy jste naposledy natáčel? Jako herec, jako v roli herce.
2: V roli herce jsem byl minulý týden, kdy jsem hrál slepého otce, syna, který přijde o zrak po konfliktu, po zbytečném konfliktu se svým synem. Jo? Taková rolička, to byla docela zajímavá, hezká. Jo?
1: Co to bylo za projekt?
2: Bavilo mě to. Já to nechci prozrazovat ještě, rozumím. Protože to vlastně se začalo teď teprve. A ještě jste se ptal předtím.
1: Další otázka byla, český nebo zahraniční film váš oblíbený?
2: No, já obvykle uvádím Rozmarný léto jako jeden z nejoblíbenějších svých filmů, protože za prvé se mi vybaví moje dětství, za druhý se mi vybaví přesně doba, kdy se to točilo, protože ten film točili o prázdninách v době, kdy my jsme jezdili do Planý nad Lužnicí do jižních Čech a tohle se točilo ve Veselí nad Lužnicí asi 15 kilometrů od nás. Takže jsme byli hodně blízko tomu a často jsem byl i na tom place tam při natáčení a často vlastně jsem potom byl u toho, když se táta nerad učil text na druhý den na natáčení. Jo.
1: A brával vás tatínek často na natáčení sebou?
2: Ne často, ale občas ano. No. A vždycky mě to zajímalo, vždycky mě to bavilo hrozně. Jo. To tak jako procházet ateliér a vidět, jak on třeba hrál, já nevím, povíce nesvatby Tarzanova smrt, teda toho Tarzana, tam byla taková klec, kde ho přivezou, že jo, a mě bavilo tam, že se dali roztahovat ty mříže, jo, že to nebylo z železa, ale z nějaký hmoty, která šla roztáhnout a tak. A u mnoha filmů, který dneska sleduju, já nevím, Strach po stopách krve, nebo Jak se krade milion a tak si vybavuju ty chvíle, kdy jsem tam byl u toho natáčení a vlastně je to hrozně taková, tak se vám zhmotní ta minulost jaksi do přítomnosti. Mám to rád, tyhle ty vzpomínky, který se oživují díky tomu konkrétnímu doteku minulosti.
1: Dá se nějak srovnat nálada nebo atmosféra natáčení tehdy a dnes? Bylo to jiný?
2: Pamatuju si, že u nás v ulici, hned vedle našeho domu, je takové schodiště a na tom schodišti se točila jedna scéna z filmu, myslím, že se jmenoval Vrah skrývá tvář. Petr Šulhov to točil, táta hrál toho detektiva majora Kalaše, v tom natočili spolu asi 5 těch detektivek. A vím, že to byl noční záběr takovej, teda někdy v 9-10 večer se to točilo. A že v té ulici museli filmaři tehdy udělat takovou jako spásky, takovou ohradu, aby tam nebyli lidi, protože se rozkřiklo, že se tam bude filmovat. A se lidi z okolí, přišlo tam nějakých 150, možná 200 lidí, kteří tam stáli za tou páskou a koukali, čekali hodinu, 2 hodiny, než se to tam nasvítí a než to, co to je to filmování, a koukali na to. To se dneska neděje, si myslím, jo? Že dneska je to lidem jedno. Jo?
1: Ale my v Praze se natáčí všude a furt.
2: Každou chvíli. No,
1: je to tak,
2: no,
1: ano. No. Jak se člověku změní pohled na svět po 14-denním spánku, umělém spánku tedy? Přehodnotíte nějaké svoje životní postoje, názory? Je člověk větší kliděs pod takovéhle zkušenosti?
2: Já člověk by řekl, že ano. Že
1: bude, ano, ano.
2: Určitě se vám jaksi změní žebříček těch hodnot a zdraví je v tu chvíli skutečně na prvním místě. A ono asi by mělo být na prvním místě vždycky, protože bez něj nic není. Jo. Bez něj se nic vlastně smysluplného a dobrýho nemůže odehrát, když to zdraví nemáte. Jo. Když vám to chybí. Navíc člověk... Jak říká Jerome Klapka, Jerome, člověk nechce mít to, co má, člověk chce to, co mají druzí, ale to zdraví prostě bych chtěl mít a chce ho mít každý člověk. Jo. Tak samozřejmě jsem přehodnotil to, co je důležitý, a ty priority byly opravdu jakoby jiný, ale nevydrželo mi to moc dlouho. No. Ono na to ve chvíli, kdy je vám dobře, tak na to nemyslíte příliš, na ty obtíže, které můžou nastat, a na to, jak se vám všechno zkomplikuje rázem, když něco nemůžete. Jo? Když, to je jedno, jestli nemůžete chodit, nebo nemůžete zhejbat rukou, nebo vás bolí zuby, nebo já nevím, prostě cokoliv, co vás ochromí, tak najednou vám zkomplikuje život tak, že zjistíte, že to a to nejde dělat v tu chvíli. Jo? Samozřejmě, že můžete žít nějakým plnohodnotným životem, když se to naučíte a když jste dostatečně silný, jo, a zvládnete to. Ale v tu chvíli víte, že to zdraví je prostě nezaplatitelný, že to je víc než jakýkoliv peníze, štěstí, cokoliv, co vás může potkat. Všechny materiální věci jdou stranou, jo, všechno. Že to zdraví je nejvíc na světě. A to si myslím, že si těch, ono to bylo, už je to asi 11 let, co jsem tohle zažil vlastně, a já vlastně už 11 let jsem tu nemusel být vůbec. Jo. A díky lékařům z Tomajerovy nemocnice tady jsem, což jim děkuju touhle cestou, ale vážím si toho.
1: Tak já vám moc krát děkuju za milý rozhovor a popřeju vám krásný zbytek dne. Mým dnešním milým hostem byl herec a principál divadla na Jezerce Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Jedno 20 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Hasiči kvůli bouřkám výjížděli přibližně k 250 událostí. Prezident Pavel se summitu NATO zúčastní, s Babišem chce jednat o své roli v delegaci. Zítra bude většinou oblačno, ojedinělé přehánky nebo bouřky, večer bouřky četnější i silné. Nejvyšší teploty většinou do 32 stupňů Celsia. Dobrý večer, u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Hasiči dnes vyjíždili k přibližně k 250 zásahům spojenými s bouřkovou vlnou, která prochází Českem. Šlo hlavně o technickou pomoc. Nejvíc práce měli hasiči ve středních Čechách, Jihomoravském kraji a na Vysočině, říká mluvčí hasičů v jižních Čechách Václav Pilný.
2: Evidujeme zvýšený počet zásahů souvisejících s čerpáním vody, odstraňování spadlých stromů nebo zabezpečení poškozených střech.
1: Pardubice mají po 15 letech příprav nový územní plán. Zastupitelé ho dnes odpoledne jednomyslně schválili. Dokument určuje, kdy bude možné stavět byty, průmyslové areály, občanskou vybavenost, dopravní infrastrukturu nebo zeleň. Nově stanovuje také výškové limity budov a charakter zástavby v jednotlivých částech města. Jeho podoba ale není definitivní. V dalších letech ho bude potřeba postupně upravovat, vysvětluje náměstek primátora René Živný ze Společně pro Pardubice.
3: Protože územní plán se pořizuje relativně dlouho, zhruba 15 let. Ta doba určila to, že budeme stejně muset potom v dalších zastupitelstvech přijít k nějakým změnám, ať v zájmu města, v zájmu soukromých vlastníků, takže určitě ten proces změn nastane i hned po vydání územního plánu.
1: Prezident Petr Pavel chce s vládou o rozložení rolí na summitu NATO v Ankaře ještě jednat. Podle něj by měl být v čele delegace on, jakožto nejvyšší ústavní činitel. Opírá se o protokoly aliance. Premiér Andrej Babiš z ANO ale řekl, že delegaci povede sám. Prezidenta zároveň vyzval, aby svou účast přehodnotil a jel až na další summit příští rok. To Pavel odmítá, jak vysvětlil ve vysílání na svém Facebooku.
4: Prezident nemá možnost se rozhodnout, které pravomoc se vykonávat bude a které ne. A pokud mě dnes Andrej Babiš vyzývá, abych byl velkorysý a do Ankary na summit NATO nejel, pak mě vlastně vyzývá k tomu, abych nevykonával svoje pracovní povinnosti. A takovou žádost já splnit nemohu.
1: Pavel taky dodal, že za prezidentskou kancelář by mělo na summit NATO letět 7 lidí. Spekulace o 35 členem doprovodu odmítl.
0: Počasí.
1: V noci čekáme zataženo až oblačno, na většině území přehánky, zpočátku místy bouřky, které budou i velmi silné. Na východě bude jasno až polojasno a srážky zde čekáme jen ojediněle. Během noci bude srážek ubývat, nejnižší ranní teploty 21 až 17 stupňů Celsia. No a zítra bude oblačno, v jeho východní polovině území polojasno až skoro jasno, ojediněle přehánky nebo bouřky, hlavně na horách. Večer čekáme od jeho západu přehánky a bouřky četnější, a to i silné, nejvyšší teploty 28 až 30. Na západě kolem 25, na východě až 630 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na D5 z Prahy do Plzně stojí

0: za loděnicí na kilometru 11,5 porouchané nákladní auto, je to v jízdním pruhu pro pomalá vozidla, vybočují tam kamiony. Na D1 z Prahy do Brna pozor u sjezdu na Dnívišov, na 41. kilometru stojí porouchaný tentokrát mikrobus a na D35 opatrně u Olomouce ve směru na Ostravu za odbočkou na silnici do Přerova stojí nákladní auto s defektem pneumatiky na straně vozovky. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: To byly zprávy, po nich už je tady pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
2: Dnes uslyšíte příběh velké lásky, jejíž kořeny sahají až do dětských let.
3: Pár, který vám představíme, prožil barvitý život na jižní Moravě. Jemu je 83 let, jí 81.
2: Mají se rádi a milují se dodnes. Jejich lásku vám představí Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Vybíráme pro vás ty nejzajímavější a nejtklivější osudy lidí, kteří už oslavili zlatou svatbu.
1: Příběh zlaté lásky stvrzené manželským slibem už před 61 lety začal u Marie a Josefa Telenských v Moravských Bránicích.
0: My jsme za nimi poslali našeho kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Vy budete pan Telenský?
3: Ano.
4: Josef.
3: Josef.
4: A kde máte paní?
3: Tady dál. Moje vzácná paní, pojďte dál.
4: To je dlouhou chodbou dovnitř, jak do zámku úplně. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Tak Marie a Josef. Maruško, mám pro vás kytičku.
5: Ještě milé, děkuji. To se mně už dlouho nestalo.
4: Nepovídejte.
5: Opravdu.
4: A tohle dáme aspoň takhle, abyste měli společně na mlsání bomboniéru. Jste na sladký?
3: Jsou na to, vidíte. Vidíte to na mě.
1: Marie a Josef se znali už od dětství. To spolu jen kamarádili.
0: Ale když mladému chlapci bylo 17 a z malé holčičky vyrostla 15-letá slečna, přeskočila jiskra, která zažehla lásku na celý život.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Ale chci říct takhle, že moja žena se mě vždycky líbila od začátku. Už jako, když jsme spolu chodili do školy, víte, tak bychom se viděli dennodenně, že?
4: Kdy jste to řekla doma, že máte kluka, Pepíka?
5: Já jsem to neřekla, rodiče se to dozvěděli a hned byla ostuda.
3: Oni mě nechtěli, milý rodič.
5: To byla jiná doba, vy to nepochopíte vůbec.
3: Třeba já vám to řeknu, jak to fungovalo u nich, u rodině. Můžu?
4: No.
3: Tatínek pracoval na dráze, výpravčí byl, chodil do práce, pracoval jako v Brně a jezdil o 5:30 ráno do Brna vlakem. Maminka stávala o 4:30. Tatínkovi zatopila, aby nestával do studené místnosti, tak mu zatopila, všecko nachystala a tatínek byl teda tatínek. To tak teda bylo ve všech rodinách, u nás taky, u nás otec byl.
4: Tatínek byl hlava rodiny.
3: Tak, a veliká hlava.
4: A nesmělo se odporovat?
3: To ne, to bylo automaticky, jako to nebylo o nějaké odporování. To bylo, otec to řekl a přesto, jak se říká u nás tady v oblasti, nejede vlak. Jo? Tak to bylo.
4: Kdo oznamoval tedy, že byste se chtěli vzít rodičům, ať už Maruščiným, anebo Josefovým?
3: Já jsem přišel žádat o ruku. Já jsem měl tak šílenou trému, že vám to nedokážu ani říct. Co jsem jako říkal, to nevím, jestli jsem koktál, jestli manželka si to pamatuje. Ty jsi u toho byla, že? Nebyla?
5: Ne, ty jsi mluvil s tatínkem a říkal, že mě máš rád.
3: Jo, to jsem říkal.
5: No, že chceš si mě vzít, že chceš se mnou chodit. Tak, no.
3: Takový, no nic jsem si nevymýšlel. Bylo to, jak to bylo. Nějak jsem to ze sebe vypustil.
4: A vzal jste kytku, klepali se vám nohy, ruce?
3: Kytku jsem dal mamince, jako, která byla úplně neskutečně hodná. A manželka je po ní.
4: Řekli hned ano, nebo byl problém?
3: Problém nebyl. Řekli, to se schválili mě to. Souhlasili.
4: To byly rodiče Marušky. Co vaši rodiče?
3: No, moji rodiče, jako, ti to věděli dávno. Já jsem to říkal od 14 let, že to manželce bylo 12, ne, mi bylo 14 a to už jsem doma říkal, že jedině Mařenka je moje žena. Bude. Zkrátka jsem se rozhodl, i když jsem jako kluk mladý, tady děvčat bylo plno všakých, jezdili jsme po zábavách, byli všelijaký taky zná, nemyslím, že bych s někým chodil, to ne, ale taky se mě holky líbily, že jako normálním klukovi, ale vybráno jsem už dávno měl, dávno.

0: Datum, ten váš den D, den vaší svatby. Jaký to byl den?
1: No to byla sobota, bylo to 24. března 1962.
0: Kdo ten den vybral?
1: Spolu jsme to vybrali, spolu.
0: A plánovali jste svatbu taky společně, nebo někdo do toho ještě mluvil?
1: Ne, společně všechno, potom s rodičema.
0: Maruško, jaké jste měla šaty?
1: Já jsem měla kostýmek světle šedý. Tenkrát ty bílé šaty jeden čas nebyly jako moderní, nebo moderní ne, ty kostýmky, tak jsem měla kostýmek. Já jsem byla taková praktická, víte, já jsem ho potom ještě 10 let přešívala všelijako, pořád jsem chodila v jedných šatech.
0: Platilo, že vás Josef v den svatby před tím obřadem nesměl vidět, to se drželo?
1: Myslím, že se to nějak drželo, ale my jsme se stejně neviděli, že?
0: Pustila jste ho na rozlučku aspoň?
1: To nebylo tenkrát. Nebo bylo? Já nevím.
2: Já jsem zapíjel svobodu.
1: Já
2: jsem zapíjel svobodu pořádně. S kamarádama takhle, to jsme v hospodě oslavovali. To se muselo, že? To manželka ani nevěděla.
0: Rozhlas se občas k něčemu hodí, že se taky člověk o tom druhém něco dozví.
1: To je pravda.
0: Takže vy rozlučku, ne? Manžel jo?
1: Ano.
0: A ten den D, tedy jak vypadala svatba? Byla jedna, byly dvě, bylo to v kostele, na úřadu, kdy se začínalo? Možná i od rána, jak to vypadalo?
1: No bylo to od rána, šlo, manželová rodina přišla k nám a šlo se od nás do Dolních Kounic na radnici, tam nás oddali. Jenomže moje maminka, my jsme byli tak hodně založeni, ale manželová maminka taky, jako chodili se do kostela, jenomže manželův tatínek byl tajemník na radnici a tenkrát byla taková zlá doba, že oni se báli, aby jsme tu svatbu v kostele měli, takže my jsme jeli do kostela do Brna, na Křenové ulici v tom kostele jsme měli svatbu.
0: Jako tajně?
1: No tajně, ale to stejně všichni věděli, ale bylo to tajně.
0: Aby to nebylo tak na očích tady?
1: Ano.
0: Takže nejdřív na úřadu?
1: Nejdřív na úřadu a potom v kostele.
2: Na tom obřadu byla jenom ta úzká rodina, svědkovi a rodiče, tam nebylo ty hosty, tam nebyli s náma. To je asi 3 nebo 4 osobní auta.
0: Pak přesun do Brna, to už jste jeli tedy jenom sami nebo s někým?
1: Sami jenom a rodiče. A za svědka nám tam v tom kostele šli ti šoféři 2. Tam taky byli potřeba svědci, takže ti šoféři.
2: Tak no.
0: Který z těch obřadů byl pro vás důležitější nebo niternější pro vás osobně?
2: No, mně se to lepší líbilo, líp teda líbilo v tom kostele. To bylo takový honosnější, abych to řekl nějak tak. No. Že je souhlasíš?
1: Ano, pěkné to bylo.
0: Jak vypadal ten první polibek výměna prstínku v kostele?
1: No, pěkné to bylo, no. Ty pocity, co jsem tenkrát měla, to já už si nepamatuju, ale protože jsem byla taková rozechvělá, že pěkné to bylo, pěkné. Ano.
0: Já myslím, že je to možná drzá otázka, ale je to o partnerských vztazích, o soužití dvou lidí, kteří k sobě patří a to k tomu taky patří. Ten polibek jsem se ptal na té svatbě. Maruško, jaký byl Josef partner, milenec, jako mě líbat?
1: No. To je taková intimní otázka, to uměl. Uměl.
0: Uměl se k vám i tak hezky jako postavit, byl takový ten obranář, uměl vás vzít kolem pasu nebo za ruku. Jaký byl v těch začátcích a vydrželo to třeba i doteď?
1: Vydrželo to dlouho, hodně. To je dlouho, opravdu. A i teď.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.
1: Na svatebním oznámení manželů Zelenských před 61 lety stálo: sám nejsi nic, však s druhým srdcem síla a člověkem si ještě víc. Viktor Hugo.
2: A Marie i Josef to beze zbytku naplnili.
1: To ještě netušili, kolik dětí přijde, kdy se bude jeden od druhého bát a kdy si budou muset být navzájem oporou.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Jaký byl ten začátek? Svatba a začal ten váš život tak, jak to mělo být, i na vesnici, prostě dva se vzali, už patří k sobě, je to nová rodina. Kde jste začali bydlet a jak vám to šlo?
4: No, bydleli jsme u mých rodičů, potom nějaký čas krátce jsme bydleli u manželových rodičů. Když jsem šla z domu přes ten jeden barák, jsem se stěhovala k manželovým rodičům, tak my jsme s maminkou seděli na dvoře a byli jsme z toho tak smutný, že jdu pryč a já jsem šla jenom vedle. No a potom manžel byl zaměstnaný na letišti v Brně, tak jsme tam dostali svobodárnu, tak jsme žili tam na svobodárně.
5: Teď jsme museli, my jsme nic neměli, že my jsme byli na svobodárně, nábytek jsme neměli vůbec žádný, tak jsme si museli koupit nábytek. Nábytek nebyl, tenkrát nic nebylo. Tak jsme se sehnali, v Hodoníně byla nějaká výstava nábytku v Hodoníně, že to je tady 80 km od Brna, tak jsme jeli do Hodonína s jedním kamarádem, tam vzal do auta a jeli jsme se tam podívat na ten výstavu a přímo tam ten exponát, jeden, co tam byl, ten obývák tam stál, že, tak to se nám líbilo, tak jsme to koupili, no a to jsme byli rádi, tak máme obývák, že. Zařizování toho bytu, to bylo úžasné.
4: Příjemné starosti, opravdu. No. Vzali jsme si půjčku novomanželskou, to tenkrát bylo, že. A dostali jsme byt, my bydleli na Lesné v Brně, pak jsme tam měli havárii v bytě a přestěhovali jsme se do Lišně, tak jsme bydleli i v Lišni. No a nakonec jsme zakotvili tady. Já jsem dostala od tetičky domek tady ten a tak jsme šli sem a dceři jsme nechali být v Brně po nás.
3: Takže z Brna do Moravských Bránic.
4: Zpátky.
3: Ale ten začátek prakticky, jaké to bylo? Najednou už nemáte za zády maminku, tatínka, musíte se postarat sama o sebe, vy o domácnost. Josef asi o to, aby bylo z čeho žít, abyste měla to zázemí pro ty děti. Jak vám to šlo? Zalekli jste se toho? Byly tam těžkosti na začátku nebo ne?
4: Nezalekli jsme se ničeho. Nezalekli. Neměli jsme vůbec nic, když jsme bydleli na té svobodárně. Já jsem šla z práce a přemýšlela jsem, co budu vařit a abych k tomu měla všechno, když jsem dělala řízky, abych měla paličku, prkínko, jo, tak jsme postupně si všechno zařídili sami, jo. Potom, až jsme dostali byt a zařídili jsme si to tak skromně a jak se nám to líbilo a na co bylo, tak přijeli rodiče a říkali, je děti, kde jste na to vzali? A když byly dveře do obýváku zavřené, a kdo bude bydlet tam? Ono se jim to zdálo být velké, víte?
3: Proto pak přišlo tolik dětí?
4: No tak dvě děti jsme chtěli, jako, no a ta třetí, to bylo už neplánované, ale říkali jsme, třeba to bude ten kluk. No, byla to holčička, ale my jsme rádi za ní. My šťastně, že ji máme.
3: Josefe, když přišla první holka na svět, co to s vámi vlastně jako ještě pořád s klukem udělalo?
5: No, když přišla na svět, tak to, já vám řeknu, jak to bylo. Já jsem hrával, v té době jsem hrála fotbal, měl jsem to neštěstí, že jsem měl zrovna levou nohu, jsem měl v sádře po úraze z fotbalu, takže jsem marodil a že manželka odjela do porodnice, v Ivančicích rodila, to jsem já vůbec nevěděl, já jsem spál, normálně jsem chrápal a teď jsem se ráno zbudil a manželka byla pryč a že rodí v nemocnici. Takhle jsem to prožil, takhle jsem se teda zachoval. To mě mrzí do dneška, víte? Protože to nebylo férový teda ode mě.
3: Vy jste mu neřekla, že jedete do porodnice?
4: Ne, neřekla. Já jsem neměla čas. Já jsem takové bolesti, že mě, a maminka pořád za mnou běhala. Já jsem to nesnesla, víte? Já jsem chodila po dvoře a chtěla jsem být sama, že mám bolesti. No. Potom zavolali sanitku a do rána se narodila dcera. My jsme chtěli děvčátko první. No. Právě jsme říkali, my jsme pořád chtěli děvčátko a potom, až jsme chtěli chlapička, tak jsme měli samé děvčátka.
5: On se machroval, že jo, děvčátko. Pak byl kluk, nebyl, byl zase děvčátko, pan, no. Chyba se stala. Ale teď bude tuto větra kluván. A když byla třetí holka, tak pám tak do toho, to už ne, to už nedáme, kluka už nedáme.
3: Josef řekl, jaké to bylo vlastně, když přišlo první dítě na svět, ale pro vás?
4: No pro mě to byl takový pocit, já jsem si myslela, že mě patří celý svět. Opravdu, já jsem byla tak šťastná, to se nedá vypovědět, opravdu. Kdo nemá děti, tak to nezažije. Nevím, byla jsem šťastná, já jsem chtěla děti. Byla jsem moc šťastná. No potom v Brně, ty dvě se narodily potom v Brně na Šilhanu. Hanu a Marušku. No.
5: Já jsem tam přišel do té nemocnice, když se narodila ta třetí holka, tak jsem ty dvě, protože jsem, to zůstal jsem doma s dvoma, i té jedné byl rok a té jedné byl dva, že? No. A ta se narodila tři, tak teď chlap doma, dvě děcka, že, tak jsem je oblíkl a šel jsem, a to byla určitě sobota nebo neděla, protože ta nemocnice byla zavřená, tak jsem tam zvonil a teď z okna se vyklonila sestřička, to bylo ráno, myslím, ale půl sedmé ráno, už jsem byl u porodnice, a s těma dětskama, teď se oni měli a čepičky měli nasazeny, že, já si říkám, nezlobte se, já tady mám manželku a tak kolem toho. A ona říká, máte štěstí, máte dceru. A já jsem jako byl nešťastný trochu. já už mám dvě.
4: Byli nakrátko ostříhané a ta sestřička si myslela, že jsou to kluci.
5: Na to nezapomenu smrti tady na toto. Jak jsme se bavili kolem tady toho. No. My jsme skutečně, to byla to záběr, to šílený záběr, ty tři dětská rok po roku, nikomu to nepřeju, že bych mu to je taková pomsta trošku, bych to někomu přál, jo, ale my jsme, tak co nám zbývalo, my jsme si to museli užít, že, no.
4: My jsme to brali tak, že to tak má být, no, že to tak má být a já jsem byla opravdu šťastná. Mě vůbec ta práce kolem toho nevadila.
5: Byli jsme mladí, měli jsme dobrý nervy, zvládli jsme to, no.
4: My si hráli spolu a tak normální život.
3: Maruško, čím vás v životě Josef kdy rozesmál? Byl to takový smíšek a bavič ve společnosti?
4: No, tak bavič byl, on tak rád zpíval vždycky.
3: A i vám?
4: Mně taky, no, mě taky určitě.
5: Ale my jsme zpívali, manželka to neřekne, ale ona krásně zpívala, taky, když jsme byli mladší, a my jsme dokázali zpívat spolu takový to dueto, víte, to jsme zpívávali, no. Ale žena to jako neřeknu, a se si nepochlubí, ale taky jsme si zaspívali.
3: Tak spolu. Nemusí se chlubit, stačí, když nám zaspíváte.
4: Já už nespívám, už 30 let.
5: Žena vám nezaspíval, já bych vám třeba zaspíval, no, jestli chcete.
3: No.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání a na webu zlatalaska.cz.
1: Zlatá láska je pořad naplněný životními zkušenostmi lidí, co se milují a jejichž lásku ověřil čas.
2: Život každého z nás je poskládán z korálku štěstí a těžkých balvanů úzkosti a strachu.
1: Ani Marii a Josefa Telenských takové okamžiky neminuli. Pomohla jim síla jejich lásky. Každý z vás ví, jak to myslíme.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Byly chvíli teda v životě našem taky, všecko nebylo úplně, tak jak se říká, taky byly problémy. A vždycky mě podržela. Nemyslím tím, že by nejedná se o nějakou třeba nevěru nebo problémy potesta. To absolutně, to jsme v životě neměli spolu. Já jsem jim byl věrný, ona o tom nepochybuje taky to, ale třeba v práci něco bylo a bylo to dost takový třeba i nespravedlivý. To víte, jak to je v životě. No. A vždycky mě věřila, zastala se mě. Toho jsem si vždycky hodně vážil.
4: A byla nějaká konkrétní chvíle, kdy si to uvědomujete a zpětně si to třeba i v té hlavě promítáte?
3: Určitě. Ona ví, manželka, o čem mluvím. I když je to je záležitost stará 40 roku třeba, ale bylo takový neštěstí v práci. No. Zkrátka jsem byl v obchodě a bylo tam nějaký manko, který já jsem na 100% nezavinil a nakonec jsem to všechno musel zaplatit. Ale jako trestaný jsem nebyl, že bych byl třeba zavřený nebo tak, ale tak mě to hodně se dotklo, protože když děláte někde nějakou práci a 15 let to děláte na jednom místě a najednou se stane to, co se stalo, tak a víte 100%, že jsem to neudělal, jo? Že jako sám. Byli tam mají lidi, kteří tvrdili taky to tež a tak mě to tak strašně mě to vzalo a žena mě věřila a to teda toho jsem si vážil, to na to nezapomněl do smrti. Říkám to jako nezapomenu. No.
5: On říkal, že neví jak dál, že neví, byl bezradný, že jako kdyby si chtěl vzít život, mě to přišlo nebo co, tak jsem si klekla a říkám, ještě tady máš mě a děti, tak přece my tě máme rádi a musíš tady s náma zůstat. Tak bylo to těžké, opravdu jsme to prožívali dlouho, bylo to těžké. Dali jsme to. Já jsem věděla, že to musíme dát. Musíme.
4: Vy jste, Maruško, ten typ, který drží celou rodinu, ale zároveň to drží v sobě a nechce to ventilovat dál, naopak Josef bude takový ten, který třeba bouchne a dá ty svoje city najevo, ale vy jste takový ten držák rodiny, já to tak cítím.
5: No, tak asi to tak bude, ale manžel taky je držák rodiny, taky jsme oba jako zajedno.
4: Prozraďte mi, kdy naposledy a jestli to je v tomhle věku ještě tak jako běžné a normální si tu lásku dávat najevo, takže jste se třeba objali nebo jste jenom chvíli seděli a zasněně se dívali s rukama propletenýma do sebe nebo jste si dali pusu. Je to normální ještě v tomhle věku?
5: Ano, je. Je.
4: Kdy naposledy jste se objímali?
5: No včera, že?
3: Ale fakt je to, že my třeba máme ložnic, že tady spíme jako spolu, že? A já znám moře lidí, kteří jsou mladší a chlap spí úplně jinde, protože trochu chrápe, tak žena ho vypucuje, musí spát jinde, že? To ne, to my spíme spolu a někdy třeba taky chrápu, že nějaká, no většinou, já vím, že chrápu, já to vím, ona mi to nepřijde, ale že všecko, tak žijeme tak, jak se zkrátka má, no. Bereme to tak, jak to je, zatím nám to tak vychází a jsme spokojní, jsme šťastní. A...
5: Víte, co třeba dneska ráno, jo? Já jsem se zbudila a manžel ležel vedle mě a teď mě chytl za ruku a říkal, jsi z hůru, mě se chce kašlat, abych tě nezbudil.
0: Zlatá láska.
2: Rozhodli jsme se ve Zlaté lásce zjistit, jak se Marie a Josef Telenských znají po 61 letech společného manželství.
1: Každému z nich Patrik Rozehnal položil stejné otázky, ale každému zvlášť, aby to ten druhý neslyšel. Jejich odpovědi jsme vložili za sebe a vy si je teď můžete poslechnout.
2: Držíme jim palce.
4: Jaké má ona oblíbené jídlo?
3: Má ráda brambory, potom má ráda kuřecí, hodně děláme kuřecí, maso, kuřata, takové věci.
5: No, řízek.
4: Kam jste jeli na první dovolenou s dětmi?
5: Na Loučany. Tam měl podnik chatu a tak tam jsme byli poprvé s dětma.
3: Ježišmarja. To byl rok 71 nebo 72, to už přesně nevím. Byli jsme v Naloučanech, na chatě a s dětskama.
4: Žárlila někdy?
3: Já myslím, že na mě nemusela žárlit. Ne.
5: Jo, žárlila. Byla jsem nervózní. Byla.
4: Jak se to projevovalo? Dala jste mu sekec?
5: Ne, to bylo uvnitř všechno. Taková nervozita. Ne, vůbec najevo jsem to nedávala, vůbec.
4: Řekla jste mu to někdy, že jste žárlila?
5: Řekla, tenkrát.
4: Co na to?
5: To už nevím, ale vždycky se z toho nějak vykroutil.
4: Jaké je její nejsprostší slovo?
3: No já teda, já jsem od ní slyšel těch prostě slov strašně málo. Když se třeba stane, ona něco dělá, buď se spálí, nebo se řízne, nebo něco, tak maximálně můžu to říct na plnou pusu, tak jestli jsem slyšel, řekla do prdele jednou. Ale jinak ona prostě vůbec nemluví.
4: Jaké nejsilnější slovo, abyste si ulevila, z vás vylítne?
5: Já to nemůžu říct.
4: Zkuste. Manžel byl odvážný a řekl to.
5: Jo, já bych to řekla, protože já to říkám. To je prostý, to já nemůžu říct.
4: Posíláte občas něco někam?
5: Někam, ano.
4: Tam dozadu?
5: Tam dozadu, jo.
4: První polibek. Kdy, kde?
3: No, tak polibek to bylo, to jsme se líbali, ještě jsme byli hodně mladí a to ani nevím kde, no tak určitě někde o samotě, takový polibek nesmělý, že to nám bylo tak, to manželství bylo jak 15, no.
4: První polibek, kdy a kde?
5: Někde tam v Bránicích na Sokolovně asi.
4: Vaše oblíbená barva, jaká to je?
5: Černá.
4: Jakože zeštíhluje.
5: Ano.
4: Oblíbená barva její?
3: Manželka má ráda modrou, bílou a takovou do hněda nějakou bejžovou, no.
4: Jaký je jeho největší koníček?
5: No to zpívání asi, teda já nevím o ničem jiném. A ty karty má rád, Maria, až teď. Když byl mladý, tak nechodil do hospody a hrát karty, to ne, až teď, co jsme tady.
4: A ty koníčky s ním sdílíte?
5: Ne, já to spíš tak trpím.
4: Jaký je váš největší koníček?
3: Můj? První je zpěv. Každopádně lidové písničky u cymbálu a tak, to je moje, to jako strašně mám rád, jenomže už to nedělám teď. A pak ten sport.
4: A je něco, co byste takhle z fleku vystřihl, nějakou písničku, aspoň kousek?
3: Moja

0: Změnili jste se trochu k obrazu tomu druhému za ty léta? Snažili jste se víc vstříc, anebo toho druhého trochu měnit?
1: My jsme se vzali mladí, tak jsme se tak přizpůsobili jeden druhému, tak samozřejmě, jo. Samozřejmě to, ne, že by jeden chtěl druhého předělávat.
2: Já musím říct, že já jsem se u tebe předělal k lepšímu, jako. Jo, jako když jsem si vzal tebe, tak skutečně to, jako jsem se snažil, abych se ti vyrovnal.
0: Byla přesto někdy těžká chvilka, kdy jste si třeba někdo z vás řekl, a tohle už ne, anebo končíme a odcházíme od sebe?
1: To jsme možná někdy řekli, ale nebylo to tak do důsledku, jo, to bylo jenom.
2: Mě napadlo nikdy, kam bych šel, no. Já jsem říkal manželce vždycky, kdybych neměl tebe, tak budu asi v pralese skákat někde po strovech, jako nějaká opice, a pak těsně zdrží. Ty mě úplně po všech stránkách mě skulturní, ne, víte, jako bez nic, no, já ne teda. Strašně jsem se vždycky rád vracel dom, teď jsem byl v Lázních s tím kolenem, kam jsem nechtěl jet, nakonec mě doktorka tam to přesvědčila, že bych měl jít, tak jsem jel, nechtěl. Já jsem tam nemohl vydržet, na mě to psychicky, úplně mě to deptalo, já jsem tam nemohl být, volali jsme si každý 3 hodiny, každý den a přes Viber a všechno možný a už mě bylo tak smutno, že jsem přišel doma.
1: Přišel doma slzel. Slzel, opravdu.
2: Už to není to, nemůžu, fakt, nepřeháním to. Je mě doma tak dobře, a nikam mě nikdo už nikdy nedostane. To vám říkám, jak tady sedím. Ne. Smutno mě bylo po manželce, smutno. Večer, nejhorší to bylo večer, že potom do 3 hodin byly procedury, to skončilo. A co potom? Tam jsem chodil po parku na procházku a večer jsem pořád vzpomínal, a jsme si volali. A my jsme spolu tak srostli, ale to až teda přijde nějaká hodně těžká chvilka, která přijde v každém životě. Tak říkám, že ne, já musím jít první, já bych to nedal, teď zůstat.
1: A to já říkám taky.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání a na webu zlatalaska.cz.
1: Lásku poznáte i podle toho, že se o toho druhého bojíte mnohdy víc než sami o sebe.
2: Josef Telenský si pamatuje, jak mu jednou volali do zaměstnání, že jeho ženu Marii našli v práci ležet bez hnutí, že krvácela, a tak ji odvezli do nemocnice.
1: Bylo to mimoděložní těhotenství. Mařence šlo o život, ale dostala se z toho.
2: Tehdy se Josef strachoval, že o svou lásku přijde.
3: No a já to stejně o manžela, když měl havárku poprvé na motorce a potom v autě, tak to jsem se o něho taky moc bála. Vždycky, když se něco přihodilo takového, že šlo o život.
4: Představte si, já jsem měl havárku, tady kousek od baráku, a já teda jsem šofér, jezdím auto, mám, jezdím všude, ještě teď pojedu s manželkou asi ještě na Slovensko na dovolenou, ale to chci říct, že jezdím, ne že bych se vážu se a byl jsem uvázaný, teď do mě proti směru narazil mladý kluk s osobákem, přitom ten pás mě rozdrtil hrudník, normálně jsem měl prasklý hrudník, a že takhle navenek jsem vůbec nebyl zraněný, a tam jsem ztrácel vědomí a byl jsem jako na jípce, protože jak mě praskl ten, tak jsem měl i oteklý srdce, plíce tím nárazem, no a bylo to dost vážný.
5: Když manžel měl tu havárku, jak jste se to dozvěděla, co ve vás se hnulo, nehnulo?
3: No tak já jsem, no to teda já jsem myslela, že je fakt, že to není, že to není pravda, že to je sen, nebo co, já jsem to hned volala dceři do Brna, tak oni okamžitě do Ivančic, do nemocnice, a já jsem ještě měla otevřený obchod tady. Tady chodili lidi a to bylo v zimě, byla tma. Já jsem to řekla té jedné zákaznici a ona mě říkala, a to tady vydržíš takhle být a proč nejedeš do Ivančic? Tak já jsem tam za nimi jela.
5: Já mám ještě jednu věc. Maruška, Mařenka, jak říká Pepík, na mě kouká.
3: Prosím.
5: My máme pro vás ještě takové překvapení od Carmen a od Petra.
6: Vážně?
5: Co by to tak mohlo být?
6: Tak co by to bylo být od Petra? Nějaký pozdrav třeba, nebo blahopřání nějaký?
5: To takový pozdrav, ano.
3: Nenapadá mě nic teda, hledá nějakou kazetu nebo něco takového.
5: Oni vás chtěli potěšit, nebo vůbec chceme vás potěšit, a říkáme si, že lidé by měli být spolu a něco k tomu dobře poslouží. Tak když půjdete za mnou, tak já vám ukážu, co jsme přivezli jako takové překvapení pro vás.
3: Ježiš, no teda ne. To je teda, to jsem nečekala, to je opravdu překvapení velké. To ne, nám to zaplatíme. To, to si nemůžeme vzít vůbec.
5: No to musíte. Já mám povinnost to předat a velmi rád to předávám. Je to kávovar, velký, funkční, na espresso, větší kávu, na čaj s kávou, a vedle ještě digitální rádio, abyste si mohli poslechnout třeba i ten náš pořad v digitální kvalitě.
3: Já mám postele na nočním stolku, to rádio, ale takové ne, staré.
6: My jsme překvapení teda, moc.
3: To teda jsme nečekali, opravdu.
6: Jestli je to teda přímo od pana Kostky, tak moc děkujeme, a já nevím, jak jim to oplatíme. Vy to museli přijet do Bránic, tady za náma.
5: Na kafe.
3: Na kafe.
6: No a no. Na pořádný kafe.
5: A manželka upeče koláč nebo buchtu?
3: Usmažíme řízky.
6: Jo, to my je prostřednictvím vaším zveme, jako jo. Vy to vyřídíte za nás, ale skutečně vážně, jestli Petr jezdí autem ještě jako jezdí, tak ať do toho kopnou a přijedou. To fakt je zvedme.
3: Děkujeme moc, to jsme čekali, to jste teda vyrazil nám dech přímo s tímto. Ne, no, to si nemůžeme vzít, takový drahý věci. To.
5: Vy si to zasloužíte.
3: Moc děkujeme.
2: Nemáte zač. Váš příběh je tklivý, láska silná a život vzorem pro mnoho dalších.
1: Co cítí Marie a Josef Telenských jeden k druhému dnes? A za co by tomu druhému poděkovali? To nám řeknou za chvíli.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
7: Když se řekne ta láska, co vy si vybavíte jako první, nebo jakou vzpomínku, jaký okamžik, jaké vlastnosti, co si vybavíte?
4: Láska, to je velký slovo, ale láska je pořád, ale už to není taková ta láska, jak třeba když jsme se brali, že? To se mění, to je pořád takový, s věkem se to mění a teď už v našem věku se to mění v takovou úctu jeden k druhému. No.
3: Já bych řekla, že láska a zdraví je to nejdůležitější. Co jiného? To je dvě slova, nebo jedna věta, je v tom všechno.
4: Už když se ráno probudíme a víme, že jsme spolu vedle sebe, dneska už v těchto letech, a nikdo si nestěžuje na nic, že ho něco trápí nebo bolí nebo je nešťastný, tak to je všechno taková ta životní pohoda, takový ten vztah, taková, já nevím, no.
3: Jeden pro druhého všechno dělám samozřejmě.
7: Je nějaká věc, kterou byste tomu druhému rádi řekli, aby tohle věděl, aby to zaznělo, za co poděkovat třeba v tom životě, který jste spolu tak dlouho prožili a pěkně? Je něco takového, co byste řekli tomu druhému?
3: Děkuji ti za ta léta, za těch 61 roku. To bych řekla.
4: Já to asi, no, zkusím to nějak říct, ale moc si své ženy vážím. A ty vlastnosti, které ona má, jako co dokázala v tom životě pro tu rodinu, co dokázala udělat, to není jenom fráze, co říkám, to je skutečnost a mám ji za to hrozně rád. Je mě s ní strašně dobře. Já jsem tenkrát, když jsem si vybíral, to jsem byl hodně mladý a skutečně jsem udělal úžasnou věc. Do dneška to považuji za svou největší a rozhodnutí, který jsem udělal, že jsem se rozhodl vzít si za manželku tebe.
3: Děkuji ti. To jsem slyšela poprvé.
4: No, protože my se tak do detailu o tom nebavíme, že? Ale určitě ten pocit, to cítí, že tě mám rád a že jako to tak je.
7: Tak teď už to chce jenom pusu.
3: Už bylo, dneska dvakrát.
4: A už jsem tě tolikrát nelíbal, ani nepamatuju.
2: Marie a Josef Telenských svým životem dokazují, že pochopení, něha, podpora a láska nejsou jen prázdná slova.
1: Jakoby říkali, miluji život, protože mi dal tebe. Miluji tebe, protože ty jsi můj život.
2: A tak milujte i vy. Dávejte lásku, protože je to to nejhezčí, co nás i ty druhé může potkat. V to věří i Petr Kostka
1: a Carmen Majerová.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas zprávy.
4: Desítky tisíc domácností jsou po silných bouřkách bez dodávek elektřiny. Stát převezme karlovarské letiště, využívat ho bude i armáda. Zítra bude většinou oblačno, ojedinělé přehánky nebo bouřky, večer bouřky četnější i silné. Nejvyšší teploty většinou do 32 stupňů Celsia. Dobrý večer, zpráv přeje Jaroslav Mareš. Po silných bouřkách je bez elektřiny 30 tisíc domácností. Podle mluvčí společnosti ČES Sony Hollingerové evidují 36 poruch na vedení vysokého napětí a další desítky na napětí nízkém. Technici aktuálně pracují na obnovení dodávek. Největší problémy jsou podle Hollingerové ve středních Čechách.
5: Zde evidujeme asi 20 tisíc domácností bez elektřiny aktuálně především na Kolínsku a Kutnohorsku. Dále potom evidujeme poruchy také na Moravě, na Šumpersku a ve východních Čechách. A především na Jičínsku. Předpokládáme, že bychom mohli během večera či noci dodávky obnovit.
4: Jihlava hledá nové zdroje vody. Radní proto schválili hydrogeologický průzkum na celkem třech místech. Vyjde na 400 tisíc korun. Má najít vhodnou lokalitu pro odběr pitné vody. Až podle výsledků průzkumu se Jihlava podle primátora za ODS Petra Ryšky rozhodne, jestli zdroj využije.
6: Buď to pro nás bude zajímavý, nebo ne. Ono, že když se někde najde voda, ještě neznamená, že se dá dobře využít. Ale jak je té vody relativně nedostatek, tak je dobrý aspoň vidět třeba, že někde ta voda je.
4: Stát převezme do správy letiště Karlovy Vary, rozhodla vláda. Kromě civilního provozu ho bude využívat i pro armádní potřeby a nově taky jako stanoviště letecké záchranné služby. Podle úřadu vlády zajistí ministerstvo obrany modernizaci vzletové a přistávací dráhy tak, aby letiště splňovalo požadavky NATO. Sport. Fotbalisté Brazílie v úvodním kole vyřazovací fáze mistrovství světa zdolali po obratu 2-1 Japonsko. V 6. minutě nastavení rozhodl křídelník Gabriel Martinelli. V 8. finále pak Brazilci nastoupí proti lepšímu z dvojice pobřeží slonoviny Norsko. Počasí. V noci čekáme zataženo až oblačno, na většině území přehánky, zpočátku místy bouřky, které budou i velmi silné, na východě bude jasno až polojasno a srážky zde čekáme jen ojediněle. Během noci bude srážek ubývat, nejnižší ranní teploty 21 až 17. Zítra bude oblačno, v jihovýchodní polovině území polojasno až skoro jasno, ojediněle přehánky nebo bouřky, hlavně na horách. Večer čekáme od jihozápadu přehánky a bouřky četnější i silné. Nejvyšší odpolední teploty 28 až 32, na západě kolem 25, na jihovýchodě až 36 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na silnici 50 z Uherského Hradiště do Brna nebezpečná situace za Buchlovicemi, leží tam velká spadlá větev přes celou silnici, zasahovat budou hasiči. No a v Havířově pozor na nehodu na silnici 11 do Českého Těšína. U autobusového nádraží havarovala dvě osobní auta. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: To byly zprávy, po nich už začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, dámy a pánové. Řeknu vám, že takové hvězdy, jaké bude dnes hostit Divadlo pro vaše uši, jsme tu už opravdu dlouho neměli. Jen si to vezměte, Zdeněk Svěrák, Jiří Suchý, Vladimír Svitáček nebo Bolek Polívka. Tak uznejte sami, že tohle je přece vybraná společnost. Buďte vítáni a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Filmový smích nebo festival filmového smíchu, to bývalo setkání klubařů a fanoušků v Rychnově nad Kněžnou, samozřejmě filmových klubařů. První ročník s promítáním filmů a odbornými semináři byl asi přirozeně věnován rychnovskému rodákovi Karlu Poláčkovi. A další léta postupně představila významné herecké osobnosti československé filmové a televizní komedie. V roce 1987 se v Rychnově nad Kněžnou promítaly filmy Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka. No a kolegové z Královéhradecké redakce Československého rozhlasu u toho nemohli chybět.
2: Vážení přátelé, zaprvé je mě slyšet, ještě blíž, takhle? Křičet, no to já do půlnoci nevydržím. Začneme tím, jak vzniklo divadlo Járy Cimrmana. Všechno začalo v rozhlase československém pořadem, který se jmenoval Nealkoholická vinárna u Pavouka. Vy staršího budete pamatovat. To byl takový pořad založený na mystifikaci. My jsme předstírali, udělali jsme znouzecnost, že v rozhlase není vidět, kde se co odehrává. Takže jsme posluchačům lhali, že v Praze existuje vinárna, kam se sjíždějí světové kapacity jazzu a je tam pořád vyprodáno, takže není možné tam dostat vstupenky, protože zájezdy se hlásily, že by tam chtěli jet a my jsme odpovídali, že to není možné. Nikomu nebylo divné, je zajímavé, jak lidi jsou zvyklí, že co se z rádia řekne, to je pravda. Tak nikomu nebylo divné, že třeba jsme tam říkali, že ve vinárně vystoupí Louis Armstrong, ale má čas jen do 10, protože pak jde do Parku kultury Julia Fučíka na ples stavařů. To všechno se bralo vážně. A pěstovali jsme tam takový ten mystifikační humor ve spolupráci. Tenkrát jsme to dělali ve Hvězdoslavově ulici číslo 14, to je rozhlasový dům, odkud se dnes vysílá Zelená vlna hvězdy. A tam jsme třeba spolupracovali s Vrátnými a s Topičem a ti nám vystupovali v té vinárně jako zaměstnanci. Já bych vám na ukázku rád pustil jeden namátkově vybraný kousek z vinárny u Pavouka. Je to rozhovor s Vrátnou, jmenovala se paní Jenčová, která, to bylo zajímavé, ona se propůjčila a velice hladce vystříhla takový rozhovor na téma vanové lázně. V té době se ve vinárně konal sjezd přátel panelových domů. Totiž panelové domy měly mnoho nepřátel, takže jsme založili klub přátel. Byli to zejména osamělí jedinci, kteří uvítali, že nejsou tak sami a slyší zleva, zprava, zhora i ze zdola. No a pro ně se tam taky zřídili vanové lázně. Já bych prosil rozhlasový vůz, aby nám tu ukázku z vinárny u Pavouka pustili.
3: Já teď přicházím s mikrofonem četně, kde má službu paní Jelena Kubátová. Dobrý večer, paní Kubátová.
4: Dobrý večer.
3: Co je na dopravě, že je tu možnost se vykoupat?
4: No tak zřídili jsme tady vanovní lázně a prostě z mojí iniciativy, já jsem tomu dala podnět, aby se tady ty vanové lázně zřídily. No a...
3: Kolik van je tu?
4: Jedna vana. A prostě chodějí sem hlavně úředníci, jo, aby se vykoupali, protože je to opravdu dobré.
3: Proč právě úředníci?
4: No, úředník celý den sedí a prostě tady je ta vana lehací, tak si se může přijít pohodlně lehnout.
3: Když to doma má vanu sedací, ale?
4: Ano.
3: Aha. Jak je dlouhá ta vaše vana?
4: No je...
3: Zkoušela jste ji sama následně?
4: Ano, byla jsem samozřejmě, že když jsem to dala dohromady všecko, tak jsem to taky musela vyzkoušet. No. Takže se tam dá třeba i 3 najednou lehnout.
3: Vedle sebe?
4: Ano.
3: No, to je prostorná vana. A kde jste ji sehnali, takovou vanu?
4: No to... Dalo velkou práci schánět v dnešní době takovouhle takovou velkou vanu. Vyřadili ji v zoologické zahradě. Tak jsem se čistě náhodou o tom dozvěděla, tak jsem ji prostě hned sehnala pro náš podnik tady.
3: A v zoologické zahradě ji měli zřejmě k jiným účelům.
4: Ano, tam to měli prostě pro koupání zvěře.
3: A jaký je o tu vanu zájem?
4: No, zájem je velký, opravdu, protože lidi se tady opravdu můžou pohodlně natáhnout a kdyby člověk mohl takto poslouchat, jak si vzdychají a lahodějí, tak to je opravdu...
3: Slyšíte nějaké pěkný zvuky o tamto?
4: Ano, slyšíme.
3: Jaké?
4: No, takový vzdychání. Teď zrovna tady má schůzi klub přátel panelových domů a ty si tak v tom strašně libujou a ručník a mýdlo, to si oni nosejí svoje vlastní.
3: Takže vy pak máte starost jen s tím tu vanu vymít, že? Po každém, nebo nevymýváte ji po každém?
4: Ale jo, to my vymejeme, uděláme to všechno a já to vydesinfikuji a...
3: Čím to desinfikujete?
4: To máme takový zvláštní desinfekční prostředek, to je vápno.
3: Já vám, paní Kubátová, děkuji za rozhovor a přeji vašim lázním dobrý provoz.
4: No, děkuji a nemáte za čas.

0: Italský vědec a publicista Gennaro Castelli nedávno přirovnal našeho Cimrmana k sopce, která svou činností zasypala sama sebe. My se domníváme, že to je přirovnání velice výstižné, protože z Cimrmana opravdu jako z nějakého vulkánu tryskali na všechny strany mohutné erupce objevů z oblasti fyziky, chemie, botaniky, pedagogiky. Na ně pak dopadala sprška soch, obrazů, divadelních her, básní, referátů, jeho slavných kondolenčních listů. A zůstaneme-li ještě u tohoto přirovnání, vysoko nahoře se pak ještě dlouho vznášelo mračno drobnějších aforismů, matematických vzorců a historických dat, aby se nakonec, kdy už se zdálo, že se živel zcela uklidnil, snesl z čisté oblohy výmluvný mistrův epitaf. Budoucnost patří aluminiu. Nemělo by nás proto překvapit, že Cimrman byl snad vůbec největším světovým sběratelem pohádek. V jeho stínu zůstávají i taková jména jako Kubín, Bartoš, Němcová, Božena, možná Němcová. A dokonce i bratři Grimmové, přestože na to byli dva. Cimrmanův názor na pohádku byl však velice zvláštní. Ve své studii na toto téma, ve studii nazvané Sbírejte pohádky, která byla otištěná v anarchistickém časopise Doutnák, Cimrman doslova píše, jak vlastně připravujeme naše děti na život. Čteme jim před spaním příběhy, v nichž nejmladší a odstrkovaný princ dostane nejkrásnější princeznu, hloupý Honza přelstí všechny chytráky a smolíčka pacholíčka zachrání na poslední chvíli jelen. Když ale děti vyrostou, vykročí do života, v němž odstrkovaný nakonec stejně ostrouhá, naivní sedne na lep chytrákovi a zatímco si na člověku smlsne kdejaká havěť, jeleni se klidně pasou. Taková literatura, uzavírá Cimrman, je podle mého soudu pro děti nebezpečnější než alkohol či zápalky. Krátce po otištění tohoto článku kupuje Cimrman vyřazený pivovarský valník, pár koní a začíná po českém venkově pohádky sbírat. Tak někde postačila domluva. Jinde se musel prokázat falešnou legitimací jezuitského řádu. Ale většinou se musel s paličatými sedláky o jejich pohádkové knížky doslova porvat. Čím větší byl jeho sběratelský věhlas, tím byla práce v terénu pochopitelně obtížnější. V chalupách ho vítalo zaryté mlčení a poličky bez jediné knihy. Stačilo však sáhnout za trám nebo vylobit prkno v podlaze. To už Cimrman věděl, kde to mají poschovávané. A už lezli na světlo všichni ti neohrožení Mikešové, obušky z pytlů ven. A když zalovil ve skrýši hodně hluboko, někdy se mu podařilo vytáhnout za hřbet i chytrou horákyni. Nakonec se však Cimrman musel své sběratelské činnosti vzdát, protože situace na českém venkově se nebezpečně vyostřila. Například nedaleko Chlumce si na něho počíhali sedláci. Vypřáhli mu koně, celý náklad knih si rozebrali a valník svrhli do cidliny. Toto jejich vítězství bylo takovou chabou náplastí na jejich předchozí neúspěchy. Cimrmanova pohádková tvorba spadá do období, kdy Cimrman v německé literatuře, už poměrně renomovaný autor, se teprve rozhodoval, že vstoupí i do literatury české. A tento jeho vstup nebyl zrovna nejšťastnější. Když totiž poprvé překročil hranice naší vlasti, bylo to u Rozvadova, směrem dovnitř, zeptal se celníka, jenž ho odbavoval, které dílo z české literatury je nejlepší. Celník, a byl to nadporučík Mleziva, odpověděl, že to je Babička. Zatímco se probíral jeho zavazadly, podrobně mu vyprávěl obsah. No. Cimrmanovi se Babička hned na celnici zalíbila do svého deníku si poznamenal, že zvláště oceňuje babičin drsný vojácký jazyk. A ještě téhož večera v plzeňském hotelu Slovan, kde se ubytoval, se pustil do psaní své první české knihy. Ovšem, postavíme-li vedle sebe babičku Boženy Němcové a dědečka Járy Cimrmana, pak se tak nějak neubráníme pocitu, že Cimrman přes veškerou snahu pojednat téma po svém, že se prostě nedokázal od svého velkého vzoru oprostit. Je pravda, že zalidnil dědečkovo údolí celou řadou postav nesoucích pečeť jeho osobnosti. Třeba dědeček je zdařilá postava, jeho vnoučata Bohoušek, Toník, Jiřinka a Vilma. Nebo zámecký pan kníže se svým schovancem Narcisem. Hezká postava je i bláznivý Viktor. Ale to všechno jsou jenom výjimky. Jinak zůstává Cimrman své předloze skutečně poplatný. Jsou tam některé stránky, které až jakoby od Boženy Němcové opsal. Tady mám na mysli třeba dědečkovo vyprávění o tom, že za mlada viděl císařovnu Marii Terezii, jak se nedaleko Hořic dívá trubičkou. Tak asi byla bez náplně, si myslím.
1: Jednoho letního večera na návsi pod Starou Lípou hostinský Antonín Kučera vyvalil soudeček s pípou. Nebylo to po

Kdo tu všechno byl? Okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor, poblíže obecní váhy tříčlenná delegace z Prahy, zástupci nedaleké posádky pod vedením poručíka Osádky, početná skupina montérů, jeden z nich pomýšlel na dceru sedláka Krušiny, dále krojované družiny, alegorické vozy, italský zmrzlinář Antonio Cozzi na motocyklu Indián a svatý Jan z kamene vytesán. Byl to ten

Na stránkách obecní kroniky ozdobným písmem je psáno. Tento den pro zdejší rolníky znamená po noci ráno. Budeme žít jako v Praze.

z projevu inženýra Maliny z elektrických podniků. Vážení občané, vzácní hosté, s elektřinou je to prosté. Od pantáty vedou dráty do žárovky na devraty. Odtud proud se přelévá do stodoly do chléva. Při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu. Kdo má pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Kdo si tam nasrká hřebíky, vyhoří a začne od píky. Do každé rodiny elektrické hodiny.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Dneska už je to jenom takové úsměvné vzpomínání, ale kdo si dnes představí, co měli v roce 1988 organizátoři filmového festivalu smíchu v Rychnově nad Kněžnou práce, aby jim vůbec tehdy povolili vystoupení už tenkrát klasika Jiřího Suchého. Vzpomínalo se mimo jiné na Jiřího Šlitra, takto rychnovského gymnazistu. A Jiří Suchý sebou na besedu s diváky přivezl i režiséra a skvělého, byť v jistém slova smyslu, velmi originálního vypravěče Vladimíra Svitáčka.
2: Teď jsem chtěl mluvit o tom Šlitrovi. Myslím, že je to taky v tom časopise, co máte... Ne, jak se tomu říká, teda ten svazeček? Jak ty to?
3: Svazeček.
2: Ten tam si k mě má přečtenýho, ale tohle se naučil ode mě, ty byl. To jsem si na sebe ušil, to... No, svazeček, tak tam píšu o tom, že... Ne, on píše o tom, že já to říkám, tak je... Že upozorňuji, že než Jiří Šlitr vstoupil na scénu Semaforu, že už měl za sebou víc jak 2000 představení, a to není žart, v metropolích Evropy, jako je Brusel, Vídeň, Moskva, Praha. Pojď on hrál finále k ty Laterně Magice. A tady už jenom předešlu, že Laternu Magiku ve slovníku, který vyšel před 20 lety, příruční encyklopedický slovník. Všimni si, jak ten úvod je stručný, že se nezakecávám. Je to hodný chlapec. V tom slovníku příručným naučným před 20 lety je napsáno, že Laternu Magiku vytvořil Alfred Radok se svými spolupracovníky. Ve slovníku, který vyšel později, ale za to je ilustrovaný asi před 3 lety, naučný slovník, tak tam je napsáno, že Laternu Magiku vytvořil Josef Svoboda, architekt, národní umělec, my jsme mu říkali Svob. Asi před 3 lety psal do květů. Laternu Magiku vytvořili kromě něj ještě Roháč a Forman, a tam jsou 4 tečky. Moje kariéra vzrostla, až jsem se dostal už mezi 4 tečky. Jedině to jsem chtěl říct úvodem k tomu, co budu říkat. On už je vytrénovaný, ta husík, pač ani nezbled.

byla vám zajímavá věc. My jsme jezdívali kdysi velmi často na zájezdy do obou Německ. Do obou Němecek. Jo? A tam jsem zpíval německy tu Zuzanu a jednou jsme v Hamburku točili televizi a já jsem to měl naspívat. Ta písnička se mi zpívala celkem dobře, až na jedno místo, totiž na medařské soutěži to vyhraje, znělo v němčině Jeden Imker Güte Bedbeberb gewinnt. To bylo jako to úskalí moje. A poněvadž přece jenom, když člověk najednou se rozsvítějí ty reflektory, blikne ta červená na té kameře a teďka ještě v cizí řeči a teďka oni... Takže vznikne taková nervozita a ještě jsem si nebyl právě jistý s tím. Takže když jsem došel k tomuhle tomu místu, že jo, tak to začalo. Jo, to bylo jeden Imker no, tak oni samozřejmě stop a noch einmal Herr Suchy. Jo, no, tak jsem spustil po druhý a zase a jeden Imker Güte ve a zase tak a oni byli takový velice jako decentní a říká nix noch einmal bitte a furt když to bylo po pátý, tak už jsem viděl, jak říkají noch einmal bitte ale pořád se ovládali a představte si, že mě po osmý teprve po osmí jsem to, víte, co to byly za muka, po osmí jsem to nějak odspíval, ne zrovna nejlíp, poněvadž pak už jsem dělal chyby i na jiných místech, jak jsem ztrácel tu jistotu, ale pak to po osmí to dopadlo nějak, no ale bylo to hrozný, to byl jeden z takových nejhroznějších okamžiků, který jsem tam zažil. Totiž to je taková zvláštní věc, která, ne že bych se k němu chtěl přirovnávat, ale která postihla i Lawrence Oliviera jeden čas, že když herec dostane strach z určitý pasáže, tak prostě ta nervová soustava je už tak uspůsobená, že prostě i kdyby to ovládal, třeba celý den si to může říkat perfektně a když potom dojde na tu scénu, tak selže. Já jsem se doslech právě, já jsem občas tímhletím trpěl, že jsem měl třeba ve hře Smutek bláznivých panen jsem měl jednu písničku, kterou jsem nikdy si nebyl jistý, jestli se mi povede nebo ne a za těch, já nevím, jsme to hráli asi 300krát, za těch 300 repríz se mi to snad 30krát nepovedlo prostě. Jenom ze strachu, že to zkazím. A tak jsem měl o sobě hrozně špatný mínění a pak jsem se dověděl, že to byl případ, psychický problém Lawrence Oliviera, který jednou někde něco zkazil a pak měl takový jako trauma z toho místa a léčil se u psychiatrů z toho. No byl to velký, velký problém, poněvadž potom kdykoliv k tomu přišel, k tomu místu, tak ztratil nervy a Lawrence Olivier a já máme tyhle ty problémy. Tak takhle jsem to vlastně chtěl shrnout. No.

0: Totiž Československá televize ve svých teda začátcích potřebovala občas tak na 4 minuty nebo na 5 minut, aby nějakým způsobem překlenula nějaký trapas nebo takhle. Já bych to měl možná uvést tím, že pamětníci možná vědí, že tam v tom začátku občas že oko účinkujícího uskočilo takhle brada, jo, protáhla. Najednou člověk měl třeba dvě hlavy a to, a potom byla tma. Čili v těchto dobách, když člověk nevěděl, jestli je to v jeho teda tom aparátě, na který se dívá doma, anebo jestli to je vůbec centrální, tyhle poryvy. Dneska už je to jasný, že to ne. Tak potřebovali vyplnit z ničeho nic 4 nebo 5 minut a vznikl ten žánr, ty televizní písničky. Já si vzpomínám, že po jednom takovým jako porivu byla chvilku tma, potom se objevila hlasatelka a takovým sladkým úsměvem říkala: prosíme naše milé příznivce televizního vysílání, aby nám prominuli tuto malou technickou... My jsme jich s Janíkem udělali asi 40 a většina jich byla právě na muziku Jiřího Šlitra.
1: Já jsem vám chtěl donést malý kotě. K malý kotě mám rád a tam jsem udělal malý forn nakonec. Já nevím, jestli si na to pamatujete. Po jaru to fázoval ty kočičky. A končilo to tím, že v závěru ty písničky kamera odjíždí a vidíme televizor a před televizorem sedějí dvě koťata, který se dívají, tak jsem to napsal do scénáře, že jo, se dívají na ten televizor a jedno se zhnuseně odvrátí. Já nevím, jestli jste měli příležitost někdy tady drezurovat koťata. Vždycky, když se mělo točit s nějakýma zvířatama, jsem v panické hrůze jako to. Ale tohle jsem si napsal já, tak Janík říkal, máme to rozdělený, ty těžší věci s koťatama, to točíš ty. Odešel a nechal mě tam. Nasadili jsme to na sobotu, to se ještě v sobotu točila, dopolední směna. A byl to jediný záběr, prostě odjezd od televizoru, kde doznívá ta písnička, tam ty fázovaný koťata. Před televizorem sedí dvě koťata a jedno se zhnuseně ovrátí. No, samozřejmě koťata nikdo neudržel. Byla to hrůza, až přišel rekvizitář, vzal si mě a říkal: Rýžo, podívejte, dejte pauzku 20 minut, já vám zaručím, že ty kočky budou sedět před tím televizorem. Byla to moje poslední naděje, tak jsem dal pauzu, všecko se to zhaslo, já jsem byl nešťastný, říkal jsem si, kruci, to byl blbej nápad, vole, proč si píšeš takový tyhle? A přemýšlel jsem, čím to nahradíme. Ale stejně jsem si říkal, no za pokus to stálo, i když to nevyjde, no tak to je jedno. Po 20 minutách přišel rekvizitář, tam dal takovou teplou dečku pod ten televizor, posadil na to ty dvě koťata, posvítili jsme na ně, koťata se bohlíželi, dívali se na ten televizor, tam se to rozsvítilo, ta zadní projekce, já jsem říkal, kamera, sjeli jsme to na poprvní, dokonce i s tím, že nakonec to jedno kotě se odvrátilo od televizoru a šlo se mírně projít jinam. Na první záběr úplně dobrá, stopli jsme to, šli jsme domů. Já jsem šel za tím rekvizitářem, říkám, vy jste kouzelník, tohle děláte silou vůle, co jste proba s těma koťatama dělal. On říkal, já jsem je na tu čtvrt hodinu dal do ledničky. Já jsem jenom umělecký řemeslník, já bych to neudělal. Ale byl jsem hrozně rád, že to udělal on, aspoň jsem měl klidný svědomí a ten záběr se natočil.

malé kotě, spalo v botě, nehas co tě, nepá, nepálí. A my jsme kotě, spáti v botě, po robotě. A necha, nechali to, co kotě povídě, jedním pohledem, domy ani slovy povědět nesvedem. Věř

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou dnes o filmu. Tentokrát ale s Tomášem Slámou a jeho hosty. Jiřím Vimrem, Bolkem Polívkou a Miroslavem Horníčkem. A to na filmovém festivalu v Karlových Varech. O čem jiném právě tady mohla být řeč, než zase právě o filmu. Dobré dny ve zdraví a v divadle pro vaše uši, které má stále z čeho vybírat a je plné archivních zvukových záznamů, zase brzy naschledanou a naslyšenou.
2: Vzpomínám si, že jednou si v šatně vykládal příhodu, která potkala tebe, ale tam už jsi byl v jiné situaci, v situaci, kdy nešlo teda ty versus kůň nebo zvíře, ale ty versus filmová technika.
3: No, ano, filmová technika, ta byla skutečně, to se mi jen tak nepodaří točit ve skrovnějších poměrech. Nebo vlastně v obráceně, točit v honosnějších poměrech. Představte si, já jsem byl v Auzu, jo, na vojně. A jak je známo, když člověk podstupuje vojenskou službu, tak my jsme neměli správně, neměli a nesměli jako profesionál, jako herci a zpěváci, jak si přijímat nějaké takovéhle ty jako účinkování, nebo nesměli jsme takhle filmovat jako to. Prostě byli jsme na vojně. A mně se po roce asi namanulo, prostě mě volali domů, protože jsme měli častější vycházky, tak mě volali domů, jestli bych netočil takový film, velkofilm to byl vlastně, a odehrával se ta scéna, kde jsem měl takovou roličku, protože nic moc, já jsem jim říkal, že nemůžu nadílat. Oni říkali, to budete za den hotovej, to je na den. A já jsem si říkal, aspoň si přivydělám, ale nesměj se to dovědět v těch kasárnách. Jo. Tak jsem si to udělal tak, abych ten den mohl, jo. Ale musel jsem být odpoledne na nástupu ve 14. Já jsem říkal, musím do týdou, jo, to budete hotovej. To říkají vždycky ty filmaři, to budete hotovej. O tom člověk horko, těžko to. A jednalo se o takovou scénu monstrozní, kdy jako že jo, den osvobození a sovětská vojska přijíždějí chodkovejma sadama dolů a tam dojde k takovému prostě zastavení té tankové řady a Němci napadnou jako střelbou ten sestup těch tanků a já jsem hrál takovýho řadovýho vojáka, který prostě vyběhne zpoza tanku a dostane se před kameru do dost velkého detailu a jak si pálí takhle za kameru, kreje střelbou ze samopalu jako ten manévr potom tam. Takový zabití zranění tam je, tak oni odnášejí ty zranění. A já ještě s jedním kolegou jsme je kryli. Jo. A teďka ten režisér, prostě to bylo na velký takový vysílačky, ukazování, ty tanky se vždycky museli stáhnout dozadu, jo, aby nebyly vidět, aby celou tu zatáčku těch chodkových sadů vyjeli a tam se zastavili přesně tohle, ta kavalkáda té armády a tohleto. Tak ono, když to bylo všechno takhle připravené, tak ten režisér, ano, jste tam připravený, ano, tohleto, ano, prosím, tohle, zbraně, všechno tohle, tak, jedem, kamera, tohle a teďka. Řada těch tanků, teď lomos tohle, zastavili, já jsem vyběh, že jo, byl jsem nalíčený takhle tu sekirku, čepičku, tu ruskou, od hlíny podrápaný takhle, jo, tak mě vždycky popelem takhle, jo, smazali. No a já, jako, jak jsem přemýšlel furt jako na tu vojnu, tak jsem říkal, herko, potom se musím umýt strašně, já točím vojáka a furt jsem čistil boty a najednou mě to mazali všechno. A já jsem vyběh s tím klasickým takovým samopalem, co má ten kruh těch, ten zásobník dole. Zastavil jsem se před kamerou a stop. Mně se to zaseklo. Teď si představte, chvilku čekali, ale najednou ten režisér. Stop! Co je s tím samopalem tam? Pane Vimr, co to je? Já jsem říkal, no mně se to zaseklo. Hergot, Ježíši Kriste, vy jste v detailu. Já jsem říkal, no to já vím, to já s tím nemůžu nic dělat. To. Zbrojář, prosím vás, pojďte sem. Podívejte se mu na ten automat, co tam s tím má? Tak on to prohlížel, tak skutečně to bylo naštěstí zaseklý náboj. Ono to vypadá, že mě zabije ten režisér. Ono se to kvůli tomu muselo vrátit, zase ty tanky, zase couvat. Jo, nacouvali Zase.
4: Prosím vás, jste připraveni už, tak bez maléru, ať to ne, jo, jo, je to, prosím vás. To. Tak jedem, kamera, zvuk.
3: Tak se zase ty tanky rozlítly. Sjedou dolů, já vyskočím, zase samopál a teďka. Pálím, nezaseklo se, tak pálím, on říkal.
4: Stop! Prosím vás, pane Vimr.
3: Já jsem říkal, Ježíši Kriste, co za story.
4: Vy mhouříte ty oči, pane Vimr. Teď vy jste v detailu.
3: Teďka mi, já jsem si za celý aus nevystřelil, jo. Takže já opravdu, ono to byly strašné rány, já se toho bál, že jo. A tak jsem tak střílel trošku, jako ono, tak koho zasáhnu, toho zasáhnu, že jo. Tak jsem si říkal, musíte koukat, to je důležitá akce a ty Němci jsou na dostřel, vy musíte otevřený oči a ne slepej celý. Já jsem říkal, dobře, tak promiňte, tak oni zas ty tanky nahoru. Ježíš, ono to než se to zase, oni couvají tanky, to jsem nevěděl, oni to neobracete, ten nadsouvali. Teďka ten Lomos, teď já tam byl, si připadal, oni tam točili Národní umělci zasloužilí a já, jo, takovej, tam od tanku jenom takovej a on to kazí všechno. A tak to, tak do třetice, já jsem si říkal, ježišmarja, aby mě to se nezaseklo, aby to otevřít oči, dobře, odhodlaně, tohle. Tak,
4: prosím vás, přivést, jedem, ty tanky spustit.
3: Tak zas ty tanky, Lomos, najelo. Já už dušička ve mně malá, stojím, otevřený oči, pěkně jsem pálil. Ale jak jsem takhle střílel a to se se mnou třáslo, jo, tento, tak cítím, že ta čepička vojenská mi takhle pomalu sklouzává k uchu, jo, a já pamětlím si těch našich pokynů na vojně, že nesmím, aby dopustit, tak jsem takhle kroutil trochu hlavu, aby mě tam vydržel. No, hrozný. Pálil jsem na Němce sice otevřený oči, furt z toho šly rány, ale já už takhle hlavu nakřivo a už ta sekýrka mě takhle a už bylo na úšku a pum, a byla dole. A já místo, abych dál kryl, jo, před nepřítelem, tak já jsem zastavil palbu, sklonil jsem se pro tu čepičku, nasadil jsem ji na hlavu a pokračoval jsem ve střelbě. A zase otevřený oči všechno. On říkal,
4: stop! To snad není možný, já toho Vimra zabiju. On střílí na Němce a dnes si zvednou čepičku.
3: Tak, já jsem tak po čtvrtý už se to natočilo s tím, že jsem mi to nějak přilepil k hlavě. Nebo tak jsme to natočili a to mělo dohru, protože já tímhletím, že se to muselo vracet. Tak já prošvih samozřejmě ten nástup. Já jsem se tam přiřítil, potom už umytej, že jo, nebo ty hlíny. A tak jsem se jako vrátil do té... do těch kasáren a měl jsem průšvih, on se mnou to, a já jsem mu to teda vyprávěl, přiznal jsem se, protože jsem nemohl, neměl se ani alibi, abych si rychle, tak jsem mu to celý vyprávěl, jaký teda to, a myslel jsem si taky, že když bude o takovýhle film, že přimouří oko, jo, a on jako, měl jsem správně, že jsem se nedostal, měl jsem správně jako jít si sednout na náměstí republiky do vězení, jo, za to. Ale on mě to odpustil a při tom hlášení on potom říkal, že jak jako vyzněl ten můj přestupek, tak on říkal, že jediný mě zachránilo při tom, že jak mě to, jak to vyslech, takže jsem byl na druhou stranu ochoten, jako že jsem byl schopen položit život za to, abych byl předpisově oblečen. Ale já jsem si v koutku duše myslel svoje, abych radši položil život, kdyby mě ten režisér ještě někdy obsadil.
5: My jsme seděli jenom s Borkem takhle a bylo to ve filmovém klubu a on vzpomínal vlastně na svůj vztah jaksi herce k filmové technice a to nás zaujalo a říkali jsme si, že by možná bylo dobré, kdyby se to objevilo právě i na té gramofonové desce. Jo, to šlo o zvukaře, si vzpomínám tenkrát.
6: No to je právě, že vlastně film ruší všechny zákony, že jo. Vlastně na filmu ty lidi jsou jak byli. Vlastně hodinu po tom záběru už ten člověk je jak byl. Potom je za 5 let, jak byl, za 10 let, jak byl, za 20, za 100 let, jak byl. Od okamžiku, kdy se to natočí, on byl, jo. A teď to ruší ty zákony taky. Třeba ve filmu, jo, si pamatuju, když se točil záběr u nějakého stromu tam, jo. A oni napřed přijdou zvukaři. Zvukař si vezme takovou plátěnou židli, sedne si, má jako síťovku a v té síťovce má sodovku, nebo... Jo, a má něco. Má tam něco prostě k pití, něco k jídlu. Salámek tam má, na vajíčka na tvrdo. A mají třeba v tom ubrousku mají tu sůl, tak jak na maminka vždycky dávala na výlet, jo. A to oni mají všecko a čekají. A teď přijde režisér a říká, tak tady to bude, jo. A osvětlovači začnou osvětlovat a říkají, tady neseď, tady bude záběr. Tak on si přesedne o 5 metrů dál a sedí dál, pojídá, popí a čeká, jo. Pak přijdou osvětlovači a začnou to osvětlovat, jo. Takže to je další prostě porušení všech zákonů přírody. Zvuk je rychlejší než světlo.
5: My jsme byli při vyhlášení vlastně filmu roku, když to řeknu hodně zjednodušeně, za účasti filmových kritiků, tedy Šašek a Královna. Při natáčení tohoto filmu dostal ses do nějakých situací nezvyklých, ale absurdních, anebo pozoroval si, anebo dostal ses do věcí, kdy jsi to komentoval vlastně už mimo rámec té postavy?
6: Já jsem chtěl, aby spolupracoval na tom filmu muzikant Bulis, on je z Brna, že jo. Teď jsme potřebovali o obraz, tak to namaloval Kucharský, ten je taky z Brna, jo. Architekt Ždímal, taky z Brna, takže Věra měla zbraň. Ty tvoji brňáci mě to všechno pokazí, jo. A teď jednou brňáci prostě to zase kazili, protože přivezli obraz, obrovský obraz, a na tom obraze byli bojovníci a mezi těma bojovníkama byl Šašek Potácivě. A ona říká, to není dost červený, ten Šašek je červený. A Kucharský říká, já to domaluju, paní režisérko, to se nebojte. A teď Frety si vzal můj plášť šaškovský, že mu bude stát modelem. A tak jsme odešli a točili jsme něco tam v přírodě a vrátili jsme se na ten dvorek takového statku, kde oni prostě, kde mu stál modelem a Frety tam ležel a vedle něj bylo polo vypitá flaška vodky a Kucharský taky maloval odvázaněj a dával tam ty barvy červený do toho. A on říká, co to zase dělají? Já říkám, no, on mu leží modelem, jo. Ležel modelem.
2: Já jenom úplně na závěr bych se rád zeptal, ty jsi osobně přivítal Henry Fondu, anebo je to jenom zkazka, legenda?
7: Ne. Já jsem byl náhodou předpupen, když přijel Henry Fonda v obrovském americkém bouráku z amerického velvyslanectví, že jo, a vylez, a teď já jsem ustrnul, protože jsem viděl tu chůzi těch jeho dlouhých nohou, jak on chodil těch westernech, že jo, a to, a šel, a já jsem zůstal štajf, teď nikdo tam nebyl, kdo by ho vítal, nebo tak, tak jsem prostě neznámý uličník jsem k němu šel a přivítal jsem ho, ovšem francouzsky, protože jinou řeč neovládám, tak jsem mu řekl, soyez bienvenu, monsieur Fonda a Karlovy Vary, že jo. A on na mě koukal tak chvilku, jako tak, kdo to na něj mluví francouzsky a co vlastně, že jo. Podal mi ruku, já skoro omdlel a on odkráčel. No a pak jsem s ním točil rozhovor u táboráku večer a jemu se tak líbily ty momenty filmového festivalu, že si dal den na to dopoledne promítnout všecka zbývající čísla. Byl ohromně nadšený. Francouzi byli nadšený. Ty říkali, to zavedeme v Cannes.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fretky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho

0: Noční linka.
1: Noční linka, pondělně úterní, právě otevírá, právě začíná a krásný pozdní večer vám všem přeje Jitka Lukešová. Už teď v úvodu můžu poděkovat za pozdravné e-maily, že se na noční linky těšíte, protože přes den si odpočinete a schováte se před vedrem a v noci potom bdíte. Tak noční linka je tady samozřejmě i tentokrát pro vás. No a dnes to bude na téma smolař nebo dítě štěstěny. Máte v životě štěstí nebo spíše smůlu? A čím je dáno to, že se cítíme nebo necítíme šťastní a můžeme své štěstí třeba i vědomně, myslíte si, ovlivňovat? Mimochodem, je ve vašem okolí třeba někdo, kdo každou chvíli potkává nové přátele, vyhrává v loterii, naráží na báječné pracovní příležitosti, drží se ho zdraví, prostě působí dojmem, že se mu všechno daří a je naprosto šťastný, zatímco vy narazíte maximálně do sloupu veřejného osvětlení. Psychologové tvrdí, že za smůlu nebo štěstí v životě si prý můžeme sami. Štěstí nebo neštěstí si prý podstatné části přivoláváme tím, jak myslíme a také jak se chováme. Lidé, kterým šťastná náhoda přeje častěji než ostatním, prý ve skutečnosti nejsou vyvolenými miláčky osudu, jenom přistupují ke světu kolem sebe trochu jinak než ti, kteří jsou přesvědčeni o tom, že prostě mají smůlu. Tak tolik a mnohem více na téma smolař nebo dítě štěstěny, do které skupiny byste zařadili sami sebe. Telefon k nám i tentokrát 731 800 900, pak máme také web, můžete se rozepsat, rozhlas.cz/linka a samozřejmě máme i tradiční e-mail nočnilinka@rozhlas.cz, protože i tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer, no a právě startujeme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Telegram s adresou svět.

0: Tak tolik na úvod noční linky vzpomínka na skvělého Karla Zicha v podobě písničky Alenka v říši divů. No a jak se tak koukám na naší telefonní linku, tak se mi bohužel z telefonní linky a z telefonního spojení ztratila paní Věra z Otvovic. Tak paní Věro, doufám, že se vám podaří dovolat znovu, ale hned zápětí se dovolal. Kdo? Dobrý Dobrý večer, Libuško, moc vás zdravím.
1: Já taky.
0: Přeju hezký večer. Děkuji moc krát, přeju krásný večer, samozřejmě jsem ráda, že vás slyším, doufám, že se máte hezky, letně. No a prozraďte, do které skupiny vy byste sama sebe zařadila? Mezi smolaře nebo mezi děti štěstěny?
1: Smolaře, já jsem smolař. Od malička mě nic nevychází, jsem smolař.
0: A není to tím, že si to právě přivoláváte a neustále opakujete, jak jsem zmiňovala v úvodu?
1: To ne. Ale jako vím, že ve všem jako žádná štěstí jsem neměla na nic, vždycky smůla.
0: A dokážete si to nějak vysvětlit, jestli třeba nějakým svým chováním přece jenom to štěstí neodrazujete, nebo já nevím?
1: Já taky nevím, čím to je, ale vím, že od malé nebo od dětství, jako když to, tak jsem žádný štěstí neměla na nic. A nemám ho dodnes, aby vám řekla pravdu.
0: A máte pocit, že třeba ti vedle vás jako byli obdařeni více štěstím, než se dařilo vám? Nebo jak byste, kdybyste to měla srovnat?
1: No, já myslím, že jo. Kamarádka, ta byla to, ale ještě je taková, že je sobecká tomu druhýmu, jo. A to, takže jako já teda nejsem na to. A tak jako vím, že je to v sobě, nebo maminka taky neměla žádný štěstí, tak my to asi máme po sobě, no. Já nevím.
0: A když jste to viděla třeba na té mamince, tak čím to, že se vám zdálo, že ona neměla štěstí? Nebo co jste viděla na tom druhém člověku, když člověk může pozorovat to jeho chování a to dění?
1: Ona teda neměla štěstí, že já jsem byla od malot nemocná od peřiny. Tak se mnou užila, že jo. To už žádný štěstí nebylo. Milovala nás obě a bála se o nás, no, to byla nejdražší maminka na světě, takže jako to, no, tak to já říkám, že pokolení, já nevím.
0: Jo, a máte pocit, že jste to tak jakoby poděděla a jdete v jejich stopách, jo, trochu?
1: Asi trochu, bych řekla, tak asi.
0: A jak jste si to podělili se sestrou? Ona má více štěstí než vy, nebo obě stejně?
1: A taky ne, Tuško, máme to stejný. To máme stejný. To nic se změnilo.
0: Jo, a myslíte si, že proto potkat někde štěstí na křižovatce člověk může něco udělat přeci jenom?
1: Já nevím, no. Já můžu udělat něco. Nevím.
0: Jít štěstí vstříc otevřenou náručí, jak se říká.
1: No říkám, někdo má štěstí na všechno, víte, jako říkám. No
0: jsou lidi opravdu na co šáhnou, to se jim daří samozřejmě.
1: No ano, jedna paní říkala, ta paní, to jí mluví i kytky, jo, se jí dařili i mluví všecko, jaký měla štěstí ve všem, víte, to už je daný, no, já si můžu pomoct.
0: Dobře, tak Libuško, moc vám děkuju, jinak vám přeju samozřejmě rozlížet se kolem sebe a nějaké to štěstí tam také vidět a potkat především, abyste měla víc radosti třeba, než jak popisujete možná doteď máte. A děkuju moc za návštěvu a přeju hezký večer.
1: Já vám taky hodně zdravíčka, vám přeju velmi
0: nápodobně, přesně tak.
1: A mějte se hezky, jsem ráda, že jsem s vámi mluvila.
0: Budu se těšit zase příště, mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Hana Zagorová a nešlapnila mi tolik hudební doporučení. No a dovolal se k nám z Moravy František, ze Židlochovic přesně. Františku, krásný večer přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučko, vám taky přeju krásný večer u rozhlasu a všem posluchačům nočníků rádia.
0: Děkuji moc krát samozřejmě za všechny. Doufám, že si užíváte letních dnů a už se vás ptám, patříte mezi šťastné, vyvolené lidi na této planetě, anebo spíš si říkáte, já mám ale zase smůlu a proč?
1: Já vám to řeknu, co jsem musel zažít, nebo co jsem zažil a jak to všechno dopadlo. Takže
0: povězte.
1: Pak už posluchači to musí posoudit sami, jo? Já bych si nechtěl chlubit, protože zítra by to mohlo být úplně obrátné.
0: No jo.
1: Tak dívejte si. První takové případ, že byly 3 roky, přijela do naše dědině nějaká jednotka ruské vojáků a já jsem si tam někdy hrál v nějakým příkopu, jsem si tam hrál s nějakýma věcima. A ten ruský voják a taťka šli po druhé straně a ten ruský voják si nějak hrál, myslím, v kapsi měl granát nebo něco a zjistil, že to vody se v tom odhodil a ono, já jsem byl ve struze, ono to bouchlo nade mnou, na ty, jo? Takže ty střepiny šly nahoru, jo? Ale já si jenom pamatuju, že jsem si tam hrál, ale to, ten výbuch si nepamatuju, to mě říkala taťka jenom, jo? Takže tam byl jedno takový štěstí, jo? Pak druhý
0: tam to bylo
1: v 45. Teď to bylo v 49. ten další případ, když se v zimě s náma třema klukama prolomil led a my jsme se tam začali topit, jo. A tak já jsem z toho vybruslil, Vašek Sobotkuj taky a Kája Rujmaruj asi během týdna zemřel, jo? Takže já jsem z toho teda měl potom ozdravovně, víte, ale půl roku kostelecu u Výhlavy, jo? Tak to byl takový další případ, no. Teďkom operaci ledviny dvakrát, no tak to se povedlo taky, jo?
0: Tak to je štěstí, ne? Určitě krom toho všeho jiného.
1: No, bylo to v 68. roku, no, mě bylo 26 roku, a teď už mě 84, tak zatím dobrý, jo.
0: No, to je dobře.
1: Pak pád řešení, to už je tak asi 12 roku, teda když jsem byl pěkně dobitej, jo, že jsem měl od mozku 3 žebra zlomený a 3krát nějak páteř nalomenou, Tak zase jsem z toho dobře vymyslil. Ale paní Tuško, teď vám řeknu čertou takovou událost, která je to 14 dní.
0: No.
1: U nás za hřbitovem je kopec, jmenuje se to Drátpon, je to prudká cesta taková, tam nějaký takový děcka tam mají takovou iglu nebo co a tam se učijou lukama střílet nebo něco, jo? A já jsem tam vždycky jezdil s autem, škodovkou, že to mělo brzdu mezi předníma sedadlama, jo? Tak jsem věděl, kam šáhnout, a, ale nikdy se mě nestalo. A teď jsme tam měli s manželkou, s Renaultem, on tam tu brzdu nemá, to má takovou, po levé ruce na palubě je takovou desku a to musí zatáhnout a zabrzdit. No. Teď my jsme s manželkou jeli, mě to auto v tom kopcu scípl motor, hasel tak, jo? Teď jsme se začali pospátku řítit dolů.
0: Ježiš.
1: Dole byla už jenom taková metrová zeď, tu od hřbitova, tudy bych prorazil, tak jsme s manželkou spadli 6 metrů hluboko do jamy na hřbitov, jako jo.
0: Jo.
1: Tam mají Roberti pomník, ten by určitě mě vlítl do auta, já bych to, no, ale já jsem měl jenom 3 vteřiny na toto rychle nějak rozhodnout, tak jsem zatočil prudko ten čouváním, jako jo, doprava. Prolítl jsem takový keře, tam se to auto trošku jako zpomalilo a na konci jsem narazil do sloupku betonového odplotu, jo? No, takže víte, to teda bylo něco. To bylo něco, dneska jsem tady už nemusel manželkovi.
0: Takže na to, jak to vypadalo, tak to dopadlo ještě vlastně dobře, že jo?
1: No a už je to tak, že už mám auto zpravený, jo?
0: Jo.
1: A tam už jezdíme dál, no, ale tam už nepojedu. Tam už teda, takže takový zážitky. Tak teďko můžou lidi, posluchači posoudit, jak já jsem na tom s tím mým osudem, na které já věřím, jo?
0: Já myslím, že vás tam nahoře mají rádi určitě.
1: Že vás opatrujou,
0: že sice vám jako nechají vás v nějakém průšvihu, ale pak to relativně všechno vlastně dobře končí ještě jakž takž, no.
1: No, tak já už musím na 5 dávat hodně pozor.
0: To musíme všichni, pravda.
1: No. Když jste něco užít jako tady na tom světě, tak musíte znávat.
0: Ano. Dobře.
1: Takhle je teda ty moje takový ty nepříjemný věci, jak dobře celkem skončily.
0: Celkem no. Sice s nějakými trampotami, ale celkem vlastně jo, že jo, musíme říct, to je pravda.
1: Ono takové maličkosti, co bylo víc, ale to tu byly takový závažný dost.
0: Jo. To teda jo. No, Františku, moc vám děkuju, jinak samozřejmě přeju spoustu štěstí, rané štěstí, opatrujte se a dávejte na sebe pozor, znáte to.
1: Ano, děkuji, paní Tuško, děkuji.
0: Mějte se hezky, hezký večer, naslyšenou.
1: Naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Naď, a i tak jsme stále frajery, tak dneska nemá moc štěstí ta naše dlouhá telefonní linka, nejenom noční linka, telefonní linka, protože paní Jitka z Brna se mi ztratila, což mě moc mrzí, tak doufám, paní Jitko, že se vám podaří dovolat znova, ale dovolal se někdo další. Hezký večer, kdo pak tam?
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, kdo pak se dovolal?
1: Robert Solomouce.
0: Tak, Roberte, moc vás zdravím a přeju krásný večer.
1: V první řadě poděkuji, že jste mě vzala, to je slušné.
0: Není vůbec zač.
1: Mm-hmm. No a teďka k tématu půjdu rovno.
0: Ano.
1: Takže já to vidím úplně z jiného úhlu pohledu, že nedělím lidi, jestli je smolař nebo má štěstí. Ale spíš to vidím asi tak, já jsem věřící člověk.
0: No.
1: A mě víra pomáhá vyrovnat se s těma nejtěžšíma situacema, které v životě byly, ať jsem chtěl nebo nechtěl.
0: Mm-hmm.
1: Jo. Protože Ježíš řekl, já jsem s vámi až do konce světa, já tomu věřím.
0: Mm-hmm.
1: Ne, že by mě neukápli slzy, ukápli hodněkrát a pořádně.
0: Mm-hmm.
1: A řeknu to asi takhle. Před 3 rokama mě umřela žena, no, vdova vdovců je hodně, takže to bolí hodně.
0: Mm-hmm.
1: Ale neřeším otázku, proč, protože na to žádná odpověď neexistuje. O tom by se dala napsat kniha o 1000 stranách, protože to řeší o všetci lidi na světě otázku, proč.
0: Mm-hmm.
1: A řeknu to asi takhle. Já věřím tomu, že úzká cesta, široká cesta, jedni budou věčně žít, druzí věčně zahynou. Vysvětlím to.
0: Mm-hmm.
1: V podstatě jde o tohle, že je poslední slovo, tak mluví s oboma skupinama. A jedním říkal, byl jsem nahý, oblékli jste mě, byl jsem nemocný, navštívil jste mě, byl jsem ve vězení, pomohli jste mi. A oni se ptají, kdy jsme to všecko dělali, a on jim odpovídá, cokoliv jste učinili jednomu z mých nejmenších, mě jste učinili. Takže tyhle budou věčně žít.
0: Mm-hmm.
1: Pak budou druzí, ti věčně zahynou, není nic horšího v celém vesmíru. Bude to úplně podobný, ale rozdíl bude v tom, že to jsou lidi, kteří nikdy nikomu nepomohli a jediné, kdo je zajímal, byli oni sami.
0: Jo.
1: Víte, jak to myslím.
0: Mm-hmm.
1: A druzí lidi je nezajímali.
0: Jo, jo, jo.
1: No. A ještě to řeknu tak, že mě to teda pomáhá, protože neříkám, že chlapi nepláčou, pláčou hodně, chybí mě ta žena, ale můžu zažít v životě třeba 100 pádů, nemůže jich být 300, to je úplně jedno.
0: Mm-hmm.
1: Ale vždycky je důležitý, i když spadnu, jak se říká, natluču si a bolí to, tak prostě předat to Ježíši, řeknu, pane Ježíši, já si nevím rady, já se bez děvčete bojím, potřebuju tvou pomoc, pomoz mi.
0: Mm-hmm.
1: A pak stanu a jdu dál. A to je právě něco, co jako mě dává sílu jít dál, jo? Protože kdybych se neměl čeho chytnout, tak proč myslíte, že lidi třeba nechcou to udělat, ale proč myslíte, že třeba je hodně z tebe vraž, protože ten člověk opravdu neví, jak dál a už nemůže najít žádné řešení a pak to špatně dopadá.
0: Mm-hmm.
1: A co vy o tom myslíte?
0: Roberto, vy jste to vzal trošku z jiného kousku, tak já bych se nerada pouštěla tady do víry nebo do náboženství, protože to téma je smolář nebo dítě štěstě.
1: Ne, mě zajímá váš názor, víte.
0: No, já vám to vysvětluju.
1: Dobře, dobře, tak jo, poslouchám vás.
0: Takže bych to spíše nechala u toho našeho smolaření nebo děti štěstěny, protože víru má přece jenom každý nějakou svou a nějakým způsobem je věřící nebo není věřící. Nicméně zeptám se vás, máte pocit přece jenom, že i když se dějí věci, které nejsou veselé a jsou velmi vážné, tak máte pocit, že na vás není zapomínáno a že jste svým způsobem trošku třeba dítě štěstěny, že nějaké to štěstíčko chodí taky k vám a neobchází vás?
1: Spíš je to o tom, jak mluvili Ježíš učedníky, že člověk musí věřit,
0: mm-hmm.
1: že když něco chce, tak se to opravdu stane.
0: Dobře, takže vy to berete všecko přes tu víru tedy takhle, jo?
1: Jo, ale mě to pomáhá.
0: No tak to je, já vám věřím. To vůbec nepochybuju, že vám to nepomáhá.
1: Na závěr říct,
0: mm-hmm.
1: jenom krátce, dnes držuji ostatní.
0: Mm-hmm.
1: Chci pozdravovat paní Vlastínku, Olina, všechny linkaře, paní Ludmilu z Brna a i toho pana z toho taxiku, prostě všichni, co poslouchají.
0: Dobře.
1: Jo? A nemůžu druhém radit, ale řeknu svůj názor, jo.
0: Mm-hmm.
1: Mě modlitba pomáhá jít dál, i když třeba zažiju pořádné pád a pořádně to se mnou vyběhne.
0: Mm-hmm. Takže pro vás
1: to štěstí. Pomáhá. Každému pomáhá něco jiného. Možná by bylo zajímavý téma, jako,
0: mm-hmm.
1: že přemýšlet o tom, co kemu pomůže, když si klade otázku, proč? Protože na to kolikrát neexistuje odpověď. Já ano. Do dneška nechápu, proč mě umřela žena. Ano. Tak tomu nerozumím.
0: Ano, ano.
1: Tak to je všechno, co jsem chtěl říct.
0: Dobře.
1: A moc děkuju.
0: Není vůbec zač, mějte se hezky a samozřejmě, ať vám víra slouží také ke štěstí a k radosti. Jinak děkuju za návštěvu a hezký večer. A teď už je nachystána Lenka Filipová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Lenka Filipová a Jindra Malík, no a jejich duet jménem Obyčejná slůvka. To vše v noční lince a jinak máme 11:30. Tak teď můžeme pozdravit do Blatné Danu. Dano, krásný letní večer ti přeju.
1: Krásný večer přeju vám všem, tobě do studia a všem posluchačům.
0: Děkuju moc krát.
1: No a já bych rovnou přišla k tomu tématu, protože mě teďko trošku taky pozlobil ten telefon, ale podařilo se teď na druhý pokus. A mě docela inspiroval ten Robert, protože já, jako kdybych neměla víru, tak jsem ztracená. Protože já už jsem zažila tolik úrazů v životě a tolik strachu a přesto tvrdím, že jsem dítě vlastně štěstěny.
0: Ano.
1: A dítě boží, dá se říct, jo. Protože vždycky tak nějak se z toho prostě vykřešu.
0: Nějak vyhrabe člověk.
1: Přesně tak. A jako největší štěstí jsem měla, já nevím, do těch 20, no i když mě bylo 19, nebo kolik, 17, když vlastně jsem trhla okupační armáda, že jo. A tady to bylo takový ten převrat první, kdy jsem zažila noc důzy, ale o tom nechci mluvit. Já prostě chci říct, že vždycky fakt ta víra a modlitba a do těch 20 let, nebo vyloženě do 40, do 39, jsem byla šťastný člověk, protože jsem v podstatě všechno, co jsem měla ráda, jsem mohla dělat. Všechno, co jsem sahla, tak se mi dařilo. No, ale pak mi v 39 mi náhle, po 39. roku mýho věku mi odešel tatínek. A za pět minut, za pět roku maminka. Takže to moje krásné dětství sluné, to vlastně odešlo vniveč. No a tady jsem vlastně si přála ještě mít aspoň dcerku, což se mi teda taky podařilo potom, protože jsem měla dva syny do té doby, ale bylo to a to právě, to bylo takový zvláštní řada souvislostí, že vlastně v den, kdy jsme pořbívali tatínka, tak já jsem vlastně šla pro dceru pak do školky a jí byly 3 roky, jo. Takže to bylo takový prostě. Ona si třeba dědečka ani nepamatuje. Moji rodiče byli zlatí.
0: Jo, jo.
1: Takže já bych to uzavřela tím, že mě víra poznáší. Věřím na osud jako František. A pan Robert, s tím souhlasím, že kdo má víru, tak vlastně má vždycky takovou tu posilu.
0: Má oporu, určitě, samozřejmě, no.
1: Jo. A je to jedno, jestli chodím do kostela nebo nechodím.
0: Ano, prostě ano, ano.
1: Musím mít tu víru, když už se mi něco přihodí a zastaví mě to, tak musím mít tu víru, že to zase přejde a zase, jako teď byly třeba ty úmorný vedra, jo?
0: Ano, ano,
1: tak
0: ano.
1: Tak říkám, ono to zase skončí, jo?
0: Tak, bude normálně.
1: A to asi tak všechno, co bych k tomu tématu řekla, Jitulka.
0: No ale v podstatě, já myslím, že seš na světě ráda a šťastný člověk, to.
1: Jsem na světě ráda, ale říkám, já mám docela obavy, jak se ta planeta rapidně otepluje, že teda nedopadne dobře třeba pro moje vnoučata a že to prostě nebude úplně nejzdravější, to klima.
0: No.
1: A jako ne každý může každý den k vodě, že jo, a tak podobně. Takže.
0: Ano, ano.
1: Si přála a celému světu bych přála, aby se ty klimatické změny trošičku rapidně zastavily. No, ono trošičku rapidně, blbý souvětí, ale prostě, aby se zmírnily a aby prostě jsme zažívali každý dle svých možností to hezké.
0: Ano. Dobře, tak jo. Tak Dano, taky moc děkuju. Přeju krásné prázdninové dny, hodně štěstí a budu se těšit zase příště v noční lince. Měj se hezky.
1: Děkuji, dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: to byla Lucie Vondráčková a písnička Kdy vzlétnu já. No a od muziky se přesuneme k telefonům a pozdravíme až na Slovensko paní Dobromilku. Dobromilku, slyšíme se, dobrý večer.
1: Ano, výborně.
0: No.
1: Jituško, milá, já vás zdravím.
0: Děkuju napodobně.
1: Napříjmu.
0: Děkuju, na velkou dálku, i když na velkou dálku, co to je dojet na Slovensko. Tak samozřejmě moc vás zdravím, jsem ráda, že vás slyším a jsem ráda, my už jsme si chvilku spolu povídali, že se zdraví lepší a že už běháte a užíváte si zahrádky, tak přeju všechno dobré, ať už je to jenom lepší a lepší, jo?
1: Děkuju moc, tak štěstí.
0: Ano.
1: No. Tak když jsem byla jako mladá, štěstí mě navštívilo. Mm-hmm. Poznala jsem mojeho manžela Michala, ten spolu jsme měli svatbu a nalákal mě na Slovensko. Toho teda nelituju, to mám druhý domov. Mm-hmm. Jen naští ještě bylo štěstí, měla jsem s ním dva syny, mm-hmm. postavil, ano, dva, Daniela a Radoslava. To bylo štěstí, mm-hmm. žili jsme v pohodě, dům postavil, měl ty pošťáky, holuby, měli jsme štěstí, úspěchy, olympiád, pět s holubama,
0: no,
1: medaile, poháry. Mám toho tu plno.
0: Tak spoustu radostí a úspěchu, ano.
1: Ano, no já jsem byla členem i jako pokladník jim holubářskej.
0: Mm-hmm.
1: Aktivní. No, ale potom štěstí mě opustilo.
0: Jak to?
1: Michal onemocněl. A když měl 60, zemřel, tak štěstí odešlo. Štěstí mě zůstalo, dva synové už byli ženatí, manželky, tak jsem měla štěstí, že mě pomáhali, co mohli. No, a přišla zase smůla, spadla jsem v noci, nebyl. Měla jsem mokrou botu, poslouchala jsem noční linku. No, to bylo štěstí, ale ten pád, to nebylo štěstí.
0: No, to si myslím, jo.
1: Ale štěstí bylo, že jsem se doplazila k pevné lince, mobil jsem měla na vrchu a zvedla moje nevěsta, zdravotní sestra Janka Danova. No, v noci zařídila odvoz do nemocnice, do Trenčína. To bylo štěstí.
0: No to jo. Však
1: bych tu, a já jsem měla i hlavu rozbitou. Čekala o radiátora. A čekala mě z ní krev, tak možná bych tu dokonala. Tak štěstí.
0: Tak to bylo štěstí při té smůle.
1: V nemocnici operace, kloubu. No, tak ležela jsem nehybná, ale rozhýbala jsem se postupně. Syn mě vzal na Vánoce k němu, tak vozík byl, potom rehabilitace.
0: Ano.
1: Tak štěstí, že už se pohybuju.
0: Tak to je dobře.
1: A štěstí mě i Jituška pozdravovala. Ano, volala jí ze Slovenska Anička.
0: Ano, to je pravda, to je pravda.
1: A Jituška mě nechala pozdravit, tak i to je velké štěstí.
0: Dobro, Milko, já jsem moc ráda, že už telefonujete a že už říkáte samé dobré zprávy, že už jste začala sama chodit a že přece jenom je to vo velikánský kus lepší, než to bylo. Tak moc přeju všechno dobré, ať už se to jenom vylepšuje, ať máte stále hodně energie, jako jste zvyklá, nebo jako my jsme zvyklí u vás, že máte hodně energie a dobré nálady a ranec štěstí, dobro, Milko, jo?
1: Děkuju, Jituško, moc vám děkuju.
0: Já děkuju za návštěvu.
1: Pozdravit tu Aničku Soločnice.
0: Ano.
1: Ona mi každý den volá.
0: To je dobře.
1: Štěstí.
0: To je taky štěstí, tak třeba se ozve i sem k nám do noční linky, uvidíme. Moc vám děkuju, Dobromilko, mějte se moc hezky.
1: Dobromila, zdraví a přeje všem všechno dobré a hodně štěstí.
0: Přesně tak, mějte se krásně, naslyšenou.
1: A vám, Jituško, duplu.
0: Děkuju, děkuju, děkuju, naslyšenou. Zdravíme
1: děkuju
0: na Slovensko.
1: Moc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900. Medicine Man.

0: Michal Tučný a jeho Medisimán. Pomalu se blížíme k půlnoci a před půlnocí pozdravíme do Hradce Králové také paní Boženku. Krásný večer, Boženko.
1: Krásný večer, já všechny zdravím.
0: Děkuju. A
1: můžu říct, že to mám tak asi na půl, ale jo, víc asi štěstí, než rozumu, když to tak můžu říct.
0: Ano.
1: No tak dětství jsem měla pěkný, šťastný, když jsem vyrůstala ve válce, no ale že jsem byla na vesnici, tak se to tak přímo mýho dětství nedotklo. No a později, no tak jsem se šla vyučit, že jo, a vyučila jsem se elektrikářkou a prostě, no pak jsem se dala, měla jsem 3 děti, což jsem měla štěstí, protože jsem byla jedináček a já jsem nikdy jedno dítě nechtěla. A když mě pak řekli, že už nebudu moc mít děti, tak mě to jako mrzelo, ale naštěstí se nám narodila ještě dcera, takže jsme měli 3 děti, 2 holky a kluka a to jako bylo štěstí.
0: Ano, ano.
1: Pak jsem šla jezdit s manželem, jezdil s nákladňákem v Cihelně sice, no nadřeli jsme se dost, ale měla jsem takový situace jsme se dostali, kdy mě šlo teda i o život. Byli jsme pro písek a před námi byly samé Tatry. A ten bagrista měl prostě tu lžíci a uchystanou na tu Tatru a my jsme měli S5, tak to jsme měli 5 tunku. No jenže on nám tu lžíci tam s tím pískem vysypal a bylo to po dešti a my jsme tam uvázli. Tak se pán před námi řidič nabít, že nás jako vytáhne, tak jsme dali lano a manžel nastartoval a když už se jako ten pán před námi rozjížděl, mě vám to úplně vyhodilo z toho auta. Já jsem vylezla a to lano se natáhlo a vylítlo z toho závěsu a rovnou tou stranou do auta, že jo, prorazilo sklo a ještě to. Takže bych to bývala ani nepřežila.
0: No to teda vám řeknu, to teda není veselý příběh, tak, že jo.
1: No tak to jsem měla štěstí, no pak jsme byli na dovolený, projížděli jsme Tatry a to bylo v 68. akorát, pamatuju. No a v Senci jsme měli bouračku. Prostě kamarád, no byla omoklá silnice, tam byla dlažba, nebo ty kostky žulový a manžel mu říká, ty hele, drž se při straně, budou v Trnavě byly závody nějaký motocyklový a tak budou jezdit zpátky a tak si dej pozor. No jenže tam byla zatáčka, vjel autobus a řidič se lek, šlápnul na to a my jsme vlítli do autobusu. Prostě nejdříve do předního kola, pak jsme se otočili a vlítli jsme ještě do zadního. No, utrhli volán, že jo, výsedačky, no ale měli jsme taky štěstí, že hned zastavili auta a my jsme jeli do Ivanky, při Dunaji, to je u Bratislava, že jo, tak hned se nabídli řidiči a hned nás odvezli domů. Nebo domů ne, prostě k těm příbuzným.
0: Ano,
1: a ty
0: ano,
1: měli
0: ano.
1: Doma auto, tak hned to auto z toho Sence odtáhli. No tak to bylo taky štěstí a my jeli domů vlakem.
0: Jo.
1: No a tak, takže asi jsem měla víc toho štěstí, než
0: tak to je dobře, že to nakonec vlastně
1: někdy, i ta smůla někdy přišla taky, no ale to už člověk, to už je život. Tak se člověk musí se vším jako vyrovnat. Tak vám děkuju.
0: Já děkuju, Boženko, a přeju, ať se vás štěstí drží stále.
1: No, i tu škotánu 90, tak mě...
0: Hodně zdraví a energie taky. No,
1: děkuju.
0: Mějte se hezky. Dobrou noc, hezký večer pozdní.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak tolik velké hudební přání mistra Karla Gotta. Přátelé, půlnoc klepe na dveře, než se přehoupneme s muzikou do nového dne, podívejme se také alespoň v rychlosti do pošty, tentokrát do e-mailů. Za všechny e-mailové pozdravy děkuju moc. Velmi často posíláte přání ke krásným letním prázdninám, nám všem sem do rádia, za to také mnohokrát děkujeme. A co se týče noční linky, tak také často píšete, že teď v těch horkých dnech jste se odpoledne prospali, raději doma v chládku a potom odpočatí nastupujete k noční lince, tak to je dobře. Jsem ráda, že jste večer odpočatí, vyspaní a že si tu noční linku nebo noční linky můžeme užívat. A teď ještě ke konkrétnímu e-mailu. Tady píše

0: Tak s písničkou o Švédské čtveřice ABBA jsme se přehoupli do nového dne a je tady vlastně poslední, nebo začíná poslední červnový den roku 2026, den úterní s datem 30. Na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den veselý a šťastný, aby nás potkávalo štěstí, aby se nám věci dařily, abychom z nich měli radost a abychom si opět tento další červnový den užili ve zdraví a s úsměvem. No a co nás čeká v noční lince, tak ještě až do 1 hodiny můžeme opět povídat na téma smolař nebo dítě štěstěny. Máte v životě štěstí nebo spíše smůlu? A čím je dáno to, že se cítíme nebo necítíme šťastní? A můžeme své štěstí vědomě ovlivňovat? Mimochodem, je ve vašem okolí někdo, kdo každou chvíli třeba potkává nové přátele, vyhrává v loterii, naráží na báječná pracovní místa, drží se ho zdraví, prostě působí dojmem, že se mu všechno daří a je naprosto šťastný. Zatímco třeba vy, ať se pokoušíte o cokoliv, tak to štěstí se vám chce spíše vyhýbat obloukem. Psychologové tvrdí, že za smůlu nebo štěstí v životě si prý můžeme sami. Štěstí nebo neštěstí si prý z podstatné části přivoláváme tím, jak myslíme a také jak se chováme. No, lidé, kterým šťastná náhoda přeje častěji než ostatním, jsou ve skutečnosti vyvolenými miláčky osudu, říká se. Jenom přistupují ke světu kolem sebe trochu jinak než ti, kteří jsou přesvědčeni o tom, že prostě mají smůlu. Tak telefon k nám na toto téma smolař nebo dítě štěstěny opět stejný 731 800 900. Máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail noční linka @rozhlas.cz, i tam se na vás vždycky těšíme. Tak ještě jednou krásný pozdní večer, hezkou noc a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Maruška Rotrová a písnička Hraní loučení. Tak do rána, přece jenom do toho časného rána, nějaký čas ještě zbývá. Teď jsme krátce po půlnoci na prahu nového dne a na telefonu máme paní Elišku z Olomouce. Krásnou noc, Eliško, moc vás zdravím.
1: Dobrý večer, Vítuško, já vás taky.
0: Děkuju.
1: A chtěla bych se zmínit o mojím štěstí.
0: Povězte.
1: Teď.
0: Ano.
1: Netáři, mládí to beru normálně, samozřejmě.
0: Samozřejmost mládí, jo.
1: Ano. Ale teď během 2 let já jsem měla takový smůly.
0: Smůly?
1: První, to byl, když mě bylo 92, tak já chodím k tomu rybníku, tady to neměla.
0: Ano, ano.
1: No a samozřejmě krmím tam kačeny, protože já už ty kačeny potom znám, která je která, že?
0: Jasně.
1: A která je taková houževnatější. Tak je, nakrmím a měla jsem to v takovým ten igelitovým pitlíku a on mě na zem a nechtěla jsem ho nechat ležet na zemi, tak jsem se pro ně zvedla a chyba lásky, to jsem neměla dělat. Já jsem dostala závrať, že já chodím s tím mojím vozíkem a to mám proto, že mám zlomený obratle a páteř. A samozřejmě, že ten pohyb ohnout se dolů je pro mě nebezpečný. A já to neváhala, ale já jsem udělala asi 5 dolů do rybníka. A samozřejmě, že jsem se probrala ve vodě. No a měl jsem drýveč, tak ty jsem tam ztratila.
0: Ty tam zůstali někde, jo, na dně, ježiš.
1: No určitě, pak jsem tam ještě požádala jednoho cyklistu, jestli by se našel podívat, nenašel je. No ale já jsem z toho břehu, to bylo dost metrů z toho břehu do toho rybníka, já jsem to vylezla, mokrá jak vodní. A tam byl takový převis a já ho nemohla překročit a šla paní s cykem. A viděla mě tam, tak mě šla podat ruku a vytáhla mě teda nahoru. No a říká, ježiš, vy jste měla smůl. A mezi tím mě teklo krev z obočí.
0: Jej, tak jste si tam pěkně natloukla, no.
1: Ani ne tam, ale jak jsem letěla, tak o ten můj vozík.
0: Jo, aha.
1: Protože já jsem to pak studovala, říkám, no přece v té vodě jsem se nemohla nikde natlout. Samozřejmě, že to bylo tím pádem, jak jsem prvně letěla na to kolo těho mýho vozíku.
0: Ano, ano.
1: Tak jsem si to, no ale tak samozřejmě byla jsem ráda, že jsem venku.
0: No.
1: A teď jsem kus, to máte 2 kilometry možná víc, šla mokrá jak vodní grom.
0: Domů.
1: Náhodou jsem moc lidí nepotkala, aby se za mnou neohlíželi. A přišla jsem domů, odsprchovala se, upravila, šla nakupovat.
0: Jo.
1: Tak, je,
0: tak jste se otřepala docela rychle, že jo, z toho všeho teda, jak
1: no,
0: vás poslouchám, Eliško.
1: Představte, že mám pravnuka, který tenkrát měl těch 11-12 roku a ten mě vždycky říkal, babi, ty budeš chodit k těmu divníku tak dlouho, až tam jednou do něho spadneš. A já jsem druhý den s mojí nejmladší dcerou a s tímhle pravnukem jela dceři na chalupu. Ale já jsem jim nechtěla říct, co se stalo.
0: Rozumím.
1: Já jsem jim řekla jenom, že jsem se převrátila na vozík a trošku jsem se natloukla, ale to, že jsem vlítla do rybníka, jsem jim neřekla. A ten můj pravnuk zase mě řekl, zase to opakoval, ty budeš tak dlouho chodit k tomu rybníku, až tam jedno spadne, že já jsem se v duchu smála.
0: Jo.
1: Až jsem přišla domů, tak se mi to teprve zatelefonovala, jak to vlastně bylo.
0: Jak to bylo?
1: Říkám, tam měl pravdu. Druhý případ byl trošku horší. To jsem šla do jednoho supermarketu nakoupit a tam musím jet autobusem. No a udělala jsem si nákup a jela jsem domů a nevím proč jsem vystoupila úplně v polovice na sídlišti, že přestoupím na náš autobus. No a ten autobus zastavil od toho chodníku asi od takových 30 cm.
0: Jo.
1: A já měla dost velký nákup, těžký teda. A jak jsem tím vozekem, já ho umím nadhodit a jako ovládám ho. Ale toto jsem nezvládla tím, že jsem se netrefila na ten chodník. A já jsem ten vozík nadvedla a on samozřejmě se převrátil i s nákupem a já na ten vozík. Na zem. A na chodníku, na ten obrubu toho chodníku.
0: Jo.
1: Takže, Tituško, zase to odneslo moje obočí.
0: Znova
1: a
0: úraz.
1: Začala jsem krvácet a teď jsem byla na zemi a netroufala jsem si, tak jsem požádala jednou pána, jestli by mě zvedl. No tak ten mě teda podal ruku a zvedl. A ten řidič dál nejel.
0: Jo, čekala, až se to...
1: Šel, co se se mnou stalo.
0: Tak to je dobře, no, že se zajímali.
1: Ale to jsem měla vidět, teď ten svět. Tam přijela policie, úřady, všelijaký a sanitka. A já jsem tam byla jako takové... Promínilec, že? A tak nakonec to potom dopadlo tak, že mě naložili aj s nákupem do sanitky a odvezli do nemocnice.
0: Na kontrolu.
1: Musela jsem projít veškerou kontrolu a ta cesta s tím doktorem, co mě přijali, tak ti pořád kroutili hlavu a říkají, ve vašem věku a nic si nezlomit. To je teda skutečně zajímavé. Ty se obdivovali, že 93 letech vyletět z autobusu.
0: Jo, rozumím.
1: To mě nestalo, jenom zase to mě přilepili, to obočí. To pořád to obočí má smůlu.
0: Na to máte smůlu teda.
1: Na té pravé straně.
0: Jo.
1: Takže to jsem teda jako, no a když mě ten pan doktor říká, že mě dá sanitku doma, já říkám, ne, já to mám tady.
0: Zvládnete.
1: Já jsem to zvládla s mojím vozíkem a s nákupem domů.
0: Jasně.
1: A to samozřejmě až večer jsem to oznámila dětskám.
0: Tak Eliško, slyším to ráda, že to aspoň takhle dobře dopadlo. Musím poděkovat, protože čas zase uhání. Každopádně opatrujte se a opatrně k rybníku, opatrně domů, znáte to a hodně štěstí přeju.
1: Jo, já si myslím, že to bylo štěstí. Nebo
0: to teda jo. Mějte se moc hezky a hezkou noc, Eliško. Naslyšenou.
1: Dobrou noc a děkuju.
0: Já děkuju za návštěvu. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Včera uklízel jsem ve skříň a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešek, co jsem kdysi marně hledal.

ani mol z něj už nedostavit. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkend, vystřižený aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně odstávají uši. Těm fotkám nijak neuškodil čas,

mezi skalami a tušil, že co hledá, už tu není. Tam občas píše s panami a Dany, ten se

hrany a z velikánských bávanů na drobnej písek jsem měl všechny plány.

0: kolem nás.
1: Tak tolik Vaby Daněk a jeho fotky a krása před půl jednou. Pozdravíme do Friedlandu Jarču. Jarčo, krásnou noc přeju.
2: Já vám přeju krásnou noc i dobrý ráno. Jituš, víte, Jituš, já jsem se teď doslechla to krásný povídání, jak je.
1: No.
2: No, tak já jsem dítě štěstěný.
1: No to je
2: proč?
1: Dobře, no.
2: No, protože já jsem ze všech nejmladší Benjamínek.
1: Jo.
2: No, protože mám o kolik let starší sourozence, o hodně.
1: Mm-hmm.
2: A u nás rodině to tak nějak jako koluje.
1: Jo, jo.
2: I segra má dceru a ta má taky děti, mm-hmm. o kolik let od sebe.
1: Ano,
2: takže
1: ano.
2: U nás to tak jako koluje hodně. No a tak právě jsem nejmladší Benjamínek a víte, proč mám takovýhle štěstí?
1: Mm-hmm.
2: Tenkrát jsem byla u zubaře.
1: Mm-hmm.
2: A v Liberci mě řekli, že jsem měla 48 malých zdvojitých zoubků.
1: Aha.
2: Takže když jsem to říkal sourozencům anebo příbuzným, tak mě říkali, tak to se dítě štěstěný, ty, takový štěstí se nikomu nepodaří. A to měl tolik zoubků.
1: No to jo.
2: No, ale víte, už mě to tak překvapilo, že jsem tomu sama nechtěla věřit, ani doktor tomu nechtěl věřit, no ale když jsem to se zmínila před sourozencama, tak mě říkali, no Jaru, narostly se ti zuby, já říkám, no já nevím. Já nevím. Opravdu nevím. No a pak mě říkal doktor ještě, že mám malý uši, hrozně malý uši, mm-hmm. jak malý dítě. Já říkám, no jo, tak ale malá jsem, nejsem moc vysoká.
1: Mm-hmm.
2: Takže jako, je to asi tím, že já říkám, tak když jsem malá, tak nemusím mít všechno mít větší. Takže jsem tak dítě štěstěný, no.
1: No
2: takže
1: tak to
2: jsem
1: je
2: tak,
1: dobře.
2: Jsem nejmladší a Benjamínek.
1: Jo. Tak to je dobře, že vás štěstí provází, ať je tomu i nadále, ano. Ať si to užíváte, ano. Samozřejmě.
2: Ano, děkuju. Děkuju, já si to užívám, protože jsem nejmladší ze všech, tak si mm-hmm. to také užívám. Protože mě tak nějako sourozenci říkali, no, ty seš jedu nejmladší, ale rozmazlnější. Říkám, no tak někdo musel být rozmazlnější a někdo musel být poslouchat, no.
1: Jo, jo.
2: No, takže takhle, no.
1: Dobře.
2: A jinak si pomáháme jako se sourozencema a s rodinou si pomáháme.
1: To je
2: a
1: dobře.
2: Prostě mm-hmm. máme velký, pěkný vztah
1: tak
2: s tou rodinou a sourozenci.
1: To je taky máme velký štěstí, tohle to, když se povede, to je pravda.
2: No. Tak to je asi vše, co jsem chtěla.
1: Jarčo, tak děkuji moc krát, jinak přeju samozřejmě krásný prázdniny, hezký léto, moc
2: taky,
1: si to užijte. Jo?
2: A krásnou dovolenou vám.
1: Děkuju, děkuju nápodobně.
2: Dobře dojete domů.
1: Budu se
2: Doufám, že tam není takový dusno jako u nás. Máme 30, já mám 31 venku, máme a já mám bytě 31.
1: Žádná bouřka, žádný déšť ještě nepřišel, jo?
2: No bylo včera, byla bouřka pěkná.
1: Aha, no vidíte.
2: Nám pěkně to včera zapršilo, takže jsme nemuseli zalívat.
1: Jo, tak se
2: to
1: pročistilo.
2: A včera byla pro vodu.
1: Takže zase přišlo štěstí, ano.
2: Ano, a já jsem byla domů a začít tak to pršet.
1: Mhm.
2: Tak, to už bylo skvělý.
1: Tak, to vidíte. Tak už se to vylepšilo. Dobře, Jarčo, ano. Tak se mějte moc hezky a hezké dny, hezkou
2: taky,
1: noc. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Naďa Urbánková a písnička Závidím. Tak máme tady za 2:30, stále můžete telefonovat, číslo k nám bezezně, tedy 731 800 900, a než se někdo z vás dovolá, tak se podíváme třeba právě teď do pošty, protože na náš web se dopsal také Milan z Valašska, který nás zdraví, píše: ahoj do naší linky všem i vám, Jitko. Já jsem asi dítě štěstěny, není ale co závidět. Chce-li člověk... Nebo chce to, aby člověk zkoušel denně, je na místě, aby se také člověk obklopil kvalitními lidmi. Do toho jsem se asi časem propracoval a vděčím jistě za to i čemusi vyššímu, co nás přesahuje, ať už to nazýváme jakýmikoliv jmény. Chce to především žít v pokoře, lásce a pozitivních denních činech. Je to něco vyššího než honba za majetkem a hmotnými statky a jakkoliv zkaženými světovým děním žití, tak asi nějak to bylo myšleno. Opatrujte se a žijeme ve skromnosti, prosím, bez jakéhokoliv také sobectví. Ono je dalece inteligentnější a vždy se naštve a může nás pak stíhat oprávněná reakce. Jinak ahoj všem a moc zdravím do Prahy. Děkuju za muziku také. Tak Milane, děkuju také za pozdravy. Ať se vám v životě daří a ať jste stále dítě štěstěny a přeju samozřejmě všechno dobré i krásné letní dny.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Novák, skupina George and Beethoven's a písnička Přátelství na Entou. No a teď mi z telefonní linky před chvilkou vypadl František z Moravy. Doufám, že se Františku dovoláte znovu, ale dobře to nakonec dopadlo, protože se dovolala Jana z Prahy. Krásnou noc přeju, Jano.
1: Já vám taky všem přeju hezký čas.
0: Děkuju za všechny.
1: Chtěla bych říct, jako mnoho jinak přede mnou,
0: no,
1: že věřím taky v nadpozemskou sílu velice.
0: Mm-hmm.
1: Jsem věřící a když mám nějaké rozhodování,
0: no,
1: a vůbec něco takového důležitého činím, ať fyzicky nebo tak, tak cítím přímo, že mi někdo pomáhá.
0: Jo, něco
1: a
0: takového.
1: A děkuju za to.
0: Nad vámi, že je.
1: Cítím to tak. Určitě ano. Ale chtěla bych taky říct, že on člověk taky musí nemyslet jenom na sebe.
0: Ano.
1: A taky na druhý. A být hodná k druhým lidem a pomáhat. Ono to nechci být, dělat to z toho, že se to vrací, ale je to tak. Protože jak je člověk hodný k lidem, tak se mu to vrací.
0: Jo, jo.
1: Když se budete usmívat na lidi, oni na vás nebudou plivat, tak se taky usmějou.
0: Ano.
1: A nesnáším, když pořád někdo fňuká. Musí se člověk snažit velice. A ještě bych chtěla říct to, že jsem neměla vůbec život lehký, ale já jsem si mnoho věcí zavinila sama svojí pitomost.
0: Jasně.
1: No, teď bych jednala úplně jinak, ale je to za mnou a můžu jenom říct, že můžu být vůbec ráda, jak to tady dopadlo. Jak to dopadlo, tak to dopadlo docela dobře. A jsem šťastná, štěstí mi působí, když jsou okolo mě lidi šťastní. Jsem šťastná, když se daří mým dcerám a mým blízkým.
0: Ano.
1: A vůbec tak. A přeju všem, aby se dívali na svět trošku taky, řekla bych, trochu lehkomyslněji, aby nebyli lidi škarohlídi a ono to půjde dobře. Mějte se všichni.
0: Tak jo.
1: A hodně zdraví všem.
0: Jano, moc vám děkuju, tak. Taky přeju všechno dobré, hodně zdraví a hodně štěstí samozřejmě.
1: Taky vám přeju a jste moc hodná i tuž.
0: Mějte se moc hezky, mějte krásnou se. Noc a hezké léto a brzy naslyšenou zase.
1: Taky, naschledanou.
0: Naschledanou. Linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jitka Zelenková, Bez lásky láska není, tolik písnička, která doufám taky potěšila. A František z Moravy se našel a dovolal znovu. Moc vás zdravím, Františku, krásnou noc přeju.
1: No, já vám taky přeju všecko nejlepší.
0: Děkuju.
1: Tak já jsem ze Strážnice, ale bývám v Brně, v Bystrci.
0: Jo.
1: A se tu horka, velké horka, tak to kombinuju všelijak.
0: Kombinujete to. A kde jste šťastnější, Františku? Ve Strážnici nebo v Brně?
1: Ještě jedno, já jsem se narodil ve Strážnici a bývám v Brně.
0: No a do té Strážnice už nejezdíte?
1: No já jsem dělal lumpárny, když jsem byl ve Strážnici, to nemůžu ani vykládat. Jak začnu mluvit po strážnicky?
0: Tak vám nerozumíme.
1: Manželka mě říká, že mám mlčet.
0: Jo.
1: Já nemůžu.
0: Jo, jo, vy to potřebujete říct,
1: jsem
0: ano.
1: Jsem na vozíčku, ale mám radosti na rozdávání.
0: To je dobře, no. To je dobře. Takže pokládáte se za šťastného člověka, i když jsou tady věci, které je potřeba překonávat taky.
1: Mm-hmm. A já jsem byl taky v té nemocnici v Brně.
0: No.
1: A domluvil jsem se Ukrajinku a ona mě nosila, to jsem měl ten covid nebo co, nosila mě chleba namazaný máslem a s medem.
0: Mm-hmm.
1: Takže jsou aj dobré Ukrajinky, to jsem chtěl říct. A co se týká mě, což ve Strážnici mám sklep, teď tam jezdí ty moji vnuci, toho mám taky velkou radost.
0: No je, tak tam je krásně určitě.
1: No právě, a oni, ten nejmladší, ten ještě nechodí do školy a šel na Slovensko a přelezl ten strom přes ten potok skalický. Tak to, a teď oni mě odkázali ty vinohrady, ale tak jsme se domluvili, že vysadíme jenom něco a budou lumpačit, jak se jim to bude líbit.
0: jo.
1: Tak já vám všetkým zdravím.
0: Tak tam máte spoustu radosti, tak moc vám to přeju, ať si to tam užíváte společně vždycky.
1: No právě, já jsem to protancoval.
0: Jo.
1: Celé mládí. To už jsem říkal, že jsem v Brně tancoval s těma mistryňama republiky.
0: No panečku.
1: Ale teď už tancovat s něma nemůžu.
0: Jo.
1: Burianovou. A ta učí moju vnučku tancovat také. A Burian mě nechal zahrát tu brňanskou muziku.
0: Ano, ano.
1: A já jsem s ním měl solo na Marxové, tému co tehdy byla Marxová.
0: No tak to je krásné. Jasně.
1: Takže pozdravujte všetky.
0: Dobře.
1: Já jsem rád, že jsem se dovolal.
0: Dobře, tak se budu...
1: Až budete něco chtět, tak já vám nějakou srandu řeknu.
0: Dobře.
1: Já ten vojnu dělal a jezdil jsem dom do Strážnice. A řekli mě, že už je moja stará mrtvá, tak jsem se chtěl na ňu podívat a tam v nohách jí seděl vnuk, ten měl asi 4 roky od sestry. Tak to se pozná, že ten člověk je dobrý, aj když je mrtvý.
0: Jo.
1: Tak tam mějte.
0: Tak, jo. Tak Františku, mějte se hezky taky.
1: Pozdravujte všetkých.
0: Nápodobně. A budu se těšit zase příště v Noční lince. Děkuju za návštěvu, zdravíme na Moravu, tentokrát je do Brna. Naslyšenou tolik František a u nás je nachystaný s písničkou Petr Hezek.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Modrázem a s ní Petr Rezek. No a pojďme se podívat také do pošty. Mája ze Semilska nám píše, jsem asi dítě štěstěny, protože jsem v březnu přežila náhlou operaci aneurizmy břišní aorty. Bylo to na poslední chvíli, ale operace se zdařila a já nemám žádné následky. Vlastně jsem se po druhé narodila, takže budu moci slavit dvakrát narozeniny. Určitě při mě stáli všichni svatí, jak se říká. Mějte se moc hezky. Tak milá Májo, přeju hodně zdraví, držte se, ať je všechno už jen a jen dobré.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak to byli brontosauři, jak jste určitě všichni poznali. No a my jsme ve finále té pondělně úterní noční linky, takže ještě jednou do pošty. Pojďme se podívat, co napsal pan Mojmír Kříž ze Svitav. Podle hinduistické filozofie je štěstí či smůla výsledkem karmy z minulých životů. Nevím, co jsem provedl předtím, než jsem se narodil, ale asi něco hrozného. Jenže jsem taky křesťan a zákon karmy sice znám, ale moc vážně ho neberu. Alespoň se snažím neubližovat člověku ani zvířeti pro případ, že by si to se mnou v budoucnu vyřídili. Těch pár let, co mi zbývá, už nějak vydržím. Všichni ať se mají dobře a já, jak si zasloužím. Tolik pan Mojmír Kříž. Mojmíre, přeju všechno dobré, mějte se taky moc hezky a samozřejmě pevné zdraví přeju. No a protože jsme na konci, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost. Přeju nám všem ranec štěstí a taky trochu smůly a taky schopnost, abychom to jedno od druhého dokázali rozlišit, protože to někdy není tak jednoduché. No a zkrátka, ať se nám v životě všem daří. Jinak díky za to, že jste vydrželi a pokud jdete spát, tak přeju krásné sny. Pokud budete bdít, tak hezký poslech našich dalších pořadů. Jitka Lukešová se loučí, děkuju moc a přeju dobrou noc.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Promiňte, můžu vás pozvat na malý výlet? Ne, nebojte se. Zůstanete doma, toulat se budeme jen a pouze literární historií. To zní docela vážně, vidíte. Ale jak už dobře víte, nudit se rozhodně nebudete. Naopak, hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Naši dnešní procházku rozhlasovým archivem a řekněme lehčím žánrem začneme až v renesanci, a to přímo v doprovodu autora povídkového Dekameronu pana Giovanniho Boccaccia. Stovka příběhů vyprávěných na útěku z morem sužované Florencie dává velkou naději a je tu velká pravděpodobnost, že se k Dekameronu ještě určitě někdy vrátíme.
2: Je na vás, abyste vyprávěla další příběh Dekameronu.
3: A co těch zbývajících 98 příběhů?
2: Všechny jsou zapsány. Trvají ve slovech už celých 6 století.
3: Jste hrdý? Nazývají vás přece velikým otcem moderní literatury.
2: Hrdý? Spíše unavený. Tolik životů jsem žil, tolika ústy hovořil, za tolik srdcí cítil.
3: Proto jste nesmrtelný.
2: I vy jste nesmrtelná, Filoméno.
3: To, že jste mi dali jméno a že jste mi vložil do úst i tento příběh. V Pistoji žil jeden rytíř jménem Francesco z rodu Vergilesiů. Muž bohatý a chytrý, ale nesmírně lakomý. Maje odejít do Milána, opatřil všechny potřebné věci na cestu, jen vhodný kůň mu stále chyběl. V té době žil v Pistoji také mladík Ricardo, který už dlouhý čas miloval a dvořil se paní Messera Francesca, jež byla překrásná a počestná, ale neměl v tom žádné štěstí. Někdo řekl Messeru Francescovi, že Ricardo má právě takového koně, jakého hledá. Francesco si dal Ricarda zavolat.
2: Slyšel jsem, že máš jednoho z nejkrásnějších koní v celém Toskánsku. Prodej mi ho.
4: Messere, mého koně byste nedostal, i kdybyste mi dal všechno, co máte. Mohl byste jej však dostat darem. Ovšem pod jednou podmínkou.
2: Jaká je to?

0: podmínka?
1: Dovolte mi promluvit s vaší paní. Tak, aby mě neslyšel nikdo jiný než ona.
2: Rytíř sveden lakotou odešel do komnaty k paní a pověděl jí, jak lehce může nabít koně. Přikázal jí, aby šla vyslechnout mladíka, ale na nic mu ani slůvkem neodpovídala. Richardo usedl k paní na jedné straně síně, daleko od ostatních, a řekl.
1: Ctná paní, jsem si jist, že jste moudrá a že dobře víte, jakou lásku ve mně vzbudila vaše krása. Má láska k vám je stále větší a větší a je horoucnější nad všechny lásky kteréhokoliv muže ke kterékoliv paní. A není pochyb, že vás budu milovat, pokud můj ubohý život bude vládnout těmito údy. Můžete si být jista, že nemáte nic, ať už je to cenné či laciné, co by vám patřilo tolik, jako vám patřím já. Proto vás prosím, vy má nejdražší a jediná naděje mé duše, jež hoří v milostném ohni a zachraňuje se jen doufáním ve vás, projevte ke mně takovou dobrotivost a do té míry zmírněte tvrdost, abych mohl říci, že se mi od vás a od vaší krásy dostalo života. Neboť nevyslyší-li vaše hrdá mysl mé prosby, můj život pozbude ceny.
2: Poté zmlkal, přehluboce zavzdychal a z očí se mu vydralo několik slz. Čekal, co urozená paní odpoví. Ta však podle manželova příkazu mlčela.
1: Jen na vás má nejdražší záleží, učinitelí nešťastným nebo nejzoufalejším člověkem na světě. Doufám, že vaše laskavost je taková, že nestrpíte, abych byl za tak velkou lásku odměněn smrtí. A že radostnou a přívětivou odpovědí uklidníte mého ducha, jenž se celý chvěje před vaším pohledem.
2: Paní byla dojata vroucími slovy, jež pronesl přehoroucí milenec, a začala pociťovat to, co nikdy předtím necítila. Totiž, co je láska. Richardo se podivil, že nedostává žádnou odpověď. Viděl však několik záblesků v jejich očích, jež hleděli na něho, a krom toho zaslechl několik vzdechů, jež se jí vydrali z hrudi. Posílen nadějí, začal sám sobě takto odpovídat místo paní, jež všechno slyšela.
1: Milý Richardo, ovšemže pozoruji, že tvá láska ke mně je nesmírně veliká a pravá. Třeba, že se ti zdá, že jsem tvrdá a krutá, nechci, aby si smyslil, že jsem v duši byla vůči tobě taková, jakou jsem ti ukazovala tvář. Vždycky jsem tě milovala a miluji. Ale musela jsem takto jednat, abych neskazila pověst své počestnosti. Nyní však přichází doba, kdy tě budu moci odměnit za lásku, kterou ke mně chováš. Francesco, můj manžel, se za několik dní chystá do Milána na koni, kterého si mu z lásky ke mně daroval. Až odejde, uvidíš dva šátky rozestřené v okně mé komnaty. Snaž se přijít po setmění, ale tak, aby tě nikdo nespatřil. Celou noc pak spolu budeme mít radost a potěšení jeden z druhého, jak potom oba silně toužíme.
2: Když Richardo takto promluvil za paní, odpověděl za sebe.
1: Nejdražší paní, zcela určitě vykonám, co jste mi přikázala. A potom, až budu jist darem, který mi svěříte, vynaložím všechny své síly k tak velikému díku vzdání, jakého budu schopen.
2: Potom Richardo povstal a šel k rytíři, který stál na druhém konci síně, a neslyšel ani slovo.
0: No tak, dodržel jsem svůj slib?
1: Nikoli, messere. Slíbil jste mi, že mě necháte promluvit s vaší paní, a zatím jste mě nechal hovořit s mramorovou sochou.
0: Tvůj kůň však patří mně.
1: Ano, messere. Kdyby mě však bylo napadlo, že z milosti, které se mi od vás dostalo, vytěžím tolik, kolik jsem vytěžil, byl bych vám koně daroval rovnou. Koupil jste koně, kterého jsem já neprodal.
2: Rytíř se tomu smál. Měl o své paní dobré mínění, ale nyní měl ještě lepší. Za několik dnů se vydal na cestu do Milána, kde měl zůstat delší čas, aby vyřídil své obchodní záležitosti. Paní zůstala volná doma a často přemýšlela o slovech zamilovaného mladíka, o lásce, kterou k ní chová, i o koni darovaném z lásky k ní. Když ho často vídala chodit kolem domu a hledět do oken její komnaty, říkala si sama pro sebe, na co čekám.
1: Na co čekáte? Proč se připravujete o své mládí? Tam ten odjel do Milána a vrátí se až za 6 měsíců. Až si budu jíst darem, který mi svěříte, vynaložím všechny své síly k tak velikému díku vzdání, jakého jen budu schopen.
2: Jsem tu sama.
1: Jste tam sama a mohla byste být v mé náruči.
2: Nemusím se nikoho bát.
1: Nemáte nic, co by vám patřilo tolik, jako vám patřím já?
2: Nebudu mít přece nikdy tolik volného času, jako mám teď.
1: Už nikdy nebudete mít ve svých rukách tak horoucí srdce.
2: Proč bych nemohla mít mladého, krásného milence, když mám tak starého a ošklivého muže?
1: Nejdražší paní, stačí pověsit do okna 2 šátky.
3: Tak to hovořila celé dlouhé dny sama se sebou a v duchu s Richardem, který se jí zdál stále krásnější a žádoucnější, až pak netoužila po ničem jiném, než stát se Richardovou milenkou. I pověsila jednoho dne 2 šátky do okna své komnaty. Richardo je spatřil a byl přešťasten. Sotva, že pak nadešla noc, vydal se potají a sám do zahrady ke vchodu, který našel otevřený. Šel k dalšímu vchodu, vedoucímu do domu, a zde se setkal s paní.
0: Už na něho čekala a když uzřela přicházejícího Richarda, šla mu vstříc a přijala ho s převelikou radostí.
3: On ji pak 100 000krát objal a políbil a šel za ní vzhůru po schodišti. Bez okolků posléze ulehli a konečně poznali nejvyšší vrcholky lásky. A ačkoliv to bylo tentokrát poprvé, nebylo to naposledy. Neboť nejenom dokud byl rytíř v Miláně, ale i když se vrátil, přišel tam Richardo ještě mnohokrát k převelikému potěšení svému i paní.
0: Filomeno.
2: Voláte mě, pane Bokačo?
0: Ty odcházíš?
2: Musím domů. Čekají mě. A krom toho se nejmenuji Filomena.
0: A jak se jmenuješ?
2: Co na tom záleží? Jsem jedna z těch, pro které jste vyprávěl svých 100 povídek. Či pohádek. Či historek.
0: Paní. Velepůvabné paní. Jste bojácné a stydlivé. Tajíte své milostné plameny. Leč city skryté mají větší sílu než city zjevné. Krom toho se musíte řídit přáními, libůstkami a rozkazy otců, matek, bratří a manželů. Většinu času trávíte zavřené do 4 stěn svých světnic. Zde pak se dáváte nečinně a ať chcete nebo nechcete, převalují se vám v hlavách myšlenky, jež nemohou být vždy veselé. Pro vás, mé paní, pro vaši zábavu a rozptýlení, jsem napsal svůj Dekameron.
4: Ale dnešní ženy jsou jiné.
0: Ženy jsou stále stejné.
4: A váš Dekameron čtou i muži.
0: Tím lépe.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Nestárnoucí smích, tak se jmenoval v 60. letech rozhlasový seriál, vlastně výběr ze slavných literárních a dramatických textů. Co díl, to jedno historické období. Průvodcem byl tehdy pan Otakar Brousek a jeho kolegové herci kolem něj měli vždycky co hrát a číst a taky se dobře bavili. Ostatně je to na těch pořadech znát i po letech. Pojďme si teď připomenout třeba takový francouzský vaudeville, zábavný divadelní program se zpěvy a tanci, vlastně předchůdce operety, varieté a muzikálu.
2: Králem těchto komedií byl Eugène Scribe. Jeho dokonalejším pokračovatelem Eugène Labiche. Nejznámější Labišova komedie Nevděk světem vládne anebo Cesta pana Perišona nám představuje mladou dvojici počestných šosáků. Oba zápolí o lásku dcerušky bohatého kočárníka Perišona. Než přijde konečné rozhodnutí, vede poctivější Armand s mazanějším Danielem tento dialog.
3: Pan Perišon rozjímá, pan Perišon se soustřeďuje. Za 10 minut budeme znát jeho odpověď, komu dá slečnu Marcelu. Ale řeknu vám, Armande, že při válečné kampani, kterou jsme proti sobě vedli, hromadil jste chybu na chybu.
4: Já
3: mám vás rád a chci vám dát radu. Snad vám prospěje jindy. Spáchal jste smrtelnou chybu, Armande.
4: Jakou?
3: Prokazujete lidem rád dobrodiní. A to je nešťastná vášeň.
4: Ale
3: než si zavážete nějakého člověka vděčností, zjistěte si předem, není-li to hlupák.
4: Proč?
3: Poněvadž hlupáci nesnesou drtivou tíži toho, co se nazývá vděčností.
4: Nerozumím vám, Danieli.
3: Nuže. Pan Perišon na vás tak trochu zanevřel.
4: Obávám se, že...
3: Zachránil jste mu v Alpách život. Mohl sletět do propasti i s meskem. A tu vy jste zasáhl v pořádku. Myslíte, že váš kousek vyvolává v jeho duši obraz obětavého činu? Kdepak. Připomíná mu 3 věci. Za prvé, že neumí jezdit na mesku, za druhé, že bylo chybou brát na meska ostruhy při svarování jeho ženy a za třetí, že veřejně spadla ze směšnilce před lidmi.
4: No budíš, ale...
3: Navíc jste mu dokázal, že nedáte ani krapet na jeho odvahu, neboť jste zabránil jeho souboji, který by se nebyl stejně konal.
4: Jak to?
3: Učinil jsem také svá opatření. Prokazuji někdy dobré služby svým bližním.
4: No tak vidíte.
3: Ale já je skrývám, Armande. Já je zatajuji. Když vniknu do nicotnosti takových Perišonů, vniknu tam v pantoflích a bez světla jako do prachárny, z čehož uzavírám.
4: Že si člověk nemá nikoho zavazovat vděčností?
3: O ne. Ale je třeba dělat to nenápadně a vybrat si vhodně svou oběť. Vás, řečený pan Perišon, nenávidí. Vaše přítomnost ho uráží. Je vám zavázán, ponižujete toho člověka svou přítomností.
4: Ne, ale je to nevděk, Daniel.
3: Nevděk je druh píchy. Je to nezávislost srdce, jak řekl jeden laskavý filozof. Pan Perišon je nejnezávislejší kočárník ze všech kočárníků celé Francie. Proto já jsem si namířil docela opačný směr než vy.
4: Který?
3: Sklouzl jsem tenkrát v Alpách schválně do maličké dírky v ledovci.
4: Schválně?
3: Schválně. Do takové dírčičky, že jsem se musel skrčit, abych se tam vešel. Rozumíte?
4: Ne.
3: Představte si. Dát tlustému kočárníkovi příležitost zachránit svého bližního bez vlastního nebezpečí. No to je mistrovský tah. A od té doby jsem jeho největší radost a triumf. Jeho mazlíček, jeho hrdinný čin. Jakmile se objevím, jeho obličej se rozáří, jeho břicho nafoukne a pod tím jeho fráčkem mu narůstá paví peří píchy. Držím pevně pana Perišona. Jako ješitnost drží pevně člověka. Povzbudím ho? Když splaskne, nafouknu ho, tisknu o něm články v novinách, 3 franky za řádku, i to se vyplácí, milý Armande.
4: Vyplácí?
3: Jistě. A zítra ho dám vymalovat olejem. Tváří v tvář Mont Blancu. Mont Blanc bude docela maličký a pan Perišon náramně veliký, jak se sluší na mého ochránce. A
5: Pevně věřím, mého budoucího bohatého tchána. Tak je to, příteli. A pamatujte si, lidé jako Perišon k nám přilnou ne v tom poměru, jaké služby jim prokazujeme, ale v tom poměru, jaké služby prokazují oni nám.
2: Autor tohoto dialogu, Evžen Labiš, sám původem měšťák, pouze opatrně zaznamenává charakteristické rysy francouzských šosáků, aby si nepohněval rozmazlené obecenstvo Paříže. To jeho mladší literární současník Alphonse Daudet přesněji popsal malost měšťáků v časech druhého císařství v éře hospodářského rozkvětu buržoázie. Daudetův chvástavý hrdina z románové trilogie Tartanen z Tarasconu, z poloviny dobrodružný Don Quixote a přece jen pohodlný Sancho Panza, má směšnou představu o hrdinských činech. Nežli se vydá na lov lvů do Alžírska nebo namáhavě slézá alpské skály, už je zazobaný Tartanen proslulým králem v jihofrancouzském městečku Tarasconu.
6: Musíte především vědět, že tam na jihu je každý lovcem. Lov je vášní všech Tarasconianů. Na neštěstí však tu není žádná, naprosto žádná zvěř. Nuže, řeknete mi, co pak tedy dělají Tarasconští lovci každou neděli? Co dělají, božíčku? Jdou do širých polí na dvě nebo tři míle od města, vytvoří skupiny po pěti nebo po šesti, natáhnou se klidně ve stínu některé studny, staré zdi, olivového stromu, vytáhnou z torby hodný kus dušeného hovězího vrsolu, syrovou cibuli, provensálský salám, několik ančovíček a pustí se do nekonečného oběda. Jídlo zavlažují pěkným druhem vína od řeky Rónu, po kterém se tak pěkně smějí a zpívají. Když jsou zatíženi jako dobře naložená loď, vstanou, zapískají na psy, nabíjí pušky a začnou lovit. Každý z těchto pánů vezme svou čepici, vymrští ji vši silou do vzduchu a střílí po ní z broky číslo 5, 6 nebo 2 podle úmluvy. Ten, kdo nejčastěji trefí svou čepici, je prohlášen králem honu. Večer se vrací do Tarasconu jako triumfátor s prostřílenou čepicí na hlavní své ručnice za štěkotu psů a troubení fanfár na lesní rohy. Nemusím vám říkat, že ve městě kvete obchod s loveckými čepicemi a jsou dokonce obchodníci, kteří prodávají čepice předem prostřílené a roztrhané pro nešikovné střelce. Ale je známo, že jen lékárník Bezíke kupuje takové čepice. Je to nečestné. Jakožto lovec čepic Tartaren neměl sobě rovna. Každou neděli ráno odcházel s novou čepicí, každou neděli večer se vracel s cárem. V jeho domku na půdě bylo plno těchto slavných trofejí a všichni Tarasconiané ho proto uznávali za svého mistra, poněvadž Tartaren znal dokonale lovecký zákoník, přečetl všechna pojednání o lovu, všechny příručky o všech možných lovech, od lovu na čepice až po lov na barmského tygra. Proto ho udělali Tarasconiané svým velkým loveckým rozhodčím a brali ho na potaz ve všech svých rokováních. U zbrojíře Costecalda bylo možno vidět denně od 3 do 4 vážného, silného muže s dýmkou v ústech, jak sedí v zeleném koženém křesle uprostřed krámu plného lovců čepic. Stáli kolem toho chlapíka a přeli se. A to byl on. Tartaren z Tarasconu, soudce, Nimrod a Šalamoun v jedné osobě.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: Taková je tedy sladká Francie, ale co by to bylo za literárně historický výlet, kdybychom v Evropě vynechali Anglii. Přidám tedy ještě jeden kousek z rozhlasového nestárnoucího smíchu a taky pohled za kanál na britské ostrovy a jméno pro anglickou konverzační komedii tak typické. Oscar Wilde.
2: Rozklad blahobytné viktoriánské Anglie a její společnosti dráždil satirou plnou nečekaných point, slovních hříček i paradoxů. Wildův ohňostroj vtipu a ironie nás oslňuje i v dialogu z komedie, jak je důležité míti Filipa.
7: Považuji za svou povinnost vám říci, pane Worthingu, že nejste zapsán v seznamu mladíků na ženění, ačkoliv mám stejný seznam jako drahá vévodkyně z Boltonu. My dvě totiž pracujeme spolu. Nicméně jsem ochotna připsat si vaše jméno k nápadníkům mé dcery, když vaše odpovědi budou takové, jaké požaduje skutečně milující matka. No, notýsek mám, tušku taky, můžeme začít. Kouříte?
8: Inu, ano. Musím přiznat, že kouřím. Lady Bracknellová.
7: To slyším ráda. Muž má mít stále nějaké zaměstnání. Bez tak je v Londýně příliš mnoho zahalečů. Kolik je vám let?
8: 29.
7: O, velmi vhodný věk na ženění. 29 let, píši si. Zastávám od jakživa názor, že muž, který si přeje se oženit, má buď vědět všechno, nebo nic. Co víte vy?
8: Nevím nic, Lady Bracknellová. Oh,
7: to mě těší. Neschvaluji nic, co ruší urozenou nevědomost. Nevědomost je jako jemné exotické ovoce. Stačí dotyk a pel je pryč. Celá teorie moderní výchovy je od základů nezdravá. Naštěstí aspoň v Anglii nemá výchova pražádné výsledky. Totiž kdyby je měla, znamenalo by to nebezpečí pro vyšší vrstvy a vedlo by to asi k násilnostem v bohatých čtvrtích. Jaký máte příjem?
8: 7 až 8 tisíc ročně.
7: Z pozemků nebo z cenných papírů?
8: Hlavně z cenných papírů, lady.
7: O, to je uspokojivé. Dík daním, které člověk platí zaživa a daním, které na něm vymáhají, když umře, přestali pozemky přinášet užitek i potěšení. No, to je vše, co se dá o pozemcích říci.
8: Mám také dům na venkově a u toho ovšem nějaké pozemky.
7: No, dům na venkově. Ale ve městě máte, doufám, taky dům.
8: Ano. Patří mi jeden dům na Belgrave Square, milá lady.
7: Které číslo, pane Worthingu?
8: 149.
7: Nemoderní strana. Tušila jsem, že v tom bude nějaký háček. No, ale to se dá snadno změnit.
8: No, ta móda nebo to místo?
7: Obojí, bude-li třeba. Jaké je vaše politické smýšlení?
8: Vlastně žádné nemám. Jsem liberální unionista.
7: O, ty počítáme k Toryům a zveme je na večeři nebo aspoň na návštěvu. A teď k podružnějším věcem. Vaši rodiče dosud žijí?
8: Ztratil jsem oba rodiče.
7: Ztrátu jednoho rodiče lze považovat za nehodu, pane Worthingu. Ale ztrátu obou, to už vypadá jako nedbalost. Kdo byl váš otec? Narodil se, jak by napsali radikální noviny, v purpuru obchodnickém? Nebo pocházel z kruhů aristokratických?
8: To bohužel nevím, protože přesněji řečeno, moji rodiče ztratili mne. Nevím tedy, jakého jsem původu. Byl jsem totiž, byl jsem nalezen jako malé děcko.
7: Nalezen?
8: Ano, nalezl mě dnes už zesnulý pan Tomáš Kerdů.
7: A kde?
8: V příruční brašně, prosím. Ano, ano, Lady Bracknellová, byl jsem v příruční brašně. V dosti velké příruční brašně, tedy z černé kůže a zdržadly.
7: Ale...
8: Zdržadly, zkrátka... V obyčejné příruční brašně, prosím.
7: V obyčejné příruční brašně? Cože? To není možné, pane.
8: Ano, nalezen v úschovně zavazadel na nádraží Victoria. A panu Gerduovi vydali tu příruční brašnu se mnou, tedy s dětskem. Odevzdali mu ji omylem místo jeho vlastní brašny a...
7: Pane, přiznám se, pane Worthingu, že mě vaše sdělení poněkud zarazilo. Narodit se, či být vypěstován z příruční brašny, ať už má nebo nemá držadla, to mi připadá jako okázalé. neustálé pohrdání slušnými zásadami rodinného života a připomíná to nejhorší výstřelky francouzské revoluce. A kam toto neblahé hnutí vedlo, to doufám, víte.
8: Smím se vás zeptat, Lady Bracknellová, co mi radíte podniknout?
7: Co nejdříve si opatříte nějaké příbuzné, pane. Vynaložte všemožné úsilí, abyste se mohl vykázat alespoň jedním rodičem, kteréhokoliv pohlaví, než bude docela po sezóně. Dobrý den, pane Worthingu.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Na závěr dnešního divadla nemůžu nechat stranou ani kolébku humoristické povídky, takzvaně Za velkou louží. Opakovaně jste mě ostatně cvaky cvak prosili, abych po dlouhé době zase zařadil kleštičkami cvaky cvak. Tuhle povídku, jejímž autorem je slavný Mark Twain. V rozhlase ji četl v dávných dobách Miroslav Horníček a od té doby cvaky cvak jsem ji neslyšel, ale víte co, já se teď rozloučím a za 5 centů cvaky cvak. To jenom, abyste pak neříkali cvaky cvak, že jsem vás nevaroval.
2: Směl bych vás o něco poprosit. Buďte tak laskavi, poslechněte si několik veršů a řekněte mi, jestli v nich je něco nebezpečného. Kleštičkami cvaky cvak štípá lístky tramvaják. Za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak, za 3 centy bílý cvak, nejinak a právě tak štípá lístky tramvaják. Sbor průvodčích právě tak štípá tramvaják. Nedávno jsem docela náhodou přišel v jedněch novinách na tohle rýmování a párkrát jsem si je přečetl. Okamžitě jsem tím byl jako posedlý. Při snídaní mi to kroužilo hlavou sem a tam. A když jsem odložil ubrousek, nebyl bych mohl říci, zda jsem něco jedl nebo ne. Sedl jsem k psacímu stolu, abych pokračoval tam, kde jsem včera večer skončil. V románu, který jsem právě psal, jsem se dostal k otřásající tragédii. Sáhl jsem po peru, abych vylíčil krvavou scénu, avšak v mysli se mi objevilo kleštičkami cvaky cvak štípá lístky tramvaják. Celou hodinu jsem proti tomu bojoval ze všech sil, ale nadarmo. Za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak, za 3 centy bílý cvak a tak dále, bzučilo mi hlavou znova a znova. O práci nemohlo být ani řeči, to bylo jasné. Nechal jsem toho a šel se courat městem, ale brzy jsem zjistil, že jdu v rytmu té rýmovačky. Dlouho jsem to nesnesl, změnil jsem krok, ale bylo to málo platné. Verše se ihned přizpůsobily chůzi a pronásledovali mě jako předtím. Vrátil jsem se a protrpěl jsem doma zbytek dopoledne. Trápilo mě to u oběda, který jsem snědl mechanicky a bez chuti, a celý večer mi to cvakalo v uších. Zničen jsem si šel lehnout a jak jsem se neklidně převaloval z boku na bok, převalovaly se mi v hlavě ty verše. Kolem půlnoci jsem vyskočil jako šílený a chtěl jsem se zachránit četbou. Ale písmenka se mi roztančila před očima a viděl jsem jen kleštičkami cvaky cvak štípá lístky. Kránu jsem ztratil vědomí a rodina naslouchala zděšeně mému blábolení. Právě tak štípá tramvaják. O 2 dny později v neděli ráno, když už země byla politováníhodná ruina, jsem se vypotácel z domu. Měl jsem smluvenu se svým vzácným přítelem, farářem X, 10mílovou procházku k Talkotské věži. Když jsme se setkali, podíval se farář na mě překvapeně, ale neřekl ani slovo. Vydali jsme se na cestu. Farář mluvil, jak to měl ve zvyku. Neodpovídal jsem, neposlouchal jsem. Marku, je ti něco? Zeptal se mě konečně přítel, když už jsme ušli asi míli. Jsi hrozně přepadlý. Buď tak hodný a řekni aspoň slovo. Apaticky jsem zašeptal. Kleštičkami cvaky cvak štípá lístky tramvaják. Farář se zarazil a povídá: nevím, čím to je, Marku. Myslím, že to, co říkáš, není ani zvláštní, ani zrovna smutný, a přesto, možná, že to bylo v tónu tvého hlasu, si to říkal tak tragicky, jak jsem tě ještě nikdy neslyšel mluvit. Co je ti vlastně? Ale já jsem ho neposlouchal. Byl jsem daleko, daleko jako mezi tím neustálým a vytrvalým, za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak, za 3 centy bílý cvak, nejinak a právě tak štípá lístky tramvaják. Co se stalo během těch zbývajících 9 mil, nevím. Náhle mě farář uchopil za rameno a křičel: probuď se, pro boha, vždyť spíš s otevřenýma očima, už jsme u věže. Umluvil jsem se skoro k smrti a ty neodpovídáš. Rozhlédni se přece po té nádherné podzimní krajině. Cestoval jsi hodně a viděl jsi nejcennější klenoty přírody na vlastní oči. Řekni, jak se ti líbí tento pohled? Vzdechl jsem zhluboka a zamumlal: za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak, za 3 centy bílý cvak, právě tak a právě tak štípá tramvaják. Farář se zastavil a dlouho se na mě díval, vážně a s velkou účastí. Marku, řekl konečně, já se v tom nevyznám. Nejsou to stejná slova jako předtím? Zní to docela nevinně a přece mi to skoro může zlomit srdce, když tě tak slyším mluvit. Právě tak štípá tramvaják? Bylo to tak? Spustil jsem od začátku a odříkával slovo za slovem. Můj přítel naslouchal s rostoucím zájmem. Ale to je hezké rýmování, zvolal spokojeně. Člověku to zní v uších jako hudba. Všechno to tak pěkně klape. Myslím, že se to dá lehko zapamatovat. Prosím tě, řekni to ještě jednou. Určitě to už budu znát nazpaměť. Opakoval jsem verše a farář říkal po mně. Poprvé udělal ještě sem tam chybičku, kterou jsem opravil, ale po druhé a po třetí už to bylo bezvadné. Najednou mi bylo, jako by mi kámen se srdce spadl. Prokleté cvakání mě přestalo trápit. Můj trýzněný mozek došel konečně pokoje a v prsou se mi usídlil mír a klid. Bylo mi jako do zpěvu. A skutečně jsem zpíval, celou půl hodinu jsem zpíval jednu písničku za druhou, když jsme šli domů. Můj jazyk, který byl předtím jako ochrnut, znovu ožil. A to, co se ve mně tak dlouho hromadilo, proudilo bez přestávky z mých úst. Při loučení jsem svému příteli potřásl vřele rukou. To byla ale krásná procházka, zvolal jsem. A jak nádherně jsme si popovídali. Ale teď mi napadá, ty už si 2 hodiny neřekl ani slovíčko, tak promluv přece. Farář se na mě podíval pohaslýma očima a zamumlal jednotvárně a, jak se mi zdálo, zcela nepřítomně. Právě tak štípá tramvaják. Polilo mě horko. Ubožák, pomyslel jsem, už je v tom. Několik dní jsem svého přítele neviděl, avšak jednoho večera se vplížil do mého pokoje a klesl zničeně na židli. Obličej měl bledý, strhaný. Sotva jsem ho poznal. Marku, řekl a zvedl ke mně své unavené oči. Nešťastná hodina, kdy jsem se naučil ty prokleté rýmy. Od té doby mě pronásledují ve dne v noci jak zlí duchové. Celé peklo jsem prodělal. V sobotu mě telegrafovali z Bostonu. Jeden můj starý přítel zemřel a já jsem měl mluvit na jeho pohřbu. Jel jsem nočním rychlíkem. Myslel jsem, že si po cestě trochu srovnám v hlavě tu řeč. Ale dostal jsem se jen k úvodním slovům. Vlak se rozjel. Kola začala rachotit. Kláp, kláp, kláp, kláp, kláp, kláp. A hned se k tomu přidali ty odporné rýmy. Dobře hodinu jsem seděl a odříkával jsem slabiku za slabikou k tomu klepání, až jsem byl tak unaven, jako bych byl celý den štípal pařezy. Hlava mi třeštila k prasknutí, myslel jsem, že zešílím. Utíkal jsem do spacího vozu, odstrojil jsem se, ale sotva jsem ulehl. Začalo to znova, klap, klap, klap, klap, za 6 centů, klap, klap, klap, modrý cvak, klap, klap, klap, za 5 centů, klap, klap, klap, žlutý cvak, a tak dál, právě tak štípá tramvaják. Spánek? Ach, řeknu ti, když zastavil rychlík v Bostonu, byl jsem zralý problázinec. Neptej se mě na ten pohřeb. Vyvíjel jsem nadlidské úsilí, ale každá věta byla prošpikována, propletena tím nejinak a právě tak štípá lístky tramvaják. A nejstrašnější bylo, že celá má řeč dostala rytmus těch hrozných veršů. Dokonce jsem za chvíli spozoroval, že mnozí posluchači pokyvují jako bezducha v taktu hlavami. Věř mi to, Marku, nebo ne? Ještě než jsem skončil, kývali všichni, včetně hrobaře. Sotva jsem vyřkl poslední slovo, utekl jsem jak šílený do zákristie. Tam jsem však na neštěstí padl na jednu starou tetu zemřelého, která přijela pozdě a nemohla se už zúčastnit smutečných obřadů. Ach, už je v pánu, už je v pánu, vzlikala smutně. A já jsem se s ním ani nerozloučila. Ano, řekl jsem. Mrtev, mrtev, mrtev je. Ach, co pak tahle trýzeň neustane? Vy jste ho tedy měl taky tak rád, jako já? Rád? Koho? No, neboštíka Jiřího, mého drahého synovce. Ach, toho, ano, ano, taky tak, cvaky cvak, ach, bože, ještě jsem zármutkem celý pryč. Díky důstojnosti, tisícere díky za slova útěchy. I mě ta ztráta tak bolí. Byl jste do poslední chvíle u něho? Do poslední chvíle u koho? No přece u drahého zemřelého. Ach tak, právě tak, ne jinak, ani nevím, ale ano, byl jsem tam bez... Jak vám závidím to štěstí. Co říkal? Ach, povězte mi o jeho posledních slovech. No, řekl jen, ach, má hlava. Řekl jen, cvaky cvak právě tak. Mějte soucit, vážená paní, zapřísahám vás, nevyptávejte se mě, nechte mě mé trýzni, mému zoufalství za 6 centů, modrý cvak za 5 centů, žlutý cvak, já to nesnesu. Právě tak štípá tramvaják. Můj přítel se zcela vyčerpán odmlčel a asi minutu se na mě tupě díval. Marku, vypravil ze sebe konečně s námahou. Jsem úplně ztracen. Neodpovídáš? Nedáváš mi žádnou naději? Ach, já vím, mě nemůže nikdo pomoci. Slova mi nedávají žádnou útěchu, můj konec je neodvratný. Jakýsi vnitřní hlas mi říká, že můj jazyk je proklet, aby se věčně hýbal podle té nesmyslné rýmovačky. Už je to tady zas. Za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak. Jeho hlas slábnul a slábnul, až ho milosrdná mdloba vysvobodila alespoň na chvíli z jeho trýzně. Ptáte se, jak jsem ho nakonec zachránil před blázincem? Jel jsem s ním na nejbližší univerzitu a tam svalil své břímě na ubohé, nic netušící studenty, kteří těm rýmům dychtivě naslouchali. Nechtějte vědět, co s nimi teď je. Následky jsou příliš hrozné, než abych je tady mohl vylíčit.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a síť od rána